že zas dva cůbky mám.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Hezký den z naší kuchyně. Už jste si dnes dali hořčici? Je totiž den hořčice. Tenhle svátek má sice původ v Americe, ale my bychom ho měli vzít za svůj. Hlavně teď v létě, když se griluje a hořčice je potřeba. Věděli jste, že ročně každý Čech sní půl kila takovéhle pochoutky? Aby ne, ta naše hořčice je prostě dokonalá. Ale my si dneska povíme taky o loveckém salámu, o krájení masa, budeme soutěžit o kuchařku Sladké Česko a s Jaroslavem Sapíkem si uděláme jedny skvělé masové závitky. No a za ním vyrazíme hned. Zve vás Patrik Rozehnal.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: jsme se dostali s pochoutkovým rokem do kuchyně Jaroslava Sapíka v Klokočné. Už jsme se přesunuli po té písni. Jarda si tu chystá věci. Opřený o stůl, sleduje, jestli si všechno nachystal, jestli máš všechno připravený. Ahoj, Jardo.
1: Ahoj, zdraví naše posluchače.
0: Mističky, ty si to vždycky tak jako chystáš hezky, jak v televízi.
1: To už na něco nezapomněl.
0: To je kontrola.
1: No, tak to musí být.
0: Kontroluje tě ještě někdo v kuchyni?
1: Ta manželka většinou. Degustuje.
0: A ví tak třeba Marcela, tvoje žena, u čeho je tě vždycky nutné kontrolovat, radši přijít a zjistit, jestli je všechno OK?
1: To nebudeme rozebírat.
0: Jo. Zůstaneme u toho, že jsou takové chvíle, ano. Dobře. Ano. A ty kontroluješ někdy svoji paní?
1: Nemám čas na to. Ona je furt v zátahu, tak jej nenervuji, víš?
0: Ona je taková dobrá duše toho podniku tady, viď?
1: No tak to víš, no. Někdo to musí hlídat.
0: Jo. No. Ona je ten vrchní krotitel všeho.
1: Tak já nevím, jestli to není za rohem, abych toho řekl víc, víš.
0: Máte s Marcou taková ta rána, kdy se probudíte a řeknete si, Ježíš, zase do práce, nebo a nelehnem si zase?
1: To tě rychle odnaučí, tohle slovo. To vám to nejde, no.
0: My se dnes vrhneme na přípravu záhoráckého závitku. Uhum. Když si to dělala Jana Černá v našem pořadu, vyhrála s tím, byl to jeden z oceňovaných receptů, proto si to připomínáme letos, abychom posluchačům dali nápad, jak se to dá udělat i trochu jinak a zároveň upozornili na to, že na konci roku se bude hlasovat a hledat ten nejlepší recept za celé desetiletí našeho pořadu. Změnil ty si něco u toho záhoráckého závitku? Je tam nějaká změna?
1: On je skoro daný. Tam jak moc změnit? Buď se dělá z chrkovice, někdo je udělá i z buču. A hezky se vyklepe, kysaný zelí, trošku voleje, cibule, slanina dovnitř, aby to bylo, vyložit, zamotáš jako závitek, dobře zatáhnout a pomalinku ho upíc. A cibulo česnekový základ se udělá, v tom se to dodusí, je to takový přírodní, vlastně svým stylem je to taková, napodobí na skoro vepřový, když nás zamyslíš, jo? Tedy až třeba chlupatý knedlíky nebo bramborový knedlíky a máš to zelí v tom mase a je to úžasné, já to mám hrozně rád. Já jsem to kdysi dělal pod názvem ledu v kotle z kotletu a plnili jsme kotlety s tím a tady to uděláme z té žlidovice, jo?
0: Dobře, domluveno. I posluchačka, i soutěžící Jana Černá nás určitě bude bedlivě poslouchat a vzpomínat na tu naši návštěvu u ní doma. Jarda krájí cibule, ale kdybyste viděli, to není nůž, to je sekáček, to je malá sekerka kuchyňská.
1: Ale cibuli nekrájím zatím na naše recepty. Zkrátka posádka, která to nahrává, tak mají chuť na chleba se sádlem a s cibulkou. No, takže proto to krájím tak rychle. No,
0: takhle, občerstvení ještě před začátkem.
1: Tak, výborný. Milujem to.
0: Ano. Miluješ sádlo, já vím.
1: Sádlo, výborný.
0: Tak za malou chvíli začínáme, ještě vydržíme jednu písničku.
1: Tak jdeme na to.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Začíná teď už naplno další díl pochoutkového roku, toho narozeninového, a příprava receptu záhoráckých závitků s chlupatými knedlíky podle Jany Černé, která s nimi obsadila druhé místo roku 2023 podle tehdejšího rozhodnutí poroty, kde byl i náš dnešní tvůrce receptu a předělávač Jaroslav Sapík, šéfkuchař, který je doma v Klokočné, jsme u něj a já se tedy ptám, čím změníme nebo obohatíme ten původní recept záhoráckého závitku? Je tam něco, co použiješ za surovinu nově, nebo uděláš v přípravě něco jinak?
2: On se může dělat z bučlu, my ho děláme z krkovice, dáváme porci na 200 gramů pěknou, pak kysaný zelí půl kila, k tomu cibule, špek, česnek.
1: Kolik?
2: A to, ty cibule já dávám 4 na každou porci, aby to mělo sílu, grády. Špek se dává na sádle, to restujeme, krásný. 8 trošku česneku, pepř a sůl a silný, pro mě, my vždycky máme i vepřový vývar, nebo hovězí, tak samozřejmě se dá vepřový a dáme to tam, já nevím, přes půl litru a pak podlejváme dál.
0: Pochoutkový rok.
2: Jdeme dělat recept, budeme dělat záhoracký závitek, děláme ho z krkovice a teď si uděláme první základ, pak budeme dělat závitky, jo? Takže jdeme na to, nakrájím si cibulku, takovou trošku polohrubou, půlka cibule, aby byla na ten jeden.
1: Prosím vás, cibule má velikost tenisového míčku?
2: No skoro větší, no. No sádlo si dáme, domácí sádlo kvalitní.
1: To jsou tak 3-4 lžíce.
2: Ano. Každý si to má udělat trošku podle sebe, jo, tu chuť, ale jinak základ se nemůže šidit.
1: Teď jsme tam dali teda cibuli. Ježiš, už teď to voní. Jenom kmín, sádlo a cibule.
2: Uděláme vždycky základ, tak.
1: Na jakou barvu čekáme?
2: Taková do zlatová, aby byla udělána, jo?
1: A teď si připravíme tedy závitky, to znamená, máme krkovici, nakrájíme na plátky?
2: Plátky uděláme a budeme pak naklepem.
1: Už víme, kde Jarda vybíjí přebytečnou, případně i negativní energii.
2: No. Tak to již někdy bych to zkusil na kuchařině některých, no ale to je dneska už trestný čin, takže lehce prosolíme.
3: Samozřejmě pepř.
1: Takže popepříme stejně jako posolíme, jenom z jedné strany stačí?
2: Jenom ten vnitřek, jo? Tak. To zelí krásně proto, aby to nebylo dlouhý.
1: Překrájet, aby nebyly dlouhé fousy, jak se říká.
2: Tak. A patýku ochutnej to zelí. Co tomu řekneš? Ochutnej ho.
4: To je zelí. Mm-hmm.
1: Bereš další cibuli?
2: Další cibulku a tu dáme do toho zelí.
1: Ta bude takhle čerstvá.
2: Ano, to se bez tak jako pak uvaří, víš? Ta se protáhne, tak. To mám nad čerstvou.
1: Z jarní cibulky?
2: Z jarní cibulky. Taky dáme dovnitř. A teď lehce osolíme. Malinko cukru dáme. A znovu trošku toho pepře dáme, jo? Dovnitř. Aby to bylo takový jako říznější malinko, jo? Tak.
1: A na závěr do té náplně zelné ještě přidáme na kostičky silnější plátek nakrájeného špeku a ještě trochu olivového oleje?
2: Stačí sluníčnictvo, ale já mám radši ten olivový, ale ne moc, jenom tak lehce. Ono se ty chutě daleko víc uvolně, jo?
1: Tomu říkáš lehce, ty 3 lžíce, jo?
2: A teď budeme tak, že si to hezky propracujeme a promačkáme. Dobře promíšáme, jo? A já si teď půjdu umýt ruce.
1: Jo, no jasně. Uslyšíte zvuk tekoucí vody. A do těch rozklepaných plátků krkovičky teď přijde ta náplň.
2: Každýho takhle kousek toho špeku dovnitř, takhle přímo dovnitř, jo?
1: Jako bychom dělali španělské ptáčky, položíte plátek prostě špeku.
2: Ještě dávám buď anglickou, nebo takový styl pršutu, ale to není pršut, je to takový jako...
1: Tohle švarcvaldská možná, ne, šunka?
2: Ano.
1: Aspoň dva plátky té švarcvaldské šunky a na to pak přijde kopeček té zelné náplně?
2: To je tam to nejhlavnější, jo, samozřejmě. To...
1: Právě. Myslím, že takhle z toho původně záhoráckého závitku děláš za alpský závitek.
2: Já myslím, že to je záhorák. Teď jde o to, si to hezky zabalí. Jo. To znamená, je to stylem španělského ptáčku. Takhle co nejít zatáhnout a pak to takhle vzít.
1: ze strany přihrnout. Ježíš, jak to popsat, Jardo? Tak Jarda veme z jedné strany ten závitek, přeloží vlastně celou tu náplň, ale utáhne to jako v prstech rukama.
2: Přijíš přes dlaň.
1: Pak to samé uděláte ze stran, zase jako přihnete a přitlačíte dlaněma dovnitř a ten zbyteček masa, který tam zůstává na to překrytí poslední, tak ho krásně jako převalíte a pak to v těch dlaních obou stisknete, jako kdybyste chtěli zmáčknout nějakou kuličku v dlaní a ono to samodrží.
2: Vůbec není na vadu, když si to zatáhneme tím provázkem někdy. Teď zavařím ten, pořádně ten základ, lehce políde, aby nám to krásně zlátlo a my si tam uděláme česnek, jenom na plátečky, ale uděláme ho. Já dávám 4, na každou porci vždycky, aby byl jeden aspoň.
1: Ten česnek nakrájený přihodíme k té cibulce, která už nám poměrně zezlátla.
2: A tohle už nám ta barva bude stačit. A teď to zalijeme, když máme vývar nebo to, já to tady mám takový napůl vývar, trošku i vody tam dám, hezky zalijeme takhle. A necháme teď krásně vařit.
1: Předtím, než do toho základu provařeného přijdou ty závitky, tak tam přidáme ještě nadrobnou nakrájenou čerstvou majoránku, případně to dochutíme. A teď ty závitky.
2: Můžou se opíct, ale já je neopíčám, protože ta chuť daleko víc přijde i do toho sosu. Jo?
1: Potom, co tam ty závitky vložíme, tak je necháme pěkně zavařit ze spoda, protočíme, aby z obou stran byly jenom tak jako zatažené, povařené a pak se to přiklopí.
2: Přiklopíme a necháme do měka hezky udělat. Jo?
1: Kolik času asi?
2: Tohle, protože to krkovice, to bude tak půl hodinky, 3/4 hodinky. Ale pozvolna, ne, by to už vařilo, jako nechat to táhnout, jo?
1: A pak co? Pak budeme mít hotovo, nebo pak jako zredukujeme tu šťávu?
2: No, vyndáme si ty závitky, dochutíme šťávičku a malinko ji zajišu. Jo, taková by to byla ale přírodně, jenom lehce.
1: To znamená trošku jíšky a provařit tak 20 minut. A pak už teda knedlíka jíme?
2: Ano, a budeme mít šlupáči k tomu, uvidíme. Je to jídlo, i na svátek si ho můžeme dát.
1: Už můžu jíst?
2: No, já teda to doufám, ochutnej.
1: Já jsem v 7. nebi. V 70. 77.
2: Ale Patriku, víš co řeknu? Jestli vám zbyde to namíchaný zelí, tak si ho klidně dejte vedle jako salát ještě a jestli ho syrový k tomu. Tím se nic neskazí.
1: Víš, to je tak dobrý, Jardo.
2: Já vím, ale Patriku, máme tady naši fotografku, ta bych taky chtěla, že musíš všechno snít sám. Pak je tady kamerman, ten má vodle na hlad, čeká na to a zabrzdí.
1: Tak jo. Ale je to fakt moc dobrý.
2: Tak si to vychválíme, viď?
1: A uděláme si to podle receptu, který všichni najdeme teď na pochoutkovémroce.cz.
2: Ale samozřejmě je to takový recept, že ho zvládne každej.
1: Jo.
2: Na tom není složitý. Jo.
1: Jana Černá poprvé v soutěžně v pochoutkovém roce, teď po druhé Jaroslav Sapík. Oba recepty najdete na našem webu pochoutkovýrok.cz. Můžete si je srovnat, vybrat si ten svůj a pak nám třeba taky dát vědět. A držíme palce samozřejmě v soutěži, protože i tenhle recept bude bojovat o ten titul Recept desetiletí pochoutkového roku. Příště nás čeká výherní recept z roku 2023 z prvního místa. Vyhrály tehdy tvarohové taštičky plněné mletým masem. A připravovat podle Rudolfa Cibulky bude tenhle recept Roman Paulus.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: téhle chvíli vyrazíme v pochoutkovém roce, který slaví 10 let trvání téhle soutěže. Za loveckým salámem, za tradiční českou pochoutkou, která byla na žádost Českého a Slovenského svazu zpracovatelů masa a z rozhodnutí Evropské komise, zapsána už v roce 2011 do seznamu zaručených tradičních specialit. Proč je vlastně lovecký salám plochý? A jak dlouho už se u nás vyrábí? To všechno zjišťovala při svých cestách naše kolegyně z pochoutkového roku Soňa Jindrová.
1: Lovecký salám je tradiční český výrobek, který spatřil světlo světa na začátku 20. století. Kdy přesně a kde, tak to se bohužel neví. Co se ale ví, je to, že se v počátcích vyráběl v zimě. Proč, to popisuje výkonný ředitel Českého svazu zpracovatelů masa Jan Katina.
2: Aby bylo dosaženo toho ideálního zrnění té suroviny, tak je lepší

0: tu surovinu zamrazit před jejím mělněním, a protože v tu dobu nebyly ještě průmyslově vybavené podniky, neměly možnost i v průběhu letních měsíců tu surovinu zamražovat bez problémů, takže z toho důvodu se hlavně vyráběl lovecký salám spíš v zimě.
1: Způsob výroby loveckého salámu je dodnes téměř stejný. Nicméně drobné rozdíly tu jsou.
0: V té době tam byl o něco větší procentický podíl hovězího masa a určitě se nepoužívaly startovací kultury. Přídavek vlastně těch kulturních mikroorganismů do masných výrobků začal výrazně později. Co je samozřejmě neopomenutelnou součástí výroby, je zahuzení studeným kouřem. To bylo používáno tehdy i nyní.
1: A nezměnily se ani základní suroviny, tedy pepř, česnek a hřebíček a taky trochu cukru.
0: Tím, že to je fermentovaný trvanlivý masný výrobek, přidávají se i startovací kultury, kulturní mikroorganismy, které vlastně zabezpečí proces té fermentace, kdy z toho původního čerstvého masa, které se použije při výrobě, vznikne zpracovaný masný výrobek.
1: Loveckému salámu se údajně říká lovecký proto, že si ho pro svou dlouhou trvanlivost brávali lovci sebou, když vyráželi nadlouho mimo civilizaci. Výroba loveckého salámu je poměrně složitá věc a musíte na to mít potřebné průmyslové vybavení. Takzvanému lovečáku se věnují například v rančerských specialitách v Jestřebicích na Benešovsku. Pod dohledem výrobního ředitele Stanislava Maršíka.
2: U nás v rančerských specialitách v Jestřebicích vyrábíme lovecký salám podle tradiční receptury, podle staré ČSE normy, což znamená z hovězího zadního, vepřového libového skýty a z vepřového VBBK, což je vepřový libový bok.
1: Proč je lovecký salám placatý?
2: Tak, lovecký salám je placatý z několika důvodů. Za prvý, aby se dobře vešel do batohu, ale jeden hlavní důvod je samozřejmě kvůli sušení a skladovatelnosti.
1: Poznat v obchodě jen na pohled dobrý lovečák je podle majitele rančerských specialit Josefa Houžvičky prakticky nemožné.
3: Do toho salámu musíte kousnout, poznat tu chuť a od toho pohledu se dá leco poznat, ale jestli je opravdu dobrý nebo nedobrý, fakt je potřeba do něj kousnout a vyzkoušet a až potom poznáte kvalitní a dobrý lovecký salám.
1: Standardní kvalitu loveckého salámu zajišťuje podle Jana Katiny, výkonného ředitele Českého svazu zpracovatelů masa, vyhláška o mase a masných výrobcích.
0: A vy se můžete zaměřovat při srovnání mezi třemi, čtyřmi druhy, třeba podle deklarovaného složení, které je uvedeno na obalu. Co se sleduje v poslední době zejména, je obsah soli. Běžná slanost u tohoto typu výrobků se pohybuje někde od 3,5 do 4,5%.
1: Šťastnou ruku při výběru dobrého lovečáku a taky dobrou chuť vám přeje Soňa Jindrová.
4: Ať trefíte na ten správný lovecký salám. Třeba vám pomůže i článek na stránce pochoutkovirok.cz. Jsou tam i fotky a taky jeho složení. Za malou chvíli si o jídle a o chutích popovídáme s herečkou Janou Švandovou a bude u toho i naše kolegyně Naďa Konvalinková.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Naďo.
1: Ano.
0: Jsi připravena?
1: Jsem.
0: Jsem rád. Po písnice si teď dáme rande s jednou známou českou herečkou, kterou vyspovídáme o jídle v pochoutkách. Kdo pak to je?
1: Je to moje kolegyně Jana Švandová. Ahoj, Jani.
2: Ahoj, ahoj. Těším se na vás.
0: Které chutě vás tady chytí vždycky? Hořká, sladká, slaná, kyselá.
1: Mě chytí zajímavá chuť. Mě chytí jídlo, které je zajímavé právě tím kořením, tím ochucením. Takže to mě vždycky naláká. A musím říct, že třeba naši čeští předkové měli spoustu těch bylinek, které si pěstovali a vlastně tím dochucovali svoje pokrmy. A jsem ráda, že se dneska k tomu zase vrací, že vlastně každá žena má doma spoustu, myslím si, že každá, spoustu koření a dokonce si je už pěstujeme, když nemáme zahrádku, tak květináčích a je to hrozně fajn, protože si vlastně ty jídla můžeme dle své chuti a dle svých představ dochucovat.
0: Takže i Jana Švandová chodí s konívkou a zalévá někde majoránku?
1: Chodí, ano, na chalupě a mám vždycky hroznou radost, že se prostě těm bylinkám daří a tak si je opečovávám a učím se prostě kde mají přesně stát, aby na ně svítilo sluníčko, aby byly ve stínu, aby byly v chladu. Takže mám pár bylinek, které si vždycky přes léto pěstuji.
0: Jano, jste někde štamgastkou v nějakém podniku?
1: Takový ten vyloženě štamgast. Jo, jsem štamgast u nás na chalupě, protože tam je taková venkovská hospoda, která je velice dobrá, protože tam dělají právě ty české recepty, které my už zapomínáme dost často.
0: To je ta chalupa, o které se říká, že vypadá jak benzínka nebo Titanic?
1: Jo, to je ta chalupa, ano, ano.
2: A proč se tomu říká? Tak říká.
1: Protože to stavěla naše kamarádka, architektka z Holandska. A je to vlastně takové, je to přízemní dům, kde jsou okna bez záclon, protože tak to v Holandsku je, že jsou to okna bez, že Holanděni vlastně nepoužívají záclony, takže máme tam, když chceme zatemnit, tak tam máme žaluzie. No a je to prostě jiná, je to taková typická stavba, tak to místní tak vymysleli, že nejdřív si mysleli, že tam stavíme benzínku nebo nějakou loď. Jenže jak bychom s ní pak odjeli.
0: No a když jste poprvé přišla potom na vesnici do té hospody, kde říkáte, že jste štamgastkou, jak to brali místní? Ne, no Jana Švandová, takhle jako přijde na guláš,
1: no,
0: nebo?
1: No já si myslím, že jsou hrozně fajn, člověk si musí s těmi místními vytvářet dobrý vztah a být s nima kamaráda, oni vás pak mezi sebe vemou. A musím se přiznat, že jsem dokonce svoje výroční narozeniny, nebudu říkat kolikáté, slavila v létě tam a že to bylo hrozně fajn a přijelo spoustu kamarádů z Prahy a byli právě nadšení tou českou kuchyní, že jo, tam byl bramborák a nastavovaná kaše a husička, jo, takže vlastně ty lidi si gulášek, že žádný takový ty bochutinky, jak se říká, takový ty atypické.
0: Jano, co jste jedla v době studií? Kam se chodívalo, co se jedlo?
1: No tak to jsme jedli opravdu špatně, chodili jsme do jídelny, takový ty školní, nebo když to bylo na univerzitě, tak do univerzitní jídelny, ale musím říct, že tam ty jídla byly strašný a do dneška mám teda vzpomínku, mám averzi na guláš, ježišmane, no, ze zelím, no, segedinský guláš, protože jsme dostali guláš a na tom mase byla kůže ještě z chlupy.
3: Jejda.
1: A od té doby prostě já, když vidím segedinský guláš, tak koukám, jestli tam není to maso s těma chlupama. Takže takhle jsem třeba dostala averzi na segedinský guláš, no, jako to jídlo bylo hrozné, ale musím říct, že jsme si dost často vařili i na koleji a Eliška Balcrová, ona byla z Moravy a dostávala od maminky takový výslušky, že jo, takže občas jsme měli jitrničky nebo nějaký klobásky a to jsme vždycky udělali mejdán a všechny jsme zvali na večeři a jednou dostala taky ze zabíjačky bíčí koule. A my jsme si říkali, tak to dáme, to uděláme z toho, udělali jsme z toho takový jako ledvinky, jo, něco jako na způsob co ledvinek. A jsme si řekli, tak budeme čekat, co to s těma klukama udělá. No, s klukama, kluci usnuli a my jsme s Eliškou vyrazili do světa.
0: Říká Jana Švandová, to byla krátká návštěva v našem pořadu. Děkuju moc, ať se daří.
1: Děkuju a nashledanou.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho

0: Stále je tu pochoutkový rok, ten narozeninový. Slavíme 10 let trvání této soutěže. Připomínáme si to soutěží receptů z předchozích 9 let a taky našimi reportážemi a povídáním s kolegy. Na řadě je teď rada z etikety, tedy prostor pro Ladislava Špačka, mistra bontonu. A chci se ho zeptat, když už přinesou třeba na talíři nějaké jídlo s větším kusem masa, jak velké kusy máme podle etikety ukrajovat? Platí i tady nějaká pravidla?
1: Tak není to exaktní pravidlo, že bychom měli rozměry 1x2 cm, ale krájíme jenom tak velká sousta, která nám umožňují je velmi rychle rozkousat a spolknout. To proto, protože u stolu se především konverzuje, ne jí. To jídlo je pouze kolorit našeho setkání. Je to takové příjemné pozadí a příjemná záminka k tomu, proč jsme se u toho stolu sešli. Ať už to je rodinná oslava, nebo rodinná večeře, a nebo je to setkání s přáteli u stolu v restauraci. Takže krájíme malé kousky. Jestliže bychom vložili do úst velký kousek a teďka by se nás někdo na něco zeptal a my bychom teďka začali huhlat s plnými ústy, tak je to absolutně, absolutně nespolečenské. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Za těch 10 let trvání našeho pořadu jsme vydali už 5 krásných kuchařek. Tou poslední je Sladké Česko. Je to ta vůbec největší kuchařka, kterou jsme kdy dali dohromady. Je naprosto jiná. Plná sladkých věcí, těch, které se objevily ve vysílání, které jste nám poslali, my je vyzkoušeli a přidali tam i své recepty porotci, kteří se za celou tu dobu vystřídali ve svých rolích právě v našem pořadu. Dohromady je to 170 úžasných domácích sladkých receptů. Žádné kudrlinky, žádné cukrářské specialitky. To, co děláme doma, ale ve verzi, kterou ověřili i naši profíci. Tuhle kuchařku si můžete objednat přes stránky pochoutkovýrok.cz, pokud ji ještě nemáte, vydal ji Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu, a objednávat ji můžete také přes telefonní číslo, ale pozor, jenom ve všední dny a v pracovní době. Pište si, telefon je 724 819 319. O tuhle kuchařku se u nás i soutěží. Minule jsem se ptal, jaké ovoce bylo v původním receptu na piškotový zákusek od Jiřího Pospíšila. Byl to angrešt. A věděli to. Hana Bolečková z Velešína, Vladislava Uksová z Nýřan a Františka Trlifajová z Provodic. Tahle fanfára je tedy pro trojici vítězů, kteří od nás poštou dostanou podepsanou kuchařku Sladké Česko. Další tři kuchařky jsou připravené do dalšího kola soutěže a ptám se na recept, který tu dnes byl. Pamatujete si, jakou šunku přidával do závitku Jaroslav Sapík? Za A krutí šunku nebo za B sušenou švarcvalskou šunku? Jakou šunku přidával kromě špeku do závitku Jaroslav Sapík? Pokud si myslíte, že to byla krutí šunka, posílejte soutěžní SMS-ku Pochoutky Mezera A, Mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že Jaroslav Sapík přidal do závitku kromě špeku i švarcvaldskou šunku, pošlete nám SMS-ku Pochoutky Mezera B, Mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Posílat své zprávy můžete až do půlnoci z úterý na středu. Pak se soutěž uzavře, výsledky oznámíme příští týden. A nebojte se, otázku i pravidla najdete už teď na webu pochoutkovýrok.cz. Tak držím palce.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
0: Blíží se nám velká oslava 10 let trvání naší soutěže. Ten narozeninový pochoutkový rok oslavíme 29. srpna přes den v Kostelci nad Orlicí v rámci tamního food pikniku. U Františka Kinského budeme mít velký stan, mobilní kavárnu, budeme nabízet i zmrzlinu, budeme soutěžit a pozor, i podepisovat knížky Sladké Česko. A to všechno i seznámíme osobnostmi, mezi kterými bude třeba Naděja Konvalinková, Vojtěch Vrtiška nebo Ivan Vodochodský. Naplánujte si výlet v sobotu 29. srpna na food picnic do Kostelce nad Orlicí. Tam oslavíme všichni společně 10 let trvání pochoutkového roku. Už teď se na to těšíme. A nebojte se, ovšem se ještě zavčasu dozvíte i s podrobnostmi v našem vysílání. Stačí poslouchat i ten příští pochoutkový rok. A na vás i na něj se těší Patrik Rozehnal.

0: hlas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Krásný večer, případně den či noc, do všech regionů naší země, milí posluchači. Dnes se spolu vydáme do jedné z nejunikátnějších vesnic Evropy a vlastně světa, protože jako jediná živá obec je díky své lidové architektuře a dodnes udržované podobě zapsána na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Tušíte správně, míříme do jihočeských Holašovic, kde se o minulém víkendu konaly tradiční, letos už 27. selské slavnosti. Hrát nám bude muzika souboru Úsvit a také nejstarší jihočeská dechová kapela, Babouci, a vaší průvodkyní bude Markéta Ševčík.

O Holešovicích a jejich unikátnosti už jste ode mne slyšeli v utajených pokladech regionu, takže si to jen zopakujeme. Leží 16 kilometrů západně od českých Budějovic. Jsou součástí obce Jankov a právě tamní dochovaná architektura, tedy domy a sýpky z 19. století s malovanými a bohatě zdobenými štíty ve stylu takzvaného selského baroka, velká náves s malým rybníčkem, kaplí svatého Jana Nepomuckého a křížem, tvoří neuvěřitelnou scenérii, díky níž se v Holešovicích cítíte jako v pohádce. A pohádkově vypadají během selských slavností každý rok v létě i samotní obyvatelé Holešovic, kteří jsou všichni v tradičních lidových oděvech.

0: Tak milí posluchači, abychom viděli, jak to tady v Holešovicích žije, tak jsem tady potkala úžasného muže v kroji, který se jmenuje Radek Maxa. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak co to máte za kroj, pane Radku?
1: Máme kroj, aby jsme byli hlavně oddělení od těch ostatních účastníků a bylo vidět, že jsme tady místní a že tady pořádáme a mohli se na nás obrátit s jakýmakoliv prosbama, informacema, žádostma.
0: Takže z vás, obyvatel Holešovic, tady stávají turističtí průvodci. Mimochodem, co děláte v civilním povolání?
1: V civilním povolání se věnuji stavařině, mám na starosti stavební firmu.
0: Žijete tady v Holešovicích? Jak se tady žije mimo tady ty slavnosti? Protože teď je to všechno krásné, nadýchané, ale jak vypadá tady běžný život?
1: Hejte, běžný život je jako skoro na každé jiné vesnici, všichni se tu známe, oslovujeme se strejdo, teto, mezi náma je to všechno bezvadný, jediný rozdíl proti ostatním je asi, že tu máme větší takový ruch, je tu víc turistů, někteří jsou bezvadní, někteří už úplně ne třeba, ale jinak je to podobné jako na každé jiné vesnici. Jsme živá vesnice.
0: Já musím využít toho, že vy jste stavař, jak jste říkal, tak jak je možné, že tady ty chaloupky a ty statky vypadají pořád stejně jako z 18. z 19. století, jak je možné, že jste to tady udrželi?
1: Hejte, ono, my k tomu vlastně máme vztah, no, já nevím, jak to jako nazvat, ale ty lidi si sami toho váží, že to takhle je a že to udržujeme a že to je hezký, že to i jiný lidi obdivují, takže si to fakt vážíme a chceme to dál zachovávat. No.
0: Čím jsou podle vás Holešovice nebo tady ta oblast vašeho rodného kraje unikátní, co na ní máte rád vy?
1: Já asi tu přírodu hlavně okolo a i tu vesnici, že je opravdu zachovala, je to takový jeden stejný soubor a hlavně tu přírodu okolní.
0: Dokázal byste žít jinde, pane Radku?
1: Hleďte, byl jsem na chvilku donucený žít v Budějovicích a byl jsem tam 4 roky a nezvykl jsem si a strašně rád jsem se okamžitě vrátil, takže asi ne.
0: Tak pravil rodák z Holešovic Radek Maxa. Já děkuji a naslyšenou.
1: Děkuji vám, naslyšenou.

0: Jihočeské Holešovice dnes tvoří celkem 23 památkově chráněných statků s klenutými vjezdy a ony překrásné chalupy s malovanými štíty, o kterých jsem se zmiňovala. Jak se v nich ale žilo původním obyvatelům a kdo vlastně byli oni původní obyvatelé? Velké štěstí selských slavností je, že na nich potkáte spousty etnografů a jedním z nich byl letos i Jan Kuča. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Kdybychom se tady ocitli v polovině 19. století, jak by to tady vypadalo v reálu?
1: V polovině 19. století ještě mnohé chalupy by nebyly přestavěny do této podoby těch krásných domů, kterým říkáme styl selského baroka, ale některé už ano. To byla totiž ta doba, kdy se sedláci zmohli. Měnilo se zemědělství, objevovaly se už modernější technologie a sedláci a v jižních Čechách už to bylo všechno vysušené, už nebyly blata, bažiny a tím, že se změnilo zemědělství, tak byli bohatší a bohatší a mohli si dovolit nechat si postavit nové statky. Kdybychom byli opravdu v Holešovicích, tak zde by se mluvilo německy. Stejně tak jako v okolních vesnicích, samozřejmě ve všech německých oblastech se trochu mluvilo česky a ve všech českých se trochu mluvilo německy, ale tady by se asi většinou mluvilo německy. A vesnice Holešovice patří k takzvanému strýčickému jazykovému ostrovu. Velice podobně to vypadalo na dnešních okrajích Českých Budějovic, Českobudějovický jazykový ostrov. A tak, jak to mnohdy bývá, tak ti Němci byli ještě konzervativnější než okolní české obyvatelstvo.
0: A to se projevovalo v čem například?
1: No, třeba tím, že chodili ještě déle v selském oblečení, to znamená něco, co my dnes jmenujeme kroj. A tím pádem to, co se třeba v některých vesnicích už odkládalo, tak zde se ještě déle chodilo v tom tradičním starém. Podobně jako na Doudlebsku, kde zase působilo to naopak. Protože Němci byli na té výspě české, tak tam zase byli ty archaičtější Češi.

0: Vždycky se lidé odlišovali tradičním lidovým oděvem, krojem. Tak lišili se ti lidé nějak vizuálně? Poznali se lidé tady z okolí Holešovic a z Doudlebska od těch, kteří byli na Blatech? Protože vy jste říkal, že se to prolínalo, ale tady jsme měli vlastně i ten německý jazykový ostrov.
1: Na Blatech kroje vypadaly hodně jinak. Celá ta skladba oblékání byla naprosto jiná. Ale třeba to, co je společné, tak jsou těžké tkané sukně. Na Blatech si spíše volili temné barvy, to znamená tmavozelenou, tmavomodrou, fialovou, ale všechno tmavé odstíny. Až vlastně ve 20. století, když už byly jako folklorní soubory, když už se nechodilo v selském, tak si začali i dávat červené sukně a podobně. Kdežto na Doudlebsku a zrovna v těch jazykových ostrovech, tak tady právě ty ostré barvy, to znamená taková sitě červená, taková rumělková nebo taková fuksiově fialová, tak ta byla velice oblíbená.
0: Proč?
1: Obliba obyvatelstva. Prostě ono totiž na Blatech se našívaly na to široké hedvábné stuhy s květovaným vzorem. A na tom tmavém podkladu oni krásně vypadali. Navíc se většina té sukně zakryla širokým fjertochem, který byl vyšíván, a to vyšívání ani nebylo to nejdůležitější, ještě důležitější byla aplikace z korálku a z flitrů barevných, které to vlastně celé jako oživily.
0: Tak my se teď s Janem Kučou, etnografem, půjdeme podívat na závěr vystoupení souboru Doudleban. Moc děkuji a naslyšenou.
1: Děkuji.

0: Jihočeský soubor Doudleban na selských slavnostech v Holešovicích vystupuje pravidelně a pravidelně přijíždějí také jeho vedoucí Vlasta Doležalová a Jan Šimánek, který je profesí historikem Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, ale také tanečníkem a zpěvákem Doudlebanu.
1: Začnu, pane Jene, byť je to nezdvořilé vámi. Zkusme si představit Doudleby jako oblast, která se vymykala zcela jednak z těch jihočeských oblastí a jednak také z těch českých oblastí.
2: Doudlebsko je region, který není úplně moc veliký, je to zhruba oblast mezi Českými Budějovici, Českým Krumlovem, Trhovými Sviny, Borovany, případně až zasahuje ke Křemži. A byla to oblast, která byla osídlena českým obyvatelstvem a ze tří stran z jihu byla obklopena Němci. Takže z toho důvodu právě to sousedství s těmi Němci dalo podnět k tomu, že se tam dlouho udržovala svébytná lidová kultura. No a z té severní strany byly České Budějovice a za nimi už byla naopak velmi bohatá, a to byly Blata, kde byl naprosto odlišný kroj, jiné nářečí, takzvaně Čechy. Na sever od nás se říkalo jíti na Blata, jíti do Čech, a na jih do Němec. A mezi tím byl ten náš kraj, a to bylo to Doudlebsko. Udává se, že vlastně ty Doudlebové byly jeden z těch slovanských kmenů, které nám přišly někdy v tom 6. století v době těch stěhování národů, a že právě v Doudlebech založili teda to hradiště. Bylo to vlastně středisko toho okolního kraje. No a potom se založením Českých Budějovic v roce 1265 se tím centrem jižní Čech staly České Budějovice. Doudleby se staly takovou nepatrnou vesnicí a ten zájem o ně potom vzrostl až v době národního obrození, kdy vzrostl vlastně zájem o ty jednotlivé české regiony a najednou přišli lidé, kteří začali zkoumat doudlebské nářečí, doudlebskou historii, doudlebské kroje. A potom byl vlastně založen i náš soubor, a to bylo ale až v roce 1943 za druhé světové války.

0: Jak hledáte ty původní prameny? Protože my jsme si říkali, jak vlastně důdlebané se zrodili, jak vznikly, tak z čeho čerpáte?
1: Já se přiznám, že teda díky kolegovi panu Šimánkovi vlastně z ničeho čerpat nemusím, protože mám souboru odborníka, takže vlastně ty prameny čerpá hlavně on.
0: Musíme vnést naše posluchače z jiných konců republiky nějak do myslí a hnutí důdlebanů. Vy jste oba dva v kroji. Ty kroje jsou velmi specifické. Vy máte vyšívanou vestu, tak začneme tím mužským. A co vlastně to symbolizovalo? Mně jde o to, jak se důdlebané lišili od těch jiných jihočeských regionů.
2: Ten náš kroj na Důdlebsku je kroj poměrně chudý a je naprosto odlišný od toho kroje blatského, který byl prostě severně od Budějovic kolem Třeboně, Hluboké, Veselí nad Lužnicí. A ten náš kroj té podobě, kterou my vlastně zachováváme, odpovídá zhruba tomu svátečnímu oblékání té druhé poloviny 19. století, kdy byly těsné kontakty právě s tím sousedním Rakouskem, Bavorskem, a ten kroj je ovlivněn tou rakouskou a bavorskou módou. Proto třeba chlapci mají ty tmavé kalhoty, původně teda kožené, dneska látkové, když to všude jinde v Čechách byly kalhoty žluté, žlutá jelenic nebo žluté barvy, tak máme kalhoty tmavé po vzoru té bavorské módy. Tmavé vesty je kytičkami vyšitá, bílé košile, dlouhé, chudé na vyšívku pouze okolo manžet, jsou vyšívané nebo kolem krku. No a tou nejcennější částí toho kroje, který mám na sebe, toho mužského, je opasek vyšívaný pavým brkem, což byly vlastně původně taková pánská peněženka pro formany. U nás se hodně formaní lezilo se do těch Rakous a bylo třeba někam schovat ty peníze. Takže ten opasek samozřejmě uvnitř měl kapsičku, tam se dávaly ty zlaté stříbrné mince a původně to byla prostě móda formanů, kterou pak převzali ty doudlebští sedláci.
0: Tak teď se podíváme na dámy a na ženy. Vy jste říkal, že důdlebský kroj byl chudý, no tak to tedy na paní vlastně není vidět, že by byla chudá. Takže co nosily ženy na Důdlebsku?
1: Ženský kroj se skládá ze sukně, které se u nás říká šerka, pak máme zástěru, které se říká fjertoch, pak máme vestičku, které se říká šněrovačka, a za mě bych řekla, že nejhezčí je na tom to, že se vlastně dědí po těch generacích, v těch rodinách, že některé části našeho kroje možná na první pohled působí třeba trošku omšele, ale opravdu to není, že by se to nechalo nově ušít, ale někdo to má po těch babičkách nebo maminkách a maminky ještě po svých maminkách, tak to si myslím, že je takové naše dědictví, že si na tom hodně zakládáme.

0: Pan Ladislav Chyňava Duda, kterého jsem xkrát potkala na festivalu ve Strakonicích, na nejrůznějších folklorních akcích, na chodských slavnostech, Domažlicích a teď jsme tady v Holašovicích. Tak pane Ladislave, dobrý den.
1: Dobrý den, dobrý den.
0: Vy žijete v Českých Budějovicích, jste v tom vašem dudáckém spolku všech jeho českých dudáků. Ale vysvětlete mě, co vás přitahuje na spolupráci se souborem Doudlebana vlastně na tom Doudlebsku.
1: Já jsem z Doudle, pocházím z Doudleb ze Straněna. Vlastně já s tímhletím souborem jsem od 15 let, tak to bude skoro příští rok vlastně 50 let.
0: No to je neuvěřitelné. No. Jaké jsou Straňany? Co je krásné na Doudlebech a na Straňanech?
1: Krásný kostel tam je a krásnou to má historii a řeka Malše tam protejká kolem takového ostrohu a jsou tam docela příjemní lidi a tak se tam dobře žije, ale já bohužel jsem musel nějak odcestovat do Budějic, když jsem se oženil, no když praskla manželce plodová voda, tak od té doby jsem Budějcí.
0: Jak je váš tak Holašovicí?
1: Tak v Holašovicích tady už leta prostě vystupujeme jednak s Doudlebanem nebo s malou kapelou Pavla Havlíka, takže je to tady krásný prostředí, vlastně ta Víska právem to má vlastně jako ty Holašovice, ten světový ohlas.
0: Vy jste, pane Ladislave Dudáky, liší se ladění těch jihočeských dud? Hraje se jinak na Doudlebsku, jinak na Blatech? Jak to vlastně je s jeho českým dudáctvím? Jinak ve Strakonicích, kde jsem vás poprvé potkala.
1: Dudy jsou laděny nejčastěji v S-dur a pak v D-dur. No a můžou být i jinak, ale většinou se teda ladí do těchto vlastně stupnic, takže další stupnice můžou být, ale spíš se pohybujeme v těchto stupnicích. Tudíž dudy mají jenom jedno ladění, nemůže se s nima hrát jiným, takže všichni musí se přizpůsobit těm dudám.
0: Jaká je nejslavnější jeho česká dudácká píseň podle vás?
1: No samozřejmě, kdyby byl Bavorov, ne?
0: To je... Opravdu?
1: Určitě, to je nejznámější jeho česká písnička, která se hraje po celém světě.
0: Děkujeme. Ladislav Chyňava, dudák z Českých Budějovic, tady v Holašovicích, rodák z Doudleb a také z obce Straňany. Naslyšenou.
1: Já taky děkuju za rozhovor.

0: Nebylo by ovšem selských slavností v Holašovicích, kdyby nebylo bývalo legendární a navíc nejstarší jihočeské dechovky Babouci. Ta způsobila v Holašovicích takové nadšení, že sem nemohla nevyspovídat i její členy. A stojím tady s kapelníkem Tomášem Staňkem, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A Václavem Novákem, prvním křídlovkářem. Začneme panem kapelníkem. Proč se jmenujete Babouci? A já, když jsem viděla, jak máte obrovskou fanouškovskou základnu, tak si říkám, vy musíte mít i zároveň k tomu nějaký klub nebo nějaký spolek, protože to není možné, aby za samotnou kapelou lidé tak jezdili.
1: No tak historie kapely je velmi dlouhá. Vznik se datuje od roku 1868. A jak jste se ptala, jak vlastně vznikl ten název Babouci, tak je to tím, že kapelu založili bratři Baboučkové, se jmenovali, no a po chalupě jim říkali Babouci a ten název se drží až do dnes. No a co se týče těch fanoušků, hrajeme každý víkend, našim fanouškům se líbí náš styl a hrajeme to ze srdce, snažíme se předávat tu energii našim fanouškům, oni nám to zase oplácí tím, že na nás chodí a že s námi zpívají a v tom je asi to kouzlo vlastně té naší kapely. No.
0: No a já se na to kouzlo pořád snažím přijít, protože vy neuvěřitelně hrajete, všichni tady ožijí, jako by je polil člověk živou vodou. Jak vlastně fungují Babouci? Jak to vlastně děláte?
1: Jsme amatérská kapela, protože každý máme ještě zaměstnání, neděláme jenom tu muziku nebo ty babouky, ale každý chodí ještě do práce. A pak jste se ptala, v čem spočívá to kouzlo té kapely. Asi je to možná tím, že dodržujeme ten styl, který byl od samého začátku, od roku 1868 se nic nezměnilo a my vlastně používáme ten styl, kdy si zpíváme sami celá přední řada a nemáme žádné solové zpěvy.

0: Já se ještě zeptám tady pana křídlovkáře, mistra křídlovkáře Václava. Jak vy jste se dostal do Babouku? Já jsem se už ptala tady vašeho pana kapelníka, jak vlastně funguje ten váš život. Vy jste přitom každý z jiné obce, z jiné lokality, tak jak to vlastně děláte? Jak se člověk dostane do tak slavné, nejstaršího české dechovky? Musí skládat nějakou zkoušku, nebo jak to probíhá?
1: No většinou to přece život sám a většinou to je o náhodě. A stává se, že občas kapela má problém taky na postu, takže je třeba vymýšlet nebo hledat náhrady a no a nakonec to zůstane tak, když se to hodí, takže zůstane stálo a vydrží to třeba jako my tady s Tomášem 28 let.
2: V roku 2000 my jsme ve shodou okolností nastoupili ve stejném roce, Vašek nastoupil o několik měsíců dříve a já hned po něm a už jsme tady spolu 26 let.
0: To je neuvěřitelné, je ve vás strašně mladá a živá energie. Jak vlastně Babouci fungují? Kdo dělá ty aranže? Jak se scházíte? Protože vy jste mi, pane kapelníku, říkal, že vy nebydlíte všichni pohromadě, že jste tak jako různě rozprostření po jižních Čechách, tak jak to vlastně funguje?
2: Je to taky taková kuriozita, že vlastně naše kapela je strašně rozsáhlá, co se vzdáleností. Třeba Vašek bydlí v Protivíně a já bydlím ve Svatém Janu nad Malší, což je 100 kilometrů možná vzdálenost a opravdu jsme roztáhení, dá se říct, téměř po všech jeho českých okresech. Takže na zkoušení v podstatě není ani prostor. Jsme tak sehraní, to jsem právě chtěl ještě říct, že jsme taky na Rita, že je tam stálá sestava v té kapele už několik desítek let. My máme v podstatě stabilní kádr a samozřejmě je to znát na té kvalitě té muziky, že ty lidi jsou sehraní. Že jo? Stačí, když se na sebe podíváme a už víme, co se bude dít, takže to je další věc, která zapadá do té mozaiky, protože ta kapela jako šlape a je oblíbená.
0: No, co k tomu dodat? Děkuji úžasným mužům tady z kapely Babouci, nejstarší jihočeské dechové muziky, jejímu kapelníkovi Tomáši Staňkovi. Díky a naslyšenou.
2: Já také děkuji za rozhovor a přeju vám vše dobré.
0: A také Václavu Novákovi, křídlovkáři. Díky a naslyšenou.
1: Já se taky loučím a přeju všem krásný.

0: A to je z dnešního folklorního notování, při kterém jsme zaznamenali 27. ročník jihočeských selských slavností v Holešovicích, téměř všemilí posluchači. Příští týden se spolu vydáme za úplně jinými čarokrásami naší země, a to v pořadu Utajené poklady regionu. A těšte se, bude to celé na vodě a o vodě. Více příští sobotu v 19.05. Naslyšenou se těší Markéta Ševčíková.
1: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Druhá polovina života. Místo konce nový začátek. Mnoho žen po 40 pocítí zvláštní druh únavy. Děti odrůstají, kariéra je v určitém bodě a najednou se dostaví pocit neviditelnosti a také otázka, to už je vážně všechno. Dnes budu hostit v Cestě k uzdravení dvě výjimečné ženy. Dámy, které se tady spolu vidí poprvé, a já se skoro vsadím, že během chvíle spolu najdou společnou řeč. Obě ženy jsou v podstatě v důchodovém věku. Já tam mířím za pár let taky. A obě dámy rozhodně do důchodu nejenom nepatří, ale oni tam ani nechtějí. Jsou prototypem ženy, která nestárne, kterým vrásky i roky sluší, které milují svůj věk v moudrosti a které předávají vnitřní krásu i zkušenosti dál. Těší se Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Tak uzdravení. Příběh pacienta.
1: Dobrý den. Dnes budeme mluvit o okamžiku, kdy se žena kolem 40 nebo 50 podívá do zrcadla a má pocit, že se stává neviditelnou. Pro rodinu je servisní organizací, pro trh práce často za zenitem. A zda je to pravda? Tak to se dozvíme dnes, protože moje pozvání přijali dvě dámy, které tento mýtus anebo fakta možná rozbourají. Je to profesionální koučka a mentorka Iveta Clark a modelka, která dobývá světová mola, Hana Janata. Dámy, obě vítejte. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dnešní díl bude, já tomu říkám, o uzdravování sebevědomí tam, kde se člověk vnímá jako méně cenný. Hana Janata je lékařkou duševního zdraví a paní Iveta Clark, jak už tady zaznělo, je mentorkou a koučkou, která v podstatě pomáhá lidem zbavit se pocitů, které je limitují anebo jim třeba i některé věci zakazují. A když se vás právě teď zeptám na to, co je vlastně midlife, co to pro vás znamená? Začnu u Ivety Clark.
3: Já mám, Kateřino, radost, že říkáte midlife. Já mám takový pocit, že jsem se s tím setkala vlastně s tím slovem asi před 3 lety nebo před 4 na univerzitě ve Spojených státech, kde jsem studovala ty aspekty a symptomy toho, co to období životní přináší. Takže v češtině je to vlastně střed života a mně se na tom názvu nebo na té terminologii líbí, že tam je ten život. Že tam není ta krize, že často my máme tohle období spojený s tou krizí středního věku, hodně se to takhle značí u mužů, ale ani my se tomu nevyhýbáme a mně se vlastně zdá, že když tomu období dáme nový slovník, takže začneme taky o něm jinak přemýšlet. Takže já bych řekla, že midlife je takový okamžik, kdy si všimneme, že se něco mění. A ono to vypadá jako, že se něco bortí nebo že něco končí a trochu nás to znejistí. Vlastně nás to trochu znejistí anebo někdy i více znejistí. Takže asi bych chtěla říct, že midlife není období, ale že to je okamžik, kdy si všimneme ty změny. A co se potom začne dít, je vlastně příprava na ten druhý poločas.
1: Paní Janato.
2: Je to tak, to slovo příliš nepoužívám. U sebe jsem si toho midlifeu nikdy nějak moc nevšimla sama na svém životě, ale možná je to ten moment, to se mi líbí. Byla to nějaká definice konce století, takže staré ideály se přežily a nové nebyly nalezeny. Takže je možný rezignovat, toužit po těch starých, aby se to vrátilo, anebo prostě otevřít oči a srdce těm novým.
1: Milé dámy, dovolte mi tuto otázku. Ona je poměrně důležitá a vím, že vám nebude dělat žádný problém to říct veřejně. Kolik vám je let?
2: 68.
1: A vám, Iveto?
3: 63.
1: Já jsem tady v úvodu vlastně mluvila i o tom, že se vás důchod netýká a ani do něj nechcete jít. Dnešní cesta k uzdravení je vlastně o veliké inspiraci, jak to v životě nezabalit. My jsme ale začali krizí středního věku. Milé dámy, prošli jste krizí středního věku, jedna z vás?
2: Já jsem tomu říkala tak, protože když mě bylo těch 50, zbavila jsem se dětí, nebyla tam ta každodenní péče, tak jsem měla pocit, že mám takovou tu druhou mízu, jako se připisuje mužům. Jo? A oni zakládají ty nové rodiny, mají nové děti a já najednou jsem se cítila svobodná. Zašla jsem dělat strašně moc věcí, které jsem dřív neměla na ně čas ani peníze. Týkalo se to teda hlavně fyzických aktivit, že jsem začala běhat, tancovat, líst na stěnách umělejch. Naučila jsem se jezdit na koni, střílet lukem. To období trvalo asi 5 let a skončila jsem pak u toho baletu. Ten mi tyhle ty moje pokusy zastavil. Ale zároveň jsem začala i malovat a hrát na flétnu, jo, protože jsem měla najednou prostě strašně moc energie. Takže to bylo moje krize středního věku.
1: Ale to asi není ta typická krize.
3: A to je naprosto přesně, co se děje. Protože ten problém s tím, že to nazýváme krize, je v tom, že si představujeme, že to je nějaký jako těžký období. A tohle ten příběh je vlastně ukázkou toho, že to nemusí být těžký období. Že to je vlastně období, kdy jako jdeme ven, že rozkveteme nějak. A rozkveteme, nemyslím úplně třeba fyzicky, ale rozkveteme z hlediska možností, které se nám jakoby objeví. A k té vaší otázce, Kateřino, jestli mám životní krizi, tak já jsem podobně jako Hana asi ji nějak nevnímala, ale vlastně čím víc se tím tématem zabývám, tím víc vidím, že jsem ji měla. A to se mi asi zdá důležitý, protože vidím, že i ty ženy, s kterýma pracuju, procházejí něčím, co si vůbec neumějí někam zařadit, pojmenovat, a teprve, když se o tom něco dozvědí, tak řeknou, aha, tak tohle se mi dělo. A proč jsem na začátku řekla, že to není nutně věk, nebo není to prostě nějaký číslo nebo období, je, že vidím, že se ty změny, kterých se ten náš život dotýká, opakujou v takových intervalech, že to vlastně není o tom, že to někdy skončí. Ta druhá půlka je hodně o té transformaci a ta vlastně nekončí.

0: Do našeho pořadu o zdraví jsem pozvala mentální koučku Ivetu Clark, která získala praxi v Americe a své zkušenosti a znalosti po revoluci přivezla k nám, do velkých firem mezi manažery. Dnes koučuje individuálně a zajímá se o krizi středního věku. Inspirací je nám v cestě k uzdravení naše nejstarší modelka Hana Janata. Když jí bylo 63 let, přihlásila se do modelingové agentury a vzali ji.
1: Cesta k uzdravení.
2: Paní Janata vlastně si s krizí středního věku za mě teda poradila velice dobře a velice aktivně. Ona si našla způsob, jak nebýt sama, jak jít mezi lidi, začala s baletem, jak už tady zaznělo, začala cvičit. Zkrátka, vy jste se asi necítila sama.
3: Ne. Měla jsem ráda společnost, byla jsem i vůdčí osobnost, ale měla jsem třeba sen, že bych chtěla bydlet sama od 17 let. Ono to nešlo, že jo, v té době vůbec. Byty se přidělovaly, takže já jsem si splnila ten sen v těch 50, že jsem se konečně odstěhovala. První noc byla těžká, není to úplně jednoduchý, ale pak se mi to samozřejmě zalíbilo a jsem pořád sama. Chce to trošku odvahy a nebát se toho, ono to fakt přijde, zjistíte, že jste vlastně svobodná. No.
2: Jenomže každý paní Clark tuhle sílu v sobě nemá, anebo potřebu. Co vlastně poradit lidem, kteří to skutečně po té 50 tak trošku balí? Jo. A možná je to i tím, že jsou třeba propuštěni z práce, neumí se přenastavit, mají pocit, že už o ně nikdo nestojí. A podle mě se to netýká jenom žen, zase abychom úplně neopomenuli muže. Přesto, co s tím?
4: To je taková otázka, která vede k nějakému návodu, který bych ráda posluchačům nabídla, ale bohužel to neumím, protože to období má spoustu vrstev, ve kterých se odehrává hodně věcí a to je proč je pro nás tak náročný, že to, co běžně v životě zvládáme jako běžný životní situace, se najednou nahrne v jednom časovém jakoby horizontu a my se v tom trošku boříme jako do nějaký bažiny. A co vidím, že pomáhá, je, že je dobrý, když ty lidi dostanou nějaký slovník, protože jak to téma je tabu a vlastně se o něm nemluví, tak ty lidi vlastně nemají ty slova, kterými by ty věci popsali. Takže mně funguje, když začneme mluvit o tom, co se děje a nějak to, odpusťte mi to slovo, normalizujeme. Že vlastně to není něco, co se děje Kateřině nebo Haně nebo Ivetě. To je prostě součást životního cyklu. Já bych řekla, teď mě to tak napadlo, že to je takový jiný stav, který se nám děje, když jsme matky a pak se nám děje v tom středním věku a je to pasáž. Pro mě je fascinující, že když mluvíme o demografických skupinách ve společnosti, tak mluvíme o dětech, mluvíme o teenagerech, mluvíme o generaci X a Y a pak mluvíme o seniorech. Ale vlastně mezi tou generací X a Y je 30 let života, který vůbec nijak nepojmenováváme. A my mluvíme teď tady o tomhle období. Takže já bych řekla, že nám chybí slovník, že nám chybí osvěta, že nám chybí rozhovory s lidmi, kterých se to konkrétně týká, který v té demografické naší struktuře teď nabývají hodně velkou sílu.
2: A proto dnešní rozhovor. Souvisí se středním věkem třeba i strach? Začnou se lidé víc o sebe bát, o svůj život, o svoje zdraví?
4: Já jsem si všimla, jak jste řekla, strach, že mi trochu jako se roztřásl hlas, ještě než jsem promluvila. Protože jeden z důvodů, já si myslím, proč je to tabu, to téma, je, že my vlastně nejsme staří, ale ubývá nám ta energie, to tělo prostě přirozeně stárne a najednou ty naše profesionální cesty, které jsou vystavené směrem výkonu, odevzdávání nějakých výsledků, se protne s tím osobním, zatím čím je ten strach z té smrti. A z toho, že se to blíží, že už jsme vlastně na té druhé straně. A ten strach začne být trošku limitující. Takže zase, když máme nějaký slovník, když o tom mluvíme v nějakých kolektivech, skupinách, v rozhovorech, jako je tenhle, tak si dodáváme nějaký podpory vzájemný, že se nás to týká všech. A že je vlastně na nás, jakou cestu zvolíme, abychom těch dalších 30-40 let, který máme před sebou, užili v nádherném prostoru životním, který je plný plnění snů a radosti z toho, že si něco můžu dovolit, co jsem dřív nemohla.
2: Hezky jste ukázala na lékařku duševního zdraví, naší zatím nejstarší českou modelku, Hanu Janatu. Neměla jste strach, když jste se přihlásila do modelingové agentury, Hano?
3: Já jsem neměla strach, já jsem se styděla. To nebyl strach jako takový, jako úzkost strach. Já se stydím hodně.
1: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Zajímá mě, jestli krizi středního věku, z vašeho pohledu, koučky, prožívají víc ženy nebo muži?
2: Oba. Když se to vezme z hlediska antropologického, tak jsme lidský bytosti, takže ten život má stejné zákonitosti pro nás. Tak všichni se narodíme, učíme se chodit, učíme se mluvit a máme vlastně všechny ty přechodové fáze. Ale jak to prožíváme, je úplně odlišný. A řekla bych, že to souvisí s tím studem, o kterém jsem mluvila před chvilkou, že ženy se stydí, ale jdou to zkusit a překonají to a jdou vlastně jako ven, kdežto ten muž se stydí a stydí se tak, že jde dovnitř. Takže ten muž se bojí toho vyzkoušení a máme taky samozřejmě jako ženy zkušenost, že my si o těch věcech jako povíme. Ale ten muž začne omezovat svůj sociální kontakt s jinými muži, protože se bojí toho srovnání, že on je jediný, který selhává, on je jediný, který už nemá tu energii nebo který má trošku pocity nějaký nerelevance. A to mužský psyché je v tomhle daleko náročnější a to období je pro ty muže, bych řekla, mnohem složitější.
3: Já souhlasím, můžu k tomu něco říct, protože jak já učím, že ten balet v Elpidě, což je organizace aktivizující seniory, nabízí spoustu kroužků jazykových, vzdělávacích, různých a je tam převaha žen. A není to tím, že by jich bylo v té populaci víc ještě v těch 60, 70 letech, ale já jsem si vždycky říkala, proč tam ty mužský nechodí, protože právě se stydějí začínat něco, hrůza, že se lžou, ještě když je překoná nějaká ženská, že jo. To vůbec nemůžu ještě zkousnout, když je v něčem lepší. Takže úplně je to pravda, jsem ráda, že jsem to slyšela od odborníka, že to byl takový můj dojem z pozorování toho života.
2: Já vlastně si všímám při práci s lidma, že jsou takový tři jako okruhy zábran, který máme. Ta jedna je, co by tomu řekli lidi, ale ta první je, co bych tomu řekla já. Já přeci nejsem taková, já přeci tohle neumím. My máme takový předpoklady o sobě, který nám sami už jako zapřičinujou, že něco neskusíme. Takže co bych tomu řekla já, jak to vlastně souvisí s tou mojí identitou, na kterou jsem zvyklá. Pak co by tomu řekli ty lidi, že jo? A pak co by tomu řekla ta moje rodina, ty nejbližší. Takže je vždycky dobrý si vlastně udělat takový testík a projet si všechny tyhle tři jako okruhy, co by tomu všichni řekli a nakonec jako zjistíte, že je to stejně na vás.
1: Já navážu na to, co by tomu řekla rodina. Hana Janata už je babičkou, vnoučata má v zahraničí. Není vám někdy vyčítáno, že se těm vnoučatům nevěnujete víc?
3: Myslíte mojí dcerou?
1: Ano.
3: Ne. My jsme se rozhodli, že já jsem se tam chtěla přestěhovat po té 60, že půjdu babičkou na plný úvazek do Francie a budu tam učit tancování, protože ten jazyk neumím, že jo, a nenaučím se ho tam pořádně. A rozmysleli jsme si to a ona sama řekla, ne, bude lepší, když bude babička pražská, aby tu měli ty kořeny, aby měli kam jezdit, takže nikdo mi to nevyčítá, aspoň teda ne na hlas. Teda moje dcera určitě ne, možná okolí si řekne, ta si žije, má vnoučata tamhle, vidí je 4x do roka. No a já jsem pro ně vzor, že jo, trošku. Oni mě mají rádi a vidí aktivní babičku a je to pro ně vzor takovej, než kdybych byla babička, která by se kolem nich starala, pekla buchty. Něco za něco, no.
2: A vidíte, to je přesně, jo, že vlastně ten společenský tlak na nás pořád je vyvíjený, jo, jako, no, ta si žije, že jo, ta má vnoučata někde, ale ve chvíli, kdy si tohle to jako uvědomíme, tak si řekneme, no, ale my jsme se takhle domluvili a já jsem vlastně pražská babička. Že vlastně člověk se taky trošku musí naučit stát si v tom svým a důvěřovat tomu, že on, jak si to nastaví, tak to chce.
1: Samozřejmě tenhle dotaz padl záměrně, protože já to o Haně vím, že má takovouhle dohodu s dcerou, která se mi moc líbí a vlastně možná tímto dotazem i apeluji vlastně na naše děti, aby nás v tom středním věku nechali jít.
2: To je krásný a my to taky musíme umět těm dětem nabídnout. Je to vlastně taková jako dvojitá dohoda.
1: A jak se to dělá, aby to nebylo konflikt?
2: Teď mě k tomu napadlo, že to někdy může být konflikt, který si ale vlastně tak trochu ten začarovaný kruh vytváříme sami, že my nenecháme jít ty naše dospělé děti, že my se vlastně těžko zbavujeme té mateřské role, protože nám žádná najednou jiná nová se jako nenabízí. A je tam najednou to prázdno. Takže to souvisí s tím, že některý lidi zůstanou v tom prázdnu úplně bezradní a některý udělají to, co Hana a řeknou, já vlastně teď můžu se přestěhovat a bydlet sama.
0: Cesta k uzdravení.
1: Paní Jana, to co vás letos čeká? Mimo to, že jste nominovaná na ženu roku.
3: Nejvýznamnější ženy roku 26.
1: Přesně tak.
3: To je úžasný. Hlasování končí a pak nějak půlce března se bude vědět. Takže já už jenom tu nominaci beru, že to je vítězství. No. Protože v tom prostoru veřejným jsem strašně krátce v podstatě. A takže budu pokračovat v tom, co dělám a chtěla bych psát knížku, ale konečně. Už se to rýsuje. Už nebudou se mnou jenom rozhovory, už to napíšu po svým. A tak nějak, nevím přesně co. Já to mám to takhle den ze dne, jako řeším věci, až přijdou ty výzvy, tak asi nedělám vysloveně plány.
2: A mě ještě k tomu napadá, jestli můžu zase navázat na to, co říkáte, jako co budete dělat, že vlastně co je taky specifický pro ten věk, že se nám zkracuje ten horizont, kdy my si jako něco plánujeme. Že se vlastně docela hodně učíme zůstat s tím, co je a koukat, kudy to povede dál a nechat se tím překvapit. A to je taková fáze, která je založená na takový jako už dobrý sebedůvěře, že ať to bude jakkoliv, tak se něco prostě stane, já se v tom nějak zorientuju, já to nějak využiju, anebo se to prostě nepovede. A vidím, že kejváte, že prostě pro tyhle ten věk je to přirozený. A člověk se tím strašně osvobodí od takových zklamání, že si projektujeme do těch plánů nějaký výsledky, které vlastně se často nestanou. A my máme možnost být v tom mnohem lehčí v tom našem životě.
1: Já myslím, že to je úplně nejkrásnější závěr dnešního rozhovoru. On to byl spíš dialog, milé dámy, já vám za to velice děkuju. A teď se vás zeptám a začnu zase u Ivety Clark, protože ta je tady dnes za tu odbornici, mentální koučka, která vlastně se potkala s lékařkou duševního zdraví, zároveň s českou modelkou Hanou Janatou. Jaké to pro vás bylo setkání, Iveto?
2: Já jsem nadšená, že to, co vidím v té spolupráci s lidmi, se děje i mimo tu spolupráci. Že když se jako rozhlídneme, tak máme tu inspiraci všude, já ji mám teď po levý ruce.
1: A pro vás, Hano?
3: Pro mě to bylo zajímavé, protože já jsem o tom midlifeu v podstatě ještě neslyšela, nebo slyšela, ale nezamyslela jsem se nad tím, co to znamená. Takže pro mě to bylo obohacující pro můj osobní duševní rozvoj, nebo budu se nad tím i zamýšlet dál. Já z každého slova, z každé věty, kterou slyším, si potom něco přetransformuju, to, co je dobrý pro můj život třeba.
1: Děkuju a přeji vám oběma mnoho elánu, síly a duševního zdraví.
2: Děkujeme.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Řidiči i chodci v Hradci Králové budou moci od zítřka využívat další část křižovatky Mileta na městském silničním okruhu. Lázním v Česku chybí zaměstnanci. Fotbalisté Plzně ztratili body i ve druhém zápase ligové sezóny. Čeká nás oblačnost s teplotami do 29 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Hradci Králové se zítra otevře další část přestavované křižovatky Mileta na městském silničním okruhu. Chodci a cyklisté budou moci využívat nové podchody a v provozu budou i dvě zastávky městské hromadné dopravy. Město Police nad Metují na Náchodsku buduje na parkovišti nedaleko poutního místa Hvězda nové zázemí pro turisty. Za zhruba 4 miliony korun vznikne přístřešek a inovativní WC. Jeho výhodou je podle starosty Jiřího Škopa z ODS prakticky bezobslužný provoz.
2: Podobnou technologii jsme tady v našem regionu zatím nezaznamenali. Je to vlastně ostrovní systém WC, který není napojen na žádné přípojky. Funguje sám o sobě na principu solárních panelů. Dole má pod sebou dvě nádrže na vodu a samozřejmě na odpad. A je to řízené dálkově, takže my na dálku budeme vidět, kdy je potřeba vodu doplnit nebo naopak vyvést.
0: Lázním v Česku chybí zaměstnanci na různých pozicích. Poptávka je po zdravotnickém personálu nebo také po fyzioterapeutech. Chybí ale také lidé v gastroprovozech. Vypomáhají proto třeba brigádníci, říká provozní ředitel společnosti Františkovy lázně Aquaforum František Nedbalý.
3: Samozřejmě, že se potýkáme s problémy zaměstnanců, to jak kvalifikovaných, tak i nekvalifikovaných, a já myslím, že to je všeobecný problém České republiky. Na každý pracovní pozici nám někdo jako chybí a pak se to snažíme samozřejmě saturovat buď agenturou práce nebo brigádníkama, a to převážně v době prázdnin.
0: Vysoké teploty mohou zhoršit účinnost některých léků. Odborníci proto doporučují skladovat je na chladném a suchém místě a dodržovat podmínky uvedené v příbalové informaci. Zvláštní pozornost je potřeba věnovat například inzulínu, který vyžaduje stabilní teplotu. Na horko jsou citlivé také čípky nebo masti. Sport. Plzeňští fotbalisté mají po dvou kolech nové sezóny šance ligy jediný bod. Po prohře s Libercem tentokrát znovu doma remizovali s brněnskou Zbrojovkou 1-1. Domácí dostal do vedení ve 14. minutě Kabongo. Za hosty srovnal po změně stran Vašulín. Někteří nespokojení fanoušci Viktorie po utkání žádali skandováním konec trenéra Martina Hyského.
4: Já respektuju diváky a samozřejmě vnímám, co křičí. Mají na ten svůj názor absolutní právo, ale mě to nezlomí, já věřím cestě svojí, vím, co tomu dávám, co tomu obětuju, vím, jakým směrem jdu a nechci z toho směru uhnout, věřím, že může být úspěšný, takže se soustředím na tým, nechci tu energii ztrácet někde kolem.
0: 100% zůstává Slavia po vítězství 4-0 v Ostravě, ale také Teplice po triumfu v Liberci 1-0. Brněnský Artis veze bod ze hřiště Slovácka za remízu 1-1. Počasí. Dnes bude oblačno až polojasno, na horách s ojedinělými přeháňkami. Nejvyšší teploty 26 až 29, na horách kolem 20 stupňů. Vítr povane mírný severovýchodní a biohlásí dvojku. Střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na silnici z Černilova směrem na Libřice máme hlášené místo s propadlou vozovkou. V tomto úseku projíždějte s opatrností a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Je 5:04, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, je neděle 2. srpna a svátek mají Gustavové. A co pro vás budeme mít v následujících minutách, tak například další spotřebitelský servis, ve kterém Josef Černý bude odpovídat na vaše další dotazy, tentokrát vysvětlí, co obnáší změna dodavatele energií. A taky vás vezmeme na tábor, kde část prázdnin tráví děti s vrozeným diabetem. Jak moc složité je takový tábor připravit, dozvíte se z reportáže Tomáše Hlerince. A Jana Kudy-Vejsová přeje krásné nedělní ráno.

0: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Hradec Králové a jak jsem slíbila, tak se vydáme na jeden dětský tábor, které stále ještě pokračují, protože prázdniny, i když už se přehouply do druhé půlky, tak mají toho ještě hodně před sebou. Dnes je 2. srpna. Mezi stovkami letních dětských táborů v celé republice najdeme i některé speciální, a to tím, pro koho jsou určené. U Ostružna na Jičínsku teď na své každodenní starosti zapomínají děti s vrozeným diabetem prvního typu. Na jejich zdravotní stav dohlíží zdravotníci v chatce, která je na první pohled obyčejná, ale uvnitř je zaplněná moderními technologiemi.
1: Na počítačových monitorech jsou aktuální informace o hladině cukru všech dětí. Ty sledují 24 hodin denně zdravotníci z Mladoboleslavské Klaudiánovy nemocnice, říká její mluvčí Jana Petrová.
2: Klaudiánova nemocnice poskytuje ten zdravotnický personál, ať už to jsou lékaři nebo zdravotní sestry, který tady mají 24/7 ten dozor nad těma senzorama a nad těma monitorama. Diáčků je 40. Plus ještě jako zdraví děti.
1: Právě určitá inkluze, propojení zdravých dětí a diabetiků je podle organizátorů hodně důležitá. Program mají společný, hry stejné a snahou je, aby děti s diabetem na své potíže aspoň na chvíli zapomněli. O monitorování hladiny cukru se právě teď starají Jana Soukupová s Vendulou Havrlantovou.
3: Každé dítě má připojený senzor na kontinuální měření glykemie, čili hladiny krevního cukru, a ta data jsou nám potom tady vlastně přenášena do monitoru a jsme schopni na ně případně reagovat.
4: Co všechno se děje, pokud se objeví hodnoty, které nejsou úplně ideální, řekněme?
3: Tak pokud se na nízkou hladinu krevního cukru, tak potom samozřejmě děti potřebujeme nějak dosubstituovat cukrem, čili podáváme různé džusy, sušenky, různový cukr. V případě opačném, pokud mají vysoko, tak potom je korigujeme třeba přidáním nějaké malé dávky inzulinu.
4: Jak moc je to třeba pro ty děti omezující?
5: No, já si myslím, že právě to je super, že ty děti si v podstatě od toho monitorování můžou trošku odpočinout, protože to za ně monitorujeme my. A jinak to často prostě ve škole a tak, samozřejmě rodiče taky kooperují na dálku, ale většina dětí hodně se to i musí hlídat sama a my se snažíme o to, aby ten týden si odpočinul i od toho hlídání a mohli se věnovat spíš takovým víc dětským aktivitám než sledování cukru.
1: Za celým nápadem a organizací stojí hlavně 3 lidi.
6: Ten Jakubec.
7: Jitka Zítková Povolná. Gabriela Jarešová.
4: Autoři té celé myšlenky.
7: Ano.
4: Je někdo z vás první, koho to napadlo?
7: Jitku.
4: Jak se to narodilo?
7: Mám vlastní dítě, který nemohlo na tábor nikam. A další druhý dítě je zdravý, že jo? Tak je rozděl tak. Pošlete každý nikam jinam, nebo jedno nechte doma. No tak jsem přišla s touhletou myšlenkou. První jsem přišla tadyhle za Gábinou. Ta první reakce byla, že jsem blázen. Že o tom nechce slyšet, ale do rána se jí to rozleželo v hlavě a šli jsme do toho.
1: Pořádání takového tábora je finančně náročné a část musí pokrývat dárci a sponzoři. Od rodičů celou částku organizátoři nechtějí. Z Jičínska Tomáš Lerinc, Český rozhlas.
8: Jsme s vámi i na Jičínsku. Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Přejeme vám krásné nedělní ráno. Dneska sice má být až okolo 30 stupňů Celsia, ale užívejme si to, protože v nadcházejícím týdnu teploty budou zase o dost více stoupat.
1: Počasí.
0: Podíváme se na to, dnes bude oblačno až polojasno na horách s ojedinělými přeháňkami a nejvyšší teploty 26 až 29, na severu kraje kolem 23 stupňů Celsia, nejvyšší teploty na horách 19 až 23, vítr mírný severovýchodní o rychlosti do 5 metrů za sekundu, no a zítra bude slunečno a velmi teplo opět a v dalších dnech ještě tepleji, takže zítra jasno až polojasno, noční teploty 19 až 15, nejvyšší denní 32 až 36 stupňů Celsia a v dalších dnech už to pak zase přijde. Úterý a středa budou dny jasné až polojasné s přehánkami jenom ojediněle a s nejvyššími teplotami 35 až 39 stupňů Celsia, takže se opět máme na co chystat a připravit. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Hradec Králové. Za chvíli už nabídneme náš pravidelný spotřebitelský servis.
2: Rádio na cestách a ne 30 let posluchačské anky ty šarmantní osobnost roku. Chcete poznat zákulisí šarmantních gala večerů, poslechnout si pěkné písničky a přitom se setkat s oblíbenými moderátory? Český rozhlas Hradec Králové vás zve ve čtvrtek 6. srpna od 19 hodin na náměstí Československé armády v Hronově, kde budeme součástí festivalu Jiráskův Hronov. Programem vás provedou Lada Klokočníková, Aleš Cibulka a Jiří Kánský. Jejich hosty budou herci Jan Přeučil, Eva Hrušková a zpěvačka Iva Marešová. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás 6. srpna v 19 hodin v Hronově. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: 5.24. Co se stane, když se v jedné školní tělocvičně potkají čtyři naprosto rozdílní otcové, jejichž synové jsou podezřelí z držení zakázané látky? To se dozvíte v nové komedii Miroslava Ondruše s názvem 6 gramů a tuto filmovou novinku vám představíme v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové po 17:30. Teď ale náš pravidelný spotřebitelský servis, do kterého i vy můžete posílat svoje dotazy na e-mail studio.hradec@rozhlas.cz. Dnes budeme řešit změnu dodavatele služeb. Na co si dát pozor, doplní spotřebitelský radce Josef Černý.
1: Paní Andrea by se ráda vrátila ke svému původnímu dodavateli energie, jenomže u současného je vázána smlouvou na dobu určitou a ten proto požaduje za předčasné ukončení smlouvy poměrně vysokou pokutu. Paní posluchačko, protože smluvní pokuta je uvedena ve smlouvě, kterou jste podepsala, má na ní současný poskytovatel samozřejmě právo, takže bych vám doporučoval si spočítat, jestli se vám přepis vyplatí. Další možností je podat výpověď ze smlouvy 3 měsíce před uplynutím lhůty, aby nedošlo k jejímu automatickému obnovení.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Silnice číslo 14 mezi Náchodem a Dolní Radechovou je do pondělí 3. srpna vždy od 6 do 18 hodin zavřená. Důvodem jsou práce na mostu obchvatu. Podle informací ředitelství silnic a dálnic vede objížďka přes Hronov. Rekordní počet přijatých zvířat letos zatěžuje záchranné stanice po celém Česku. I kvůli extrémním teplotám už ošetřili přes 22 tisíc zvířat. Podle ochránců přírody jim ale komplikuje práci také dlouhodobé podfinancování a nedostatek zaměstnanců. Správci Krkonošského národního parku vyzývají návštěvníky Krkonoš, aby ihned hlásili jakýkoliv zárodek možného požáru. Varovali také před zapalováním svíček u pomníků a božích muk nebo před používáním přenosných vařičů v přírodě. Je světový týden kojení. Lékaři při této příležitosti připomínají, že mateřské mléko snižuje u dětí riziko alergií, astmatu nebo obezity a pomáhá je chránit před infekcemi. Fotbalisté Artisu Brno získali premiérové prvoligové body. Nováček šance ligy totiž ve druhém kole remizoval na hřišti Slovácka 1-1, stejně jako zbrojovka Brno na stadionu Plzně. Dnes bude oblačno až polojasno na horách s ojedinělými přeháňkami. Nejvyšší teploty 26 až 29, na horách kolem 20 stupňů. Pio hlásí dvojku střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V Hořicích neprojedete ulicí Nerudova, kde pokračují opravy. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Janou Kudylejsovou.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, je neděle 2. srpna, přejeme vám krásné ráno, taky všechno nejlepší Gustavům k svátku, je to jméno švédského původu, které se vykládá jako opora sloup Gotlandianů nebo taky Gotů. K jeho známým nositelům patří scénarista Oplustil nebo herec Gustav Heverle. No a my vás teď právě pozveme do kina na jednu filmovou novinku a je to česká komedie. 4 otcové, 1 školní tělocvična a podezření, že jejich synové mají u sebe zakázanou látku. To je výchozí situace nového filmu 6 gramů režiséra a scénaristy Miroslava Ondruše. Z nenápadného setkání se rychle stává sled vyhrocených hádek, nečekaných zvratů a humoru, který si servítky rozhodně nebere. Film se natáčel ve východních Čechách a tvůrci ho proto úplně poprvé představili divákům v Pardubicích. Naše reportérka Naďa Kubínková byla u toho.
1: Nevíte, proč se scházíme tady?
2: No, jak to mám asi tak vědět?
3: Někdy nastanou situace, kdy se člověk jako musí potkat s lidma, s kterými by se nikdy nepotkal. A to je většinou třeba ve škole. To je vlastně spolužáky, svých synů si nevyberete a jeho rodičů vůbec ne. A z toho jsem vlastně vycházel.
4: Říká režisér Miroslav Ondruš. Ve školní tělocvičně se potkávají 4 naprosto rozdílní otcové. Toho nejmladšího hraje Jiří Mádl.
5: Moje postava je Šimon a je to jediný z těch postav, která těch ostatních vidí to dobrý. A myslím, že jeho naivita a jeho pozitivní vidění světa společně s jeho nějakou jako až možná fyzickou energií ho vlastně dostává do velkých problémů.
6: Co vás na tom filmu bavilo?
5: Mě bavil ten scénář hodně, protože někdy žijeme v takovým tom světě algoritmů, kde nám to dává všechno to, co chceme a očekáváme, tak jak si to nastavíme, tak tady to vám na to úplně kašle. Když jsem to četl, tak jsem se hodně bavil.
7: Co to povídáte, já mám syna?
2: Možná, že někde máš malýho syna, ale určitě ne na téhle škole.
7: No
2: tak když se na něj podívejte, nemůže mít syna na střední.
7: Pane, naši synové jsou spolužáci a kamarádi se.
2: Hele, jestli nepřestaneš, já tě normálně vyrazím.
7: Pane Řepa, hodně si kamarád.
8: Pane Řepa, pokud toho nenecháte, půjdete za dveře.
4: Divák na plátně sleduje rychlé zvraty, plné vyhrocených hádek a také velmi svébytný humor. Popisuje ho režisér Ondruš.
3: Já jsem to chtěl vlastně bez příkras, jak vlastně ty lidi v určitých situacích se s tím stávají takový trošku jakoby hovada. A vlastně to mi bavilo vlastně vypozorovat z těch lidí, ty jejich reakce, když se měnějí podle situace a dokážou se otevřít. Ani já jsem vlastně chtěl takhle jakoby pracovat s těma dialogama, jako když se lidi baví normálně.
5: Je to ostrý, ty lidi jsou ostrý vůči sobě a ta jejich rozdílnost vlastně ještě vyhnaná do extrému tím, že jsou v jedné místnosti, takže ten problém se ty jejich jinakosti se jako kondenzuje strašně.
6: Byl jste někdy zavřený v jedné místnosti s lidmi, se kterými jste si absolutně neměl co říct?
5: Jo, to bylo v tomhle filmu. To bylo fajn. Já si myslím, že se potkali dva světy, jo. Jako civilizovaní herci a David Novotný s Ondrou Matkým. A prostě já jsem se snažil jít podle scénáře. Martin Bechla taky víceméně, Lenka Vlasáková taky a kluci si hráli jako jiný film, ale dalo se to se stříhat, jakoby, takže dobrý.
6: Jakému publiku je vlastně tahle komedie určena? Tak pane režisér.
3: Já myslím, že všem vlastně i vlastně každý tam najde něco svýho, protože občas si každý dostane do situace, kdy se setká s někým, s kým si nemá moc co říct, ale musí situaci vyřešit.
5: Já bych řekl, že to není všem. Já bych řekl, že to je všem, který už štve tenhle šablonovitej, předpřipravený, jako předvídatelný svět, tak pro ty to určitě je.
4: A producent Miloslav Šmídmajer na závěr ještě dodává.
9: Baví mě na tom vlastně celý, že když se řekne 6 gramů, tak lidi si vždycky představují tu horší možnost, než to je. A to je trošku naše česká vlastnost, tak o tom ten film trochu je.
4: Film zamíří do kin už 6. srpna. Z Pardubic, Naďa Kubínková, Český rozhlas.

0: Dnes je 2. srpna. Pro zajímavost se pojďme podívat na teplotní rekordy, které souvisí s tímto datem, i když spíš pravděpodobně další teplotní rekordy budou padat až v následujících dnech od úterý. Ale ty pro dnešní den v pražském Klementinu nebo pro toto datum 2. srpna nejvyšší byly naměřeny teploty v letech 2013 a 2018 a to bylo 34,6 stupně. Nejnižší byla potom v roce 1935 a to 9,7 stupně Celsia.
1: Počasí.
0: Kam budou teploty stoupat dnes? Nejvíc bude 26 až 29 stupňů Celsia, na horách 19 až 23. Bude oblačno až polojasno na horách s ojedinělými přeháňkami a vítr bude foukat mírný severovýchodní. Zítra bude jasno až polojasno s nejvyššími teplotami 32 až 36 stupňů Celsia. Noční se budou pohybovat mezi 19 a 15. A v úterý a ve středu bude slunečno, bude přechodně i oblačno. Přeháňky jenom ojediněle a nejvyšší teploty v úterý i ve středu 35 až 39 stupňů Celsia.
1: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.

0: Tahle písnička Evy Farné, ještě si na to mnozí určitě vzpomenete, zažila hned dvojitou slávu, když tady v České republice v O2 aréně koncertovala britsko-albánsko-kosovská zpěvačka Dua Lipa. Na svém prvním koncertě ji zaspívala v češtině, na druhý koncert potom přizvala Evu Farnou a zaspívali ji jako duet. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Hradec Králové. Před 18:00 je na řadě pravidelné ranní nedělní zamyšlení Dagmar Ruščákové, se kterou dnes společně zavzpomínáme na prázdniny u babičky.
1: Na tenhle výlet jsem přijela později a odjinud, takže jsem svého muže a houfek našich vnoučat musela hledat. Ten den byli v centru historických řemesel Botanicus. Kačenku slyším dřív, než ji zahlédnu. Opálená lýtka se kmitají nad kamennými schody, jak utíká nahoru a dolů a v ruce drží zaknot zatím velmi hubenou svíčku. Babičko, koukej, dělám svíčku. Když ji namočíš do horkého vosku, musíš pak běhat, aby ti to rychleji schladlo, zahlásila naše divoženka a vůbec jí nevadilo, že nikdo jiný se svíčkou neběhá. Brzy jsem našla zbytek výpravy a mohla obdivovat, co už kdo stihl vyrobit. Potom jsme se jako středověkým areálem potulovali společně. Navlékali korálky, splétali provazy, prohlédli si králíky, kozy, bylinkové zahrady. A mě napadlo, že všechny tyhle zážitky jsou jen jedním z jejich prázdninových dnů. Vzpomněla jsem si na své prázdniny u babičky a dědy. Obvykle jsme byli na chatě s velikou zahradou a měli svobodu nedělat nic. Nebo cokoliv. Vymýšleli jsme si vlastní hry, postupně pronikali i do okolí chaty. Často jsme utíkali na králové dvorský hřbitov. To byste koukali, co je tam toho k vidění, když je vám 8. To vzrušení, když byla na starém hrobě sesunutá svrchní deska. Co kdybychom zahlédli kosti? Babička o nás pečovala, děda si s námi trpělivě povídal. Ovšem jít s ním do cukrárny bylo za trest. Dojdeme tam nebo ne? Děda byl po celém městě známý učitel a pořád se s někým zastavoval. Naštěstí nás aspoň někdy poslal napřed. Občas jsme si někam vyjeli vlakem. Jen tak, tam a zase zpátky. Z hlediska dnešních prázdninových standardů by to měla být nuda. Překvapivě nebyla. Po organizované části prázdnin s rodiči a na táborech byla svoboda trávit čas po svém, sladká a ceněná. A pak byla tam láska. To čarovné koření, které ochutí i tu nejjednodušší kaši. A víte co? Právě tenhle pocit z prázdnin u babičky bych moc ráda poslala o generaci dál.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Pokračuje Jiráskův Hronov. Hlavní hrací prostory jsou klimatizované. Elektrárna Opatovice se připravuje na změnu zdroje. Hrad Valdštejn dnes pořádá speciální prohlídky. Čeká nás oblačnost s teplotami do 29 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Karolína Davidová. V Hronově na Náchodsku pokračuje 96. ročník festivalu amatérského divadla Jiráskův Hronov. Návštěvníkům nabídne desítky divadelních představení, koncertů a také výstavy nebo speciální dny věnované tanci a lidovým tradicím. Podle programového ředitele Jana Julínka jsou organizátoři připraveni i na tropické počasí.
2: Protože hlavní hrací prostory jsou klimatizované, to se týká sálu Josefa Čapka Jiráskova divadla, v Sokolovně je mobilní klimatizace a ve čtvrtém vnitřním hracím prostoru, což je areál zimního stadionu, tak tam tu klimatizaci zháníme. Co se týká venkovních prostorů, tak šíříme tady mlhoviště, je tady fontána uprostřed náměstí.
0: V elektrárně Opatovice na Pardubicku pokračuje stavba nových paroplynových bloků. Postupně mají nahradit dosavadní kotle na uhlí. Změna by podle ujištění společnosti neměla ohrozit plynulost dodávek tepla a elektřiny. První z dokončených paroplynových bloků plánuje elektrárna převzít koncem příštího roku.
3: Další dva paroplynové bloky by měly být hotové v roce 2028. Celkové náklady na plynofikaci provozu mají přesáhnout 10 miliard korun. Elektrárna současně připravuje stavbu spalovny komunálního odpadu, která by měla sloužit jako doplňkový zdroj. Na dodávkách tepla z elektrárny je závislých asi 60 tisíc odběratelů v části východních Čech. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
0: Obyvatelé obcí sdružených ve svazku Společná Cidlina mohou získat dotaci na projekty, které posilují komunitní život a sousedské vztahy. Dotační program reaguje na rostoucí izolaci seniorů a počítá s podporou nápadů na posílení mezigenerační spolupráce, uchovávání místních tradic nebo identity obce. O část z vyčleněných 400 tisíc korun může až do konce října žádat každý plnoletý obyvatel obcí z regionu. Speciální prohlídky pořádá dnes hrad Valdštejn v Českém ráji. Památkou návštěvníky provede buď hrabě nebo hraběnka, kteří představují reálné postavy z historie hradu. Valdštejn bude tyto prohlídky nabízet každou neděli až do konce prázdnin. Sport. Českou premiéru světové série cyklistů v disciplíně gravel vyhrál v Linsku Dan Lindberg. Nejlepším z Čechů byl Petr Vakoč, který skončil třetí.
4: Myslím, že to bylo maximum, jsem hodně spokojený. Bohužel měl jsem defekt za začátku, docela důležitý moment, takže mi dostalo hodně sil a ve finále to vypadalo, že budeme zájem o vítězství. Dostali jsme se na nějakých 30 vteřin od pozdějšího vítěze, ale pak už chyběly síly v tom závěru a třetí místo bylo maximum a užil jsem si to, nechal jsem tam všechno a byla skvělá atmosféra, bylo to super závěr. V domácím prostředí. Počasí.
0: Čeká nás oblačno až polojasno na horách s ojedinělými přeháňkami. Nejvyšší teploty 26 až 29, na horách kolem 20 stupňů. Vítr povane mírný severovýchodní a vyohlásí dvojku. Střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V Jičíně pokračují opravy ulic Ruská a Poděbradova, kde aktuálně neprojedete. Přejeme klidnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Posloucháte nedělní Dobré ráno Českého rozhlasu Hradec Králové, je 6 hodin a 4 minuty. Dalším dílem bude pokračovat náš seriál Hradecké minuty. Historička Pavla Korytenská nám tentokrát poví, kam lidé z Hradce Králové jezdili v době první republiky do lázní a jaká to pro ně byla společenská událost, a taky vás mimo jiné pozveme na festival dobrého jídla v Trutnově. Přejeme krásné ráno, krásnou neděli.
1: Dobré ráno s Janou Kudivejsou.

0: 10 minut po 6. hodině pokračuje náš víkendový seriál k dějinám města Hradce Králové, který připravují historičky Jana Vojtišková a Pavla Korytenská. Všechny odvysílané díly i s obrázky a fotografiemi si můžete najít, prohlédnout, poslechnout na našem rozhlasovém webu hradec.rozhlas.cz. Neděle pravidelně patří Pavle Korytenské z Hradeckého muzea východních Čech. V několika následujících dílech se budeme věnovat lázeňské tematice. Pavla Korytenská nám řekne, kam obyvatelé Hradce jezdili za první republiky do lázní a že už tehdy to pro ně byla nejen léčebná, ale i společenská událost.
1: Hradecké minuty. Co možná nevíte?
2: Jedinečná atmosféra lázeňských středisek patřila ke společenskému fenoménu doby. Československá republika byla bohatá na léčivá zřídla a řada lázeňských míst byla proto vyhlášená i v zahraničí. Po vzniku Československa pak došlo k dalšímu rozvoji a modernizaci lázeňské léčby, což přineslo v řadě míst i stavební rozkvět lázeňských pavilonů a rozšiřování nabídky služeb pro pacienty a lázeňské hosty. Lázně se staly součástí medicíny a zdravotního systému a zasahovaly významně také do oblasti cestovního ruchu. Odborný dozor nad lázněmi dostávalo Ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy. V období první republiky byly lázně buď majetkem měst, obcí, řádů, jednotlivců nebo státu. A my se budeme věnovat několika destinacím, které byly od Hradce Králové v dostupné vzdálenosti a do kterých hradečáci s oblibou jezdili. V severovýchodních Čechách patřili k nejnavštěvovanějším místům Bělovez, Jánské lázně, lázně Bělohrad, Bohdaneč, Velichovky nebo Železnice. A z dobové reklamní lázeňské tiskoviny se pak dovídáme, že indikace lázeňského místa je dána několika činiteli. Jsou tu prameny k léčbám pitným, léčivé koupele, klimatické a v neposlední řadě sociální a komunikační poměry. Klienti si vybírali lázeňské místo především podle typu choroby, kterou chtěli léčit. A nejvíce vyhledávaná byla lázeňská letoviska v letním období. Návštěvníci lázní ale přijížděli nejen za zdravotními účinky léčebného pobytu, ale vyhledávali je jako střediska společenského setkávání, relaxace a smysluplného trávení volného času v době dovolené. K dispozici byly společenské sály, restaurace, čítárny, konverzační salony, sportoviště, plovárny, půjčovny kol a oblíbené byly lázeňské kolonády. Návštěva lázní zkrátka patřila ke společenské prestiži a proto této možnosti využívali hodně i hradečáci. A příště se z Hradečáky podíváme do Velichovek.
1: Hradecké minuty.

0: Kdo rád ochutnáváte i třeba jinou kuchyni, než na kterou jsme zvyklí, zkoušíte novinky, tak v Trutově dnes bude příležitost, protože se tam koná street food piknik v městském parku. Od 10 do 18 hodin vstup je zdarma a bude tam ochutnávka u téměř 40 stánků. Budou to vietnamské speciality, thajská kuchyně, mexická kuchyně, burgery a mnoho dalšího. Navíc ještě taky kuchařské soutěže, program pro děti. Takže určitě zveme do Trutnova ochutnat něco dobrého. I počasí, myslím si, bude přát, bude tepleji, ale nebude to až tak hrozné. Už teď v Hradci Králové Výčíně, v Rychnově nad Kněžnou 18 stupňů, v Náchodě 16, v Trutnově 15 stupňů Celsia a na Sněžce v tuto chvíli 10 stupňů.
1: Počasí.
0: Dnes bude oblačno až polojasno, na horách s ojedinělými a slabými přehánkami, nejvyšší teploty 26 až 29, na horách 19 až 22 stupňů Celsia, vítr mírný severovýchodní a bio je na dvojce, což znamená střední zátěž. V noci pak bude polojasno až skoro jasno, teploty 19 až 16, na horách to bude mezi 17 a 13 stupni Celsia a zítřek ten bude jasný až polojasný s nejvyššími teplotami 32 až 35, na severu kraje to bude kolem 30 a na horách 26 až 29 stupňů Celsia.
1: Na cestách s Petrem Voldánem.
2: V letní repríze se vydáme s vysokoškolským pedagogem Adamem Horálkem a jeho studenty z Univerzity Pardubice do polárních krajů Švédska na trochu drsné cestování bez mobilů a sociálních sítí. S jinou skupinou bude naším cílem Tajvan a představíme i splněný sen hosta africké Kilimandžáro. Na cesty s pedagogem a sociálním antropologem i cestovatelem Adamem Horálkem v pondělí po 18. hodině.

0: 6 hodin 23 minut, posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Hradec Králové a teď už pro vás otvíráme opět náš rozhlasový archiv, díky kterému dneska uslyšíte hlas Jaroslava Vojty. Ale pozor, nenechte se mýlit, ve skutečnosti půjde o rozhlasového režiséra Karla Weinlicha. Na spolupráci s hercem, který měl výrazný hlasový projev, kdysi vzpomínal v jednom našem zábavném pořadu.
1: Naše první setkání vypadalo tak, že jsem dělal nějakou malinkou drobnou inscenaci, asi 20 minutovou pohádečku a tam byla role chasníka a on ji dělal. Ve scénáři bylo napsáno: chasník, už jsou tady.

0: Mistře, promiňte, prosím, ale to venku zařechtá kůň, to je režijní poznámka. Tam mě nechte pauzu a jděte až na mé znamení, jak jsme se domluvili.
1: Ježiši Kristi, no máte pravdu, já jsem takový trulant, víte? No to nevadí, tak pojedeme znovu ryžáčku, ano?
0: No tak jsme jeli znovu. On čekal, mistr, už na moje znamení, čili...
1: Připrav mi, mámo, ty buchty. Venku! Ne, ryžáčku ještě jednou.
0: Říkám, dobře, pojedeme ještě jednou.
1: Připrav mi, mámo, ty buchty. Už jsou tady.
0: Ty se na mě podíval, jakože to řekl hezky. Nic. Jenomže, mezi tím v té pauze, ruchaři, kteří tam dodávají ty ruchy reálné, tak tam pan Karel Tieftrunk pustil zařechtání toho koně do té pauzy, to ale mistr Vojta neslyšel, že jel na znamení dál. No a pak, když se to natočí, přijdou herci do režie, teď se to s nimi poslouchá, Jaroušek byl v režii a já jsem v životě neslyšel tak šťastný hlas, jak on zavolal,
1: Ježiši Kristi, teď on tam ten kůň opravdu řechtá, kde jste ho vzali?
0: A potom celý zbytek frekvence musel pan Tieftrunk pouštět Jarouškovi Vojtovi všechny kobily, které jsme tam vůbec měli. A nádherná poenta celého toho příběhu spočívala v tom, že se mnou mistr Vojta přišel rozloučit a říkal mě památnou větu, kterou také nikdy nezapomenu.
1: Ryžáčku, s vámi se mi tak hezky spolupracovalo, víte? Kdybyste zase někdy potřeboval, tak klidně zavolejte. Oni ti vaši kolegové, to jsou tací trulanti. Oni říkají, že jsem v tom rádiu málo využitelný, protože mám takový příliš charakteristický hlas. Jenomže oni zapomínají, že já ten hlas také dovedu měnit.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Série vražd dívek, které nikomu nechybí. Ivan Trojan v kriminální minisérii Docent. ČT2. Městečko ohrožované bandity přijíždí ochránit tajemný pistolník bez tváře, jména a minulosti. Tulák z Horských plání. A ČT Art uvádí setkání Miroslava Horníčka s Milošem Kopeckým, na kterém zavzpomínají na legendární zábavný pořad. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Půl sedmé.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Hradci Králové se zítra otevře další část přestavované křižovatky Mileta na městském silničním okruhu. Chodci a cyklisté budou moci využívat nové podchody a v provozu budou i dvě zastávky městské hromadné dopravy. Vysoké teploty mohou zhoršit účinnost některých léků. Odborníci proto doporučují skladovat je na chladném a suchém místě a dodržovat podmínky uvedené v příbalové informaci. Zvláštní pozornost je potřeba věnovat například inzulínu, který vyžaduje stabilní teplotu. V Albrechticích nad Orlicí začaly se stavbou dalších 280 metrů vodovodu. Náklady téměř 2 miliony korun zaplatí svazek obcí, jehož jsou Albrechtice součástí. Hotovo by mělo být ve druhé polovině srpna. Lázním v Česku chybí zaměstnanci na různých pozicích. Poptávka je po zdravotnickém personálu nebo také po fyzioterapeutech. Chybí ale také lidé v gastroprovozech. Fotbalisté Slávie vyhráli i druhé utkání v sezóně Šance ligy. V Ostravě zvítězili nad domácím Baníkem 4-0. Čeká nás oblačno až polojasno, na horách s ojedinělými přeháňkami. Nejvyšší teploty 26 až 29, na horách kolem 20 stupňů. Biohlásí dvojku střední zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Hlavní tahy Královéhradeckého kraje jsou průjezdné bez omezení. Nehody aktuálně hlášené nemáme. Přejeme šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Janou Kudivejsovou.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: 6 hodin 40 minut pokračuje nedělní dobré ráno Českého rozhlasu Hradec Králové. Snad se vám s námi dobře vstává, možná ještě poleháváte. Noc byla zpočátku zase horká, tak teď se vzduch trošku osvěžil, tak by se to spalo, tak pokud můžete, určitě ještě odpočívejte. A teď si povíme, co nás čeká dnes po 18. hodině. Setkáme se s východočeským cestovatelem Leošem Šimánkem, který patřil k velkým dobrodruhům. Co cesta, to množství neskutečných příběhů. Sám projel Ameriku od ledového severu až na nejjižnější cíp, setkal se s Indiány, postavil si v kanadské divočině srub, ve kterém strávil několik let, ocitl se na opuštěném ostrově, s dětmi obeplul pobřeží Aljašky a dostal se do míst nedotčených civilizací. A velmi často a rád se o své zážitky dělil taky s posluchači Českého rozhlasu. Když letos v březnu krátce před oslavou svých 80. narozenin zemřel, zůstala nám po něm v archivu pěkná řádka vzpomínek. A mezi nimi i četba a pokračování je na pokračování z knihy Život plný dobrodružství a neb světem křížem krážem. Nejde o klasický autobiografický cestopis, spíš o lehké bilancování. Pro rozhlas knihu v roce 2021 upravil a společně s hercem Pavlem Soukupem natočil režisér Pavel Krejčí. Tady je zatím krátká ukázka.
1: Je poledne 19. dubna, opětně den mých narozenin, když zastavíme před naší růžovou chalupou. Je to historický statek z poloviny předminulého století, jeden z nejstarších v malebném městečku Rtyně v Podkrkonoší. Otevřu bránu na parkoviště, z auta vyrazí naše černobílá border collie Hany a začne běhat po zahradě jako smyslu zbavená. Asi zachytila stopu kočky od sousedů. Po roce dochází na můj plán. Za chvíli se objeví auta mých sourozenců, ti si dali sraz na náměstí a teď přijíždějí za sebou od nejstaršího po nejmladšího. Vedle nás nejdřív zaparkuje Ivoš se svojí třetí manželkou Líbou, dál mladší sestra Majka se svým prvním a zajisté posledním mužem Kertou, v závěru bratr Béda taktéž se svojí třetí manželkou Marcelou. Padneme si do náručí, vždyť jsme se celý rok neviděli, a Majka z nás nejvýřečnější prohlásí, škoda, že nemohl přijet i náš nejmladší bratr Jaromír, budeme si muset vystačit bez něj. Hned jak usedneme, Ivoš se mne zeptá, platí ještě pořád naše loňská dohoda? Že s námi kompletně probereš celý svůj cestovatelský život? Kvůli tomu jsme se přece tady všichni sešli, odpovím. Vymyslel jsem to následně.
0: A jak to tehdy Leoš Šimánek vymyslel, s čím se svým hostům svěřil a o jaké zážitky ze života i z cest se rozhodl podělit se svými čtenáři a posluchači, to uslyšíte na frekvencích Českého rozhlasu Hradec Králové dnes po 18. hodině. Za chvíli pro vás budeme mít aktuální předpověď počasí.

0: Bylo 6:45, my vám dál přejeme krásné nedělní ráno a protože i dnes se koná spousta akcí, tak taky potřebujeme vědět, jak bude.
1: Počasí.
0: Dnes bude oblačno až polojasno na horách s ojedinělými a slabými přeháňkami, nejvyšší teploty 26 až 29, na horách 19 až 22 stupňů Celsia, vítr mírný severovýchodní až východní a biohlásí dvojku, tedy střední zátěž. Zítřejší den, tak ten už bude opět slunečný, bude jasno až polojasno s nejvyššími teplotami 32 až 35, na severu kraje kolem 30 stupňů, na horách 26 až 29 stupňů Celsia a v noci se budou teploty pohybovat mezi 19 a 16. Potom další následující dny, to znamená úterý a středa, budou opět horké, slunečné s teplotami 35 až 39 stupňů Celsia. Za chvíli už se v dobrém ránu budeme věnovat fotbalu. Náročné, ale velmi úspěšné, tak by se zatím dal zhodnotit vstup fotbalistů Hradce Králové do nové sezóny. Poté, co v prvním ligovém kole porazili svého pardubického rivala, dokázali v předkole Evropské ligy vyřadit i favorizované Tromze. Teď zase musí Východočeši přepnout na domácí soutěž, protože je odpoledne čeká zápas na hřišti pražských Bohemians. Za chvíli řekneme víc.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Sport.
1: Prvoligoví fotbalisté Hradce Králové nemají příliš času na vydechnutí. Poté, co před týdnem zvládli vítězně utkání prvního kola s Pardubicemi a ve čtvrtek vyřadili v předkole Evropské ligy norské Tromsø, nastoupí odpoledne v Ďolíčku proti pražským Bohemians, a to ve druhém kole šance ligy.
2: Prepínanie medzi súťažami je pre mňa niečo nové. O to viac celkovo v týme dbáme na regeneráciu. Nestia sa toho toľko natrénovať, keď sú zápasy v rýchlom slede, ale myslím si, že jsme to chytili správným koncem.
3: Díky tomu se hradečtí otroci vezou na vítězné vlně a polevit nechtějí ani na Bohemce, i když pražský klub zaznamenal během léta některé personální změny. Z Baníku přišel útočník Almáši, z belgického Dendru záložník Květ a na hřišti by neměl chybět ani útočně laděný Václav Pilař, pro kterého už nebylo místo právě v Hradci Králové. To ale podle středopolaře Samuela Dancáka nebude mít na hru domácích významný vliv.
2: Personálně se ten kadr trošku obmenil, ale pan trenér Veselý zostal, takže si dovolím tvrdiť, že úplně jiným týmom nebudu, že se budu prezentovat podobným herným štýlom a tak, jako ich poznáme. Například typologicky Almasi je podobný Jusufovi, kde jsme stále vedeli, že bude jeden nebezpečný útočník vo vápne, takže mena sa obmenili, ale myslím si, že ten štýl hry bude podobný.
3: Pražský Ďolíček má vždy svou specifickou atmosféru a ví o ní i slovenský záložník.
2: Víme, že atmosféra v Ďolíčku je specifická, ale stále keď sme hrali na Bohemke, tak nám veľmi pomohli fanúšici, ktorí dorazili a prišli nás podporiť, takže verím, že prídu aj na nedeľný zápas a spolu s nimi to zvládneme. My si pôjdeme za svojím cieľom a verím, že zápas zvládneme.
3: Trenér Hradce Králové David Horejš už bude mít k dispozici novou posilu, kterou se stal 26-letý záložník Matěj Valenta. Pod bílou věží podepsal víceletý kontrakt. Ve stoperské řadě už by se také mohl objevit uzdravený Tomáš Petrášek. Utkání Bohemians Praha Hradec Králové začne v 17:30. Tomáš Borovec, Český rozhlas.

0: Radioservis představuje
1: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
2: Sedm hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Hygienici v Královéhradeckém kraji zkontrolovali desítky letních táborů. VAK Náchod schválil dodávky vody do Polska. Liberec ve fotbalové lize podlehl Teplicím 0-1. Čeká nás oblačnost s teplotami do 29 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Hygienici v Královéhradeckém kraji zkontrolovali v červenci 87 letních dětských táborů a 3 samostatná stravovací zařízení využívaná táborníky. V současné sezóně zatím uložili 2 sankce celkem za 10 000 korun. Informovala o tom mluvčí krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje Veronika Krejčí. Při kontrolách zjistili nedostatky v zajištění podmínek pro osobní hygienu účastníků, ve stravování a ve 2 případech v zásobování pitnou vodou. Kontroly budou pokračovat i v srpnu. Celkem 33 stánků s občerstvením zkontrolovali hygienici na hudebním festivalu Benátská v Liberci. Ve 4 případech zahájili správní řízení kvůli chybám v zázemí pro personál, špatné teplotě hotových jídel a nevhodnému skladování potravin. Pokračuje mluvčí krajské hygienické stanice Libereckého kraje Zuzana Balašová.
4: Většina provozovatelů mají již mnohaleté zkušenosti a jsou si plně vědomi své zodpovědnosti. Samozřejmě na takovém festivalu je velké množství návštěvníků, které zvyšuje náročnost toho provozu.
2: Vodovody a kanalizace Náchod začnou pravděpodobně od příštího roku dodávat vodu do Polska do jedné z místních částí příhraničního lázeňského města Kudova Zdruji. Z veřejného vodovodu poteče do zahraničí 30 kubíků vody denně, což je podle předsedy představenstva VAKu Náchod Dušana Téra téměř zanedbatelné množství.
5: Z politických křídových pánve na našich zdrojích máme povolení asi 9 milionů 800 tisíc kubíků za rok a v současné době využíváme to na polovině. Vody je dost a v tomto množství je nějaký 1,5 milionu kubíků, který dodáváme do Hradce Králové.
2: Generálmajor Jaroslav Míka se ujal funkce velitele velitelství pro operace České armády. Nahradil generálporučíka Václava Vlčka, který bude nově působit jako nejvyšší vojenský zástupce Česka při NATO a Evropské unii v Bruselu. Velitelství pro operace plánuje a řídí nasazení českých vojáků doma i v zahraničí.
6: Sport.
2: Po 2 kolech šance ligy mají fotbalisté Teplic 6 bodů. Na výhru nad Bohemians totiž navázali vítězstvím 1-0 v Liberci. Domácí přitom dohrávali pouze z 9 hráči. Už v úvodní minutě byl vyloučený Vasil Kušej a v 38. minutě ho následoval Petr Hodouš. Ten považoval své vyloučení za přísné.
7: Trefil jsem balón, potom jsem stáhl nohu, nevím, jestli tam došlo nějakým kontaktu. Nemyslím si, že by to měla být červená karta. Se žlutou bych byl asi spokojený, ale červená to si rozhodně nemyslím. Ale chci říct, že výkon fanoušků, co předvedli fanoušci naši, a já se neměl slov, jako dám velký kredit fanouškům hlavně a klukům, co předvedli, když jsme hráli o 2 kluky míň.
2: Jablonec se od 20 hodin představí na hřišti Teplic. Domácí premiéru ve druhé lize pak mají před sebou fotbalisté České Lípy. V 17 hodin a 15 minut nastoupí proti rezervě Pražské Slávie.
6: Počasí.
2: Čeká nás oblačno až polojasno, na horách s ojedinělými přeháňkami. Nejvyšší teploty 26 až 29, na horách kolem 20 stupňů. Vítr povane mírný severovýchodní a biohlásí 2. Střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: V Nové Pace neprojedete ulicí Opolského, kde pokračují opravy. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Hradec Králové i po 7. hodině, teď je 7 hodin 4,5 minuty, je neděle 2. srpna a svátek mají Gustavové. Česko zasáhla vlna veder a vysoké teploty neznamenají zátěž jenom pro lidi. Navíc mají teploty stoupat opět zase od úterý. My se podíváme do Kladrubského hřebčína, kde museli změnit pracovní režim, aby koně výcvik zvládli. A ještě před 7:30 nás čeká taky bleskovka, můžete si s námi zasoutěžit. Dnes to bude o knihu z nakladatelství Kazda, Moje cesta k sobě. Přejeme krásné nedělní ráno, krásný den.
3: Dobré ráno s Janou Kudivejsovou.

0: 7 hodin 12 minut místo stájí noc na pastvině a posunutý tělocvik. Tropická vedra pokračují a s horkem nebojují jenom lidé, ale taky zvířata. Třeba v národním hřebčíně Kladruby nad Labem kvůli vysokým teplotám posunuli pracovní směny. A to jak pro zaměstnance, tak pro samotné koně. Víc uslyšíte v reportáži Josefa Kopeckého.
1: Jo, tak on si tam pouští, jo? Tak tohle to zní, když kůň pije.
2: To je číslo 2 a tady jsou ustájeny klisny v základním výcviku.
1: Jitka Rajchová, zootechnička Národního hřebčína Kladruby nad Labem.
2: Jsou to klisny, které mají zhruba 2 měsíce do zkoušek výkonnosti, učí se a zdokonalují v jízdě s přežením.
1: Takže není možné zastavit, vypustit třeba i s ohledem na to počasí, prostě by to chybělo.
2: Těmto koním se musíme věnovat každý den, ale oni jsou teď v režimu takovém, že jsou přes noc venku, tak aby si na těch chladnějších pastvinách odpočinuli. Ráno je přiženeme do stájí a po nakrmení je potom výcvik.
1: Takže jste museli posunout takový ten pracovní režim?
2: Ano, ten pracovní režim je zhruba o 1,5 hodiny postrčený dopředu, tak aby ten výcvik neprobíhal v období toho velkého tepla.
1: To znamená, že vaši zaměstnanci stávají v koli?
2: Naši zaměstnanci už jsou v tento čas tady v 5 hodin ráno.
1: Podle vedoucí průvodců kladrubského hřebčína Kristiny Chaloupkové se občas objeví i poněkud netradiční nápady, jak vysoké teploty skrotit.
3: Jenom jsme tady měli dotaz od pána, který je dobrovolným hasičem a ptal se, jestli kropíme koně vodou, jestli prosíme dobrovolné hasiče, že by přijeli s cisternou a ty koně nám na pastvinách kropili. Tak to opravdu ne, to neděláme.
1: Na horko musí chovatelé myslet měsíce dopředu, ovlivňuje totiž třeba i rozmnožování koní, říká Jitka Rajchová.
2: Máme to naplánováno, takže zapouštíme klisny do polovičky června, právě proto, aby se nám ta hříbata rodila do konce května a abychom tu reprodukční sezonu, to zapouštění klisen, neprotáhli právě do těch dnů, kdy už nastupuje teplé počasí, protože potom už lze předpokládat nějaké ty reprodukční problémy.
1: Pro samotné návštěvníky se během tropických teplot nemění nic. Všechny prohlídkové okruhy fungují v běžném režimu. Z Kladrub nad Labem, Josef Kopecký, Český rozhlas.
4: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: V Hronově pokračuje divadelní přehlídka Jiráskův v Hronov. V Safari parku Dvůr Králové naopak dnes skončí Africké dny, ale ještě po celý dnešní den se můžete těšit na program, což bude třeba škola bubnování a tance, buď od 12 nebo od 15 hodin. Potom od 13 vás čeká povídání o afrických cestách s průvodci, to bude v amfiteátru, a od 16 hodin to bude koncert afrického sboru.
1: Počasí.
0: A jak bude dnes oblačno až polojasno na horách s ojedinělými a slabými přeháňkami, nejvyšší teploty 26 až 29, na horách 19 až 22 stupňů Celsia, vítr mírný severovýchodní o rychlosti do 5 metrů za sekundu a biopředpověď hlásí dvojku, to znamená střední zátěž. V noci teploty klesnou na 19 až 16 stupňů a bude polojasno až skoro jasno a zítra už opět slunečno a horko, jasno až polojasno, nejvyšší teploty 32 až 35 na severu kraje kolem 30 stupňů Celsia a nejvyšší teploty na horách 26 až 29. Tak tolik pro tuto chvíli počasí v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové a za chvíli už nás čeká soutěžení, čeká nás bleskovka i dnes o pěknou a hlavně užitečnou knížku, která vám dá spoustu ponaučení, jak najít větší pohodu v životě.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.

Je 7.24 a vy si teď můžete zahrát s Českým rozhlasem Hradec Králové, a to o knížku z nakladatelství Kazda Moje cesta k sobě, aneb odpovědi, které hledáte, najdete v sobě. A je to knížka, která vám pomůže a poradí, jak

0: Ve všechny příznivce historických vozidel na výstavu. Ta se koná při příležitosti tradiční opočenské Porcinkule. A já se ptám a budeme trošku počítat a odhadovat, jak dlouho už podorlický veterán Car Club funguje. Kolik už je to let? Samozřejmě pokud byste potřebovali, najdou se tady i nějaké nápovědy, tak co si myslíte? Jak dlouho už funguje podorlický veterán Car Club Združení všech milovníků a majitelů veteránů. Zavolejte 726 46 46 46. Dobré ráno, tady je Český rozhlas Hradec Králové.
1: Dobrý ráno.
0: Dobré ráno. Pane Jaroslave, jste příznivcem veteránů, byl jste se někdy podívat na nějaké ukázce, výšce, výstavě?
1: Byl, podívat jsem se byl. No.
0: Je to krása, má to svoje kouzlo. Tak chcete nápovědy? Nebo
1: určitě.
0: Tušíte? Dobře, takže podorlický veterán Car Club funguje už za A 25 let, za B 43 let, nebo za C celých 60 let. Co myslíte?
1: No, tak zkusím C.
0: Cčko 60 let. Tak. 60 to nebyla. Nevadí, zkuste někdy příště. Přejeme i tak hezkou neděli. Mějte se moc pěkně.
1: Děkuju.
0: Naschledanou, naslyšenou. No a kdo tam bude další? Dobré ráno, tady je Český rozhlas Hradec Králové.
2: Dobré ráno, tady Petr Náchocko.
0: Tak pane Petře, my jsme vám to s panem Jaroslavem trošičku ulehčili, protože vám zbyly už jenom dvě možnosti, takže 25 let nebo 43 let už funguje podorlický veterán Car Club. Co
2: myslíte?
0: Já bych
2: řekl to Bčko.
0: Bčko, 43, tak jestli pak 4, 3 přinesou štěstí. Je to tak? Je to tak, takže knížka Moje cesta k sobě je vaše, určitě v ní najdete nějaké zajímavé rady, tipy a triky, tak moc gratuluju a užijte si krásně dnešní neděli, mějte se moc pěkně,
2: já
0: naslyšenou.
2: Hrozně rád čtu, víte?
0: No tak to je dobře, to bude knížka v těch správných rukou. Mějte se moc hezky, hezkou neděli. Naslyšenou. No a já doplním, že podorlický veterán Car Club je známý také jako podorlický veterán Car Club Dobruška. Má přes 100 členů a byl založený v roce 1983, tehdy jako klub Svazarmu. Potom roku 1991 se stal členem Českého klubu historických vozidel a od roku 2016 je členem asociace veterán Car klubu Královéhradecka a výstavu těch fešáků, které nazbírali jeho členové, dnes můžete vidět v Opočně, v Klášteře. Začátek je už v 10 hodin dopoledne. Takže gratulujeme ještě jednou panu Petrovi a k těm soutěžím s Českým rozhlasem Hradec Králové. Vy jste v červenci s námi mohli hrát ve velké letní soutěži o led balónem a pozor, kdo jste hráli a vyhráli a dostali jste se do slosování, tak losovat majitele hlavní výhry budeme už zítra dopoledne po 9. hodině. Teď ale za 2 minuty bude půl osmé.

0: půl osmé.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Silnice číslo 14 mezi Náchodem a Dolní Radechovou je do pondělí 3. srpna vždy od 6 do 18 hodin zavřená. Důvodem jsou práce na mostu obchvatu. Podle informací ředitelství silnic a dálnic vede objížďka přes Hronov. Rekordní počet přijatých zvířat letos zatěžuje záchranné stanice po celém Česku. I kvůli extrémním teplotám už ošetřili přes 22 tisíc zvířat. Podle ochránců přírody jim ale komplikuje práci také dlouhodobé podfinancování a nedostatek zaměstnanců. Správci Krkonošského národního parku vyzývají návštěvníky Krkonoš, aby ihned hlásili jakýkoliv zárodek možného požáru. Varovali také před zapalováním svíček u pomníků a božích muk, nebo před používáním přenosných vařičů v přírodě. Je světový týden kojení. Lékaři při této příležitosti připomínají, že mateřské mléko snižuje u dětí riziko alergií, astmatu nebo obezity a pomáhá chránit je před infekcemi. Fotbalisté Artisu Brno získali premiérové prvoligové body. Nováček šance ligy totiž ve druhém kole remizoval na hřišti Slovácka 1-1, stejně jako Zbrojovka Brno na stadionu Plzně. Čeká nás oblačno až polojasno, na horách s ojedinělými přeháňkami. Nejvyšší teploty 26 až 29, na horách kolem 20 stupňů. Biohlásí dvojku střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V Trutnově neprojedete ulicí Ivana Olbrachta, kde pokračují opravy. Přejeme klidnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Janou Kudivejsovou.

0: 9 minut po půl osmé přejeme krásné nedělní ráno z Českého rozhlasu Hradec Králové. Je 2. srpna a právě proto, že je neděle, tak nějaké další nápady do kuchyně se určitě budou hodit. Letošní rok je už 10. pochoutkovým rokem. U příležitosti tohoto výročí spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí a my si jejich recepty připomínáme týden co týden, ale pozor, už je nedělají oni sami. Všech 36 výherních receptů připravuje porota spolu s našimi profesionálními kolegy. Tento týden, tedy dnes, už přímo dnes, bude připravovat záhorácký závitek z vepřového plněný šunkou a kysaným zelím od Jany Černé z Ústí nad Orlicí, tedy druhý nejlepší recept roku 2023, šéfkuchař Jaroslav Sapík. Ten si už od rána chystal suroviny, Patrik Rozehnal se ho zeptal, jestli ho ještě někdo kontroluje.
1: Ta manželka většinou degustuje.
2: A ví tak třeba Marcela, tvoje žena, u čeho je tě vždycky nutné kontrolovat? Radši přijít a zjistit, jestli je všechno OK?
1: To nebudeme rozebírat.
3: Pracovat jsme začali velmi rychle. Začala se krájet cibule.
1: Ale cibuli nekrájím zatím na naše recepty. Zkrátka posádka, která to nahrává, tak mají chuť na chleba se sádlem a s cibulkou, no takže proto to krajím tak rychle teď. Milujem to.
3: Pak už ale došlo skutečně na ty záhorácké závitky. No a ty se samozřejmě musí naklepat.
2: Už víme, kde Jarda vybíjí přebytečnou, případně i negativní energii.
1: No. Tak to víš, někdy bych to zkusil na kuchařině některých, no ale to je dneska už trestný čin, takže...
3: Jarda Sapík vás naučí i speciální trik, jak smotat závitek a udržet ho pohromadě i bez provázku, bez špejle a jakýchkoliv jehlic. Ale kdyby vám to nešlo?
1: Vůbec není návadu, když si to zatáhneme tím provázkem někdy.
3: Čeká nás výtečné jídlo. Něco jako vepřoknedlo zelo, ale stočené do závitku.
4: Pomalé.
5: Když to je tak dobrý, Jardo.
1: Ale malé, Patriku, máme tady naši fotografku, ta bych taky chtěla, že musíš všechno snít sám. Pak je tady kamerman, ten má od rána hlačeka na to a zabrzdí.
5: Tak jo.
0: Jak velké jsou rozdíly v obou receptech, to zjistíte dnes po 10. hodině v pochoutkovém roce. Ale recept Jaroslava Sapíka najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo Instagramu, potom taky na stránce www.pochoutkovýrok.cz. Původní záhorácký závitek s chlupatými knedlíky od Jany Černé z Ústí nad Orlicí bude spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
6: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Je 7 hodin 46 minut, s vámi stále Český rozhlas Hradec Králové. V Hradci Výčíně v Rychnově nad Kněžnou je dnes po ránu 18 stupňů Celsia, v Náchodě 16, v Trutnově 15, v Peci pod Sněžkou 13,2 a v Deštném v Orlických horách taky 15 stupňů Celsia, ale teploty budou samozřejmě ještě dnes stoupat.
1: Počasí.
0: A v dalších dnech budou stoupat ještě více. Dnes se dostanou na 26 až 29 stupňů, na horách na 19 až 22, bude oblačno až polojasno, na horách s ojedinělými a slabými přeháňkami a bio je na dvojce, hlásí tedy střední zátěž. V noci teploty klesnou na 19 až 16 stupňů Celsia a zítra budou zase stoupat na 32 až 35, na horách na 26 až 29 stupňů a bude jasno až polojasno. No a v úterý a ve středu to nás čekají opět vysoké extrémní teploty, maximálně až 39 stupňů Celsia. No a za chvilku zjistíme, jak dlouho se dá přežít bez jídla. I na tuhle otázku totiž odpoví dnešní rubrika Co v učebnicích nebylo, už za chvilku s Martinem Písaříkem.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Mým hostem bude horský vůdce a také husopas Janek Petnařík.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
3: Fandíte Králové hradeckým otrokům? Chtěli byste zažít na vlastní kůži fotbalový zápas FC Hradec Králové versus FC Baník Ostrava? Příští týden poslouchejte pozorně naše vysílání a vyhrajte vstupenky na zápas, který má pod Králové hradeckými lízátky výkop v neděli 9. srpna v 17 hodin. Když podlízátka na fotbal, tak s Českým rozhlasem Hradec Králové, rádiem vašeho kraje.

0: Jirku.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že bez spánku může člověk i zemřít? Lidské tělo potřebuje k životu základní živiny, tedy kyslík, tekutiny a potravu. Měli bychom k nim však připočíst i spánek. Bez těchto veličin přijde dříve nebo později smrt. Nejrychleji ji způsobí nedostatek kyslíku, už do několika minut. Další v pořadí jsou tekutiny. Obvykle zvládneme bez pití přežít 3 až 5 dnů. Zásadní je ovšem tělesná kondice a prostředí, ve kterém jsme. Jakmile vyčerpáme vnitřní zásoby tekutin, selžou nám játra a ledviny. Když člověk pouze dýchá a dostatečně pije, vydrží relativně dlouho bez přísunu potravin. Známe mnoho případů nejrůznějších hladovek, některé trvaly až 2 měsíce. Posledním nezbytným faktorem pro život je spánek. Slouží zejména k regeneraci mozku, ale potřebujeme ho víc, než se na první pohled zdá. Doložený rekord v nepřetržitém bdění trval 264 hodin, tedy 11 dní. To je ovšem krajní extrém. Obvykle už po 3 dnech přichází ztráta orientace a paměti, později nastávají halucinace a ztráta kontroly nad svým tělem.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Osm hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Převozu nakažené pacientky z Královéhradecké nemocnice asistovali hasiči. Dnes skončí platnost nejstarších občanských průkazů. V Jánských Lázních vyměňují veřejné osvětlení. Čeká nás oblačnost s teplotami do 29 stupňů. Je neděle 2. srpna. Hezké ráno vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Pražská nemocnice Bulovka pečuje o ženu, která se vrátila z Ugandy a je u ní podezření na vysoce nebezpečnou nákazu. Původně ji přijali lékaři ve fakultní nemocnici v Hradci Králové. Odtud ji zdravotníci za pomoci hasičů převezli na specializované pracoviště v Praze. Záchranné složky mají v takových případech jasně rozdělené funkce. Zásah popsal mluvčí hradeckých hasičů Radek Mencel.
3: My jako hasiči jsme okolo té ambulance příjmové vytyčili nebezpečnou zónu, připravili jsme tam dekontaminační stanoviště a pomohli jsme s transportem té pacientky v bioboxu, ve kterým je převážena do sanitního vozu.
2: Pražská nemocnice Bulovka je na podobné případy vybavená. Ženu hned přemístili do speciálního izolačního boxu. Jestli se nakazila například ebolou nebo jiným typem krvácivé horečky, ukážou testy specializované laboratoře v Německu. Podle primářky kliniky infekčních nemocí Hany Roháčové nemá pacientka kromě horečky žádné další příznaky a může tak jít i o běžnou infekci. Dnes skončí platnost nejstarších občanských průkazů vydaných do konce června roku 2000. Jde o knížkové doklady nebo zalaminované kartičky. Podle ministerstva vnitra je stále může mít asi 4700 lidí, většinou seniorů. Od zítřka už je jejich držitelé nebudou moci používat jako doklad totožnosti. Vyměnit je můžou i po skončení platnosti. Královéhradecký kraj uvolní z rozpočtu 3,5 milionu korun na sanaci svahu pod barokní kaplí Loreta u Hlásné Lhoty na Jičínsku. O pomoc požádalo hejtmanství městy z Podhradí, říká mluvčí kraje Dan Lechman.
4: Loreta stojí v blízkosti hrany bývalého čedičového lomu a hrozí narušení její statiky. Cílem projektu je proto statické zabezpečení kaple, včetně zajištění bezpečnosti osob, které se pohybují v jejím okolí. Předložený projekt má platné stavební povolení a jeho celkové náklady dosahují téměř 4 milionů korun.
2: Ulice v Jánských Lázních dostanou nové veřejné osvětlení. Město nechalo nainstalovat 145 nových sloupů a objednalo i modernizaci rozvodů. Radnice upozorňuje občany, že bude potřeba postupně přepojovat jednotlivé okruhy a část světel tak může být dočasně mimo provoz.
1: Sport.
2: Skokan na lyžích Roman Koudelka obsadil na úvodní letní Grand Prix ve Visle 5. místo. Pro 37-letého českého reprezentanta jde o nejlepší výsledek v seriálu po 8 letech.
1: Počasí.
2: Čeká nás oblačno až polojasno, na horách s ojedinělými přeháňkami. Nejvyšší teploty 26 až 29, na horách kolem 20 stupňů. Vítr povane mírný severovýchodní a biohlásí dvojku. Střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Nehody v našem kraji aktuálně hlášené nemáme. V Červeném Kostelci pokračují opravy v ulici Dvořáčkova. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: I po 8 hodině posloucháte dál Český rozhlas Hradec Králové a pokračuje nedělní Dobré ráno. Výšlap do hor i závody na kuličkové dráze, to všechno se dá stihnout za jedno odpoledne. Přesvědčíme vás o tom v naší reportáži, reportážní cestou do Vrchlabí s naší redaktorkou Eliškou Pilařovou. Určitě znáte rčení, že když kocour není doma, myši mají pré. Jak ale vzniklo, to už nám vysvětlí naše pravidelná nedělní rubrika Hezky česky, krátce po 8:30. I dál přejeme příjemnou neděli, příjemné ráno a ať se co nejpříjemněji vstává do dnešního dne.
1: Dobré ráno s Janou Kudivejsovou.

0: A my pro vás teď máme opět v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové jeden parádní tip. To, že místní část Vrchlabí, které se říká Podhůří, zvelebují nadšenci ze spolku Prohartu, je obecně známá věc. Vysazují ovocné aleje, pečují o květnaté louky a vydali i knihu o historii tohoto místa. Pro zábavu kolem jdoucích navíc vybudovali na kopci Ovčáku i atrakci, která si teď nachází oblibu po celém Česku, a to velkou kuličkovou dráhu. Byla se na ní podívat i Eliška Pilařová.
1: Jakube, představte nás.
2: Já jsem Jakub Pomrad, jsem místopředseda spolku Prohartu, vedle mě stojí Dušan Vodnář.
3: Dobrý den.
2: Náš předseda ctěný, ale máme tady i naše kolegy.
1: Pánové, tady se říká na Ovčáku. Odsud je nádherný výhled.
3: Je to takový komunitní místo tady lidí z Harty všech generací.
1: A tady na těch harteckých trasách je dokonce i kuličková dráha, Jakube.
2: Je to úžasný a všichni z okolí by měli dorazit a vyzkoušet si, co jsme připravili jako spolek.
1: Kuličková dráha, tak vyzkoušíme. Je to takové řečiště, modré s dvěma proudy, dřevěné kuličky, se řítí dolů. U toho dvě lavičky, krásně vysekaná tráva, ve svahu kopce zvaného Ovčák, takový základ malého hřiště.
4: Tak a teď si dáme, kde je rychlejší.
1: Honza zůstal ve hře, Jakub ho dohání teď právě. No, ale teď mi řekněte, kdo měl ten nápad?
3: Nápad rozhodně měla naše Petra Hartmanová, člověk, který má neuvěřitelných nápadů. A kdybychom všechno dělali to, co ona vymyslí, tak si myslím, že bychom museli mít aspoň dvě Prahy tady okolo nás.
1: Kdo vyráběl?
3: Gro udělal můj kamarád Simír, který ještě udělal klád včelí, který je od nás zhruba asi 50 metrů. A může si tatínek s dítětem tady zahrát a zjistit, kdo je lepší.
1: Spoluautor Honza Havel. No, děti z toho musí být úplně unešený. Já bych řekla, že tady to bude něco jako černé a bílé. Kdo dostane tu rychlejší dráhu? Všimla jsem si, že ta jedna bude asi rychlejší.
3: To si přece musí každý vyzkoušet sám.
1: Správně. A víte, co je na tom nejhezčí? Že to není plast. Z Podhůří podle místního z Harty. Eliška Pilařová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Trutnovsku. Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Touhle písničkou jsme si připomněli seriál Divoký anděl z konce 90. let, kde služebnou Milagros, určitě si na to vzpomenete, hrála právě Natália Oreiro, která naspívala tuhle písničku, ale teď už nás bude zajímat předpověď, nejen dnešní, ale i pro další dny, protože dnes budeme tak trošku odpočívat a v dalších dnech se zase ohřejeme.
1: Počasí.
0: Ale teď už k nám k tomu víc řekne Tomáš Popelka z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Začneme určitě dneškem. Zatím to vypadá docela příjemně, tak kam až se dnes v teplotách dopracujeme, jak bude?
2: Tak dneska to bude celkem příjemné, začíná počasí u nás ovlivňovat oblast vysokého tlaku vzduchu. No a v dalších dnech nám začne opět proudit aspoň přechodně dost teplý vzduch. Takže dneska to vypadá takové oblačné až pojasné počasí. Pouze na horách by se odpoledne mohla objevit ojedinělá hodně slabá přehánka, ale ta pravděpodobnost je hodně nízká. Teploty dneska 26 až 22 stupňů, ale na severu kraje tam by se pohybovaly kolem 23. A vítr nám bude foukat od severovýchodu až východu do 5 metrů. V noci pojasno nebo skoro jasno a teploty nám klesnou 19 až 16. No a vítr nám bude foukat od východu do 4 metrů. Zítra už to bude teplejší, bude jasno až pojasno, ale teploty 32 až 35 na severu kraje, ale kolem 30. A vítr nám bude foukat od východu, jeho východu a bude tak maximálně do 4 metrů.
0: Mm-hmm. No a ty teploty pro zítřek a pro další dny, tam už to má stoupat zase nějak na 30 stupňů, kam až se dostanou?
2: Zatím to vypadá, že nejteplejší bude úterý. Ano, určitě počasí jasno až polejasno a někdy odpoledne a večera se hlavně na horách může obět ojedině slabá přehánka, ale taky s velmi malou pravděpodobností. Ráno teploty 23 až 19 a přes den 35 až 39, ale na severu kraje tam budou zase kolem 33. Vítr bude foukat slabý proměr do 4 metrů. Ve středu polejasno skoro jasno a zase v odpoledních hodinách může být ojedině nějaká slabá přehánka, případně bouřka, ale to zase je to s velmi malou pravděpodobností a teploty kolem 38. No a víceméně od čtvrtka by se nám začalo mírně ochlazovat a to vypadá hlavně ve čtvrtek, by potom v odpolední hodinách by se vyskytovaly četnější přehánky, ale teploty už by se nám pohybovaly kolem 32 stupňů. No a v závěru týdne, jak to vypadá zatím podle výhledu, by se mohly pohybovat celkem v příjemných 25 stupních.
0: Jsou to takové vlny, to k létu patří. Tomáš Popelka nám teď řekl podrobnější informace a samozřejmě budeme dál upřesňovat. Tak vám přejeme hezkou neděli, díky a mějte se pěkně, naslyšenou.
2: Díky, napodobně hezký den.
1: Charm, týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
3: O letních koncertech, rodinné dovolené a dalších prázdninových plánech si budu povídat s houslistou Pavlem Šporclem, který bude naší osobností Charmu. V módních trendech probereme harémové kalhoty a balónové sukně. Taky poradíme, jak správně chodit, aby byla chůze balzámem pro tělo i duši. S expertem na etiketu Danielem Šmídem povíme, proč je důležité respektovat soukromí partnera a v našem cestovatelském seriálu navštívíme Francii.
1: Charm. V sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Neděle 2. srpna. Svátek má opora Gotlandianů, nositele jména švédského původu Gustav. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Měnová reforma.

0: rodným jménem se jmenoval Rudolf Antonín, ale jelikož se narodil ve dvoře Králové nad Labem, říkal si Dvorský. Na první medaili jsme na loňské olympiádě v Paříži čekali až do 7. dne. Nejdřív zazářilo družstvo šermířů.
1: Češi ještě.
2: Ty brďo, ale je to napínavý, je to...
0: Kordisté nejdřív senzačně porazili francouzské mušketýry a získali v malém finále bronzové medaile.
1: Češi jsou bronzoví! Olympijská medaile pro české kordisty.
0: O několik hodin později rozehráli finálový duel blondýnka Kateřina Siňaková se svým tehdy asi týden bývalým Tomášem Macháčem.
3: Zlato je doma! Nakonec to dopadlo!
0: Číňané vzdorovali až do super tiebreaku. Ale pak se naplno mohli Katka s Tomášem radovat z olympijského zlata.
4: Jsem rád, že jsem to zvládnul po boku s Katkou, protože je to něco, co úplně se neděje každý den a je to prostě nádherný pocit a budeme to mít doma, takže je to krásný.
5: Já jsem udělala strašnou věc.
0: Paní Hnátková z okresního Přeboru má dneska kulatou 80. Herečka Jaroslava Pokorná.
6: Pepik byl do fotbalu blázen, to víš.
0: A já přeju hezkou neděli.

0: půl deváté.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Hradci Králové se zítra otevře další část přestavované křižovatky Mileta na městském silničním okruhu. Chodci a cyklisté budou moc

0: si využívat nové podchody a v provozu budou i dvě zastávky městské hromadné dopravy. Vysoké teploty mohou zhoršit účinnost některých léků. Jakých, to se dozvíte v dalších zprávách. V Albrechticích nad Orlicí začaly se stavbou dalších 280 metrů vodovodu. Náklady téměř 2 miliony korun zaplatí svazek obcí. Hotovo by mělo být ve druhé polovině srpna. Lázním v Česku chybí zaměstnanci na různých pozicích. Poptávka je po zdravotnickém personálu nebo také po fyzioterapeutech. Chybí ale také lidé v gastroprovozech. Fotbalisté Slávie vyhráli i druhé utkání v sezóně Šance ligy. V Ostravě zvítězili nad domácím Baníkem 4-0. Čeká nás oblačno až polojasno, na horách s ojedinělými přeháňkami. Nejvyšší teploty 26 až 29, na horách kolem 20 stupňů. Vyhlásí dvojku střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na silnici z Nové do Staré Paky pokračuje oprava vozovky a provoz je tam řízen kyvadlově jedním jízdním pruhem. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Janou Kudivejsovou.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, nedělní dobré ráno s datem 2. srpna. V Hronově dnes pokračuje dalším dnem divadelní přehlídka Jiráskův Hronov, takže třeba v parku Alojze Jiráska najdete den tradic, tradiční řemeslný trh. No a z programu opět, který je bohatý a je tam mnoho bodů, vyberu alespoň pár, které zatím nejsou ještě úplně vyprodané. Bude to třeba Šípková růženka v podání divadla Drak, Maňásková groteska od 14 hodin v Jiráskově divadle, potom Dobadatová autorská divadelní hra o nekomunikaci v mezilidských vztazích, také v parku Alojze Jiráska na malé stage od 18.30 a pak je tu hudební část, třeba Cymbálovka Aleše Smutného od 17 hodin v Husově sboru, Kantoři, česká folková skupina, koncert od 20.15 v parku Alojze Jiráska a pak třeba Loutkový kabaret, velký muzikál v loutkovém provedení od 21.30 na faře u kostela Všech svatých. Jak jsou organizátoři připraveni na horka a další dny s vysokými teplotami, to vám řekneme ve zprávách v 9 hodin, ale ještě taky připomenu, že ve čtvrtek za vámi přijede do Hronova Český rozhlas Hradec Králové, Lada Klokočníková, Jiří Kánský, Aleš Cibulka, Jan Přeučil, Eva Hrušková a zpěvačka Iva Marešová a pořad, který připravili, začne v 19 hodin před Jiráskovým divadlem a vstup je zdarma. A teď už naše jazyková rubrika v dobrém ránu se Zdeňkem Novákem a bohemistkou Dagmar Magincovou, která odpoví na jeden z vašich dotazů.
1: Hezky česky. Píše nám naše věrná posluchačka Olga, poslouchám velmi často vaše vysílání. Drobný podnět pro něj, nevím, zda paní Dagmar Magincová někdy vysvětlovala, co to znamená mít pré. Narazili jsme na to s dcerou, že když není doma, vnučky mají pré, ale jak to vzniklo? No já myslím, že pro vás není problém to vyhledat. Vyhledala jste.
2: Samozřejmě a moc zdravím paní Olgu, děkuju, že nás poslouchá, respektive rozhlas, že poslouchá. No a mít pré, to je takové sousloví ustálené spojení, které vzniklo z toho rčení známého, kde nejsou tedy ti a maminka, ale kocour a myši. No a já jsem zjistila, že dříve, jednak, že se tohle pořekadlo používalo už ve středověku, protože bylo trošku inspirováno latinským středověkým pořekadlem, ale hlavně, že v těch našich středověkých verzích to mělo podobu, kdež není kočky, tu myši vévodí. Takže to bylo trošku obecnější, řekla bych, že nešlo jenom o tu chvíli, kdy máme volnost a jsme bez dozoru, ale tak obecně, kde je myším dobře.
1: No a teď to samotné slovo pré, to jsme převzali z němčiny. Mně se líbí, že se píše das pré, PR a přehlasované A, to je moc hezké německé slovo. Takže vysvětleme.
2: Jsou dvě teorie, tedy jedna jasná. Teorie je, že jsme to vzali z němčiny, ale jak to fungovalo v té němčině. Tam totiž prý jednak bylo rčení nebo sousloví das pré haben, tedy mít pré, to též, co máme my. A potom tam byla karetní hláška das pré, která znamenala, že kdo má das pré, tak má přednost v té karetní hře. No a jestli jsme si vzali karetní hlášku nebo snad úsloví frazem, není jasné.
1: No s tou němčinou jsem ale nemusel mít pravdu.
2: Jak se to vezme? Totiž úplně původně to všechno je z latiny, ale ta karetní hláška německá, ta je zase z francouzštiny.
1: Hezky česky.

0: počasí.
1: Jaký bude dnešní den, což je neděle 2. srpna? Bude oblačno až polojasno na horách s ojedinělými a slabými přeháňkami. Nejvyšší teploty 26 až 29, na horách 19 až 22 stupňů Celsia, vítr mírný severovýchodní. Biopředpověď je na dvojce, to je střední zátěž. Zítra bude jasno až polojasno a teploty už budou opět stoupat na 32 až 35 stupňů. Na horách to bude 26 až 29 stupňů Celsia a v úterý to může být až 39. Meteorologové předpokládají opět silnou až velmi silnou zátěž teplem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

Nešahej na mě, nešahej na mě, dej ty svý pracky pryč. Nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě, teď ani za chvíli.

0: Prosím, nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: A z dobrého rána Českého rozhlasu Hradec Králové se už pomalu budeme přesouvat do našeho dopoledního vysílání, kde nás hned po deváté čekají zálety Aleny Zárybnické dnes s horským vůdcem Jankem Bednaříkem a po desáté hodině potom pochoutkový rok, ve kterém vybíráme další soutěžní recepty, ale kromě toho se taky dozvíte, jak se vyrábí a pozná kvalitní lovecký salám, nebo jak správně krájet maso na talíři, nebo kde má své místo štamgasta herečka Jana Švandová. Tak si užívejte dál nedělní den, kdy teploty budou takové tak akorát letní, než se začne zase oteplovat. Jana Kudivejsová přeje krásný den a i dál příjemný poslech Českého rozhlasu Hradec Králové.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Pokračují Jiráskův v Hronov. O vstupenky je velký zájem. Ambulantní odlehčovací služba v Mikulovicích přijímá nové klienty. Fotbalisté mistrovské Slávie zvítězili v lize v Ostravě. Čeká nás oblačnost s teplotami do 29 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. 96. ročník festivalu amatérského divadla Jiráskův Hronov dnes v hlavním programu nabízí například představení Šípková růženka v podání Hradeckého divadla Drak anebo hru Lidská tragikomedie divadelního klubu Jirásek Česká Lípa. O amatérské divadlo je letos zájem, potvrzují to slova programového ředitele Jana Julínka.
2: Máme všechny permanentkové řady vyprodány, jsou to 4 permanentkové řady a v každé je zhruba 100 až 120 míst. Co se týká představení, tak některá už jsou vyprodaná, to se týká zejména komorních sálů, ale každý den pořád jsou ještě volná místa na představení Jiráskova divadla a sály Josefa Čapka.
0: Ambulantní odlehčovací službě Červánky v Mikulovicích u Pardubic se uvolnila místa pro nové klienty. Zařízení zajišťuje denní péči především seniorům a lidem se sníženou soběstačností. Zároveň poskytuje úlevu rodinným pečujícím, kteří si potřebují odpočinout, vyřídit své záležitosti nebo chodí do zaměstnání.
3: Klienti můžou službu využívat v pracovních dnech od 7 do 17 hodin. Součástí programu jsou aktivizační i skupinové činnosti a zařízení nabízí také individuální podporu podle potřeb klienta. Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
0: Letní vedra mohou poškodit některé léky, pokud nejsou správně skladované. Podle lékařů se při vysokých teplotách může rozpadat jejich účinná látka a léčba pak nemusí fungovat správně. Nejcitlivější jsou například čípky, masti nebo inzulín. Odborníci proto doporučují nenechávat léky v rozpáleném autě ani na přímém slunci. Speciální prohlídky pořádá dnes hrad Valštejn v Českém ráji. Památkou návštěvníky provede buď hrabě nebo hraběnka, kteří představují reálné postavy z historie hradu. Valštejn bude tyto prohlídky nabízet každou neděli až do konce prázdnin. Sport. Fotbalisté Slávie vyhráli i druhé utkání v sezóně Šance ligy. V Ostravě zvítězili nad domácím Baníkem 4-0. Góly Pražanů dali Novak, Zima, Sadílek a Ajaosi. Úvodní dvě branky padly po rohových kopech. Trenér Slávie Jindřich Trpišovský si pochvaluje, že má v týmu několik obránců, kteří umí skórovat hlavou.
4: Když to zjednoduším, tak nemůžete šáhnout vedle, takže je to, jak když máte 8 dobrých lahví vína a šáhnete a vždycky vytáhnete tu dobrou, což je samozřejmě ale práce celý toho týmu, to není samozřejmě, že ty hráči se nahromadit. Je to hodně o té typologii těch hráčů, kteří tady budou, protože ne každý to umí. Ta jako útočná hlava začíná být čím dál tím větší vzácnost u hráčů.
0: 100% jsou po dvou ligových kolech i Teplice, které zvítězily v Liberci 1-0. Plzeň remizovala se Zbrojovkou Brno 1-1. Stejným výsledkem skončilo také utkání Slovácka s brněnským Artisem. Dnes změří síly Olomouc s Mladou Boleslaví, Bohemians s Hradcem Králové a Pardubice s Jabloncem. Počasí. Čeká nás oblačno až polojasno, na horách s ojedinělými přeháňkami. Nejvyšší teploty 26 až 29, na horách kolem 20 stupňů. Vítr povane mírný severovýchodní, aby ohlásí dvojku. Střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Dejte pozor na nehodu v Horní Olešnici, kde auto havarovalo mimo komunikaci. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu.
5: Jsou to Zálety. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Alena Zárybnická. Znám ho dlouhá léta jako horského vůdce s mezinárodní certifikací a taky jako jednoho z velmi úspěšných manažérů firmy prodávající outdoorové vybavení. Pak se mi na nějaký čas ztratil ze zřetele. A pak dotazy kamarádů, typu, už si viděla, co Janek dělá? Mým hostem v Záletech je dnes Janek P. Bednařík. Za svým jménem, kromě toho, že je horský vůdce, teď uvádí i husopas. Říká, že všechno má svůj čas a že příběh pro každého, pro lidi, kteří nemůžou být venku, dokáže přivést až k ním. Jestli nerozumíte té poslední větě, tak ji společně zamaví okamžik a moc rádi vysvětlíme. Jsem ráda, že posloucháte Zálety.
1: Zálety Aleny Zárybnické.

0: Většinu života strávil Janek Bednařík v horách, s lidmi na laně i sám. Lezl po skalách, lyžoval, toulal se v mrazu a větru. A svět mu dlouhá léta dával smysl. Když jsme se spolu naposledy viděli osobně, bylo to tuším někde u Ústí nad Labem, na Ferátě při natáčení pořadu s legendou Přes hory, kdy já a Mára Holeček jsme byli ti, které právě horský vůdce Janek Bednařík po Feratě vedle. No a dnes se po letech vidíme spolu v rozhlasovém studiu. Tak jsem moc ráda, Janku, že jsi přijal moje pozvání.
1: Děkuju moc.
0: Ty jsi byl tak trochu tajemný, když jsme se tě ptali na to, co teď budeš, když jsi opustil pozici manažera velké outdoorové firmy, co teď budeš dělat? Neřekl jsi toho moc.
1: No, neřekl, protože byste si mohli myslet, že jsem se úplně zbláznil, protože taková reakce byla, když jsem na to získával povolení, jakoby to trvalo celý rok a no, tak to jsem nechtěl riskovat naše přátelství.
0: Ne, já myslím, že bych tě nezavrhla. Případ toho, že jsi začal točit film, anebo primárně začal si létat s husami?
1: Ono to bylo tak, že já jsem věděl, že chci vychovat husy a zkusit je dotáhnout na jih, to znamená letět s nima na rogale. A na to, abych to mohl udělat, protože jsem úplně obyčejný člověk, tak jsem musel vymyslet projekt, aby se to celý zaplatilo, že rok nebude člověk chodit do práce. A samozřejmě ta cesta byla to sfilmovat a jakoby předpovědět, co by se všechno mohlo stát, aby se z toho třeba mohla to, jakoby se skládat film. No a to se mi povedlo. Povedlo se mi to nějakým způsobem naprojektovat, napsat nějaký předpoklad scénáře, co bych chtěl s těma husama dělat, sehnat na to vědecký projekt, bez toho to taky nešlo, a sehnat člověka, který to celý zaplatí.
0: Můžeme ho jmenovat?
1: Určitě, je to Franta Vrábel, bez kterého by to nevzniklo, takový český filantrop, který si právě nepotrpí moc na to, aby se vědělo, ale on už pomohl mnoha lidem v mnoha těžkých situacích, takže naprosto nezištně.
0: Co tě nejvíc překvapilo na tvém původním plánu týkajícího se tohoto projektu hus?
1: No,
0: ve výsledku, jako co bylo jinak, jinými slovy?
1: No, tam bylo pořád něco jinak. Nejvíc mě překvapili tím, že já jsem si nastudoval všechno, co šlo, a to roky jsem se na to připravoval úplně v tichosti, o tom nikdo nevěděl, ani moje žena.
0: A to je lepší,
1: možná
0: jí bylo podezřelý,
1: ona viděla ty knížky o divokých husách, co si doma čtu, ale tak to brala, že si rád čtu jako různý knihy asi, ale nepojala podezření. No a já jsem se na to roky připravoval a myslel jsem si, že vím vše, a pak mě překvapilo, jak mě to zasáhlo opravdu hned od toho ve chvíli, kdy po čtvrtým dní člověk vidí v těch vejcích, když si vezmete mobil, rozsvítíte světlo a ve tmě vlastně na ten rozsvícený mobil položíte vejce, zakryjete dlaněmi a najednou vidíte cévy a srdce. Je to jako s dětma, najednou, když víte, že v tom vejci tepe život, tak i když člověk jde něco vyřizovat nebo něco chystat, tak najednou víte na pozadí, že tam něco prostě je, něco čeká, ten život už tam je a něco, z čeho se nedá vystoupit, že jiný rodič nebyl, jenom já v tu chvíli, už to bylo jasný.
0: Tak jaké knížky, Janku, čteš teď?
1: Teď jo.
0: Jako jinými slovy, jaký bude příští projekt?
1: Ne, to nesouvisí s projektem. To, co zrovna teďka čtu, tak já čtu hodně uchem, poslouchám jako audioknihy, když jezdím autem. A to, co teď zrovna čtu, není úplně nejveselější. No, teď čtu Orwella 1984 a tak to bych přeskočil. A z těch krásných knížek, co jsem četl, tak velmi mě zaujaly, Kde raci zpívají. To byla parádní knížka, to se mi líbila.
0: Janek Bednařík, posloucháte Zálety.

0: Mým hostem v Záletech je horský vůdce dnes na přechodnou dobu a možná na dobu delší, než si teď dokáže představit i husopas. O husách mluvíme od samého začátku dnešního záletu, tak teď jedna ukázka.
1: Znáte ten pocit, kdy život běží moc rychle a najednou si uvědomíte, že vám to nedává smysl? Já v tu chvíli potřeboval zastavit, ohlédnout se a zjistit, kudy dál. Vzpomněl jsem si na film o muži, který létal s husami. Přečetl jsem jeho knihu a zjistil jsem, že husy jsou nám blíž, než si myslíme. Mají paměť, emoce a vztahy na celý život. A tak jsem se stal husopasem. Zažili jsme vzlety i pády, napětí, smích i dojetí. A když přišel podzim, tak odlétli. Já zůstal. Zůstal jiný a probuzený. Celý příběh jsme zachytili s kamarádem Honzou na kameru, aby ho mohl sdílet s vámi. Je to příběh pro každého, kdo chce projít tu cestu se mnou. A také pro ty, kteří už nemohou být venku. Speciálně pro lidi v hospicích, kterým přivezu příběh až k ním.
2: Stala se taková věc, že táta od mojí ženy, tchán, tak onemocněl fatálně a bylo jasné, že už tady dlouho nebude. No a tak byl v hospici a žena za ním s dětma jezdila, no a on mi jeden den telefonoval. A bylo to takový, že se chtěl rozloučit. A teď jsme se najednou bavili o věcech, o kterých bych, to s člověkem se nedostanete, to jsme se bavili nadřeň. Takové otázky, které opravdu člověk má možnost otevřít jednou za život, o konci života, o tom, co bude potom. A mně naskakovaly vzpomínky z toho husího projektu. A já jsem mu to vyprávěl vlastně o životě těch hus, že jsou podobní člověku, jak oni bojují jeden za druhýho, jak oni to mají s odchodem, jak oni prostě berou ten konec toho života, tu smrt. A to bylo zajímavé, že on poslouchal, byl dojatý a to byl hodinový prostě hovor. A další den mi volal zás. A to byly hodiny a hodiny, co jsme si protelefonovali. A on mě pak pozval a říkal, já tady nejsem sám, nás tady jde víc, jako co ještě vnímáme. A pojď nám to tady prostě odvyprávět. No. A já měl nějakých pár jenom fotek, který jsem mohl použít. Já si asi 6 fotek a víceméně jsem jenom vyprávěl. A oni mi říkali, to bude na 4 hodinky, počítejte s tím, ti lidé už opravdu v tom terminálním stádiu mají bolesti, ale pár rychlo to stojí a tak tam, je tam dovezli do té společenské místnosti, já vyprávěl a po ty 4 hodině jsem to ukončil a nějaké dotazy a oni se ptali a ptali se, abych pokračoval a chtěli a tak jsem pokračoval a vždycky jsem to zastavil po dalších 4 hodině a byla z toho nakonec celá hodina, oni byli dojatí, opravdu slzeli a no zkrátka bylo vidět, že to zasáhlo a tím to skončilo. To bylo zajímavé, že jsem odjížděl a měl jsem takový dobrý pocit, jak když víte, a netušíte to, ale víte, že se něco dobrého opravdu povedlo, tak jsem tak jel domů a bylo o čem přemýšlet. A on mi potom volal, tchán, jako i další dny, ještě pár dní a moc děkoval a vyřizoval poděkování od ostatních a říkal mi, prosím tě, kup to, to musíš vyprávět ty, ten, kdo to prožil. Udělej to, jestli existuje možnost a dotáhni to. No. A to byl takový impuls poslední, že jsem se toho Franty potom zeptal a to už jsem navázal na to, co jsme se bavili. Mm-hmm. A rozjelo se to, co dělám teď. A promítám ve školách, promítám i v hospicích. Mám na to velmi pozitivní reakce a sám jsem překvapený, kam mě ty husy jako dotáhly, protože já opravdu letím na té vlně, oni letí, já jsem jen asi jenom vezu a čekám a jenom žasnu, kam se dostávám.
0: A ty to ještě neznáš, když opustí děti domov, jak to vypadá. Možná to máš taky trénink na to, když už teď husy odletěly, když jednou odejdou děti z domova. Dá se to s tím asi úplně jako jednoznačně přirovnat, ne? Tam asi nic nefalíruje.
2: No přesně, já to samozřejmě nemůžu 100% srovnat to, dokud to člověk neprožije, ale bylo to tak, že já jsem je nakonec vypouštěl, nebyl jsem schopný s nima doletět na ten, protože ten průběh byl dramatický a nakonec to vedlo, jakoby, ten výsledek byl takový, že všechno se mi podařilo naučit, i přes opravdu obtíže velké, tak to dopadlo dobře v tom, že všechno se mi naučil, ale zbývalo ještě dát to nejtěžší, vypustit je do divokého hejna. A polovina se vypustila sama, to byly ty 4 nejsilnější, a polovina to úplně na poprvé nezvládla. No, ty jsem naložil a odvezl jsem je pak na Jižní Moravu a trávil jsem
0: se s nimi. Aby to měli blíž?
2: Tam je největší kolonie těch hus. A některý z nich dokonce ani neodlítají na jich, takže jsem si říkal, že se to nepovede, tak tam tu zimu stráví a prostě povede se to později. No a měl jsem štěstí na člověka, který v Brně dělá sokolníka na letišti. Ten se husám, nebo jako obecně dravcům a mimo jiné i husám věnoval celý život a ten teda husy nadřazuje nad všechny úplně a vyzná se v nich a ten se postaral o to, že se vypustili dobře, poradil mi jak na to. V podstatě to vyžaduje čas, aby si zvykli na to místo, musí hodně trávit. Mm-hmm. V blízkosti toho hejna a ono je to jako, když třeba se člověk přestěhuje do nového místa, tak to hejno nepřijme jednoduše nové jakoby příchozí husy, takže oni dostanou nářez. Oni mají mezi sebou hierarchii a teď mají prostor na to si to vyjasnit, tak dobře přicházíte a oni doslova se s nima všichni poperou. A na to musí být ty husy silný a sebevědomí a musí být vybavený tím, že se prostě, že odolají, musí mít odolnost velkou. No a to se podařilo těm čtyřem v tom českým ráji a odletěli s tím hejnem potom na jih. No a ten zbytek jsem dovezl na Jižní Moravu a po cestě jsem se jim ještě věnoval. Jeli jsme dlouho takový road trip, zastavovali jsme, spal jsem s nima venku, lítali se mi, vraceli se a zase mezi nima se vytvořil jeden, který začal táhnout. Byl takový ochranář toho hejna. No a když to řeknu ve zkratce, tak v podstatě jsem plánoval několik týdnů strávit s nima na těch novomlýnských nádržích a být tam s nimi, aby si zvykli a postupně jako odejít a zmizet. No a oni hned po prvním dní už se mnou nevystoupili z té vody a opravdu tam chtěli zůstat. No a ten Pepa Sokolník tak mi hned říkal, tak teď musíš jet, oni s tebou nechtějí už, jeď a už se nevracej, já ti budu říkat, jako, jak to s nima je. A po čtyřech dnech se připojili. No, se připojili do toho hejna a povedlo se to. Takže na podruhé to zvládli.
0: Janek Bednařík, posloucháte Zálety.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Mým hostem v Záletech je dnes horský vůdce toho času Husopas Janek Bednařík. Celou dobu přemýšlím, že je mi líto, že filmový materiál, a to není poprvé s tvými husami, nemůže mít i svoji vůni, tak jak voní husy.
2: To je krásný dotaz. Děkuju. No, to mě překvapilo, že mě teda vonili velmi. Samozřejmě každý den, nejméně každý druhý den se mi měnil podestýlku, tak asi by to bylo jinak, kdybych ji neměnil, no, ale to bylo jenom ve voliéře, protože ve voliéře jsem je měl přes noc a ne z důvodu, že bych je chtěl nějakým způsobem si jako věznit a vlastnit. Oni byli divoký, ale bylo to proto, že to přes noc chránilo před liškama a před kunama, takže to bylo jenom z důvodu ochrany a přes den byl úplně volně a toulali jsme se krajinou, no, a oni jako, je to pravda, že to se mi vrací občas ta vůně a mě teda vonili krásně, tak jak
1: vybavíš se to teď?
2: Jo, vybavím. A to prostě vůbec, jako to nebylo jak z nějakého velkochovu. Prostě mají svoji vůni, tak jako pes třeba, nebo kůň, tak lidé, co mají koně, nebo psi, tak mě chápou. Prostě oni mají svoji vůni, nebyl to zápach.
1: To létání, vlastně i příčina toho pádu, který jsi měl, tak vlastně bylo to, že husy mají jinou pádovou rychlost než rogalo, se kterým jsi létal.
2: To je krásně řečeno, je to tak.
1: Je to terminologicky letecky správně.
2: To byla moje chyba, protože většina lidí, co se husám věnovali a dali pokus o to s nima létat, tak většině se to nepovedlo. Povedlo se to opravdu jenom asi 4 lidem. Možná 5, a oni používají bernešky. Tyhle ty husy, které v Evropě člověk může vychovat a vypustit, a které jsou tu původní, tak to jsou ti paličáci, to jsou ti jezevčíci. No. A ty knihy všechny, které já jsem četl a rady, které jsem přijímal od lidí, kterým se to povedlo, tak samozřejmě měli bernešky, no a podle toho jsem postavil křídlo, protože křídla dneska rogala lítají 150-160 km za hodinu, ale ty husy 60 na začátku, když jsou mladý, 60 km, ale potom už zvládají 90. Mm-hmm. No a tyhle ty, co jsem měl já, ty jezevčíky evropský, tak oni ale začínají na 55 zhruba, 50-55, no a to já jsem netušil, protože jsem to měl, jo, a zjistil jsem to až, když jsem s nima letěl poprvé, no a takže bylo po projektu a byl konec. A nebo jsem nad tím přemýšlel celou dobu, že když jsme trénovali ještě na zemi, kdy oni jenom, já jsem jel rovně a nabral jsem tu vzletovou rychlost, což byla u rogala 60, ale nevzlítl jsem a pak už jsem jenom zabral

0: Zděl na konci dráhy a zazvoní vedle mě přistáli. A ve chvíli, kdy jsem viděl, že už udělají okruh a je čas s nima vzlítnout, tak v tu chvíli jsem to napálil, že vzletěl jsem a to rogalo, letělo 65-70, letěl jsem jim. No a mně došlo, že když jsem jezdil s nima na zemi, tak to fakt krátkodobě zvládli, že sprintují na těch 60. No a já jsem se tehdy rozhodl, protože už jsem je viděl, několik případů se už událo, když jsem viděl, jak oni se neopouští v nouzi, to nikdy neudělají, i když se něco podělají, jsou zranění a tak dál, tak oni prostě vždycky se neopustí a pomáhají si za každou cenu, i když by to stálo život tomu, kdo pomáhá. Mm-hmm. A to už bylo tak silný, že po těch 3 měsících člověk je má jak vlastní děti a já jsem si říkal, a o co jde, tak já zkusím lítat bez nich a natrénovat prostě,
1: minimálku.
0: Ano, minimálku pomalu. No a to nebylo nic jako nic moudrýho.
1: Jo. To nebylo.
0: To byl jako risk pade na pade, ale natrénoval jsem to bez nich. Opravdu to byly desítky a desítky letů za celý ten den od rána do večera a večer jsem pak letěl s nima a oni se udrželi. Uh-huh. A tak jsem dával den za dnem, až jsme byli prostě zhruba na týdnu a já najednou už byl v euforii, že to půjde. Uh-huh. A že to dotáhnu a že jsem přelstil tu fyziku. No, a ne, uh-huh, nepřelstil. Pak jsem spadl, protože byl let, kdy to nešlo ideálně, oni se oddělili a já jsem se rozhodl, že udělám ostřejší zatáčku, aby se neoddělili.
1: Přetáhl
0: jsem to, no. Uh-huh. A samozřejmě zmenší se, no, nemusím ti nic říkat. Uh-huh. Jo. V tu chvíli jde člověk rychle k zemi a lítat pomalu a nízko.
1: Co nemá.
0: Je, to je hloupost.
1: Je něco, co si o husách, co si neřek? Něco, co jsi si tajil a já budu mít tu čest, že to uslyším jako první? Naši posluchači tedy k tomu taky?
0: Určitě. To se snažím do každého rozhovoru něco takového schovat.
1: Tak pojďme jeden záletový.
0: A no tak ty husy mě ovlivnily v mnoha věcech a přicházím na to dodnes i po 3 letech. To, co jsem zmínil mockrát, je ta pozornost vůči dětem, ale i vůči ostatním lidem a i třeba vůči ženě mojí. A změnil jsem jednu věc, která vždycky, když jsem měl nějaké jednání nebo něco neodkladného a ona mi volala, tak jsem to bral a přece se ještě dneska zavoláme. A já jsem to vytípnul, ten hovor, s tím, že se jí ozvu později. A to třeba až pak pozdě večer, anebo jsem pak už ani třeba nezavolal. Ale zkrátka, jí jsem vždycky odložil. Zatímco, když mě volali obchodní partneři, tak jsem to bral, teď to musím vzít. A vlastně, a teď jsem si uvědomil, měl díky těm husám, že to dělám přesně naopak. Teď to je tak, že opravdu, i když je to trapný, jsem v důležitém hovoru s někým, kdo nemá moc čas, je to prostě třeba obchodní partner, prostě je to něco důležitého, ale z pohledu toho biznisu, toho uživení jakoby té rodiny, když to vezmu úplně nahrubo, a ona mi zavolá, tak já to vezmu vždycky. A řeknu, omlouvám se, to je důležitý, vezmu to a řeknu, v jaké jsem situaci, ale odpovím, pokud je to akutní, pokračuj. A ona většinou si nechá zavolat za hodinku, ale už se stalo, že pokračovala. A teď už mi začínají volat i děti a samozřejmě mají svoje problémy, které z našeho pohledu jsou velmi banální, že ze školy něco se událo a teď chtějí se svěřit. A vždycky to vezmu a vždycky to vyslechnu. Tak to mě tak vylepšilo život. A nečekal jsem, no a za to můžou husy.
1: Janek Bednařík, posloucháte Zálety.

0: Creek patří mezi, píše se na webu jednohorského pianistického festivalu, staré bardy české vůdcovské komunity. V roce 2003 proklouzl hned do prvního výcvikového kurzu tehdy nově vznikající České asociace horských vůdců a od té doby toho na horách prožil opravdu mnoho. Už jako malý kluk, a teď jsou uvozovky, jsem snil o tom, že zkusím heliskiing a prašan v Kanadě, když jsem si tedy dokončil vzdělání, myšleno vzdělání horského vůdce, zvalil jsem se a vyrazil. První přivítání nebylo právě vstřícné, odpovědí ve všech agenturách bylo, že Evropany neberou. Tak fakt, ale dostal jsi se a byl jsi v Kanadě dlouhou dobu.
1: Ano, to je, s těma vůdcema je to tak, že já jsem produkt prostě té komunistické výchovy a éry a já jsem do školy chodil a měl jsem dobrý známky, ale protože jsem, to bylo ze strachu. Že jsem se bál mít špatný známky a pořád dneska se bude psát písemka a prostě všichni jsme nosili v tělocviku stejný trenýrky, stejný prostě, byli jsme jak kdyby frézování, jak to říct, a já jsem opravdu produkt tohodle toho a v hodně věcích jsem se bál a neměl jsem ani sebevědomí, to prostě byl výsledek toho školství a pak najednou, protože to byl můj sen od malička opravdu být něco jako horský vůdce, a časem se to zhmotnilo a mně se to povedlo. A najednou, když jsem dělal toho horského vůdce, tu školu horských vůdců, tak jsem poprvé v životě zažil, jak to má být. Že mě to bavilo. I ty věci, které se mě úplně jako netýkaly, tak jsem najednou chápal, že to je součást toho povolání, zaměstnání a hrozně mě to bavilo. Takže jsem zažil a přál bych to každému, jaký to je, studovat nebo dělat něco, co si moc přejet. Prostě bylo to. To bylo, ta energie je úplně jiná, kterou toho člověk dává. No a pak jsem měl štěstí na dva lidi, kteří si nechali přezdívat dědeček, babička, ti prošli druhou světovou válkou a my jsme s nimi trávili hodně času, prostě veškerý volný dny a prázdniny s bráchou a ti třeba nás naučili, že není problém, který by neměl řešení a už vůbec není problém, se kterým bychom za nima nemohli přijít a přitom nás jako nechávali dost volně, měli jsme hodně důvěr, my jsme stanovali ve Vinohradě, prostě nechodili jsme spát ani domů a byli jsme přitom ještě děcka. A to oni nějakým způsobem zvládali. No a to mě vedlo k tomu, že pak jsem se nebál jít si za tím svým snem toho horského vůdce a ono se to naplnilo i tou, když to bylo nepravděpodobný v té Kanadě. Tam byla mix štěstí velkého a ty drzosti. Mm-hmm. A ono mi to vyšlo a ono to na ty lidi funguje. Prostě jsem přijel, i když mi napsali nejezdí. A já tam najednou byl. Jeden z nich z těch šéfů kontroloval odeslaný e-maily, když mi psal, abych tam nejezdil. Říkám, mě to jako ti to nepřišlo? No, přišlo, no.
0: Ale
1: chodil jsem tam a najednou a to už prostě zase vás vede ruka toho osudu. Najednou se udělalo někde nějaký místo jenom na trénink před sezónou, oni mě vzali. Ten trénink dopadl dobře, ti vůdci, co tam trénovali, se za mě přimlouvali, že jim přijdu zajímavý a že bych mohl být užitečný pro tu společnost a oni to vyzkoušeli, prostě dali mě jenom jakoby jednu práci a to byl zrovna majitel té společnosti, no a ten pak přišel a říkal tomu šéfovi, hele, ale on ten Evropan, on je trochu jiný a to by se nám mohlo hodit, dej mu, rozepiš mu šichty a najednou jsem to měl.
0: Janek Bednařík, posloucháte Zálety.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Oklikou přes hory se v rozhovoru s Jankem Bednaříkem, horským vůdcem a husopasem toho času, bavím v záletech. A pořád mě ještě láká zákulisí toho filmu, těch scén, které jste natočili. Když jsi poprvé přišel za svým kameramanem s nápadem, ty člověče, mám tady tohle téma, co ti řekl?
2: Já si to pamatuju přesně, ale nevím, jestli by Honza chtěl to...
1: Aby se to řeklo na hlas.
2: Ale v zásadě mě jako poděkoval, že se mu to líbí velmi. No a to jsem nečekal. A to potom šlo jak červená nit, protože on z mýho pohledu to je jako geniální kameraman, on toho moc nenamluví, ale má fantastický oko a poznámky a postřehy. A my jsme byli dva. Jo, jenom já a on a vlastně jsme to celý točili takto ve dvou a ještě nám teda pomáhala jedna ukrajinská uprchlice, to bylo v roce 2022, tak to byla taková babička Ludmila, která utekla se vnoučaty a byla na tom hodně mizerně a jí ty husy vrátili chuť do života a ona mi s ním taky pomáhala od začátku, takže my jsme byli jakoby takto ve třech. A on teda mě prostě tím žil fantasticky, on to prožíval a taky hodně ho obdivuju za to, jak on byl ochotný si sednout na to rogalo třeba i ve dvou a prostě letět. No, a Honza je přesně ten, který neváhá vlézt do vody, prostě dát kameru pod vodu, najít si to správné místo, vylézt někam na nějaký nepříjemné místo, je na autě. Takové to prostě 33 let starý obytňák, Mercedes, prostě diesel bez turba. Tak to bylo takový historický auto, ve kterým jsem s těma husama ten čas strávil a jezdil tou krajinou a on neváhal vylézt úplně nahoru, kde to prostě nebylo místo s kamerou a natáčel za jízdy vlastně. A kdybych udělal střejší zatáčku, tak spadne, no, ale to byl Honza prostě, no ne, tam jdu a natočíme. To mě obohatilo, protože jsem si uvědomil, že když bude jednou konec, a budu to vědět, že je konec, tak jsem si uvědomil, že když zavřu oči a pustím si ten životní film, tak mi tam určitě nenaskočí nějaká excelová tabulka, kde se mě podařil úplně skvělý obchod.
1: Business.
2: Tak to vůbec, ani nějaký, co se mi podařilo jedna, tak to vím, že to tam nenaskočí, protože já to zažíval s těma husama, že vlastně se ty moje myšlenky toulaly úplně na místa, do vzpomínek, kde jsem ani netušil, že ve mně jsou. A to natáčení patří mezi ně. No, určitě, jak jsme s Honzou Hřihou třeba lezi na El Capitána.
1: Ty mi vidíš do notebooku teď? Já teď jsem tady odlistovala na moment své přípravy, kde mám napsáno nezapomeň na El Capitána s nevědomým Honzou Hřihou.
2: Tak tohle se mi určitě vrátí, protože tam je taky, to je těžko uchopitelný slovem, ale tam jsem viděl, jak to tomu člověku dělá radost a to byla sdílené, že my jsme, to bylo dobrodružství pro všechny a taky jsme šli na hranu, tak tohle se mi určitě vynoří a s těma husama a s Honzou těch momentů je strašně moc.
1: Janek Bednařík, posloucháte Zálety.

0: Janek Bednařík, můj dnešní host v Záletech, horský vůdce a svého času i muž, který se věnoval létání s husami. Teď se věnuješ znovu práci s klienty. Přece jenom neběhá ti po hlavě ještě nějaká věc, o které víš, že ji určitě chceš stihnout udělat?
1: To si mě asi zase najde. No teď opravdu neběhá, ale to si mě najde. No teď jako se rozbíhá právě promítání ve školách, jak bavili jsme se i ty hospici a obecně i pro veřejnost. A to je úplně na samém začátku a to já jenom jako se zatajeným dechem pozoruju, co ty husy dokážou, kam mě táhnou. A vím, že něco zas určitě přijde, ale to já nedovedu předpovědět. No. Jako takhle nemám momentálně plán.
0: A co vlastně máme hledat na webu, abychom se o tom, jak pokračuje tvůj projekt, dozvěděli? Husopas.cz?
1: Husopas.cz je na tom webu Voděrátky, což je úžasné místo, fantastický, se stejným příběhem, s podobným. No a tam lze najít, kde všude promítám a kdy. Mm-hmm. A ten příběh stojí za to slyšet. Mě to samotného jako dostává, jak prostě lidi 90 minut sedí, poslouchají a jak jsou potom zasažení. No, je tam víc věcí, než dokážu sdělit, evidentně.
0: Já rozumím. Umělá inteligence pokládá vždycky poslední otázku Záletu. Tak teď ji dejme prostor. A ptá se, kdyby, Janko, vaše husy mohly říct jednu větu o vás, co by o vás vaše husy řekly?
1: No, já doufám, že by řekli táta.
0: Výstižné. Když jsem před časem mluvila s Richardem Konkolským, říkala jsem, chcete-li vidět ženu, která má svatozář a Richarda Konkolského nechala svobodně plout kolem světa, podívejte se na jeho web. Když byste chtěli potkat vlastně paní Bednaříkovou, nevím, ale Jankovou ženu, paní Bednaříkovou v Zásisí.
1: Ano,
0: když
1: ano.
0: Už spolu máte tři děti.
1: Markéta, ano.
0: Markétu. Tak já nevím, nebudeme prozrazovat, ale existuje další svatá žena, která dává prostor svému muži, Markéta.
1: Přesně tak. A to je pro ženský, kdykoliv budete mít pocit, že ten váš chlap, že už se to s ním nedá vydržet, tak si vzpomeňte na to, že taky byl chlap, který přišel domů, že bude mít husy, že už nepůjde do práce, bude mít husy. Takže si myslím, že je furt dobrý.
0: Dobře, říkám si to nahlas a napíšu si to do diáře. Janku, moc děkuji za inspiraci, kterou dáváš a naději, kterou dáváš lidem, když už třeba ten osud k ním není úplně v ten daný moment milostiv, a i lidem, kteří mají ještě lecos před sebou. Tak šťastné lety a šťastné cesty a bezpečné návraty.
1: Děkuju a tobě taky, Alenko.
0: Moc mě těšilo. Janek Bednařík, můj dnešní host v Záletech. Krásnou neděli společně přejeme vám všem.

0: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz. Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským Dalborgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: U ženy ošetřované v Hradci Králové, která předtím byla v Ugandě, se nebezpečná nákaza neprokázala. Vak Náchod schválil dodávky vody do Polska. Hekři napadli web státního zdravotního ústavu. Jeho provoz není ohrožený. Čeká nás oblačnost s teplotami do 29 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. U ženy hospitalizované v pražské fakultní nemocnici Bulovka se nepotvrdila nákaza nebezpečnou nemocí. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí ministerstva zdravotnictví Naďa Chatová. Žena byla na Bulovce od včerejšího odpoledne, kdy ji tam zdravotníci ve speciálním bioboxu převezli z Hradce Králové. Předtím se totiž vrátila z Ugandy a měla zdravotní problémy. Laboratorní vzorky vyhodnocoval přes noc Kochův institut v Berlíně, říká Naďa Chatová.
2: Laboratorní výsledky z Berlína potvrdily, že u ženy, která se vrátila z Ugandy a byla včera převezena do fakultní nemocnice Bulovka, byla vyloučena vysoce nebezpečná nákaza, a to včetně eboli. Pacientka zůstává nadále v péči lékařů fakultní nemocnice Bulovka, kteří pokračují v dalších vyšetřeních s cílem upřesnit konečnou diagnózu.
0: Vodovody a kanalizace Náchod začnou pravděpodobně od příštího roku dodávat vodu do Polska, do jedné z místních částí příhraničního lázeňského města Kudova Zdruj. Z veřejného vodovodu poteče do zahraničí 30 kubíků vody denně, což je podle předsedy představenstva VAKu Náchod Dušana Téra téměř zanedbatelné množství.
3: Z politických křídový pánové na našich zdrojích máme povolení asi 9 milionů 800 tisíc kubíků za rok a v současné době využíváme to na polovině. A v tomto množství je nějaký 1,5 milionu kubíků, který dodáváme do Hradce Králové.
0: Ve Svobodných dvorech v Hradci Králové vznikl nový venkovní fitpark. V ulicích Jabloňová a Drtinová lidé najdou 8 cvičebních prvků, které můžou kromě začátečníků využívat i aktivní sportovci nebo seniori. Fitpark je dalším dokončeným projektem z takzvaného participativního rozpočtu. Město za něj zaplatilo přibližně 300 tisíc korun. Web státního zdravotního ústavu od včerejšího večera stále nefunguje. Napadli ho hekři. Ústav o tom informoval na síti X. Podle něj útok neovlivňuje chod instituce ani neohrožuje citlivá data, laboratorní výsledky nebo jeho provoz. Případ zdravotní ústav nahlásil Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Ten bude útok analyzovat.
1: Sport.
0: Český miliardář a majitel Sparty Daniel Křetínský se podle agentury Reuters nestane největším akcionářem fotbalového West Hamu. Spolupředsedkyně londýnského klubu Vanessa Goldová navzdory dřívější dohodě prodá svůj 16% podíl konsorciu vedenému Amandou Stavelejovou. Křetínský tlak ve West Hamu zůstává vlastníkem 27% akcií.
1: Počasí.
0: Čeká nás oblačno až polojasno na horách s ojedinělými přeháňkami. Nejvyšší teploty 26 až 29, na horách kolem 20 stupňů. Vítr povane mírný severovýchodní a biohlásí dvojku. Střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na silnici z Černilova směrem na Libřice máme hlášené místo s propadlou vozovkou. Projíždějte tudy s opatrností a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pochoutkový rok.
4: Hezký den z naší kuchyně. Už jste si dnes dali hořčici? Je totiž den hořčice. Tenhle svátek má sice původ v Americe, ale my bychom ho měli vzít za svůj. Hlavně teď v létě, když se griluje a hořčice je potřeba. Věděli jste, že ročně každý Čech sní půl kila takovéhle pochoutky? Aby ne, ta naše hořčice je prostě dokonalá. Ale my si dneska povíme taky o loveckém salámu, o krájení masa, budeme soutěžit o kuchařku Sladké Česko a s Jaroslavem Sapíkem si uděláme jedny skvělé masové závitky. No a za ním vyrazíme hned. Zve vás Patrik Rozehnal.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: jsme se dostali s pochoutkovým rokem do kuchyně Jaroslava Sapíka v Klokočné. Už jsme se přesunuli po té písni. Jarda si tu chystá věci. Opřený o stůl, sleduje, jestli si všechno nachystal, jestli máš všechno připravený. Ahoj, Jardo.
1: Ahoj, zdravím naše posluchače.
0: Mističky, ty si to vždycky tak jako chystáš hezky, jak v televízi.
1: To už na něco nezapomněl.
0: To je kontrola.
1: No, tak to musí být.
0: Kontroluje tě ještě někdo v kuchyni?
1: Ta manželka většinou. Degustuje.
0: A ví tak třeba Marcela, tvoje žena, u čeho je tě vždycky nutné kontrolovat? Radši přijít a zjistit, jestli je všechno OK?
1: To nebudeme rozebírat.
0: Jo. Zůstaneme u toho, že jsou takové chvíle? Ano. Dobře. Ano. A ty kontroluješ někdy svoji paní?
1: Nemám čas na to. Ona je furt zátahu, tak jej nenervuš, víš?
0: Ona je taková dobrá duše toho podniku tady, viď?
1: No tak to víš, no. Někdo to musí hlídat.
0: Jo.
1: No.
0: Ona je ten vrchní krotitel všeho.
1: Tak já nevím, jestli to není zarojem, abych toho řekl víc, víš.
0: Máte s Marcou taková ta rána, kdy se probudíte a řeknete si, Ježíš, zase do práce, nebo a nelehnem si zase?
1: To tě rychle odnaučí, tohle slovo. To on to nejde, no.
0: My se dnes vrhneme na přípravu záhoráckého závitku. Když si to dělala Jana Černá v našem pořadu, vyhrála s tím, byl to jeden z oceňovaných receptů, proto si to připomínáme letos, abychom posluchačům dali nápad, jak se to dá udělat i trochu jinak a zároveň upozornili na to, že na konci roku se bude hlasovat a hledat ten nejlepší recept za celé desetiletí našeho pořadu. Změnil ty si něco u toho záhoráckého závitku? Je tam nějaká změna?
1: On je skoro daný. Tam jak moc změnit? Buď se dělá z chrkovice, někdo je udělá i z buču. A hezky se vyklepe, kysaný zelí, trošku voleje, cibule, slanina dovnitř, aby to bylo, vyložit, zamotáš jako závitek, dobře zatáhnout a pomalinku ho upíc. A cibulo česnekový základ se udělá, v tom se to dodusí, je to takový přírodní, vlastně svým stylem je to taková napodobněna skoro vepřových, nezamyslíš, jo? Tedy až tam třeba chlupatý knedlíky nebo bramborový knedlíky a máš to zelí v tom mase a je to úžasné, jako já to mám hrozně rád. Já jsem to kdysi dělal pod názvem Ledu v kotle z kotletu a plnili jsme kotlety s tím a tady to uděláme z té žlidovice. Jo?
0: Dobře, domluveno. I posluchačka, i soutěžící Jana Černá nás určitě bude bedlivě poslouchat a vzpomínat na tu naši návštěvu u ní doma. Jarda krájí cibule, kdybyste viděli, to není nůž, to je sekáček, to je malá sekerka kuchyňská.
1: Ale cibuli nekrájím zatím na naše recepty. Zkrátka posádka, která to nahrává, tak mají chuť na chleba se sádlem a s cibulkou. No, takže proto to krájím tak rychle teď.
0: No, takhle, občerstvení ještě před začátkem.
1: Tak, výborný. Milujem to.
0: Ano. Miluješ sádlo, já vím.
1: Sádlo, výborný.
0: Tak za malou chvíli začínáme, ještě vydržíme jednu písničku.
1: Tak jdeme na to.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Začíná teď už naplno další díl pochoutkového roku toho narozeninového a příprava receptu záhoráckých závitků s chlupatými knedlíky podle Jany Černé, která s nimi obsadila druhé místo roku 2023 podle tehdejšího rozhodnutí poroty, kde byl i náš dnešní tvůrce receptu a předělávač Jaroslav Sapík, šéfkuchař, který je doma v Klokočné, jsme u něj a já se tedy ptám, čím změníme nebo obohatíme ten původní recept záhoráckého závitku? Je tam něco, co použiješ za surovinu nově nebo uděláš v přípravě něco jinak?
2: On se může dělat z bučlu, my ho děláme z krkovice, dáváme porci na 200 gramů pěknou, pak kyselý zelí půl kila, k tomu cibule, špek, česnek.
1: Kolik?
2: A to, ty cibule já dávám 4 na každou porci, aby to mělo sílu, grády. Špek se dává na sádle, to restujeme, krásný. 8 trošku česneku, pepř a sůl a silný pro mě, my vždycky máme i vepřový joar, nebo hovězí, tak samozřejmě se dá vepřový a dáme to tam, já nevím, přes půl litru a pak podlejváme dál.
0: Pochoutkový rok.
2: Jdeme dělat recept, budeme dělat záhoracký závitek, děláme ho z krkovice a teď si uděláme první základ, pak budeme dělat závitky, jo? Takže jdeme na to. Nakrájím si cibulku, takovou trošku polohrubou, půlka cibule, aby byla na ten jeden.
1: Prosím vás, cibule má velikost tenisového míčku?
2: No skoro větší, no. No sádlo si dáme, domácí sádlo kvalitní.
1: To jsou tak 3-4 lžíce.
2: Ano. Každý si to má udělat trošku podle sebe, jo, tu chuť, ale jinak základ se nemůže šidit.
1: Teď jsme tam dali teda cibuli. Ježiš, už teď to voní. Jenom kmín, sádlo a cibule.
2: Základ, tak.
1: Na jakou barvu čekáme?
2: Taková do zlatová by byla udělaná, jo?
1: A teď si připravíme tedy závitky, to znamená, máme krkovici, nakrajíme na plátky?
2: Plátky uděláme a budeme pak naklepem.
1: Už víme, kde Jarda vybíjí přebytečnou, případně i negativní energii.
2: No. Tak to již někdy bych to zkusil na kuchařině některých, no ale... To je dneska už trestný čin, takže lehce prosolíme.
3: Samozřejmě pepř.
1: Takže popepříme stejně jako posolíme, jenom z jedné strany stačí?
2: Jenom ten vnitřek, jo? Tak. To zelí krásně proto, aby to nebylo dlouhý.
1: Překrájet, aby nebyly dlouhé fousy, jak se říká.
2: Tak. A Patríku, ochutnej to zelí. Co tomu řekneš? Ochutnej ho.
3: To je zelí.
4: Mm-hmm. To je zelí. Wow,
1: bereš další cibuli?
2: Další cibulku a tu dáme do toho zelí.
1: Ta bude takhle čerstvá?
2: Ano, to se bez tak jako pak uvaří, víš? Ta se protáhne, tak. To máme nad čerstvou.
1: Z jarní cibulky?
2: Z jarní cibulky. Taky dáme dovnitř. A teď lehce osolíme. Malinko cukru dáme. A znovu trošku toho pepře dáme, jo? Dovnitř. Aby to bylo takový jako říznější malinko, jo? Tak.
1: A na závěr do té náplně zelné ještě přidáme na kostičky silnější plátek nakrájeného špeku a ještě trochu olivového oleje?
2: Stačí sluníčnice, ale já mám radši ten olivový, ale ne moc, jenom tak lehce. Ono se ty chutě daleko víc uvolně, jo?
1: Tomu říkáš lehce, ty 3 lžíce, jo?
2: A teď budeme tak, že si to hezky propracujeme a promačkáme. Dobře promíšáme, jo? A já si teď půjdu umýt ruce.
1: Jo, no jasně. Uslyšíte zvuk tekoucí vody. A do těch rozklepaných plátků krkovičky teď přijde ta náplň.
2: Každýho takhle kousek toho špeku dovnitř, takhle přímo dovnitř, jo.
1: Jako bychom dělali španělské ptáčky, položíte no, plátek je. Prostě špeku.
2: A ještě dávám buď anglickou, nebo takový styl pršutu, ale to není pršut, je to takový jako...
1: Tohle švarcvaldská možná, ne, šunka?
2: Ano.
1: Aspoň dva plátky té švarcvaldské šunky a na to pak přijde kopeček té zelné náplně?
2: To je tam to nejhlavnější, jo, samozřejmě. To...
1: Právě. Myslím, že takhle z toho původně záhoráckého závitku děláš za alpský závitek.
2: Já myslím, že to je záhorák. Teď jde o to, si to hezky zabalí. Jo. To znamená, je to stylem španělského ptáčku. Takhle co nejvíc zatáhnout. A pak to takhle vzít
1: ze strany přihrnout. Ježíš, jak to popsat, Jardo? Tak Jarda veme z jedné strany ten závitek, přeloží vlastně celou tu náplň, ale utáhne to jako v prstech rukama.
2: Musíš přes dlaň.
1: Pak to samé uděláte ze stran, zase jako přihnete a přitlačíte dlaněma dovnitř a ten zbyteček masa, který tam zůstává na to překrytí poslední, tak ho krásně jako převalíte a pak to v těch dlaních obou stisknete, jako kdybyste chtěli zmáčknout nějakou kuličku v dlaní a ono to samo drží.
2: Vůbec není na vadu, když si to zatáhneme tím provázkem někdy. Teď zavařím ten pořádně ten základ, lehce políde, aby nám to krásně zlátlo a my si tam uděláme ještě česnek, jenom na plátečky, ale uděláme ho. Já dávám 4, na každou porci vždycky, aby byl jeden aspoň.
1: Ten česnek nakrájený přihodíme k té cibulce, která už nám poměrně zezlátla.
2: A tohle už nám ta barva bude stačit. A teď to zalijeme, když máme vývar nebo to, já to tady mám takový napůl vývar, trošku i vody tam dám, hezky zalijeme takhle. A necháme teď krásně vařit.
1: Předtím, než do toho základu provařeného přijdou ty závitky, tak tam přidáme ještě nadrobno nakrájenou čerstvou majoránku, případně to dochutíme. A teď ty závitky.
2: Můžou se opít, ale já je neopíkám, protože ta chuť daleko víc přijde i do toho sosu. Jo?
1: Potom, co tam ty závitky vložíme, tak je necháme pěkně zavařit zespoda, protočíme, aby z obou stran byly jenom tak jako zatažené, povařené a pak se to přiklopí.
2: Přiklopíme a necháme do měkká hezky udělat, jo?
1: Kolik času asi?
2: Tohle, protože to krkovice, to bude tak půl hodinky, 3/4 hodinky. Ale pozvol, ne, by to už vařilo, jako nechat to táhnout, jo?
1: A pak co? Pak budeme mít hotovo, nebo pak jako zredukujeme tu šťávu?
2: No, vyndáme si ty závitky, dochutíme šťávičku a malinko jí zajišku. Jo, tak aby to bylo ale přírodně, jenom lehce.
1: To znamená trošku jíšky a provařit tak 20 minut. A pak už teda knedlíka jíme.
2: Ano, a budeme mít šlupáči k tomu, uvidíme. Je to jídlo, i na svátek si ho můžeme dát.
1: Už můžu jíst.
2: No, já teda to doufám, ochutnej.
1: Pomalit. Já jsem v 7. nebi. V 70. 777.
2: Ale Patriku, víš, co řeknu? Jestli vám zbyde to namíchaný zelí, tak si ho klidně dejte vedle jako salát ještě a jestli ho syrový k tomu. Mm-hmm. Tím se nic neskazí.
1: Mm-hmm. Víš, to je tak dobrý, Jardo.
2: Já vím, ale Patriku, máme tady naši fotografku, ta bych taky chtěla, že musíš všechno snít sám. Pak je tady kamerman, ten má vodlá na hlačeka na to, tak zabrzdí.
1: Tak jo. Ale je to fakt moc dobrý.
2: Tak si to vychválíme, viď?
1: A uděláme si to podle receptu, který všichni ale najdeme teď na pochoutkovémroce.cz.
2: Ale samozřejmě je to takový recept, že ho zvládne každej.
1: Jo.
2: Na tom není složitýho.
1: Jana Černá poprvé v soutěžně v pochoutkovém roce, teď po druhé Jaroslav Sapík. Oba recepty najdete na našem webu pochoutkovýrok.cz. Můžete si je srovnat, vybrat si ten svůj a pak nám třeba taky dát vědět. A držíme palce samozřejmě v soutěži, protože i tenhle recept bude bojovat o ten titul Recept desetiletí pochoutkového roku. Příště nás čeká výherní recept z roku 2023 z prvního místa. Vyhrály tehdy tvarohové taštičky plněné mletým masem. A připravovat podle Rudolfa Cibulky bude tenhle recept Roman Paulus.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: téhle chvíli vyrazíme v pochoutkovém roce, který slaví 10 let trvání téhle soutěže. Za loveckým salámem, za tradiční českou pochoutkou, která byla na žádost Českého a Slovenského svazu zpracovatelů masa a z rozhodnutí Evropské komise, zapsána už v roce 2011 do seznamu zaručených tradičních specialit. Proč je vlastně lovecký salám plochý? A jak dlouho už se u nás vyrábí? To všechno zjišťovala při svých cestách naše kolegyně z pochoutkového roku Soňa Jindrová.
1: Lovecký salám je tradiční český výrobek, který spatřil světlo světa na začátku 20. století. Kdy přesně a kde, tak to se bohužel neví. Co se ale ví, je to, že se v počátcích vyráběl v zimě. Proč, to popisuje výkonný ředitel Českého svazu zpracovatelů masa Jan Katina.
2: Aby bylo dosaženo toho ideálního zrnění té suroviny, tak je lepší tu surovinu zamrazit před jejím mělněním. A protože v tu dobu nebyly ještě průmyslově vybavené podniky, neměly možnost i v průběhu letních měsíců tu surovinu zamražovat bez problémů, takže z toho důvodu se hlavně vyráběl lovecký salám spíš v zimě.
1: Způsob výroby loveckého salámu je dodnes téměř stejný. Nicméně drobné rozdíly tu jsou.
2: V té době tam byl o něco větší procentický podíl hovězího masa a určitě se nepoužívaly startovací kultury. Přídavek vlastně těch kulturních mikroorganismů do masných výrobků začal výrazně později. Co je samozřejmě neopomenutelnou součástí výroby, je zahouzení studeným kouřem. To bylo používáno tehdy i nyní.
1: A nezměnily se ani základní suroviny, tedy pepř, česnek a hřebíček a taky trochu cukru.
2: Tím, že to je fermentovaný trvalý masný výrobek, přidávají se i startovací kultury, kulturní mikroorganismy,

0: které vlastně zabezpečí proces té fermentace, kdy z toho původního čerstvého masa, které se použije při výrobě, vznikne zpracovaný masný výrobek.
1: Loveckému salámu se údajně říká lovecký proto, že si ho pro svou dlouhou trvanlivost brávali lovci sebou, když vyráželi na dlouho mimo civilizaci. Výroba loveckého salámu je poměrně složitá věc a musíte na to mít potřebné průmyslové vybavení. Takzvanému lovečáku se věnují například v rančerských specialitách v Jestřebicích na Benešovsku. Pod dohledem výrobního ředitele Stanislava Maršíka.
2: U nás v rančerských specialitách v Jestřebicích vyrábíme lovecký salám podle tradiční receptury, podle staré ČSN normy, což znamená z hovězího zadního, vepřového libového skýty a z vepřového VBBK, což je vepřový libový bok.
1: Proč je lovecký salám placatý?
2: Tak, lovecký salám je placatý z několika důvodů. Za prvý, aby se dobře vešel do batohu, ale ten hlavní důvod je samozřejmě kvůli sušení a skladovatelnosti.
1: Poznat v obchodě jen na pohled dobrý lovečák je podle majitele rančerských specialit Josefa Houžvičky prakticky nemožné.
3: Do toho salámu musíte kousnout, poznat tu chuť a od toho pohledu se dá lecos poznat, ale jestli je opravdu dobrý nebo nedobrý, fakt je potřeba do něj kousnout a vyzkoušet a až potom poznáte kvalitní a dobrý lovecký salám.
1: Standardní kvalitu loveckého salámu zajišťuje podle Jana Katiny, výkonného ředitele Českého svazu zpracovatelů masa, vyhláška o mase a masných výrobcích.
0: A vy se můžete zaměřovat při srovnání mezi 3-4 druhy, třeba podle deklarovaného složení, které je uvedeno na obalu. Co se sleduje v poslední době zejména, je obsah soli. Běžná slanost u tohoto typu výrobků se pohybuje někde od 3,5 do 4,5%.
1: Šťastnou ruku při výběru dobrého lovečáku a taky dobrou chuť vám přeje Soňa Jindrová.
4: Ať trefíte na ten správný lovecký salám. Třeba vám pomůže i článek na stránce pochoutkovýrok.cz. Jsou tam i fotky a taky jeho složení. Za malou chvíli si o jídle a o chutích popovídáme s herečkou Janou Švandovou a bude u toho i naše kolegyně Naďa Konvalinková.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Maďo.
1: Ano.
0: Jsi připravená?
1: Jsem.
0: Jsem rád. Po písnice si teď dáme rande s jednou známou českou herečkou, kterou vyspovídáme o jídle v pochoutkách. Kdo pak to je?
1: Je to moje kolegyně Jana Švandová. Ahoj, Janí.
2: Ahoj, ahoj. Těším se na vás.
0: Které chutě vás tady chytí vždycky? Hořká, sladká, slaná, kyselá.
2: Mě chytí zajímavá chuť. Mě chytí jídlo, které je zajímavé právě tím kořením, tím ochucením. Takže to mě vždycky naláká. A musím říct, že třeba naši čeští předkové měli spoustu těch bylinek, které si pěstovali a vlastně tím dochucovali svoje pokrmy. A jsem ráda, že se dneska k tomu zase vrací, že vlastně každá žena má doma spoustu, myslím si, že každá, spoustu koření a dokonce si je už pěstujeme, když nemáme zahrádku, tak v květináčích a je to hrozně fajn, protože si vlastně ty jídla můžeme dle své chuti a dle svých představ dochucovat.
0: Takže i Jana Švandová chodí s konívkou a zalévá někde majoránku?
2: Chodí, ano, na chalupě a mám vždycky hroznou radost, že se prostě těm bylinkám daří a tak si je opečovávám a učím se prostě kde mají přesně stát, aby na ně svítilo sluníčko, aby byly ve stínu, aby byly v chladu. Takže mám pár bylinek, které si vždycky přes léto pěstuji.
0: Jano, jste někde štamgastkou v nějakém podniku?
2: Takový ten vyloženě štamgast. Jo, jsem štamgast u nás na chalupě, protože tam je taková venkovská hospoda, která je velice dobrá, protože tam dělají právě ty české recepty, které my už zapomínáme dost často.
0: To je ta chalupa, o které se říká, že vypadá jak benzínka nebo Titanic?
2: Jo, to je ta chalupa, ano, ano.
3: A proč se to může tak říká?
2: Protože to stavěla naše kamarádka, architektka z Holandska. A je to vlastně takové, je to přízemní dům, kde jsou okna bez záclon, protože tak to v Holandsku je, že jsou to okna bez, že Holanděni vlastně nepoužívají záclony, takže máme tam, když chceme zatemnit, tak tam máme žaluzie. No a je to prostě jiná, je to taková typická stavba, tak to místní tak vymysleli, že nejdřív si mysleli, že tam stavíme benzínku nebo nějakou loď. Jenže jak bychom s ní pak odjeli, že jo?
0: No, když jste poprvé přišla potom na vesnici do té hospody, kde říkáte, že jste štamgastkou, jak to brali místní? Ne, no, Jana Švandová takhle jako přijde na guláš,
2: no,
0: nebo?
2: No, já si myslím, že jsou hrozně fajn a člověk si musí s těmi místními vytvářet dobrý vztah a být s nima kamarád a oni vás pak mezi sebe vemou. A musím se přiznat, že jsem dokonce svoje výroční narozeniny, nebudu říkat kolikáté, slavila v létě tam a že to bylo hrozně fajn a přijelo spoustu kamarádů z Prahy a byli právě nadšení tou českou kuchyní, že jo, tam byl bramborák a nastavovaná kaše a husička, jo, takže vlastně ty lidi si gulášek, že žádný takový ty bochutinky, jak se říká, takový ty atypické.
0: Jano, co jste jedla v době studií? Kam se chodívalo, co se jedlo?
2: No tak to jsme jedli opravdu špatně. Chodili jsme do jídelny, takový ty školní, nebo když to bylo na univerzitě, tak do univerzitní jídelny. Ale musím říct, že tam ty jídla byly strašný. A do dneška mám teda vzpomínku, mám averzi na guláš, ježišmane, no, ze zelím, segedinský guláš, protože jsme dostali guláš a na tom mase byla kůže ještě z chlupy.
1: Jejda.
2: A od té doby prostě já, když vidím segedinský guláš, tak koukám, jestli tam není to maso s těma chlupama. Takže takhle jsem třeba dostala averzi na segedinský guláš, no ale jako to jídlo bylo hrozné, ale musím říct, že jsme si dost často vařili i na koleji a Eliška Balcrová, ona byla z Moravy a dostávala od maminky takový výslušky, že jo, takže občas jsme měli jitrničky nebo nějaký klobásky a to jsme vždycky udělali mejdán a všechny jsme zvali na večeři a jednou dostala taky ze zabíjačky bíčí koule. A my jsme si říkali, tak to dáme, to uděláme z toho, udělali jsme z toho takové jako ledvinky, jo, něco jako na způsob sohledvinek. A jsme si říkali, tak budeme čekat, co to s těma klukama udělá. No, s klukama, kluci usnuli a my jsme s Eliškou vyrazili do světa.
0: Říká Jana Švandová, to byla krátká návštěva v našem pořadu. Děkuju moc, ať se daří.
2: Děkuju a nashledanou.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Stále je tu pochoutkový rok, ten narozeninový. Slavíme 10 let trvání této soutěže. Připomínáme si to soutěží receptů z předchozích 9 let a taky našimi reportážemi a povídáním s kolegy. Na řadě je teď rada z etikety, tedy prostor pro Ladislava Špačka, mistra bontonu. A chci se ho zeptat, když už přinesou třeba na talíři nějaké jídlo s větším kusem masa, jak velké kusy máme podle etikety ukrajovat? Platí i tady nějaká pravidla?
1: Tak není to exaktní pravidlo, že bychom měli rozměry 1x2 cm, ale krájíme jenom tak velká sousta, která nám umožňují je velmi rychle rozkousat a spolknout. To proto, protože u stolu se především konverzuje, ne jí. To jídlo je pouze kolorit našeho setkání. Je to takové příjemné pozadí a příjemná záminka k tomu, proč jsme se u toho stolu sešli. Ať už to je rodinná oslava, nebo rodinná večeře, a nebo je to setkání s přáteli u stolu v restauraci. Takže krájíme malé kousky. Jestliže bychom vložili do úst velký kousek a teďka by se nás někdo na něco zeptal a my bychom teďka začali huhlat s plnými ústy, tak je to absolutně nespolečenské. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Za těch 10 let trvání našeho pořadu jsme vydali už 5 krásných kuchařek. Tou poslední je Sladké Česko. Je to ta vůbec největší kuchařka, kterou jsme kdy dali dohromady. Je naprosto jiná. Plná sladkých věcí, těch, které se objevily ve vysílání, které jste nám poslali, my je vyzkoušeli a přidali tam i své recepty porotci, kteří se za celou tu dobu vystřídali ve svých rolích právě v našem pořadu. Dohromady je to 170 úžasných domácích sladkých receptů. Žádné kudrlinky, žádné cukrářské specialitky. To, co děláme doma, ale ve verzi, kterou ověřili i naši profíci. Tuhle kuchařku si můžete objednat přes stránky pochoutkovirok.cz, pokud ji ještě nemáte, vydal ji Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu, a objednávat ji můžete také přes telefonní číslo, ale pozor, jenom ve všední dny a v pracovní době. Pište si, telefon je 724 819 319. O tuhle kuchařku se u nás i soutěží. Minule jsem se ptal, jaké ovoce bylo v původním receptu na piškotový zákusek od Jiřího Pospíšila. Byl to angrešt. A věděli to. Hana Bolečková z Velešína, Vladislava Uksová z Nýřan a Františka Trlifajová z Provodic. Tahle fanfára je tedy pro trojici vítězů, kteří od nás poštou dostanou podepsanou kuchařku Sladké Česko. Další tři kuchařky jsou připravené do dalšího kola soutěže a ptám se na recept, který tu dnes byl. Pamatujete si, jakou šunku přidával do závitku Jaroslav Sapík? Za A krutí šunku nebo za B sušenou švarcvalskou šunku? Jakou šunku přidával kromě špeku do závitku Jaroslav Sapík? Pokud si myslíte, že to byla krutí šunka, posílejte soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že Jaroslav Sapík přidal do závitku kromě špeku i švarcvalskou šunku, pošlete nám SMS-ku Pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 011 04. Posílat své zprávy můžete až do půlnoci z úterý na středu. Pak se soutěž uzavře, výsledky oznámíme příští týden. A nebojte se, otázku i pravidla najdete už teď na webu pochoutkovirok.cz. Tak držím palce.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
0: Blíží se nám velká oslava 10 let trvání naší soutěže. Ten narozeninový pochoutkový rok oslavíme 29. srpna. Přes den v Kostelci nad Orlicí v rámci tamního food pikniku. U Františka Kinského budeme mít velký stan, mobilní kavárnu, budeme nabízet i zmrzlinu, budeme soutěžit a pozor, i podepisovat knížky Sladké Česko. A to všechno i se známými osobnostmi, mezi kterými bude třeba Naděja Konvalinková, Vojtěch Vrtiška nebo Ivan Vodochodský. Naplánujte si výlet v sobotu 29. srpna na food piknik do Kostelce nad Orlicí. Tam oslavíme všichni společně 10 let trvání pochoutkového roku. Už teď se na to těšíme. A nebojte se, ovšem se ještě zavčasu dozvíte i s podrobnostmi v našem vysílání. Stačí poslouchat i ten příští pochoutkový rok. A na vás i na něj se těší Patrik Rozehnal.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Jedenáct hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Řidiči i chodci v Hradci Králové budou moci využívat další část křižovatky Mileta. V Řecku se snaží zastavit lesní požár u Korinského zálivu. Hradečtí fotbalisté se pokusí vyhrát i čtvrtý zápas v sezóně. Čeká nás oblačnost s teplotami do 29 stupňů. Je neděle 2. srpna. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. V Hradci Králové se zítra otevře další část přestavované křižovatky Mileta na městském silničním okruhu. Chodci a cyklisté budou moci využívat nové podchody a v provozu budou i dvě zastávky městské hromadné dopravy. V elektrárně Opatovice pokračuje stavba nových paroplynových bloků, postupně mají nahradit dosavadní kotle na uhlí. Změna by podle ujištění společnosti neměla ohrozit plynulost dodávek tepla a elektřiny. První z dokončených paroplynových bloků plánuje elektrárna převzít koncem příštího roku.
3: Další dva paroplynové bloky by měly být hotové v roce 2028. Celkové náklady na plynofikaci provozu mají přesáhnout 10 miliard korun. Elektrárna současně připravuje stavbu spalovny komunálního odpadu, která by měla sloužit jako doplňkový zdroj. Na dodávkách tepla z elektrárny je závislých asi 60 tisíc odběratelů v části východních Čech. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
2: Řecké úřady zadržely dva muže podezřelé z neúmyslného způsobení jednoho z rozsáhlých požárů. Plameny měly zažehnout jiskry z kabelů propojujících větrnou farmu s hlavní rozvodovou sítí. Oba muži se na výstavbě farmy podíleli. V boji s požáry v zemi pomáhá také tým českých hasičů. Včera tým zasahoval u města Navpaktos na pevninské části země u Korinského zálivu. Podle velitele české jednotky v Řecku Petra Vodičky k požárům hasiči vyjeli i během dnešního rána.
4: Bude bránit přestupu požáru z té černé, shořelé black zóny na neschrdou část. Budeme mít nasazeny zvlášť 3x20 plus čtyřkolka bude vyjíždět právě do té black zóny, dohašovat ohniska.
2: Při večerním výbuchu poblíž italské restaurace v centru Moskvy zemřeli 3 lidé, více než 20 utrpělo zranění. S odkazem na Národní protiteroristický výbor o tom informuje ruská státní agentura TASS. Po domácku vyrobené výbušné zařízení se do restaurace snažila vnést neznámá žena. Člen ostrahy ji v tom ale zabránil. Oba při výbuchu zemřeli. Třetí z obětí má být jeden z hostů. Motiv činu zatím není známý. Podle ruského servisu BBC se v restauraci v tu dobu měla nad soukromá oslava generála ruských ozbrojených sil. Sport. Prvoligové fotbalisty Hradce Králové čeká čtvrtý zápas v nové sezóně. Poté, co před týdnem zvládli vítězné utkání prvního ligového kola s Pardubicemi a ve čtvrtek vyřadili v odvetě předkola Evropské ligy norské Tremze, nastoupí znovu v nejvyšší domácí soutěži v 17:30 v Dělíčku proti pražským Bohemians. Pokračuje záložník Samuel Dancák.
5: Prepínanie medzi súťažami je pre mňa niečo nové. Nestíha sa toho toľko natrénovať, keď sú zápasy v rýchlom slede. Myslím si, že sme to chytili správnym koncom. Veríme, že vo forme, ktorej sa nachádzame, ho zvládneme.
0: Počasí.
2: Čeká nás oblačno až polojasno na horách s ojedinělými přehánkami. Nejvyšší teploty 26 až 29, na horách kolem 20 stupňů. Vítr povane mírný severovýchodní a biohlásí dvojku. Střední zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na 69. kilometru dálnice D11 ze směru na Hradec Králové máme hlášené porouchané auto. V tomto úseku uberte plyn a dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Šarm.
6: pravidelném čase vám hezké chvíle s magazínem i o tom vašem životním stylu přeje Lada Klokočníková. Vstoupili jsme do druhého prázdninového měsíce a tak o prázdninových plánech si dnes budu povídat s houslistou Pavlem Šporclem, který bude naší osobností šarmu. V módních trendech probereme harémové kalhoty a balónové sukně. S expertem na etiketu Danielem Šmídem povíme, jak se podle pravidel etikety oblékat v horkých letních dnech. Taky poradíme, jak správně chodit, aby byla chůze balzámem pro tělo i duši. V našem cestovatelském seriálu pak navštívíme Francii a v konci šarmu věnujeme vzpomínku botanikovi Václavu Větvičkovi, šarmantní osobnosti roku 2013. No a abych nezapomněla, samozřejmě i dnes jednoho z vás odměníme, to pokud jste hlasovali v naší anketě Šarmantní osobnost roku. Tolik dnešní nabídka a teď už Karel Zich a léto, jak má být.

0: Dnešní osobností šarmu je Pavel Šporcl, naše šarmantní osobnost roku 2014. My se v letním čase často hostů ptáme na to, kde a jak tráví dovolenou. Když jsem se dívala na prázdninový plán koncertů našeho předního houslisty a například i na jeho povinnosti na právě skončeném hudebním festivalu Znojmo, kde je už řadu let patronem, tak jsem nabyla dojmu, že o takové dovolené nemůže být řeč. Přitom je všeobecně známé, že každý rok mívá asi měsíc dovolenou bez houslí a rád se věnuje i rodinným výletům s dcerami a také manželkou, herečkou a zpěvačkou Bárou Kodetovou. No a tak mě zajímalo, jestli i letos nějaká ta rodinná dovolená bude.
1: Pro letošní rok opravdu nic neplánujeme, možná se posluchači dočetli, že se budeme stěhovat, takže budeme v plném proudu příprav na stěhování. V každém případě musíme na pár dnů do New Yorku, jestli pojedeme úplně všichni, anebo jenom část z nás, to přesně v tuhle chvíli nevím, je to opravdu všechno s velikánským otazníkem. Ale holčičky, jak já jim stále rád říkám, tak jsou u nás, respektive rádi k nám jezdí. U nás už je jenom jedna, no už jsou prostě velký holky, no jsou to slečny na studiích a po maturitách a tak dále. Ale máme se moc rádi, stýkáme se stále. A pokud nevyjde ta pořádná dovolená letos, jakože to vypadá, že opravdu ne, tak si co nejdřív vymyslíme nějakou jinou dovolenou a sebereme se a všichni někam pojedeme. Samozřejmě je potřeba si tu rodinnou atmosféru užít, než se holky rozprchnou se svými muži, příteli a tak dále někam úplně a už budou jezdit jenom třeba jednou za 14 dní nebo za měsíc.
0: No ale já si myslím, Pavle, že vám i Báře dělají opravdu dcery velkou radost, jsou velmi úspěšné, každá ve své profesi, anebo v tom studiu. Navíc jsem se dočetla, že jste také po stopách Mozarta, jste se vydali, že i na tohle jste si čas udělali.
1: No právě protože teď mám základnu v Znojmě, od Znojma je Vídeň kousek, tak Violetka tam byla se mnou, tak jsem říkal, pojď pojedem na Wiener Schnitzel, na vídeňský řízek, ale když už jsme tam byli, tak jsme samozřejmě šli po stopách Mozarta a po stopách těch nádherných Lipicánů a těch španělských stájí a španělské školy a byli jsme v Albertínu na nádherných obrazech Moneta a dalších úžasných mistrů. Prostě měli jsme krásný společný kulturně takový gastronomický den.
0: Takže krásný zážitek. Děkujeme za to, že jste nás nechal nahlédnout do svého prázdninového programu a protože jste naší šarmantní osobností roku 2014 a 23. října bude 30. ročník našeho gala večera a vyhlášení 30. vítěze naší ankety, tak budeme velmi poctěni, když s vaší ženou Bárou přijedete na náš gala večera, budete také součástí těch našich velkých oslav.
1: No děkujeme už teď moc za pozvání, já se podívám do kalendáře a pokud to bude jen trošičku možné, tak samozřejmě s námi můžete počítat.
0: Moc se na vás těšíme. Děkuji, Pavel Šporcl byl naším dnešním šarmantním hostem našeho magazínu. Mějte se hezky a krásné léto vám i celé rodině.
1: To přeju já vám také, Lado, a všem posluchačům samozřejmě a děkuji za hezký rozhovor.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: Tak teď nevím, jestli téma, které jsme zvolili s modní návrhářkou Jitkou Šedovou, kterou vítám v modních trendech. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Je to ideální do počasí, které prožíváme, protože balonové sukně a také haremové kalhoty. Jitko, hodí se do toho horkého letního dne?
1: Myslím si, že se hodí, protože můžeme zvolit lehký materiál a jsou to oba vlastně kousky, jak ta sukně, tak ty kalhoty, které jsou volné, takže nám tam proudí vzduch a pokud zvolíme vhodný materiál, nebude syntetický, nebude příliš pevný, nebudou dlouhé, dejme tomu třeba ty sukně. Samozřejmě my máme tendenci horké dny a začneme odkládat co nejvíc svršků, protože zkrátka hřejí. Ale myslím si, že tam je to hodně o tom, jaký zvolíme materiál, jaký zvolíme střih, takže tam zkrátka inspirovat se v krajinách, kde jsou na tyto teploty zvyklí, tak oni vždycky nosejí dámy dlouhé šaty, poměrně s rukávem, kimonový střih, nějaký volnější, aby tam zkrátka mohl proudit vzduch a říkají tomu, že si nosí svůj vlastní stín sebou.
0: Ano, pojďme tedy k těm haremovým kalhotám, jdeme do exotických zemí, pojďme je představit trošičku.
1: Jsou to kalhoty, které jsou skládané nebo řasené v pase a ta nohavice je široká a opět zase u kotníku je stažená ať už do manžety nebo stažená gumičkovým pásem, takže zkrátka je tam ta volnost, ale jsou k tělu přidělané jak v tom pase a potom vlastně kolem těch kotníků, popřípadě v 7-8 dílka nad kotník. Je tam krásné, když je tam lehký materiál, protože on splývá a přesně, on se prostě nese. Pokud je to z pevných materiálů, samozřejmě může to být i třeba z rifloviny, ale měla by to být ta riflovina třeba jakoby tenká, aby tam ta měkkost toho materiálu vyzněla, můžou být různě ještě tvarované, že jsou opravdu třeba v té stehenní a kolenní části hodně široké, takže si to představme jako vajíčko trošku. Ale pokud to zvolíme opravdu dobrý materiál, jemnou bavlnu, můžeme zvolit i krásný len, tak vlastně myslím si, že to je ten stín, který si neseme sebou.
0: Může si je dovolit každá žena, přece jenom ty, které mají plnější tvary nebo nemají tu ideální postavu, mají obavu vzít si haremové kalhoty.
1: Pokud je to třeba i materiál, který má průžkovaný vzor, nebo to podpoříme těma podélnýma švama ještě, tak si myslím, že můžeme to zvolit. Samozřejmě víc to bude slušet třeba typům žen vlastně se symetrickou postavou, nebo dejme tomu třeba typu hruška, kde vlastně jako je zvýrazněný pas, štíhlej pas, ale plnější boky. A třeba jablíčkům, kde je plnější pas, útle, takzvaně chlapecké boky a štíhlé nohy. Tam potom bych jakoby zvolila spíš ty uší nohavice, ale můžou to být třeba nohavice inspirované těma haremovýma balenovými kalhotama, kde vlastně ta nohavice v dolní části je trošku uší, není řasená, ale v tom pase to můžeme malinko takoby naskládat. Neříkám nařasit, ale naskládat.
0: Haremové kalhoty, módní trend letošního roku. Pojďme k balonovým sukním. Ty jsou také velice krásné, dělají ženu zajímavou a jsou takové dost slavnostní, bych řekla.
1: Jsou slavnostní, protože tam je ten objem toho materiálu. V posledních trendech to je, že vlastně ta sukně je vepředu kratší, takže může být v délce až nad kolena a vzadu do délky prodloužena klidně až skoro ke kotníkům, takže to vypadá velice zajímavě a je i ten pohled do té sukně, takže tam se dbá na ten materiál, který je i vrchovej, i spodní vnitřní, protože zkrátka i ta počívka takzvaně vidět. A zase je důležité, aby ta sukně byla pevně ukotvená v pase, aby to nebylo takzvaně jakoby na boky spuštěné, protože pak to vytváří trošičku plnější siluetu a marně hledáme, kdy nám to bude slušet, ale je to o tom, ať ty kalhoty, tak i vlastně ta sukně vypadá dobře, když ten pas je zvýrazněný.
0: Dva modní trendy nám dnes přiblížila návrhářka Jitka Šedová, balonové sukně a haremové kalhoty. A my za to děkujeme a přejeme krásné horké léto. Naschledanou.
1: Děkuju a naschledanou.

0: Charm, magazín o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: A po týdnu je hostem našeho vysílání expert na etiketu Daniel Schmidt. Dobrý den, Daniel.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Jsme v polovině prázdnin, dovolenou už máte za sebou?
2: Dovolenou, no v pravém slova smyslu ne, takovou jako si většina posluchačů představuje, že někam vyjedeme, tak to ne, ale já mám rád tu dovolenou, které říkám domolená.
1: Domolená.
2: Zůstat doma a užít si třeba i toho klidu, že přestože jsem doma, tak ho si udělat takový prázdninový režim. Tak to je moje domolená.
1: No takže domolenou můžeme takové jako první radu dát našim posluchačům, že i tak se dá strávit část letních prázdnin. No ale ty teploty posledních dnů, ty byly velmi vysoké a s tím budou spojené dnešní aktuální otázky, které jsme spolu zvolili. Jak se obléci v horkých letních dnech do práce, abychom se neprohřešili vůči etiketě?
2: V prvé řadě je nutné říct, že těch prací různých je různé množství a každý chodí do práce trošičku jinam. Zároveň však, pokud budu brát třeba práci v kanceláři, která je spojená s tím, že cestujeme městskou hromadnou dopravou z domu do místa práce, tak pořád jdeme mezi lidi, pohybujeme se mezi lidmi, tak bychom neměli je nutit k tomu, že se na nás nebudou chtít ani dívat. Takže vyhnout se

0: Rovna nemá vaše krásné město městskou pláž, tak vlastně ji nemusíte vůbec kupovat. Možná na dovoleno, ale ne. Patří určitě boty, které jsou sice otevřené, uzavřené, ale boty, které jsou do města.
1: Pojďme se zaměřit ještě na jednu věc. Jak se obléci do práce? Víme, když jdu na společenské jednání v těchto horkých dnech u pánu, co taková košile je nutností?
0: My muži nemáme vlastně jinou možnost, protože jít, ano, můžeme jít třeba v polotriku, ale to zase nefunguje se sakem. Přičemž možná, že si kladou posluchači vůbec otázku, jak chodit v takovémto počasí teplém v saku, tak všichni, kdo mě znají, tak vědí, že je to možné, je to o jakémsi výběru toho materiálu, jakýchsi znalostech, jak vůbec funguje naše tělo a oděvní materiály. Ale potřeba je co nejvíce zakrýt. Vždyť ve stínu je teplota mnohem nižší než na slunci. Opravdu mnohem nižší a v těchto teplotách třeba i o 20 stupňů Celsia. Takže cokoliv ukážete holou kůži, o to více vám ta kůže vaří.
1: Zastavme se ještě u jedné věci, která se dost často u posluchačů objevuje, a to je, jak se obléci na společenské události, jako jsou například koncerty na zámku teď v těch horkých letních dnech, nebo koncerty v přírodě, nebo taková kvalifikace na Velkou Pardubickou, které teď také byly a budou.
0: Opět je to společenská událost a každá trošičku jiná. Dejme tomu kvalifikace na Velkou Pardubickou je ranní událost nebo dopolední akce, kde ta formalita, zvláště pak u koní, může být mírně nižší. Tím mám na mysli, že to nemusí být oblek pro pány a nějaké extra načančané šaty, jako třeba na večerní koncert na zámku. S tou přibývající dobou od rána do večera stoupá ta úroveň toho oděvu směrem k večeru. Už musím jít jako na koncert. To, že se to koná na zámku a třeba venku, nehraje roli.
1: Takže dámy i dlouhé šaty,
0: dlouhé šaty. Klidně, ano. Klidně dlouhé šaty, dlouhé sukně, ano. S nějakými třeba top, to funguje také velmi dobře, nebo kalhotový kostým lehký funguje. Pro muže jednoduše separátní kalhoty, boty. Co se musíme naučit, je pracovat s tou teplotou a musíme se naučit třeba jako muži pracovat s těmi takzvanými neviditelnými ponožkami. Nenosit ponožky vysoké, ale nosit ty neviditelné, které umožňují, že do nohavic nám fouká vítr.
1: Já si myslím, že téma jsme vyčerpali, nebo zdaleka ne, ale dostaneme se k němu zase v našem příštím setkání. Mnohokrát děkuji za dnešní rady. Přeji vám krásné horké léto a těším se opět za týden na shledanou.
0: Já se také těším, děkuji.

0: Světová zdravotnická organizace doporučuje dospělým lidem věnovat pohybu alespoň 150 až 300 minut týdně. Nemusí přitom jít pouze o intenzivní sport. I pravidelná svižnější chůze během dne dokáže doporučenou dávku pohybu významně naplnit. Mnoho lidí má pocit, že bez pravidelného běhání nebo návštěvy posilovny nemá pohyb smysl. Ve skutečnosti je právě obyčejná chůze jednou z nejpřirozenějších aktivit, kterou může člověk svému tělu dopřát. A i během dovolené vzniká spousta příležitostí, jak se hýbat úplně přirozeně. Místo krátké cesty autem můžete vyrazit pěšky na pláž, můžete se projít po historickém centru města, objevovat nové uličky nebo večer vyrazit na promenádu při západu slunce. Takže i obyčejnou procházkou můžete udělat hodně pro své tělo a když u toho ještě dodržíte pár pravidel, bude si vaše tělo libovat ještě víc. Jana Kudyvejsová si o tom povídala s pohybovou lektorkou Jolanou Novotnou. Podle ní je chůze doslova balzámem pro naši páteř, krční, hrudní i bederní, i pro naše hrudní svaly. V následujících minutách se proto dozvíte, proč je při chůzi důležité uvést do pohybu právě hrudník, ve kterém na aktivaci čeká celkem 90 kloubů.
1: Tentokrát nepůjde úplně o to, jestli uděláme 10 000 kroků nebo míň nebo víc, ale spíš o to, abychom je provedli dobře a udělali tak dobře našemu tělu. Je to tak?
2: Přesně. Nebudeme se bavit o té výkonnosti, ale budeme se bavit o té kvalitě, aby to pro naše tělo bylo prospěšné. Aby to tělo vlastně z toho bylo šťastné, aby ty plotínky byly v pohodě, aby ta páteř se napřimovala, aby ty klouby byly funkční a hezky se hýbaly a aby v tom našem těle to hezky fungovalo i s pánevním dnem a v souladu s břišní stěnou.
1: To znamená, že když chodíme a správně chodíme, tak opravdu zapojujeme snad úplně všechno v našem těle.
2: Máte pravdu. To je opravdu nejdokonalejší, nejjednodušší pohyb a je to jedno, jestli to je fakt pár kroků, když jdete po bytě, anebo když jdete ven na procházku. Samozřejmě venku to je mnohem lepší, protože tam je vzduch a příroda a spousta terénních nerovností, které jsou pro nás právě inspirativní pro ten celý aparát tělesnej. Takže tohle to samozřejmě v té přírodě má mnohem větší efekt, ale i to běžné přecházení po bytě je taky báječné.
1: Jak tedy na to? Co si máme nejdřív srovnat? Na co si máme dát pozor?
2: Když si uvědomíme, jak to naše tělo jako funguje. Příroda vlastně žije, roste a staví se, to znamená stromy, když rostou, tak rostou do spirály, směrem jako nahoru do spirály, protože ve spirále nás to vlastně postaví. Když si uděláte takový jednoduchý test, když si srolujete ručník a čím víc ho srolujete a postavíte, jak on bude držet, nebude padat. A v tom našem těle právě potřebuje ta spirála taky být. Vlastně i kosti rostou do spirály naše. Tím pádem, aby to bylo prospěšné pro naší páteř, tak my tam potřebujeme rotace. My tam potřebujeme dodat vlastně ten spirální pohyb, aby tam došlo k tomu zapojení těch šikmých řetězců a aby ta páteř potom mohla krásně stoupat a dělat se prostor pro ty plotínky. Takže rotace je tam docela cenný aspekt, který tam potřebujeme vložit do toho našeho těla. A pak se to neděje. Když pozoruju ty lidi, když chodí, tak právě ta rotace tam hodně chybí. A nebo jí má jenom jednu stranu. To znamená, že třeba jenom rotují pánví. Zpravidla to bývá nejvíc pánví. A to je vlastně jenom jedna rotace a hrudník zůstává pevný. Spousta z nás máme fakt tuhý hrudníky a hrudník se vlastně vůbec nehýbe. Když se tam vloží už jenom ta rotace, rozhýbe se ten hrudník, tak se začne to břicho mnohem lépe aktivovat a scelovat a to je základ toho, aby se nám začaly vlastně taky pozvedávat obratle a tvořit se prostor pro plotínky.
1: Jak to udělat? To, že se někomu přirozeně vlní boky, to je jasné. Když jdeme, tak to se děje. Ale s hrudníkem napadlo mě, že možná pomůže přidat ruce.
2: Je to super, když se právě přidají ty ruce. A ono v běhu to je takový jako přirozenější. Jenomže spousta lidí už potom časem nemůže běhat, protože mají problémy s koleny, s kyčlemi nebo bolej z toho i záda. Ale stejně ta chůze, pokud nechodím dobře, tak špatně i běhám. A krásně rozpohybovává ten hrudník dýchání. A k tomu společně samozřejmě ty ruce. Celý hrudní koš je nejpohyblivější částí na našem těle. Nejvíc kloubní seskupení v našem těle. A mělo by být právě díky tomu nejmobilnější, ale není. Je nejvíc stuhlej. A to všechno vlastně je z toho, že ten náš hrudník je málo rozdýchaný. Jen si musíme všimnout, abychom při tom nadechování nezvedali ramena nahoru. To bychom vlastně zase jenom přetěžovali tu koční páteř. Takže když si to vybavíte, hrudník jako válec a představte si, že uvnitř toho válce máte, dejme tomu, nějaký míček. A ten míček s tím nádechem chcete právě otevřít, rozšířit, nafouknout do všech stran, dopředu, dozadu, doleva, doprava, a pak se zase plynule volně vyfoukne sám. A pak zase se krásně nafoukne. A to už je první krok k tomu, abychom vlastně použili tu sílu zevnitř směrem ven a začali ten hrudník rozpohybovávat a žebra. A k tomu přidáme ty ruce. A už jsme se dostali do fáze rozpohybovávání hrudníku.
0: Tolik rady Jolany Novotné, tak zkuste i vy v prázdninovém čase při procházce rozpohybovat správně hrudník. Vaše tělo si to určitě zaslouží.

0: je tu další prázdninový tip v našem cestovatelském seriálu, ve kterém dáváme tipy, kam se podívat, pokud cestujeme do zahraničí. A já už ve vysílání vítám novinářku Pavlu Apostolaki. Dobrý den.
1: Krásný den.
0: My jsme se minulé loučili italsky, dnes bychom se měli přivítat francouzsky, ale to vám nezvládnu asi.
1: Bonjour.
0: Dobře, protože do Francie se vypravíme, konkrétně do Okcitánie. Můžeme představit tento region?
1: Je to jeho západní část Francie, poměrně dost velký region, který zaujímá podstatnou část země Galského kohouta. A střediskem tohoto regionu je jeho hlavní město Toulouse.
0: Toulouse. No já jsem se někde dočetla, že tam je asi 250 hradů a zámků. Ty asi navštěvovat dnes nebudeme, protože my jsme si řekli, že se zaměříme na tu kosmetiku a na ty ozdravné účinky právě tohoto regionu.
1: My vyrazíme na francouzský okcitánský venkov a navštívíme oslí farmu, kam jsem zavítala za produkcí oslího mléka. Již francouzské královny si udržovali věčné mládí prostřednictvím oslího mléka. A dnes je tento výjimečný produkt opět středem pozornosti. Využívá jej přírodní medicína a kosmetický průmysl.
0: Takže jak my tady máme kozí například produkty, tak tam jsou oslí produkty. Mm-hmm. Ano, v čem je tedy kouzlo toho oslího mléka, protože přiznám, tady ho nevidíme.
1: Na farmě se oslice chovají přírodním způsobem a dojení mléka vyžaduje trpělivost. Provádí se třikrát denně, na nejvýš po dobu 5 měsíců a oslice vydá mléko jenom za předpokladu, že má vedle sebe přítomné mládě. Samozřejmě ta produkce toho mléka není taková jako u krávy, jelikož oslice vyprodukuje 1,5 až 2 litry mléka za den, na rozdíl od krávy, která tady má produkci 20 litrů. No a poté ten produkt, co se nadojí, se dvakrát přefiltruje, nalije do sterilních nerezových bandasek a uloží do mrazícího boxu. Chladicí vůz ho potom dopraví do laboratoře, kde se sušením upraví a tím se zachovají jeho léčivé vlastnosti.
0: Mm-hmm. Vyzkoušela jste to oslí mléko? Je to podobné jako s normálním mlékem pleťovým, které si dáváme? Nebo jak ho charakterizovat?
1: Mnohem lepší. Já oslí mléko používám už řadu let, protože se mi velmi osvědčilo. A třeba používám zejména v zimě, když jsem třeba na horách, na lyžích a jsou velké mrazy, tak se stačí jednou denně ráno natřít a ta pleť je krásně hebká a hydratovaná po celý den, i přesto, že jste v těch minusových teplotách.
0: Takže může nahradit i ten krém, který většinou používáme, pokud třeba vyjdeme do mrazu nebo do chladného počasí. No. Voní 100%. Také nějak?
1: Krásně, voní takovou jemnou, příjemnou, možná až trošku miminkovskou vůní. A to oslí mléko se přidává zejména do těch organických, kosmetických produktů, protože také redukuje vrásky, zabraňuje vzniku nových a zároveň velmi příznivě působí na pokožku, která je třeba postižená ekzémy, akné a nebo lupenkou.
0: No a oslí mléko jsme tu ještě neprobrali. I ta farma asi by stála za zhlédnutí, protože to musí být velice zajímavé vidět, jak takové oslí mléko vzniká. Ale vy jste říkala, že nás ještě vezmete na jedno místo.
1: To je stejné místo, protože oslí mléko se používá i při pitných kůrách. Obsahuje obrovské množství esenciálních mastných kyselin, včetně omega-3. Potom také spoustu vitaminů, minerálů a imunoglobuliny, což jsou proteiny, které posilují imunitní systém. Proto se oslí mléko používá při onemocněních trávicí soustavy, při tuberkulóze i při covidu nebo po covidu a slouží také restorativům, kdy obnovuje tělesné funkce po dlouhých vyčerpávajících nemocech.
0: Tak tedy oslí mléko a Okcitánie, budeme si to pamatovat. Do Francie nás dnes zavedla Pavla Apostolaki. My děkujeme a těšíme se na další setkání. Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.
1: A i dnes je tu knížka Vaříme s Habadějem, kterou posíláme paní Marii Zavoralové, která nám napsala. Na šarmantní osobnost roku navrhuji Saskii Burešovou. Už jednou v nominaci byla, je to krásná, příjemná a nekonfliktní dáma, na obrazovce vždy potěší a to se cení. Tak paní Zavoralové děkujeme a Saskii Burešové dodatečně k jejím narozeninám, které měla tento týden, blahopřejeme. Za rozhlas už jsme poblahopřáli písemně a tak se můžete těšit na rozhovor, který máme slíbený. Totéž ale nemůžu říci o další šarmantní osobnosti, která si pro ocenění vás posluchačů přijala v roce 2014 do našeho kongresového centra Aldis tady v Hradci Králové. Na mysli mám botanika a popularizátora vědy Václava Větvičku, častého hosta a spolupracovníka Českého rozhlasu. Václav Větvička zemřel tuto středu v léčebně v Lužiko-Šumberku, kde byl dlouholetým patronem Hamzova arboreta. Bylo mu 88 let. Bude nám chybět jeho rozhlasové vyprávění, široký rozhled a ten šarm, za který byl také vámi našimi posluchači v roce 2013 oceněn. A tak tady je alespoň malá vzpomínka na nezapomenutelný večer v Královéhradeckém Aldisu, kde cenu šarmantní osobnost roku přebíral.
2: Jak vidíte, jsem skutečně překvapen, to není hrané, protože tady je ještě 9 šarmantních lidí a mezi těmi 9 jsem já, zahradník s prstama od hlíny, jaksi omylem, ale aspoň takhle já to cítím, protože to je pro mě nezvyklé prostředí. Nicméně teda, kdyby nebylo rozhlasových posluchačů, tak bych tady nemohl asi stát, zatímco ostatní se uživí ve svých oborech a na divadlech a podobně, tak já opravdu jenom díky tomu rádiu, ale já jsem za něj vděčný, já jsem kvůli rádiu zběhl z botaniky, já jsem propadl kouzlu té měkké koule, už před mnoha lety, ještě kdysi v Meteoru, já jsem více staniční, teda i v Leonardu jsem působil na regionu a tak dále, ale nicméně tedy mám takový drobný pocit dluhu právě vůči rozhlasovým posluchačům, který bych si dovolil zademonstrovat na kratinkém příběhu Mohuly.
1: Těch příběhů, které nabídl Václav Větvička Českému rozhlasu, bylo nepočítaně. I za ně děkujeme a věřím, že díky našemu archivu vám je budeme moci nabízet, alespoň ze záznamu. No a vzpomínkou na Václava Větvičku dnes šarm končí. Snad už jen tradiční, myslete na druhé, ale nezapomínejte ani na sebe. Za týden se na vás opět těší a za pozornost děkuje Lada Klokočníková.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Správci Národního parku v Krkonoších varují před požáry. Vodáky na řece Orlici u Týniště čeká omezení. Tenista Dalibor Svrčina nezvládl kvalifikaci turnaje Masters v Montrealu. A počasí oblačno až polojasno, teploty kolem 28 stupňů. Zprávy a Radek Půlkrábek, hezké poledne. Správa Krkonošského národního parku varuje před vznikem požárů. Turisté by neměli rozdělávat oheň v přírodě. Riziko vzplanutí hrozí v lesích a taky na loukách. Důvodem je vlna veder a současné sucho. Povodí Labe ode dneška zastavilo plavební provoz na řece Orlici u Týniště nad Orlicí. Důvodem je demolice mostu z Týniště do Albrechtic. Omezení na 2 týdny se týká i vodáků.
2: Vodáci budou muset vystoupit z lodí 100 metrů před začátkem ochranného pásma. Na lodi se budou moci 100 metrů za oblastí prací. Uzavřený úsek měří 700 metrů. Přenášet lodě bude možné po pravém břehu řeky, po vyznačené trase. Práce skončí za 2 týdny, v neděli 16. srpna. Provoz na tomto úseku by měl být obnoven od pondělí. Sýniště nad Orlicí, Tomáš Lérinc, Český rozhlas.
0: Hygienici v našem regionu zkontrolovali během července 90 dětských táborů a jídelen. Podle mluvčí krajské hygienické stanice Veroniky Krejčí udělili 2 pokuty v celkové výši 10 000 korun. Další závady museli provozovatelé táborů neprodleně odstranit.
3: Při kontrolách táboru byly zjištěny nedostatky v zajištění podmínek pro osobní hygienu účastníků, ve stravování a ve 2 případech v oblasti zásobování pitnou vodou. Závady jsme odhalili také v samostatné provozovně stravovacích služeb, kde došlo k nedodržení teplotního řetězce při výrobě pokrmů. Další pochybení se týkala skladování potravin a provozní hygieny.
0: Na českých silnicích v sobotu zemřelo 5 lidí, 9 bylo těžce zraněno, vyplývá to z policejních statistik. Tragicky skončila mimo jiné nehoda v újezdě nad lesy v Praze, kde se srazila dodávka s motorkářem. Doposud nejtragičtějším dnem v roce bylo 27. červenec, kdy na silnicích zahynulo 6 lidí. V horkých dnech je důležité častěji dělat přestávky a myslet na pitný režim.
4: Sport.
0: Tenista Dalibor Svrčina nezvládl závěrečné kolo kvalifikace kanadského turnaje Masters v Montrealu. V hlavní soutěži tak nenastoupí. Ostravský rodák podlehl Francouzi Droguetovi 6-4, 3-6 a 6-4. V hlavní soutěži se představí trojice Čechů Jiří Lehečka, Jakub Menšík a Vít Kopřiva.
4: Počasí.
0: Na východě Čech bude oblačno až polojasno, na horách ojedinělé přehánky. Teploty 26 až 29 stupňů, na horách kolem 20. Vítr mírný, severovýchodní až východní. Biozátěž je dnes na 2.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Ve Velkém Poříčí na Náchodsku pozor na uzavírku Poříčské ulice. Důvodem je stavba nové silnice směrem na Náchod. Držte se objízdné trasy.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krásné nedělní poledne, teploty jsou dnes pod tropickými hodnotami, v maximech zatím 24 stupňů, cítíte to? No vedro je naakumulované ve většině prostoru, tak úleva možná ne a nepřijít, i když v horských a vyšších polohách to bude lepší a možná vám byla i zima. Ať tak či tak, povzbuzení je možné nalézt i dnes v písničkách od srdce. V kraji máme také spoustu akcí, hostinné a porciunkulé například. Vzbudilo nebývalý zájem a náměstí bylo celý den zaplněné až po zadní budovy. Po 14. hodině se spojíme s organizátorkou, která řekne víc a zmíní i ten dnešní program. O dalších aktivitách můžete dát také vědět, samozřejmě v těch následujících minutách. Po kalendáriu se do vašich pozdravů hned pustíme, takže můžete volat, psát. Pavla Kindernajová je s vámi u mikrofonu a ráda vás písničkami a odpoledním vysíláním provedu. Ať se Český rozhlas Hradec Králové hezky poslouchá.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we
1: can. Neděle 2. srpna. Svátek má opora Gotlandianů, nositele jména švédského původu Gustav. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Měnová reforma proběhla v Rakousku-Uhersku v roce 1892. Zlaté tehdy nahradila koruna, v kurzu jeden zlatý za 2 koruny. Dodnes díky tomu říkáme 10 koruně pětka. 10 korun bylo prostě 5 zlatých. Průkopník moderní taneční hudby, legendární muzikant, skladatel, kapelník, zpěvák a herec, R.A. Dvorský zemřel přesně před 60 lety v roce 1966. Bylo mu 67. Rodným jménem se jmenoval Rudolf Antonín, ale jelikož se narodil ve dvoře Králové nad Labem, říkal si Dvorský. Na první medaili jsme na loňské olympiádě v Paříži čekali až do 7. dne. Nejdřív zazářilo družstvo šermířů.
2: Češi, ještě paní násko.
3: Ty brďo, ale je to napínavý, je to...
1: Kordisté nejdřív senzačně porazili francouzské mušketýry a získali v malém finále bronzové medaile.
2: Češi jsou bronzoví!
3: To není možný!
2: Olympijská medaile pro české kordisty!
1: O několik hodin později rozehráli finálový duel blondýnka Kateřina Siňaková se svým tehdy asi týden bývalým Tomášem Macháčem.
4: Zlato je doma! Nakonec to dopadlo!
1: Číňané vzdorovali až do super tiebreaku, ale pak se naplno mohli Katka s Tomášem radovat z olympijského zlata.
5: Jsem rád, že jsem to zvládnul po boku s Katkou, protože je to něco, co úplně se neděje každý den a je to prostě nádherný pocit a budeme to mít doma, takže je to krásný.
6: Já jsem udělala strašnou věc.
1: Paní Hnátková z okresního Přeboru má dneska kulatou 80. Herečka Jaroslava Pokorná.
6: Pepit byl do fotbalu blázen, to víš.
1: A já přeju hezkou neděli.

0: telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46 46.
1: A už zdravíme v písničkách paní Alenu, která se dovolala. Krásné nedělní odpoledne.
2: Dobrý den, děkuji vám, zdravím vás a já bych prosila nechat zahrát paní Danuši Plískové z Nového Města nad Metují pro radost a aby zvládla ty vedra, co přicházejí, co ještě přijdou.
1: A vy to zvládáte, paní Aleno, máte nějaký recept?
2: No, nevycházíme, když je vedro, tak nevycházíme.
1: Nevycházíte, všichni se snažíme.
2: Dneska jsme ještě na zahradě a se spíme.
1: Nějaké ty radosti zahrádkářské. Tak i vy se opatrujte a oblíbená písnička, ano, děkuji, paní Danuše. Mějte se krásně, naschledanou.

0: A teď už pozdravíme do Třebechovic pod Orebem, kde nás poslouchá paní Hanka, kterou už vítám ve vysílání. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, já vás taky moc zdravím a chtěla bych nechat dneska zahrát. Dneska má narozeniny moje dcera Lenka. Tak Leničko, přeju ti všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstíčka, božího požehnání, a se ti daří. A to ti přeju dědou. A teď jsem to zapomněla.
0: To vůbec nevadí, krásný pozdrav. Já myslím, že od srdce
1: no,
0: k srdci.
1: To a děkuji vám.
0: Nemáte vůbec zač. Simu Martausovou jste si přála, což je slovenská
1: ano,
0: interpretka.
1: Doufám, že se jí bude líbit.
0: S velmi příjemným hlasem. Uvidíme, třeba i posluchače naše zaujme. Myslím, že není v našem vysílání úplně známá, ale na Slovensku bývá oblíbená. Tak si dáme
1: bývá
0: ten její
1: oblíbená.
0: Normální
1: jsem
0: život.
1: Tady líbí, tak jsem to
0: líbí,
1: nechal, uvidíme. Lenko, no, užij si to pěkně, tak se mějte hezky a naschledanou.
0: Naschledanou.

0: Jste s Českým rozhlasem Hradec Králové, jsme rádi, je neděle 2. srpna. Máme tady další pozdrav pro oslavenkyni. Pan Josef se dovolal, vítejte. Dobrý den.
1: Dobrý den, já bych chtěl nechat zahrát ke kolatým narozeninám Zdeně Tumové. Přeji mnoho zdraví, štěstí, spokojenosti. A to přeje Pepík, Radek Malý, Radek, Lenka, Pavel, Kristinka a Kačenka Severinovi.
0: A já teď koukám, ano, a chcete ještě něco doplnit? Povídejte.
1: No, mně se třese hlas.
0: Třese se hlas, tak jste dojatý asi. Bude nějaká velká sláva, oslava?
1: Určitě.
0: Určitě, určitě. Já myslím, že paní Zdena Tumová bude velmi milá žena, protože my tady pro ní máme i písemný pozdrav, který doplním hned na to konto a je tady přání o Karla Gotta. Tak to propojíme, pane Josefe, krásně to oslavte doma a připojujeme se s přáním mnoha radosti a lásky. Naschledanou.
1: Já vám děkuji, naschledanou.
0: Naschledanou. No a já přečtu ještě ten písemný pozdrav. Dnes slaví krásné životní jubileum 80 let paní Zdenička Tumová z Rychnova nad Kněžnou. Všechno jen to nejlepší, co život může dát, hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a pohody jí do mnoha dalších let ze srdce přeje a na společně prožitá pracovní léta moc a moc vzpomíná i Růženka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Rádio Na cestách a neb 30 let posluchačské ankety Šarmantní osobnost roku. Chcete poznat zákulisí šarmantních gala večerů, poslechnout si pěkné písničky a přitom se setkat s oblíbenými moderátory? Český rozhlas Hradec Králové vás zve ve čtvrtek 6. srpna od 19 hodin na náměstí Československé armády v Hronově, kde budeme součástí festivalu Jiráskův Hronov. Programem vás provedou Lada Klokočníková, Aleš Cibulka a Jiří Kánský. Jejich hosty budou herci Jan Přeučil, Eva Hrušková a zpěvačka Iva Marešová. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás 6. srpna v 19 hodin v Hronově. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
3: Teď písničky od srdce můžete samozřejmě i psát studio.hradec@rozhlas.cz.

0: Francouzská šanzonierka zas ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Ta písnička, kterou jste slyšeli, je velmi intimní a poetická. Vznikla v roce 2018, kdy v ní zas vyjadřovala naději, lásku a očekávání vůči svému budoucímu dítěti. Ten text symbolizuje sny a touhu předat nastupující generaci to nejlepší z tohoto světa. Tak to bychom si určitě přáli my všichni, ale ty vaše radostné vzkazy k tomu určitě přispívají. Paní Jana už je s námi. Paní Jano, vítejte. Dobré odpoledne.
1: Děkuji za přivítání. Dobrý den. A já tuto písničku dávám zahrát všem svým kamarádům a kamarádkám.
0: Vy tam máte hluk nějaký? Obědváte?
1: No,
0: nebo co tam máte?
1: Na oběd,
0: co máte dobrého, paní Jano? Pochlupte se. Slepice na paprice. Ať chutná. Hodně radosti. Děkuji. Posíláme taky. Naschledanou.
1: Také naschledanou.

A nahlížíme z SMS-kové zprávy a máme tady prosbu o modlitbu od Ulrichových pro zubní lékařku Ludmilu Jánskou z Náchoda. Přejeme hezký srpen a pacienti vzkazují, že jste moc šikovná.

trochu zrychlíme, 12 hodin 37 minut. Dobrý den, prosím, zahrajte letní píseň nějakou pro všechny posluchače milého rádia a do rádia. Děkuje Standa z Broumova a zdravíme taky pana Pavla a pana Jiřího, kteří jsou s námi. Děkujeme za pozdravy.

0: Mražené jahody v tomto počasí určitě nejsou úplně od věci, ale pan Imrich, ten nevím, jestli si dává jahody nebo co si dává dobrého. Pane Imrichu, krásné odpoledne.
1: Ano, taky přeju všem krásné odpoledne. A já bych chtěl popřát našemu krajánkovi, který chodí po Jestřebích horách a tam prostě je krásně. Takže bych mu chtěl popřát, aby se takhle měl dobře, jak máme všichni, aby jsme se zase potkali jednou.
0: No a vy neplánujete vyrazit někam do hor, do Jestřebí, když je tam tak příjemně? V horách je určitě v těchto dnech nejpříjemněji.
1: No, 72 letech je to
0: náročnější, těžký. Náročnější.
1: No, já jsem tam byl asi tak před měsícem na kole, no ale tak jinak jako každej, nevím, často tak nejezdíme, no.
0: Chápu, takže ale síly tedy zůstávají, tak hodně síly do těch dalších dnů, opatrujte se i v tom taky náročnějším počasí.
1: Taky hodně a krajánka Honzu z Červeného Kostelce.
0: Zdravíme, s veselou písničkou, jdeme si zaspívat, mějte se krásně, naschledanou.
1: Ano, Pinarovi, ano.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Fandíte Královéhradeckým Otrokům? Chtěli byste zažít na vlastní kůži fotbalový zápas FC Hradec Králové versus FC Baník Ostrava? Příští týden poslouchejte pozorně naše vysílání a vyhrajte vstupenky na zápas, který má pod Královéhradeckými lízátky výkop v neděli 9. srpna v 17 hodin. Když pod lízátka na fotbal, tak s Českým rozhlasem Hradec Králové, rádiem vašeho kraje.
1: Na cestách s Petrem Voldánem.
2: V letní repríze se vydáme s vysokoškolským pedagogem Adamem Horálkem a jeho studenty z Univerzity Pardubice do polárních krajů Švédska na trochu drsné cestování bez mobilů a sociálních sítí. S jinou skupinou bude naším cílem Tajvan a představíme i splněný sen hosta africké Kilimandžáro. Na cesty s pedagogem a sociálním antropologem i cestovatelem Adamem Horálkem v pondělí po 18. hodině.
3: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové s vámi. Paní Míla už je taky s námi a povídáme si, že v Kohoutově na Trutnovsku se koná, bude konat. Příští týden jste mi říkala, paní Mílo, vidíte, jarmark velký, ano. Na který se těšíte. Jak dlouho už tam jezdíte, protože to je velká akce. Co tam máte nejraději v Kohoutově?
4: No, všechno. Od pečiva, všechno.
3: Jezdíte tam nakupovat nebo se setkávat s přáteli?
4: No, spíš jenom na ty koncerty, protože tam jsou takové koncerty, že to je nezapomenutelné.
3: Tančíte ještě? Máte sílu tančit?
4: Ne. Jen tak. Nemám manžela, tak ne.
3: No, ale takovou sama si pro sebe rozblnit pro tělo, to je.
4: Já už ani nejezdím do Bělohradu, nikam nejezdím.
3: No, ale my věříme.
4: Akorát syn, že mě bere tam, jo, takže se tam tak jako podívám a přijdu na jiné myšlenky.
3: Tak příští týden, tak očekávání a radost se blíží, to jsme velmi rádi. Písnička bude pro vás a pro vaši kamarádku, pro zotavování, je to tak?
4: Ano.
3: Tak posílám písničku a hodně sil. Mějte se krásně.
4: Já bych ji chtěla poslat Marušce Šebelovi, ano. Jiřince Machanovi, Jáře Jónovi a Jáře Komárkovi.
3: Už letí i za vámi.

Další písemné pozdravy před námi. Zdravím všechny do rozhlasu posluchače. Sojka od Krakonoše hlásí, že včerejší sraz na Loučce byl moc hezký, počasí přálo, uvidíme, co bude dál. Všechny moc zdravím, děkuji za tu možnost hnízda sledovat a všem za veškeré informace. Paní Silvie také napsala, všem Gustavům k svátku přeje jen to nejlepší, také dnešním narozeninovým oslavencům a zdraví všechny posluchače. Zdravíme i pana Mirka do Jilemnice a o písničku si napsala ještě paní Petra pro vnoučata, Kačenku a Teresku s přáním hezkých prázdnin u babičky.

12 hodin 57 minut, za 3 minuty bude 13 hodin, nabídneme další zprávy, takže z poledních písniček je to vše. Další šance zavolat a napsat bude po 17. hodině. Po zprávách už nabídneme zámecké léto, přičemž dnes se vydáme do Chlumce nad Cidlinou na zámek Karlova Koruna.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: V Hronově pokračuje divadelní festival. Ve Stračově na Hradecku bude nová hasičská zbrojnice. Fotbalisté Hradce Králové nastoupí ve druhém ligovém kole na hřišti Bohemians. A počasí oblačno až polojasno, teploty kolem 28 stupňů. Zprávy a Radek Půlkrábek, hezké odpoledne. Město Hronov na Náchodsku hostí v těchto dnech festival amatérského divadla Jiráskův Hronov. Nabídne desítky představení, koncertů a taky speciální dny věnované tanci a lidovým tradicím. Podle programového ředitele Jana Julínka jsou organizátoři připraveni i na tropické počasí.
3: Protože hlavní hrací prostory jsou klimatizované, to se týká sály Josefa Čapka Jiráskova divadla, v Sokolovně je mobilní klimatizace a ve čtvrtém vnitřním hracím prostoru, což je areál zimního stadionu, tak tam tu klimatizaci zháníme. Co se týká venkovních prostorů, tak šíříme tady mlhoviště, je tady fontána uprostřed náměstí.
2: Ve Stračově na Hradecku chystají stavbu hasičské zbrojnice. Nová budova nahradí staré hospodářské objekty v centru obce. Podle nezávislého starosty Luďka Homoláče obec podepíše smlouvu se stavebními firmami během několika dnů.
4: Se vysoutěžila za necelých 19 milionů korun. V současné době jsou ty stavby v avarijním stavu, vlastně mají demoliční výměr, dojde k zbourání a pevně věřím, že za 13 měsíců ta stavba bude dokončena.
2: Čerpací stanice MOL v Maďarsku zavírají své automičky. Společnost to oznámila na sociálních sítích s tím, že se počítá každá kapka vody. Reaguje tak na dlouhodobé sucho. Kvůli nedostatku vody a nízké hladině Dunaje plánuje Budapešť odstavit i jedinou jadernou elektrárnu Pakš, která vodu z Dunaje používá k chlazení. Sport. Prvoligové fotbalisty Hradce Králové čeká po čtvrtečním duelu v předkole Evropské ligy další utkání. V 17:30 vyzvou domácí Bohemians. Pražané oznámili během léta v kádru několik změn. Podle hradeckého záložníka Samuela Dancáka to nebude mít na soupeřův styl hry výrazný vliv.
5: Pan trenér Veselý zostal, takže si dovolím tvrdiť, že úplne iným týmom nebudú, že sa budú prezentovať podobným herným štýlom a tak, ako ich poznáme. Napríklad typologicky Almasy je podobný Jusufovi, takže mena sa obmenili, ale myslím si, že ten štýl hry bude podobný.
2: Čeští hokejisté do 18 let porazili v generálce na Hlinka Grecký Cup domácí Kanadu 6-0. V Edmontonu udrželi čisté konto oba brankáři Jaroslav Martínek a Krištof Štěpánek. Počasí. Bude oblačno až polojasno, na horách ojedinělé přehánky. Teploty na východě Čech 26 až 29 stupňů, na horách kolem 20. Vítr mírný, severovýchodní až východní. Biozátěž je dnes na dvojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Silnice z Jaroměře do Hradce Králové je v obci Holohlavy uzavřená, pokračuje tam oprava mostu. Objízdná trasa vede po dálnici D11. Práce potrvají do prosince. Tolik informace z dopravy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Zámecké léto.
6: Zdravím všechny milovníky historie a lidských osudů. Budu vám společně se svým příbuzným vyprávět příběh dvou vážených šlechtických rodin a jedné stavby plné symbolů. Zvu vás do východních Čech, do Chlumce nad Cidlinou na zámek Karlova Koruna, který projektoval architektonický mák Jan Blažej Santýny Eichel. Celých 300 let ho s výjimkou krátkého období druhé půlky 20. století využívá chlumecká větev Kinských. A já vás zvu za jedním ze současných majitelů.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Naše výprava míří do východních Čech, kde na tradiční cestě z Prahy do Hradce Králové v Chlumci nad Cidlinou stojí na jednom z kopců nádherná stavba zámku Karlova Koruna. Dnes stejně jako v historii patřilo panství do rodiny Kinských a Patrik Rozehnal si tam dal schůzku se současným zámeckým pánem.
1: Zámecké léto.
2: Jaké celé vaše jméno? Se vším všudy, i s křestními, kdyby to mohlo být po šlechticku.
3: Francesco Alessandro Kinský dal Borgo.
2: To Alessandro máte po kom, nebo proč?
3: Proto si to přála mamka. Já jsem měl se jmenovat minimálně Flaminio, protože to je tradice u Dalborgově, že všichni muži se jmenovali buď Giovanni Saladino, nebo Flaminio, nebo Pio, ale z nějakého důvodu prostě jsem byl Alessandro.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
2: To Dalborgo, odkud to je rod?
3: Čistě z Pízy, z Toskánsko. Ale ty Dalborgové se pak spojili s Netolický, to bylo 150 let zpátky, a to je důvod, proč moje babička měla důvod strávit léta ve Vlčí pole, blízko Jičina, protože Dalborgové vlastnili hrad Kost a Kostecký pánství a takhle se moje babička a můj dědeček potkali. Jo, a moje babička i sice, že byla rozena v Toskánsko, v Pízi, ona mluvila česky, protože přišla tady jako každý rok a strávila tady čas jeho dětí.
2: Jednoduše řečeno, jako by jsem jezdila na prázdniny a zakoukala se do svého muže, který tady prostě žil normálně?
3: Takhle, Norbert Kinský žil na zámku, samozřejmě, protože prostě byl, kdo byl. No, a zámek Karlova Koruna vždy patřilo Kinských. Je to jenom za mě vtipný, že ty dvě lidi, moje babička, moje dědeček, se potkali tady v Čechách, i když prostě dvě starobylí rodí, jedna z Toskánsko, jedna z Čechách, pak se spojili. A bylo čistě z vůli mýho dědečka, že ten jméno Dalborgo se přidal ke Kinským, protože on nechtěl, aby to jméno vymřel. Moje babička byla jediná dcera a v tom případě, kdyby to nedělal, prostě už o Dalborgově ani nemluvíme.
0: Podle tradičních šlechtických pravidel rodu Kinských by byl Francesco oslovován jako hrabě, doma v Itálii pak conte. Rod Kinských získal hraběcí titul v 17. století a část rodu byla později povýšena do knížecího stavu. Počátkem 19. století se pak knížecí větev rozdělila na chocenskou, kosteleckou a perutskou část. Chlumecké větvy byly velmi dobří politici, vojáci, osvícenští učenci a pedagogové.
3: Tak Kinští se začali usídlit v Chlumci už před 30letovou válku. Jo, byl Jan Dlask, že první, že držel statky u Chlumce, ještě jsme drželi zámek Zásmuky u Kolína, ale bylo to těsně během 30letovou válku, že nám ten chlumecký pánství byl potvrzen. Jo, takže my sedíme u Chlumci od té doby. Ale ten dnešní společný předek, který všichni žijící Kinští mají, je Václav Norbert Octavian. Ten se narodil v 17. století a je považován dneska jako společný předek všem Kinských.
2: Máte ještě kromě toho, řekněme, předka číslo jedna, Norberta Octaviana, někoho z těch předků, na kterého jste hrdý, nebo kdo třeba nějak pomohl Kinským, nebo tady se zasadil v Chlumci o to, že to tady tak nějak vypadá, nebo že si ho rádi připomínáte?
3: Jako určitě, ale nejenom jeden, protože si myslím, že skoro každý z naší předkové nechali nějaký otisk. A můžu zmínit o František Ferdinand, postavitel zámku. Pak máme Octavian, Josef, my jsme ho mu řekli Taffy, který byl zakladatel tradice parforsní honu podle anglického stylu tady v Čechách. Ještě založil první steeplechase, což je dostih na koně po krajině v Chlumci nad Cidlinou, ta zvaná Velká Chlumecká. A ještě se podílil k zakládání Velká Pardubická, jako známe dneska. Pak máme Zdenko Raclav, moje pradědeček, který byl hlavní iniciátor těch třech deklarací pro ty nacistickou okupaci, což byl nemalý a nelevný krok, který konal, ale myslím důležitý, protože měl potřebu projevit svoje názor a to jim stálo konfiskace veškerý majetek už od Němců.
2: Pak taky po roce 1948 vlastně přišli kinští vůbec o ten majetek a museli jste odcházet. Vyprávěl dědeček nebo babička nebo tehdejší kinští vám, nebo donesli se vám nějaké zprávy o tom, jak to prožívali, jaké to pro ně bylo?
3: Moc ne. Můj dědeček, když bydlel v Itálii, moc nemluvil, ale v podstatě to bral ta smůla, která se mu stála. On to bral, jestli se dá říct, jako sportovně, on to bral jako smůla, uzavřená kapitola života. Byl z názoru, že život jde dál a udělal si nový život a moc nekoukal zpětně, zpátky, což za tomu docela obdivuju. Protože moje dědeček podstatně, on šel do Itálie v roce 1948, ještě těsně před než ty komunisty převrali moci, protože on se chtěl oženit. Ta svatba s Anna Maria dal Borgo, netolická, se měla vykonávat v tom roce 1948, tak on šel přímo ten den, než uzavírali hranice v Československo, se dostal za hranice do Itálie, aby mohl se ženit. Ale s myšlenkou, že se bude vrátit a pokračovat ten příběh. Ještě jeho rodiče dostali speciální povolení, aby se mohli zúčastnit na tu svatbu v Itálii. Za podmínku, že měli tady nechat mladšího syna Raclav a dcera Ženilda. A až pak byli v Itálii a po svatbě, bylo jasný, že nebudou se vrátit. No.
2: Takže on nemusel prchat, on odcházel v podstatě na svatbu zcela běžně. Byl pak někdo z rodiny, kdo už ty hranice musel překračovat na tajno nebo utíkat z tehdejšího Československa, aby se tak trochu zachránil, když už ne ten majetek, ale sebe?
3: Ano, to byla právě Ženilda. Ta uprchla hranice přes lesa s dvěma malýma dětma, pěšky se dostala do uprchlický tábor v Německo a pak dál do Švýcarsko a konečně do Itálie, kde měla bratr a rodiče.
2: Co pak dělali? Čím se živili, když byli v té Itálii potom prarodiče?
3: Norbert žil na začátek u tchyně, matka mi babičky, a i když nemusel shánět práce, protože ještě v té době ta šlechta neměla pracovat, ale on nechtěl žít jen tak, jako z majetek tchyní, nebo prostě. On si našel práce v Pízi, normální práce, potom ještě šel pracovat do Miláně a dá se říct, že žil jako normální život. No, ještě platil pro svoje rodiče, kteří byli v Římě a neměli práce, neměli zaměstnání, takže ještě platili jim.
2: Pak přišli tedy děti na svět. Čím byli vaši rodiče, když to skočím?
3: No tak táta a jeho bratr, moje strýc, jako se začali starat o rodinný majetek v Itálii, i když otec nejdřív pracoval v Miláně pro jednu firmu, myslím, že ta firma vyráběla tramvaje. A takže pracoval, měl normální zaměstnání, byl obchodní zástupce, pak začal pracovat pro rodinu jako zemědělec, no, podstatně, starat se o majetek. A moje mamka pracovala jako učitelka, ta učí, dodnes učí angličtinu, protože je Američanka, a oni se potkali v Itálii, myslím v Castiglioncello, což je u dům její matky, mamky, matka, moje babička.
2: Vy jste se narodil kdy a kde?
3: Já jsem se narodil v Píze 26. září 1983.
2: Co jste vystudoval? Co jste dělal do té doby, než jste přišel sem do Česka?
3: No, tak já jsem strávil moje dětství v Toskánsku, v Itálii. protože ani jsme se netušili, že bude tady něco, nějaký důvod se vrátit. A pak jsem studoval v univerzitě v Píze, 3 roky zemědělská univerzita. Šel jsem do Holandska, tam jsem dokončil studium, jsem udělal takzvaný master a já jsem chtěl pracovat jinde. Jsem chtěl pracovat pro nějaký velký korporát. Ve finále, to bylo v roce 2010, si pamatuju, že jsem si maturoval a jako já jsem nebyl ani inženýr, ani ekonom, něco mezi, takže to nebylo úplně jednoduchý. Ve finále jsem našel nějaký práce v Bruselu a měl jsem příležitost řídit jeden projekt tady v Čechách, takže začal jsem tady pendlovat jednou za měsíc. Mezitím otec jako mě přál, říká, dobře, můžeš samozřejmě pracovat kam chceš, ale aspoň jednou za měsíc na těch porady přijít se podívat, přijít se zajímat, aby si věděl, co se děje.
2: Jsem na zámek.
3: V Chlumci, ano, tady v Čechách. A mně to i pak došlo, že lepší pracovat pro sebe, pro svoje rodinu, než pracovat jinde. A od té doby prostě dělám.
1: Zámecké léto.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představuji vám rod Kinských z Chlumce nad Cidlinou, který dnes užívá jméno Kinský Dalborgo. Na stovky let svázala tato větev hraběcího rodu svůj život se zámkem Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. V roce 1948 odsud museli prarodiče současného zámeckého pána odejít. Návratu domů se dožil v roce 1989 už jen Václav Norbert Octavian. V italském exilu se stal profesním rytířem řádu svatého Jana Jeruzalemského. V roce 1992 restituoval hrad Kost, žehuňskou oboru a zámek Chlumec nad Cidlinou. Zemřel v roce 2008 a správu rodinného majetku převzali jeho synové a později vnuk Francesco Kinský Dalborgo. V jakém stavu našli zámek po návratu do Čech?
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Zámek jako hlavní budova byla docela v dobrým stavu, protože a teď musím zmínit o tom, že v roce 1943 byl velký požár. To znamená, že celý horní patro zámku zhořel.
3: Vinou čeho?
2: No tak já jsem slyšel dvě verze. Jo? Ta jedna verze, ta asi právě podobně, byla omyl, protože v té době bylo zima a rozmražené trubky na půdě lidi se snažili roztopit a chytlo. Chytlo krov. Jo? To je prostě asi to právě hlavně pravda. Ale pak jsem od jednoho příbuzného slyšel verzi, že prádědeček ho nechal spálit na schvál, protože ten stejný den se měla tady instalovat, teď nevím, jestli Wehrmacht nebo Gestapo, protože to bylo těsně po konfiskace celého majetku od Němci. Takže... A už můj pradědeček hned po válce zahájil rekonstrukce. Jenomže ta rekonstrukce nemohl dokončit, protože v roce 1948 šel do Itálie a už se nevrátil. Ale za štěstí pro nás komunisti se rozhodli tu rekonstrukci dokončit a ještě tam do zámku stěhovat různé sochy. Tam byla výstava baroko v Čechách.
3: Pamatujete si, kdy jste tu byl poprvé fyzicky?
2: Ano, já si pamatuju, že tady fyzicky jsem přišel poprvé, když mi bylo asi 10 let, to bylo v zimě, a obecně si pamatuju, že tady bylo všechno šedý. A uhlí, jsem cítil hodně jako uhlí, protože se topilo všude v uhlí, takže na to jsem nebyl zvyklý.
3: V Itálii se netopí?
2: Ne z uhlí. ale už dneska je tady jinak. Ale to, že bylo šedý, si pamatuju. Pak jsem přišel znova třeba v létě a už všechno bylo zelený. Si pamatuju, že poprvé, když jsem si všimnul, že něco se mění, že asi něco je jinak, bylo to, když na nějakou vesnici jsem viděl, jak se lidi začali malovat domy. Dřív všichni měli stejnou barvu, že? Ty domy byly všichni šedivý. A tam najednou je vidět, že prostě nikdo má potřebu prostě si namalovat dům. A už pro mě bylo, aha, tady je něco jiný, tady se něco mění.
3: Mimochodem, jakou oficiální barvu má zámek Karlova Koruna podle nějakého katalogu nebo název barevního vzorníku?
2: Já to nevím, ale vím, že to trvalo aspoň 3 měsíce, než s památkářemi jsme se domluvili na jakou barvu fasádě. Takže to doufám, že si ho napsali.
3: A jaký říkáte, když někomu vyprávíte o tom, jaký máte zámek, jakou barvu?
2: Perlovou, protože to je barokní perla.
3: Kdy jste spal poprvé na zámku?
2: Já na zámku jsem nikdy nespal.
3: Ne,
2: maximálně na apartmán, na budovu proti zámku, v tzv. Lichtensteinský trakt, to je budova spojena s jízdárnou a dneska tam žijou rodiče, když přijdou na návštěvu, ale věřte mě, na zámku dneska byste ani nechtěl spát.
3: Je to nepohodlné?
2: Je to nepraktický, zmizely veškerý kachlový kamna, který se sloužily k topení, takže maximálně byste mohl tam spát jako v létě, ale no, nemám na to potřebu.
3: Nelákalo vás to nikdy, zůstat přes noc uvnitř?
2: Já jsem jednou tábor žil přímo na hradě Kost ve stanu a to bylo docela báječný, ale jako na zámku jsem žil asi rok, jako v té budově proti zámku a nebylo to úplně komfortní, protože já jsem pracoval, já jsem byl nahoře v bytě, dole jsem měl kanceláře a během sezóny, vám řeknu, aspoň těch 10 lidí denně přišli u mě, že se ptali, kde jsou záchody a jestli jim můžu prostě razítkovat něco. A pak já mám dva jezevčici, že jo. Takže oni mě vždycky jako zdrhli v parku, jednou prostě utekli do města, po druhý prostě se prali z jiného psa, ještě se stalo, že roztrhali pavice, to bylo zajímavé. Takže ne, já jsem brzo přišel na to, že na zámku není žádná pohoda a radši bydlet v lese.
3: Slyšíte to, jo? Kinští si stěžují na to, že zámek není žádná výhra na bydlení.
2: No takhle, kdyby to zavřel a nepustil mufloní, no tak dobrý, ale prostě to takhle nejde. Nechcete bydlet, kde pracujete, že jo?
3: Váš současný byt, to bydlení tedy není na zámku?
2: Ne.
3: Máte tam aspoň něco, co ten zámek připomíná, nebo je to normální, běžný byt, jako známe všichni a pan Kinský bydlí

0: protože nám ten styl se líbí. Je to takový venkovský, patří to v krajině. Já jsem z názoru, že ty poloroubenky patří do krajiny, je tady v Čechách víc než ty sruby, ale no tak každý si dělá, co chce. My jsme si volili poloroubenka a zalíbili jsme se v místě u naše obora a tam je opravdu krásný. Každá sezóna má svoje kouzlo. Já mám jiný vztah z jiného zámku v Itálii, v Toskánsku, kde jsem skutečně vyrostl. To pro mě má jiný vztah, protože tam jsem vyrostl. Já jsem tady nikdy nevyrostl.
1: Je italský a český zámek hodně jiný?
0: No jasně. Jako, je to jiný styl, jiná doba. Ta teplota možná je jako ta konstantnost. V létě v pohodě, jako je to příjemný, ale v zimě já si pamatuju, že jsem měl třeba v ložnici, kde jsem stával ráno, těch 14 stupňů a moc se mi nechtělo z postele.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Tohle místo je spojené nejen s rodem Kinských, ale také s chovem koní, které k naší rodině patří od pradávna. Plemeno kůň Kinský patří mezi nejvýznamnější původní plemena koní v Česku, a to hned vedle starokladrubského koně, jak hrdě připomíná i Francesco Kinský dal Borgo.
2: Je věc, který děláme fakt dlouho. Existují zmínky

0: že kinští chovali koně a začali vyšlechtit koně, aby měli specifický charaktery typu barvu a tak dále, ještě před 30-letou válku. Víme třeba Václav Norbert Octavian, bavíme se o otec toho Františka Ferdinanda, který nechal postavit zámek. On založil fideikomis, to znamená, že dělal to tak, aby určitý část jeho majetku, Chlumec, lesy, Řepčín, ostrov, se stálo nedělitelný ani podle tehdejší zákon o dědictví. A víme, že do fideikomis založil i koně. A to bylo znamení, že pro nás ty koně byly opravdu cenný.
1: Jakože se dědili konkrétní koně?
0: Ano, ano. Protože třeba když máte hřebec, je ten, který vám ten krev předá dál. A když ztratíte ten hřebec, už nemůžete prostě vyšlechtit ty koně, jak chcete, protože ztratíte ten genofond.
1: Co na to dámy kinské, že pánové se tolik věnují koním? Ten genofond je tak důležitý.
0: A ty dámy taky jezdili. Jak to říkala moje prateta, když oni tady žili na zámku, každý den nebylo nikdy otázka, jestli jezdit na koně, ale vždycky bylo, kdo na koho. Není to náhoda, že Lata Brandisová vyhrála Velkou Pardubickou s Normou, která byla od naší stáje.
1: No tak pozor, vy jste se starali a šlechtili koně, vy jste si vymysleli parforzní honi, udělali jste Velkou Chlumeckou, pak i Pardubickou, vy jste si to tak jako vymysleli, abyste mohli i vyhrávat, ne?
0: No tak takhle se to nedá říct, nikdy nevíte, ale je pravda, že existovaly v době Octaviana, existovaly repliky z každé skok, lavice, včetně velké taxis za kolesa, aby jsme mohli na to trénovat.
1: Když jste na koni, přibližte to těm, kteří na koni nikdy neseděli. Jaké to je vlastně mít pod sebou živého tvora?
0: Záleží, jaký máte pod sebe koně. Určitě, já si nepovažuji za dobrýho jezdce, takže občas jsem měl skvělý pocit, když jsem říkal, že jo, dokážu ovládat to zvíře, který je silnější a větší než já. A občas mám takový pocit, že ten ovládá mě, anebo úplně na mě kašle a musím dělat všechno možné, aby tam držel. Každopádně musí být symbioza, protože není to, že jeden bez druhý, jestli mi rozumíte.
2: Už za působení Ferdinanda Kinského v 18. století se na chlumeckém panství chovali z královského pověření koně pro vojenské a hospodářské účely jako součást majorátu a už v té době to byly koně plaváci a klisny Izabely. Popularitu těchto koní rapidně zvýšila Kateřina Kinská, když se svými Izabelami ve čtyřspřeží objevila na oslavách pořádaných u příležitosti Vídeňského kongresu v letech 1814 a 1815. Do roku 1948 patřili koně kinští k elitě dostihových překážkových koní.
1: Teď se ocitáme úplně někde jinde. Tohle jsou původně stáje?
0: Ne, původní jízdárna. Jezdecká
1: jízdárna. Takže co tady byly piliny, písek původně? Nebo co?
0: Písek a na ním se jezdilo. Víme, že byly dvě balkóny, dvě strany a z balkóny byste mohl prostě se dívat na rajtování.
1: Proč se jízdárny dělaly?
0: Ty jízdárny se dělaly, protože ta šlechta potřebovala se učit toho stylu jezdění elegantně, bez násilí, podle tzv. Škola manéž. A jak víte, vznikly různé školy. Ta vídeňská škola, španělská škola, italská škola.
1: A vy jste jeli podle které školy?
0: Životní škola. Já jsem si naučil s těžkou životní školu.
1: Bylo povinností každého kinského naučit se jezdit na koni?
0: No jasně, jako i ve středověku příležitost šlechty byla, že můžou jezdit na koně, jenom ta šlechta podle zákona. Tak, každý rytíř, každý šlechtic musel umět jezdit, musel umět bojovat, musel umět tancovat.
1: Umíte všechno?
0: Nějak však. Já jsem šermíř, já jsem dělal šerm 3 roky, tancovat nějak podle náladu a jezdit taky nějak se držím na koně.
1: Co z toho vám jde nejlíp teda?
0: Asi toho tancování. A vemte si, možná legrace, jo, ale všichni ty obrovský trámy, které tady vidíte, byla doba, moje prá dědeček, že ji nechal všichni vyřezat. Protože tady se stálo tenisový kurt a ten potřeboval víc prostor na míč, takže vyřezal veškerý trámy, dával tam ocelový
1: táhla
0: a takhle to stálo další 80 let, no možná víc. Což samozřejmě, když přišel statik, málo šílel, ale ta statika vydržela.
2: A ještě jedna zajímavost, kterou v Chlumci nad Cidlinou ukrývají v kočárovně. Pamatujete ještě na pohádku Z čerty nejsou žerty? Když si pro zlou Angelínu přijel samotný pán Pekel a odvezl si ji v černém kočáře, tak tenhle kočár patří Kinským.
1: Je to on. Je to ten kočár z pohádky. Úplně to vidím, jak jede po tom nebi.
0: Je trošku jiný.
1: Ano. Tak nebudeme říkat, jaký. Ať se na to návštěvníci a naši posluchači přijedou podívat.
0: To je originál model coupé z Francie. A coupé znamená podvou, protože to je určený pro dvě pasažery. To je jako dneska bychom si představili sportovní auto, Spider. V té době bylo sportovní kočár.
1: Jako můžu za váma?
0: Unikátní příležitost, jak si to vyzkoušet. A teď se budete stát kníže pán.
1: Jako fakt můžu dovnitř?
0: Jasně.
1: Ježíš, to mi budou doma závidět. Já jsem velkočár z pohádky, Z čerty nejsou žerty. Vy jste tak jako vyložil ty schůdky, to fakt udržíš, mluvíte jako koženkový a tak.
0: Jo, zkuste to, já udržím kočár.
1: To je hodně houpavý.
0: Ano.
1: On je jako pérovaný. Je to útulný tady.
0: Jasně, byste museli strávit nemálo času tady, tak proč si udělat život těžký?
1: Je to v červené barvě uvnitř, je to takový trošku šmajchl kabinet.
0: Ano, ano.
1: Tady jsou žaluzie, ty kryjou ten pohled na kočího.
0: Ano, ano.
1: A bylo soukromí.
0: Kdybyste potřebovali, kdybyste chtěli, jsou žaluzie i tady. Ale.
1: No takže opravdu šmajchl kabinet. Polstrované, pěkné, krásně zrekonstruovaný, zrestaurovaný, nádhera. A ta červeň záměrně, protože červeň kinští?
0: Nevím. Já asi dokážu si představit, že to takhle vyráběli ve Francii. A nevím, jestli jsme si to vysloveně vybrali, tu barvu, ale takhle.
1: Já teď úplně slyším toho Luďka Munzara, jak na konci hovoří, že nevím, jestli peklo bylo nebo nebylo, ale bylo vymyšleno správně.
3: Ať už peklo bylo nebo nebylo, vymýšleno bylo dobře. Když se kolem sebe rozhlédneme, vidíme, že ještě dneska spoustě lidí peklo chybí. To víte. Nikdy nedělá dobře, když si někdo může myslet, že zlo zůstane nepotrestáno.

0: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes vám chceme s Františkem Kinským dal Borgo představit nejen rod Kinských, ale i zámek Karlova Koruna. Jeho stavba se uskutečnila v letech 1721 až 1723 a na počest návštěvy císaře Karla VI. A díky tvaru tříosé koruny dostal nový zámek jméno Karlova Koruna.
2: Postavitel zámku byl František Ferdinand. A on to nechal postavit, protože potřeboval nový reprezentativní sídlo, kam vykonávat svoje funkci jako nejvyšší lovči. Nejvyšší lovči se dá srovnat jako dnešní ministr zemědělství. On byl najednou nejvyšší kancléř, to znamená ministr, premiér a ještě ministr zemědělství, protože měl se starat o krajinu, o lesy, tak, aby ta zvěř vždycky byla v dostatečné množství, aby císař mohl přijít tady a udělat ty parforční hony. Takže potřeboval reprezentativní sídlo, kam udělat ten hon. Jo? A volil si ten kopec, ještě ten kopec byl ručně zvýšen o 7 metrů, takže ho zvýšili a tak si zaměstnal architekt Santini, významný architekt v té době, aby jim vymyslel něco jako výjimečný, grandiózní. A Santini prostě si vyprojektoval a vymyslel ten tvar, jako vidíme, když znáte Zelená hora, že jo, je to něco podobný. Santini rád pracoval s tím tvárem opakující hvězda. Jo, a u zámku to najdete taky. Zámek Karlova Koruna je výjimečný, protože je jediná stavba od Santini, který není náboženská stavba, církevní stavba. A ještě bych řekl, že je výjimečný, protože je jeden z málo zámků dneska, který furt patří ten stejný rod, který ho nechal postavit.
3: Platí to, že to jsou tři osy, podle kterých je postaven ten zámek a každá ta osa vede nějakým směrem? Já jsem kdysi slyšel, že jedna osa na Prahu, jedna osa na Vídeň, jedna osa do Polska.
2: Ano, dá se to takhle říct a i ty tři brány odpovídají ty tři směry a tři cesty, ano.
1: Jak dobře zná svůj zámek jeho současný majitel, to se snažil zjistit vtipnými otázkami Patrik Rozehnal.
3: Je tu nějaké zvláštní místo, kam dopadá slunce během letního slunovratu, když už je to tak symbolická budova?
2: V koupelně.
3: Které dveře nejvíc vržou?
2: Všichni.
3: Kam vám říkali, když jste přijel, hlavně tam nechoď, tam ne?
2: Všude.
3: Kolik máte balkónů a teras?
2: Jeden velký balkón na zámku a to je všechno. Nemáme terasy, mám jeden velký balkón.
3: Měl někdy zámek vězení?
2: Ne, ne.
3: Vy to říkáte tak jako ne, o tom mluvit nebudeme.
2: Ne, když prostě se postavili sedláci, prostě ji šoupli do jízdárně chvilku.
3: Už jste někdy na zámku omylem zamkli návštěvníka?
2: To se mi ještě nestalo. Stalo se mi, že jsem ztratil klíče, že jsem přišel a vybouchlo alarm, ale ještě se mi to nestalo. Ale bylo by to dobrý způsob získat nový průvodce.
3: Bylo tu někdy patro pro služebnictvo?
2: No, jako ano, ty budovy kolem zámku, některé patra byly pro služebnictvo. Nad konírnou, nad stáje, prostě tam bylo služebnictvo.
3: Bez čeho byste se na zámku neobešel?
2: Klíče?
3: Máte obyčejné, nebo dnes už nějaké moderní elektronické karty, nebo tak?
2: Ne, mám spousta klíče, obyčejní a jako myslím, že to je dobře. Tak ta jedna karta bych rychle ztratil a bylo by malér.
3: Kde parkují auta? Pro ty zámek se nekonstruoval.
2: Auta by měly parkovat dole, v parkoviště vedle pokladně a jako naše privilegium v dnešní době je, že můžeme parkovat nahoře.
3: Stala se někdy na zámku v historii třeba nějaká vražda nebo nějaká taková událost?
2: Jako stačilo nám požár. O vraždě nevím.
3: Kde je oblíbené místo na svatby?
2: No, mramorový sál.
3: O čem si říkáte, že tohle už musíte vyhodit, tohle půjde z domu?
2: Teda to nevím. To teda jste mě chytil. Asi některé koberce, které jsou tam příliš dlouho. A
3: jsou prošlapaný nebo smrdí nebo co?
2: Ne, spíš prošlapaný, ale jako najít nový koberec, jako zkusný, to je boj. Tak si to necháme.
3: Kde to tady na zámku nejvíc smrdí?
2: Když fouká vítr z prasečák.
3: Tři věci, které vás napadnou, když se prostě řekne Karlova koruna.
2: Krása, pávy, práce.
1: Na prohlídku zámku Karlova koruna v Chlumci nad Cidlinou můžete přes léto vyrazit od úterý do neděle mezi 9 a 16 hodinou. A vybrat si můžete ze dvou prohlídkových okruhů. My teď ten základní projdeme s Frančeskem.
3: Na té špici, na té středové části toho domu je, jak to říct, no, to je jak na kostele špička báň. To plní funkci hromosvodu, nebo je tam uložena nějaká zpráva pro budoucí generace, ukryto?
2: Teda byste mi dali dobrý nápad.
3: Tak jak palice to vypadá.
2: Jo, možná, že něco je, ale dostat se nahoře,
3: Byl jste někdy nahoře? Tam je úplně malinké okýnko.
2: Ano, tam jsem byl, ale...
3: Co tam je?
2: Nic. Mrtvý holuby.

0: Dneska mi to jde, najdu ty klíče.
1: Kde to jsme?
0: Hlavní sálu zámku, my dneska říkáme sloupový sál. A to byl první prostor, kde byste přišel na návštěvu. A už tady by se rozdělila ta dámská společnost do dámské salony a pánská společnost do k salony určený pro pánové.
1: Vlevo, vpravo a proti?
0: No a naproti byl v době mého pradědečka koupelna.
1: Jako pro ty, co přijeli, nebo pro ty, co tu bydleli?
0: Já to nevím. Jako, já vám řeknu, dneska, já když jsem tady docela i často, protože ty dveře vypadají všichni stejní, občas i já si pletu.
1: Jako, kdybyste se tady zatočil, zavřeli vám oči, protočili vás, tak nevíte, kudy ven.
0: Můžu se plést.
1: Je to ta symetrie. Vlastně.
0: Ano, ano, všichni vypadají stejní.
2: V každém patře zámku najdete 10 místností a pak centrální kruhový sál. V přízemí sloupový, v patře pak větší mramorový.
1: Tak to je nádhera. Ta ozvěna, vy zapnete jenom vypínač a už jenom to, jak je slyšet.
0: Ještě takový vypínač se jste dlouho neviděl.
1: Jo, stiskem zapni, tahem vypni, ano. Velký kruhový sál, tohle jsme tedy ve druhém patře?
0: Ano.
1: Ochoz, balkón do toho třetího, nádherná, jednoduchá klenba s velkým lustrem, zdobená, vykládaná, mramorem podlaha. A tady máme symbol hvězdy uprostřed.
0: Ano, Santini měl rád hvězdy. A ještě vám prozradím, ta podlaha, na které stojíme, je docela mladá, protože ta se udělala po požáru. Dřív v době mého pradědečka ta podlaha byla dřevěná. A pak potom se udělala podle původního plánu od Santini a je dneska, jak ji vidíte.
1: Ten zvuk je nádherný, to slyší i posluchači teď díky tomu našemu mikrofonu. Mně napadá, protože vy původem rodina z Itálie, v takovém hezkém znělém prostředí. Řekl byste nám něco italsky, třeba pozvání na zámek Karlova Korno, jenom ať slyšíme i tu italštinu, nebo něco pár slov.
0: Dobře, tak co můžu říct? Gentili ascoltatori, è con piacere che vi invito il 10 di ottobre all'evento che organizziamo al castello di Karlova Koruna.
1: Co to bylo? Překlad.
0: Pozval jsem všem posluchačů 10. října na zámku Karlova Koruna na krásný věřený event, který připravujeme. Koně a tradice. A ještě jedna věc je, když mluvíte tady a když půjdete ve prostředu toho hvězdu a řeknete něco, tak uvidíte, že to bude znít jinak.
1: Mám to zkusit, jo? Posloucháte Český rozhlas? Zámecké léto ze zámku Karlova Koruna a provází nás Francesco Kinský dal Borgo. Uklonili jsme se, asi připadám jak v dobách historických úplně.
0: No, super, děkuju moc, že jste tady.
1: Je to krásný zážitek a každý se ho může dopřát, když k vám vyrazí a podívá se. A je to vlastně nejenom ten zámek jako takový, je to spousta dalších budov.
2: Základem erbu Kinských je sytě červené pole a v něm tři vlčí zuby, někdy popisované jako kančíkly. V heraldice je červená barva tradičním symbolem statečnosti, odvahy a krve prolité za vlast, což odpovídá také rodovému heslu Kinských Bůh, čest, vlast. Od roku 1905 měli příslušníci této rodiny Kinských právo na oslovení vaše jasnosti. Co by si tedy pro chlumeckou větev Kinských přála jeho jasnost Francesco Kinský dal Borgo?
0: Určitě bych si přál, aby jsme pokračovali vůbec, protože to není samozřejmost. Takže na to je potřeba čistě mít mužské potomky. Takže to bych si přál, aby naše jméno pokračoval. Bych si přál, aby byli jsme schopni reagovat na ty časy, které se změnějí. Protože je pravda, že co fungovalo před 200-300 let, dneska buď nefunguje, anebo méně funguje. A jo, obecně, že se nám bude dařit. Tak.
1: Dokázal byste pojmenovat, proč by si Češi měli vážit své země nebo sebe samých?
0: Stačí vzpomínat, jak jsme žili před 30 lety. Já jsem vyrostl v Itálii, já si pamatuju, jak to tady bylo před 20 let a ten posun, já považuji ten posun za neskutečný, za obrovský. Já si pamatuju, že jsem měl spousta známí, spíš ve věku mý rodiče, z Belgie, z Holandska, z Anglie, z Německa, z Itálie, že kroutili hlavu v té době a řekli, no ty Češi, víš co, jako jo, tam se bude zlepšit, ale vždycky to budou takový, vždycky se bude krást, vždycky ta korupce, nikdy to nebude na takový úroveň, blá, blá, blá. Jo. A podívejte dneska prostě Češi, máme silnější ekonomiku než prostě Německo, než Francie, než Anglie, jo? Určitě než v Itálii, takže ten posun je obrovský. To, co se řeklo, myslelo před 20 lety, se ukázalo za úplně blbost. Máme se dobře.
1: Našel byste tři silné vlastnosti Čechů, na kterých by mohli stavět?
0: Češi jsou pracovití. Češi jsou hrdí. A co vím já, většinou lidí jako jsou i jako rozumní.

Rod Kinských je staročeský, rytířský a později panský, hraběcí a knížecí rod, pocházející z počátku 13. století. V 18. století patřili k přední středoevropské aristokracii. Proslavili se jako diplomaté, vojevůdci, mecenáši umění, vlastenci a chovatelé koní. Jsou hrdí na své kořeny a pečují o své dědictví. Zkuste to také. Je krásné být hrdý na svou vlast a ušlechtilé se o ní starat. O tom je přesvědčen František Kinský.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Česko sužuje tropické počasí, ohroženi jsou hlavně seniori. Policisté zadrželi muže, který na Semelsku a Hradecku přepadl poštu. Tenistka Darja Vidmanová si zahraje finále turnaje WTA. A počasí oblačno až polojasno, teploty kolem 28 stupňů. Zprávy a Radek Půlhrábek, hezké odpoledne. V České republice pokračuje vlna veder. Vysoké teploty způsobují některým lidem zdravotní komplikace, kvůli kterým končí i v nemocnici. Horko znamená velkou zátěž pro organismus. Předseda plicní kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové profesor Vladimír Koblížek upozorňuje, že orgány některých lidí snášejí tropické teploty nejhůř.
2: V podstatě je to srdce, je to mozek a jsou to plíce, tři orgány, a týká se to zejména dvou zranitelných částí populace. Jednak to jsou starší lidé nad 65 a pak lidé, kteří mají nějakou respirační nebo srdeční chorobu chronickou, pro kterou se musí léčit. Takže u těch lidí je to riziko zhoršení výrazně větší.
0: Policie zadržela pachatele dvou loupežných přepadení na pobočkách České pošty. 38letý muž se tohoto činu dopustil před několika dny v Košťálově na Semelsku a v Kratonohách na Hradecku. Pracovnice pošty ohrožoval zbraní. V týdnu ho zajistila zásahová jednotka. Ke všemu se přiznal, říká policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
3: V době zadržení obviněného byl na jeho osobu vydán příkaz k dodání do výkonu trestu, a to za páchání majetkové trestné činnosti. Vzhledem k této skutečnosti obviněný po provedených úkonech do věznice do výkonu trestu nastoupil a nebylo tedy nutné podávat státnímu zástupci podnět na jeho vzetí do vazby.
0: Záchranné stanice pro volně žijící zvířata v Česku hlásí rekordní počty přijatých tvorů, zatím zhruba o 20% víc než za první půl rok loni. Důvodem jsou hlavně vysoké teploty. Ochranáři ale naráží na personální a finanční kapacity.
4: A tohle malý rolí.
5: Praktikant Vítek se snaží otevřít malému ptáčeti zobák a pomocí pinzety ho nakrmit. Záchrannou stanici pro volně žijící zvířata ve Vlašimi vede Alena Konvalinová.
6: Máme nárůst už vlastně poslední 4-5 let.
5: Stejný trend hlásí celá národní síť záchranných stanic.
6: Jsme se dostali na číslo 22 tisíc přijatých zvířat do 36. Je to o více než 4 tisíce víc než v loňském roce.
5: Propočítává Marta Kroča-Brindová, předsedkyně Rady národní sítě záchranných stanic při Českém svazu ochránců přírody. Před rozhodnutím záchrannou stanici zavřít na konci loňského roku stála dvě zařízení. Postupně se ale do problému dostávají i stanice další. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Tenistka Darja Vidmanová si dnes poprvé v kariéře zahraje finále turnaje WTA. V americkém Memphisu postoupila přes Mexičanku Zarazuovou, kterou porazila ve dvou setech. O titul se utká s 16-letou ruskou Kristinou Ljutovovou.
1: Počasí.
0: Na východě Čech bude oblačno až polojasno, na horách ojedinělé přehánky. Teploty 26 až 29 stupňů, na horách kolem 20. Vítr mírný, severovýchodní až východní. Biozátěž je dnes na dvojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na trase Trutnov Náchod pozor na omezení v Poříčí. Pokračuje tam stavba dálnice D11. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Český rozhlas Hradec Králové vás doprovází druhým srpnovým dnem a i v neděli máme co nabídnout. Do Hronova míří tisíce lidí na tradiční festival amatérského divadla. Najít ubytování je už složité, vstupenky na představení ale stále jsou. Podrobnosti nabídneme za chvíli. A taky se spojíme s Janou Exnerovou, organizátorou Porciunkule v Hostinem, kde vrcholí největší událost roku Města obru. Jaký program už vzbudil ohlas, zvedl lidi z laviček k tanci a co ještě návštěvníky akce čeká, o tom uslyšíte okolo 14:30.
1: Dobré odpoledne a Pavla Kindernajová.

Měsíc plný napětí, rychlých prstů na telefonech a snad i dobré nálady jde do finále. Celý červenec jste pečlivě vyhlíželi náš výherní signál. Každý, komu se podařilo dovolat do studia, ten si odvezl drobnou radost ve velké letní soutěži, ale hlavně dostal se do toho finálového osudí, tedy o let balónem. Ta velká chvíle, ta přijde už zítra po 9. hodině. Do studia za námi dorazí ředitel Českého rozhlasu Hradec Králové Jiří Kánský, který osobně vylosuje někoho z vás, kdo jste se dovolali, jednoho šťastlivce. Takže vy všichni, kteří jste v tom finálovém osudí ve hře, buďte, pokud je to jen trochu možné, zítra dopoledne rozhodně u rádia a mějte telefon po ruce, protože my se určitě s výhercem pokusíme spojit přímo ve vysílání. Rádi bychom totiž do těch vašich obýváků, dílen nebo aut přinesli pořádnou dávku čisté radosti, protože co si budeme povídat, rozhlas je hodně o emocích a o těch radostných to platí dvojnásob. Takže pokud vám ale zítra štěstí nepopřeje, nezoufejte, u nás v Hradci soutěžíme pořád. Ráno na vás, připomínám, čeká doslova legendární bleskovka. Dopoledne se můžete pobavit u pořadu Věřte, nevěřte, kde na vás občas kujeme takové malé rozhlasové pikle. No a teď chystáme i další pecku, dá se říct, protože fotbaloví fanoušci si přijdou na své. Budeme hrát v příštím týdnu o vstupenky na Šlágr pod Lízátky, kde domácí otroci přivítají Baník Ostrava. Tak nám zachovejte přízeň, přejeme příjemné soutěžní osvěžení a nezapomeňte, zítra po 9.

30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.

0: Jste s Českým rozhlasem Hradec Králové v Hronově na Náchodsku. Pokračuje Mezinárodní festival amatérského divadla Jiránsku v Hronov. Nabízí desítky představení a koncertů. Součástí jsou třeba i semináře nebo výstavy. Aktuální informace doplní náš reportér Václav Plecháček. Krásné odpoledne.
1: Nápodobně hezké odpoledne.
0: Jak vypadá dnešní festivalová nabídka?
1: No, začnu tím, že je bohatá. Právě teď třeba Hradecké divadlo Drak vystupuje se svojí Šípkovou růženkou. No a stejnou hru uvedou východočeši v Jiráskově divadle ještě jednou od 16:45. V sále Josefa Čapka se dnes představí divadelní klub Jirásek Česká Lípa. V 15:30 a v 21 hodin nabídne představení Lidská tragikomedie. V parku Aloise Jiráska je v plném proudu Den lidových tradic. Navíc dnes startuje také program Na faře u kostela a na zimním stadionu. Ve 2 hodiny začal v malém sále Jiráskova divadla také první letošní problémový klub. No a ten slouží k odborné reflexi inscenací hlavního programu, nahlíží na divadlo v širších souvislostech a podle pořadatelů má výhradně poznávací a inspirativní charakter.
0: Na festival podle pořadatelů každoročně přijíždí tisíce lidí. Jaký je o něj zájem v tom letošním roce?
1: No, ptal jsem se na to a podle programového ředitele Jana Julínka jsou vyprodané všechny 4 permanentkové řady, v každé je zhruba 100 až 120 míst. Co se týká celkového prodeje lístků na jednotlivá představení, tak některá už jsou vyprodaná, ale týká se to hlavně těch menších scén a hracích prostorů. Do Jiráskova divadla a sálu Josefa Čapka ještě volné vstupenky jsou. Může se samozřejmě stát, že online budou vstupenky vyprodané, ale občas lidé lístky vrátí a pořadatelé tak doporučují v případě zájmu kontaktovat festivalové středisko a tam návštěvníci získají ty nejaktuálnější informace.
0: V příštím týdnu každopádně meteorologové předpovídají opět teploty překračující 30 stupňů Celsia. Co to znamená pro návštěvníky?
1: Pro ty, co zamíří do hlavních hracích prostor, vlastně nic podstatného. Jiráskovo divadlo, sály Josefa Čapka a vlastně i Sokolovna jsou klimatizované. Do takzvaného blackboxu na zimním stadionu v Hronově organizátoři právě klimatizaci schání. Co se týká těch venkovních prostor, tak v centru města pořadatelé nainstalovali mlhoviště, které slouží k takovému osvěžení. Na náměstí jsou také vodní fontány. Každopádně pořadatelé apelují na lidi, aby nezapomínali na pitný režim.
0: Václav Plecháček také určitě nezapomíná na pitný režim.
1: Přesně tak.
0: Sleduje pro nás festival Hronově. Děkujeme za informace. Naslyšenou.
1: Napodobně naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Náchodsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme

0: v Hostinném, akce, která má letos nebývalý úspěch. Paní Exnerová, vítejte, dobré odpoledne.
1: Krásné odpoledne, nedělní, přeji vše.
0: No, kdo byl včera na náměstí nebo na Ohňostroji, ten ví, že náměstí bylo plné, ale opravdu plné až po zadní budovy. Zažila jste to už?
1: Musím se přiznat, že nezažila.
0: No, viděla jsem i mnoho seniorů tančit na Veselou trojku, pak si pobrukovali s kapelou No Name, přestože teploty dosahovaly téměř 30 stupňů. Máte na náměstí něco na osvěžení, nebo čím si ten nebývalý ohlas vysvětlujete?
1: Tak, vzhledem k předpovědi počasí jsme samozřejmě řešili, měli jsme tady takový mahátor, takže bylo možné se osvěžit, ale ono nakonec vlastně, oni hlásili ještě víc, jo, pak trošku bylo i zataženo, bylo teda dusno, ale rozhodně to ovlivnilo tu návštěvnost, ten bohatý a pestrý, krásný letošní program.
0: No, předchozí ročník, jestli se nepletu, tak ten minulý, předminulý, možná i předminulý, to bylo v dešti, je to tak?
1: Ano, letos teda nám vyšlo počasí, máme to za odměnu, jsem za to strašně ráda.
0: Věřím, symbolem města jsou radniční obři, kteří si ulevují před Ohňostroje. Připomínají historii, to je krásná podívaná, která má tradičně velkou návštěvnost, ale letos se zdá, že lidé chtěli být opravdu u celého programu. Tak můžete připomenout, co tam všechno bylo a kdo byl pozvaný, co už je všechno za vámi?
1: Určitě ráda. My vždycky se snažíme ten program udělat žánrově pestrý, aby si tam každý našel to své. A už tradicí bývá, že po tradičním zahájení v sobotu v 10 hodin následuje něco pro tu starší generaci, takže letos jsme tady měli Veselou trojku. Po ní následovala skupina KTP, což je country kapela, písničky, které většina lidí zná a ráda si s nimi zaspívala. Potom byla kapela Čipřido, to jsou zase známé české písničky, takže také lidičky tady nadšení, zpívali s nimi. No a pak už jsme tady měli známého Raigo. Teda to už tady začalo být to náměstí opravdu plné.
0: Ano, zmiňovala jsem také Ohňostroj, který byl opět s velkou choreografií. Mnohá města ho už zrušila, řekněme na rovinu, případně jsou rozepře. U vás zdá se, že to je nedílná součást a nemáte pochybnosti?
1: Nedovedeme si porcinkuli bez Ohňostroje představit. To by asi se lidičky hodně zlobily.
0: A je něco, co vás letos překvapilo a zaskočilo při tom programu, kromě té obrovské návštěvnosti?
1: Tak určitě mě překvapilo to počasí, protože i vyhlásili nějaké ty přehánky, nějaké ty boušky a ono se nám to vyhlo, opravdu tady občas jenom mlžilo. V pátek teda trošičku sprklo, což bylo fajn, že se nám to tady osvlažilo, my už jedeme od pátku. Takže to mě strašně příjemně překvapilo, že nám to letos vyšlo.
0: Mm-hmm. Teď, jestli se nepletu, na náměstí Vypsaná fixa, nebo co ještě je v
1: programu? V současné době, ano, teďka nám tam hraje Vypsaná fixa, takže opět je téměř plné náměstí. Včera, když jsem se byla podívat před hlavní kapelou No Name, tak opravdu bylo plné. To jsem z toho úplně byla prostě hotová.
0: Tak, krásně to říkáte, do 17 hodin možná ještě budete hotová, protože to ten program pokračuje.
1: Tak ano, po Vypsané fixe ještě nám teda zakončí letošní 360. ročník porcinkule. Letos máme a ten nám zakončí kapela Alkehol.
0: 360. ročník, slyšela jsem správně.
1: Ano. No, pane, ano, říkáte to správně.
0: Pane, krásné jubileum, tak možná na to konto, že vám bylo přáno a lidé si to spolu s vámi všichni chtěli užít, ale říkala jsem si, podařilo se vám do Hostinného přitáhnout opravdu zvučná jména kapel, laťku jste posunuli hodně vysoko.
1: Jde
0: to ještě výš, přemýšlíte už nad příštím rokem?
1: No, je to docela, tak když nasadíte tu laťku vysoko, je to velký závazek do dalších let, ano.
0: Takže už něco je v plánech? Nebo...
1: Víte co, dneska nám to skončí, pak trošku oddechneme a pak připravujeme už další ročník, ale zatím teda nemohu prozradit, nějaké nápady máme.
0: No, držíme palce, samozřejmě i my z Českého rozhlasu Hradec Králové, a po zásluze velká gratulace do Hostinného za ten krásný program, který si s vámi mnozí užili. Ať to tak pokračuje i do té 17. hodiny. Jana Exnerová s námi byla. Naschledanou.
1: Mohu ještě něco říci?
0: No, řekněte, je to na vás.
1: Vy jste se ještě ptala, co mě zaskočilo, a já už tohle je můj 8. ročník a tak si říkám, že mi nemůže zaskočit nic, a když už nás něco zaskočí, protože já tady mám skvělý tým, jo, takže ten musím všem poděkovat, moc je pochválit. A takže jako, když už nás něco zaskočí, tak se s tím nějak popereme.
0: No, jen tak dál, zdravíme celý tým do Hostinného. Naschledanou.
1: Děkuju vám, také zdravíme.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že mořské želvy vydrží pod vodou i několik hodin? Existuje 7 druhů želv, které žijí v mořích. Většinou obývají mělké vody, kde mají dostatek potravy. Životu pod hladinou se výborně přizpůsobili, jejich končetiny se přeměnily na ploutve a poradili si i s přísunem kyslíku. Když kareta obrovská usne, vydrží pod vodou klidně několik hodin. Při běžných aktivitách dýchá jednou za 20 až 40 minut. Ve vodním světě se mořské želvy orientují podle magnetického pole země a díky tomu bezpečně najdou cestu k cíli. Na souši se pohybují pouze v období kladení vajec. Když přijde tento čas, snaží se kareta obrovská doplout na pláž, kde se sama vylíhla. Tam pak vyhrabe v písku jámu, do které naklade kolem stovky vajec, velkých zhruba jako pingpongové míčky. Teplota písku následně ovlivní pohlaví budoucích želv. Při teplotě zhruba 29 stupňů Celsia je poměr samců a samic v rovnováze. Když se ale písek zahřeje na 33 stupňů, líhnou se převážně samice. Matka o ně už nepečuje a tak jsou snadnou kořistí pro ostatní zvířata. Z tisíce vylíhnutých mořských želv se dospělosti dožije obvykle jen jedno mládě.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce Zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Fandíte Královéhradeckým Otrokům? Chtěli byste zažít na vlastní kůži fotbalový zápas FC Hradec Králové versus FC Baník Ostrava? Příští týden poslouchejte pozorně naše vysílání a vyhrajte vstupenky na zápas, který má pod Královéhradeckými lízátky výkop v neděli 9. srpna v 17 hodin. Když pod lízátka na fotbal, tak s Českým rozhlasem Hradec Králové, rádiem vašeho kraje. We'll be right back.

0: Fotbaloví fanoušci jsou určitě dnes také ve střehu. Hradeckým Otrokům se nebývale daří a sledují je už nejen východočeši. Někdy mám pocit, že černobílou barvou se zbarvuje celá republika. No, to možná trošku přeháním, ale události s koněm byly také nepřehlédnutelné a když přijel tým z norského Tromze autobusem s logem pardubického týmu, byl z toho na sítích také velký poprask s tím, že hradečtí psali, že to měli Norové spečetěno už při tom samém příjezdu. Je to, říkám si, takové hezké pošťuchování a hra, která hodně lidí baví a snad bude bavit i dnes. Prvoligoví fotbalisté Hradce Králové nemají příliš času na vydechnutí, protože poté, co před týdnem zvládli vítězně utkání prvního kola s Pardubicemi a ve čtvrtek vyřadili v předkole Evropské ligy norské Tromze, nastoupí dnes odpoledne v Ďolíčku proti pražským Bohemians ve druhém kole šance ligy.
1: Prepínání mezi soutěžami je pro mě něco nové. O to viac celkovo v týme dbáme na regeneráciu. Nestíha sa toho toľko natrénovať, keď sú zápasy v rýchlom slede, ale myslím si, že sme to chytili správnym koncom.
2: Díky tomu se hradečtí Otroci vezou na vítězné vlně a polevit nechtějí ani na Bohemce, i když pražský klub zaznamenal během léta některé personální změny. Z Baníku přišel útočník Almáši, z belgického Dendru záložník Květ a na hřišti by neměl chybět ani útočně laděný Václav Pilař, pro kterého už nebylo místo právě v Hradci Králové. To ale podle středopolaře Samuela Dancáka nebude mít na hru domácích významný vliv.
1: Personálně se ten kader trošku obmenil, ale pan trenér Veselý zostal, takže si dovolím tvrdit, že úplně jiným týmom nebudu, že se budu prezentovat podobným herným štýlom a tak, jako ich poznáme. Například typologicky Almasy je podobný Jusufovi, kde jsme stále vedeli, že bude jeden nebezpečný útočník vo vápne, takže mena sa obmenili, ale myslím si, že ten štýl hry bude podobný.
2: Pražský Ďolíček má vždy svou specifickou atmosféru a ví o ní i slovenský záložník.
1: Vieme, že atmosféra v Ďolíčku je specifická, ale stále keď sme hrali na Bohemke, tak nám veľmi pomohli fanúšici, ktorí dorazili a prišli nás podporiť, takže verím, že prídu aj na nedeľný zápas a spolu s nimi to zvládneme. My si pôjdeme za svojím cieľom a verím, že zápas zvládneme.
2: Trenér Hradce Králové David Horejš už bude mít k dispozici novou posilu, kterou se stal 26-letý záložník Matěj Valenta. Pod bílou věží podepsal víceletý kontrakt. Ve stoperské řadě už by se také mohl objevit uzdravený Tomáš Petrášek. Utkání Bohemians Praha Hradec Králové začne v 17:30. Tomáš Borovec, Český rozhlas.

Vodáky na Orlici čeká přenášení lodí, část řeky u Týniště je uzavřená kvůli bourání mostu. Mluvit o tom budeme víc v našich dalších zprávách už za 8 minut. Za 8 minut bude 15 hodin. Radek Půlkrábek nabídne informace především z našeho regionu. Teď ještě Rod Stewart a pak i Věra Martinová. Hezké nedělní odpoledne.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Série vražd dívek, které nikomu nechybí. Ivan Trojan v kriminální minisérii Docent. ČT2. Městečko ohrožované bandity přijíždí ochránit tajemný pistolník bez tváře, jména a minulosti. Tulák z Horských plání. A ČT Art uvádí setkání Miroslava Horníčka s Milošem Kopeckým, na kterém zavzpomínají na legendární zábavný pořad. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
2: 15 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Vodáky na řece Orlici u Týniště čeká omezení. V Polici nad Metují vznikne moderní sportoviště. Nejstarším občanským průkazům dnes končí platnost. A počasí oblačno až polojasno, teploty kolem 28 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrábek, hezké odpoledne. Povodí Labe ode dneška zastavilo plavební provoz na řece Orlici u Týniště nad Orlicí. Začíná demolice mostu z Týniště do Albrechtic. Omezení na 2 týdny se týká i vodáků.
4: Vodáci budou muset vystoupit z lodí 100 metrů před začátkem ochranného pásma. Na lodi se budou moci 100 metrů za oblastí prací. Uzavřený úsek měří 700 metrů. Přenášet lodě bude možné po pravém břehu řeky, po vyznačené trase. Práce skončí za 2 týdny, v neděli 16. srpna. Provoz na tomto úseku by měl být obnoven od pondělí. Sýniště nad Orlicí, Tomáš Lérinc, Český rozhlas.
2: V Polici nad Metují začne během několika týdnů stavba sportoviště. Využívat ho budou mimo jiné děti z nedaleké školy, kterým podobný areál chybí. Pokračuje starosta Police Jiří Škop z ODS.
5: Potřeba výstavby tohle hřiště už je letitá. Děti ze základní školy vlastně atletické disciplíny trénují na asfaltové komunikaci za školou, což je místní komunikace s běžným provozem, takže tam vznikají i nebezpečné situace a škole chybí i hřiště na míčové hry, takže my jsme potřebovali prostě v dochozí vzdálenosti od školy tohle hřiště vybudovat.
2: Ve Svobodných dvorech u Hradce Králové vznikl venkovní fitpark. V ulicích Jabloňová a Drtinová najdeme cvičební prvky. Fitpark je dalším dokončeným projektem z takzvaného participativního rozpočtu, informuje radnice. Dnes končí platnost nejstarším občanským průkazům, které byly vydané do konce června roku 2000. Jde o knížkové nebo zalaminované doklady. Podle ministerstva vnitra je může mít zhruba 4700 lidí. Mluvčí rezortu Adam Rezler říká, že úřady je budou měnit i po skončení platnosti.
6: Neplatný doklad může seniorům zbytečně zkomplikovat každodenní život. Platný občanský průkaz je potřeba v řadě běžných situací, například na úřadech, u lékaře, v bance nebo na poště. Sport.
2: Čeští hokejisté do 18 let porazili v generálce na Hlinka Gretzky Cup domácí Kanadu 6-0. V Edmontonu udrželi čisté konto oba brankáři Jaroslav Martínek a Krištof Štěpánek. Prestižní turnaj zahájí Češi zítra zápasem proti Američanům.
0: Počasí.
2: Bude oblačno až polojasno, na horách ojedinělé přehánky. Teploty 26 až 29 stupňů, na horách kolem 20. Vítr mírný, severovýchodní až východní. Biozátěž je dnes na dvojce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Vertyni v Podkrkonoší silničáři uzavřeli Hronovskou ulici. Držte se objízdné trasy přes Červený kostelec. Důvodem jsou opravy.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Jsme Český rozhlas Hradec Králové, za prázdninovým dobrodružstvím se za chvíli vydáme do Českého ráje na tábor Pleskáček. V Safari parku dnes nahlédneme do nepřístupných prostor vodních světů a dalším dílem bude pokračovat i seriál Hradeckých minut, kde dnes uslyšíte, kam lidé jezdili v době první republiky do lázní a jaká to pro ně byla společenská událost. Buďte dál s námi.
0: Dobré odpoledne. Pavla Kindernajová.

vstoupili do druhé poloviny prázdnin a spousta z nás užívá prázdninové tempo. Stejně tak i herci, i když i ti východočeští často střídají odpočinek s hraním na letních scénách. Nicméně divadelní domy v kraji už se pomalu chystají na novou sezónu. Takže pokud plánujete zářijovou návštěvu divadla, je dobré vědět, že zítra v 10 hodin dopoledne odstartuje online předprodej zářijových představení. Týká se to i nejžádanějších titulů, jako je třeba oblíbený Záskok nebo hra A pak usnu a vstanu. Divadelníci upozorňují, že kvůli očekávanému náporu zájemců může být web v prvních minutách vytíženější. Lístky se ale často uvolňují i během dne z nedokončených rezervací, takže se vyplatí stránky sledovat i později. Zítřejší předprodej probíhá výhradně online, protože pokladny divadla mají během prázdnin letní pauzu. Podrobnosti a odkaz na předprodej najdete na webových stránkách divadla.

0: 16 minut po 15. hodině míříme do Českého ráje v táboře Pleskoťáček v Pleskotech v Českém ráji. V základně tělocvičné jednoty Sokol Turnov totiž zažívá velké prázdninové dobrodružství více než 70 dětí z různých koutů naší země. Jak se jim tam žije, na to se s mikrofonem o víkendu jela podívat i kolegyně Vlaďka Vildová.
1: Trochu netradičně to tady mají na táboře Pleskoťáček. A vítá mě tady Big Boss, jak jsem slyšela, hlavní vedoucí. Dobrý den.
2: Dobrý den, já jsem Jitka Jaburková.
1: Tady vidím obrovského růžového králíčka.
2: Labubu, pak tady mají Sonika děti. A dneska mají takový volnější den. Mají tady dětský hrad skákací, na kterém se teda vyřádí. Zní tady hudba pořád, ale to má jako ta pohádkový festival, takže většinou hraje pohádková hudba z filmů a pohádek. Mají jednu celotáborovku, kdy sbírají celý tábor korálky, jsou za to obměňováni, za to, jak se chovají, jestli pomáhají, nepomáhají za různý soutěže, akce. A na konci tábora si podle toho, kolik doma bodů za korálky, tak si vybírají různý odměny. Jinak během tábora máme olympiádu. Včera měli stezku odvahy, čekají je hasiči a pěna.
1: Kde jste se to vzali vůbec?
2: Někteří oddíláci a já jsme sem jezdili jako děti, takže tady to vlastně známe, je nám to tady srdečně blízký. Po nějakém táborovém sraze, co jsme se udělali my bývalí děti, jsme se rozhodli, že budeme pokračovat, navážeme a od té doby vlastně pořádáme dětský tábor dál. My jsme se hrozně rádi se vraceli, protože jsme vlastně tady našli každý rok ty kamarády. I tyhle ty děti se těší.
1: Co ta technika, co mobilní telefony, jak jste si
2: nemají,
1: to tady zařídili?
2: Nemají. Nesmí mít.
1: Tak si ani nepřivezou sem.
2: Nepřivezou a pokud si ho přivezou, tam rodičům hnedka vracíme, nesmí mít. Ať se trošku od toho digitálního světa odpoutají.
1: Děvčata z Pleskoťáčku, Hermína, Ela a tady?
3: Vale, dnes je ten program jinačí, než bývá normálně, protože třeba nebyla rozcvička, protože zrovna včera jsme zakončili táborovou olympiádu. Teď se tady děje něco jako oslava.
4: Měli jsme tady různé aktivity, které se i myslím na té olympiádě dělají. Byl tam různě bungee running, pak třeba lukostřelba.
3: Tak se mi třeba líbil bungee running, kde jsme byli přivázaní na takovou gumu a snažili jsme se doběhnout co nejdál a zapíchnout kolík tam, kam až jsme mohli.
4: Docela skok do dálky, to byl asi první rok, co mě to bavilo, protože mi to docela i šlo, bych řekla.
5: Střelba ze vzduchovky, protože mi to taky ten rok jakože povedlo.
1: Maxi, bydlíš tady v těch stanech anebo nahoře ve srubu?
6: Už druhým rokem bydlíme tady ve stanech. Tady je docela klid, jak je to jakoby víc v té přírodě. Baví nás tady ty aktivity a pak, jak je na konci ta pouť, tak si domů odvezeme spoustu dárků.
1: Maruška?
7: Mně se to tady líbí, protože je to takový velký a jsou to takový různý zábavný hry.
1: Ondro, já většinou, když jsem na táborech, tak kluci se chlubějí, třeba ukazují mi obrázek prasátka u stanu. U tebe by to asi vůbec nehrozilo.
8: No, mám dobrý to, devítky, desítky, no, takový, jsem čistotnej, no.
9: A jinak většinou něco schovám pod spacák. Jsem tady byl před 5 lety poprvé, tak sem chodím pořád. Taky mám rád český ráj, občas se jezdíme na výlety. No.
10: Sem jezdím už 7 rokem. Já jsem zvyklá na to, že nemám mobil. Přijme to úplně v pohodě.
1: Tak vidím.
10: Výborně tady vařej. Prostě je tady fajn. Jsme kapitáni. Mezi kapitánama se rozhodneme, jaká jsme země. Vymýšlíme vlajky. Podle těch vlajek hrajeme.

Rádio na cestách aneb 30 let posluchačské ankety Šarmantní osobnost roku. Chcete poznat zákulisí šarmantních gala večerů, poslechnout si pěkné písničky a přitom se setkat s oblíbenými moderátory? Český rozhlas Hradec Králové vás zve ve čtvrtek 6. srpna od 19 hodin na náměstí Československé armády v Hronově, kde budeme součástí festivalu Jiráskův v Hronov. Programem vás provedou Lada Klokočníková, Aleš Cibulka a Jiří Kánský. Jejich hosty budou herci Jan Přeučil, Eva Hrušková a zpěvačka Iva Marešová. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás 6. srpna v 19 hodin v Hronově. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Señorita, hitové melodie od Shawna Mendeze a Camily Cabello je z roku 2019. Tento hit vznikal neuvěřitelných 10 měsíců. Dvojice na něm pracovala mimo jiné během společného pobytu v Los Angeles, kde se učila náročné taneční kroky pro hudební klip, který je plný té skutečné letní chemie. Kdo nezná tu skladbu, videoskladbu, tak určitě doporučuji zhlédnout. Ono to romantické napětí mezi oběma interprety, které v klipu je cítit, nebylo jen tím hereckým uměním. Zpěváci spolu krátce po vydání této písně skutečně randili a že jim to slušelo. No možná mnozí víte a znáte tuto dvojici. Ale teď už v dobrém odpolední Českého rozhlasu Hradec Králové výlet do Safari parku Dvůr Králové. Dnešní zastávka nás zavede do veřejnosti nepřístupných prostor. V pavilonu Vodní světy je to místo, kde při teplotě 32 stupňů Celsia a v 90% vlhkosti, tak právě tam jsou uložené vejce krajty písmenkové. Snůžka, ta se podobá šedobílé kouli, která nerušeně odpočívá v inkubátoru vyrobeném ze skříně někdejší ledničky. Tak se tam teď vypravte v doprovodu zoologa Martina Smrčka a také kolegyně Dany Voňkové.
1: Kouzelná komůrka s ledničkou.
2: Vejce písmenkových krajt.
1: Vejce písmenkových krajt, mně to připadá jak zhluk žampionu.
3: Trošku to jako připomíná žampiony. Vejce jsou neúplně čistě bílé a jsou zašpíněny od substrátu, co tam mají ty krajty v té expozici. Krajta to prostě naklade do takového hroznu, slepí ty vejce vlastně dohromady, utvoří takovou obrovskou kupu. Správně by na nich měla zasednout. Krajty hlídají tu snůžku, obtočí se okolo té snůžky a jednak jí chrání proti predátorům a vlastně dokáže i pomocí svalových kontrakcí zvyšovat teplotu té snůžky, že to dokáže přihřívat. To je ojedinělý v živočišné říši. Zhruba po dvou měsících se mláďata, když ty vejce jsou dobrý, oplodněný, což v tomhle případě jsou, protože už jsme je prosvěcovali a vyvíjejí se.
1: Takže se to pozná. Z toho, jak bych to řekla, velkého knedlíku se musí nějak oddělit, ne?
3: Jednotlivá vejce. Tomu malému hadovi v tom vejci se utvoří na čenichu takový ostrý výběžek, který mu se říká vaječný zub. Vejce hadů, skoro všech hadů, jsou kožovitá, taková měkká. Mládě se prořízne pomocí toho vaječného zubu a vystrčí nejdřív čenich, začne dýchat normálně vzduch.

0: Způsob inkubace je úplně stejný, samice naklade vejce, sedí na nich i 2 měsíce a pak se ty mláďata líhnou, stejně jako u té krajty písmenkový. To je největší had vlastně Afriky.
1: Když zavřeme tu ledničku, nevadí to? Ne. Jaká tady je teplota?
0: No, tady vidíte na displeji 31,8, mělo by tam být 32 stupňů. Když to zavřem, tak za chvíli tam bude těch 32, které jsou požadovaný.
2: 32 stupňů, to už možná nemusí být ani v tom vyhřívacím boxu při těchto tropických vedrech. Ne, to je nadsázka. Jestli chcete také podívat na to, jak vypadá snůška vajec krajty písmenkové, můžete se už teď podívat i na naše internetové stránky, kde jsou pěkné fotografie Simony Jiříčkové. A určitě všichni držme palce mláďatům, která by se tam mohla do konce prázdnin vylíhnout.

0: Pokračuje náš víkendový seriál k dějinám města Hradce Králové, který připravují historičky Jana Vojtíšková a Pavla Korytenská. Všechny odvysílené díly i s obrázky a fotografiemi máme na webu hradec.rozhlas.cz. Neděle patří Pavle Korytenské z Hradeckého muzea východních Čech. V několika následujících dílech se tak budeme věnovat lázeňské tématice. Pavla Korytenská nám řekne, kam obyvatelé Hradce jezdili za první republiky do lázní a jaká to pro ně byla událost.
1: Hradecké minuty. Co možná nevíte?
2: Jedinečná atmosféra lázeňských středisek patřila ke společenskému fenoménu doby. Československá republika byla bohatá na léčivá zřídla a řada lázeňských míst byla proto vyhlášená i v zahraničí. Po vzniku Československa pak došlo k dalšímu rozvoji a modernizaci lázeňské léčby, což přineslo v řadě míst i stavební rozkvět lázeňských pavilonů a rozšiřování nabídky služeb pro pacienty a lázeňské hosty. Lázně se staly součástí medicíny a zdravotního systému a zasahovaly významně také do oblasti cestovního ruchu. Odborný dozor nad lázněmi dostávalo Ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy. V období první republiky byly lázně buď majetkem měst, obcí, řádů, jednotlivců nebo státu. A my se budeme věnovat několika destinacím, které byly od Hradce Králové v dostupné vzdálenosti a do kterých hradečáci s oblibou jezdili. V severovýchodních Čechách patřili k nejnavštěvovanějším místům Bělovez, Jánské lázně, lázně Bělohrad, Bohdaneč, Velichovky nebo Železnice. A z dobové reklamní lázeňské tiskoviny se pak dovídáme, že indikace lázeňského místa je dána několika činiteli. Jsou tu prameny k léčbám pitným, léčivé koupele, klimatické a v neposlední řadě sociální a komunikační poměry. Klienti si vybírali lázeňské místo především podle typu choroby, kterou chtěli léčit. A nejvíce vyhledávaná byla lázeňská letoviska v letním období. Návštěvníci lázní ale přijížděli nejen za zdravotními účinky léčebného pobytu, ale vyhledávali je jako střediska společenského setkávání, relaxace a smysluplného trávení volného času v době dovolené. K dispozici byly společenské sály, restaurace, čítárny, konverzační salony, sportoviště, plovárny, půjčovny kol a oblíbené byly lázeňské kolonády. Návštěva lázní zkrátka patřila ke společenské prestiži a proto této možnosti využívali hodně i hradečáci. A příště se z Hradečáky podíváme do Velichovek.
1: Hradecké minuty.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Pokud jste cyklisté, mohlo by vás potěšit, že cyklostezka v Alejce je dokončena, 3 měsíce objížďky končí, nový asfalt je položený, vodící čáry namalované, dokončují se poslední terénní úpravy a detaily. Cyklostezka v Alejce, která spojuje Horní Staré Město s centrem Trutnova. Měla by se tedy otevřít už začátkem příštího týdne, jak píší Trutnovinky. Cesta podél Úpy bude po několika měsících opět přímá, pohodlnější a díky větší šířce i bezpečnější. Právě rozšíření stezky přibližně 220 metrů dlouhého úseku od Psího cvičáku k Novodvorskému mostu bylo hlavním důvodem, proč radnice přistoupila k této rekonstrukci. V minulosti tam kvůli úzkému prostoru vznikaly nepříjemné situace, zejména při míjení cyklistů a chodců. V plánu je teď i rekonstrukce Bílé lávky v Poříčí a vybudování navazující cyklostezky směrem k elektrárně. Teď tedy ale Alejka, kdo bude mít příští týden volno nebo chuť projet se ve stínu stromu, tak třeba trasu k výletu využije. Já.

Za 8 minut bude po 6, je 16 hodin. Po zprávách už nabídneme hvězdné návraty, ve kterých se můžete těšit na známé scénky. Tentokrát v nich uslyšíte takzvaného nahrávače jednoho našeho slavného komika. Spolupracoval léta s Felixem Holzmanem, na začátku mu pomohl v kariéře, ale nakonec se rozešli. Takový byl ve zkratce umělecký život Františka Budína. Obšírněji to vezme Patrik Rozehnal a přidá řadu slavných dialogů této dvojice. Vše tedy nabídneme v hvězdných návratech, které začínají jako obvykle po zprávách v 16 hodin.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: V Náchodě Bělovsi má vzniknout hasičská stanice. V Maďarsku pozastavují kvůli suchu provoz automyček. Fotbalisté Hradce Králové nastoupí ve druhém ligovém kole na hřišti Bohemians. A počasí zítra bude převážně slunečno, teploty až 35 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrábek, hezké odpoledne. Správa Krkonošského národního parku varuje před vznikem požárů. Turisté by neměli rozdělávat oheň v přírodě. Riziko vzplanutí hrozí v lesích a taky na loukách. Důvodem je vlna veder a současné sucho. Profesionální hasiči v Náchodě budou mít novou centrální základnu. Vedení města podepsalo v těchto dnech memorandum o spolupráci s hasičským záchranným sborem Královéhradeckého kraje. Nový areál má vzniknout v části Bělovez.
2: Dosavadní stanice ve Velkém Poříčí už podle záchranářů potřebám regionu neodpovídá, protože zhruba 60% výjezdů směřuje přímo do Náchoda nebo přes něj. Nové umístění u budovaného obchvatu má zrychlit dojezdové časy. V sousedství hasičárny plánuje náchodská radnice také nový zvířecí útulek a případně sběrný dvůr. Náklady na výstavbu se odhadují na stovky milionů korun. Z Náchoda Václav Plecháček, Český rozhlas.
0: Sadaři v Česku sklízí v těchto dnech prakticky všechny druhy letního ovoce. Podle předsedy České ovocnářské unie Martina Ludvíka fáze sklizně odpovídá i přes pokračující sucho ročnímu období.
3: Končí sklizeň višní, sklizeň meruněk, sklízí se broskve, těch bohužel moc není, jednak těch ploch máme málo a ty broskve byly poměrně asi nejvíc těch všech druhů poškozeny právě mrazy, takže ta tuzemská broskev letos je poměrně vzácná. No a začíná nám sklizeň prvních odrůd švestek. Budeme se připravovat na už první letní jablka, těch je také velmi málo.
0: Čerpací stanice MOL v Maďarsku zavírají své automyčky. Společnost to oznámila na sociálních sítích s tím, že se počítá každá kapka vody. Reaguje tak na horké počasí a sucho. Kvůli nedostatku vody a nízké hladině Dunaje plánuje Budapešť odstavit jedinou jadernou elektrárnu Pakš, která používá vodu z Dunaje k chlazení. Sport. Prvoligové fotbalisty Hradce Králové čeká po čtvrtečním duelu v předkole Evropské ligy další utkání. V 17 hodin 30 minut vyzvou domácí Bohemians. Pražané oznámili během léta v kádru několik změn. Podle hradeckého záložníka Samuela Dancáka to nebude mít na soupeřův styl hry výrazný vliv.
4: Pan trenér Veselý zostal, takže si dovolím tvrdit, že úplně jiným týmom nebudu, že se budu prezentovat podobným herným štýlom a tak, jako jich poznáme. Například typologicky Almasy je podobný Jusufovi, takže mena sa obmenili, ale myslím si, že ten štýl hry bude podobný. Počasí.
0: Noc bude polojasná až skoro jasná s teplotami do 18 stupňů. Zítra čekáme převážně slunečno, teploty na východě Čech 32 až 35 stupňů, na horách kolem 28. Vítr slabý, východní až jihovýchodní. Biozátěž bude zítra na trojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Dopravní nehoda teď komplikuje provoz na Královéhradecku. Pozor na trase Nechanice Dolní Přím. U odbočky na Jehlice tam srazilo osobní auto srnku. A na trase Trutnov Náchod pozor na omezení v Poříčí, kde pokračuje stavba dálnice D11. Projíždějte opatrně. Tolik informace ze silnic. Český rozhlas Hradec Králové přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
5: V našem pořadu se věnujeme předním komikům a hercům, kteří kdy dělali dobrou zábavu. Ale měli bychom také říct, že za jejich úspěchem stojí i ti druzí, ti v pozadí, ti, co jim přihrávají. A jednoho takového vám dnes představí Patrik Rozehnal. Zaslouží si totiž být stejně tak nasvícen na scéně, jako třeba Felix Holzman.
6: Hmm.
5: Víte, kdo se narodil 19. července roku 1924?
6: Podívejte se, pane, to já přece nemůžu vědět.
5: Byl to Franta Univerzál.
6: Co kdo?
5: No náš komik.
6: Tak dejte mi nějakou otázku a já se pokusím ji správně zodpovědět.
5: Tak jinak, jak se jmenujete vy?
7: Já jsem doktor Vobtáhlo.
5: Tak to jsem chtěl asi mluvit o vašem bratrovi.
7: Dívejte se, já jsem nikdy žádného bratra neměl.
5: Ale jen si vzpomeňte, František Budín... Budín.
7: Nebudete mě učit znát mé příbuzenstvo. Musím vědět, jestli jsem měl nebo neměl bratra.
5: Tak to budete koukat. Povíme si o Františku Budínovi, který léta dělal partnera Felixu Holzmannovi. Co tomu říkáte teď?
8: Ale že koukám jako blázen.
5: No, to jsem vám chtěl říct už na začátku.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Řeč bude tentokrát o Františku Budínovi, který se narodil, jak už jsem prozradil, 19. července roku 1924 a přátelé a kamarádi mu říkali Franta Univerzál. Měl povahu dříče a naprostého perfekcionisty. Přestože zábavě zasvětil celý život, ne všichni si na něj úplně vzpomenou, protože první, kdo stál ve světle reflektorů, byl hlavně Felix Holzmann. S ním spojil svůj mediální úspěch právě František Budín. Potkali se v Litoměřicích, kde taky poprvé spolu vystoupili.
2: Já budu dělat soutěž s obecenstvem, můžete se té soutěže zúčastnit a můžete něco vyhrát, získat nějakou cenu.
3: Jo.
2: No ovšem.
3: A to bych mohl něco vyhrát taky u toho?
2: No říkám, že ano.
3: Jo.
2: No.
3: No tak to jo, to bych se zúčastnil.
2: No tak pojďte sem k tomu mikrofonu. Já vám dám příležitost, abyste viděl, že to není tak jednoduchá věc, jak se domníváte.
3: A to bych mohl něco vyhrát, říkáte?
2: Říkám, že ano, protože právě teď tady bude kviz.
3: Aha, no tak to jo, teda kdo tady bude?
2: Co kdo? Kviz, neznáte kviz?
3: No kviz je jasno, ano, takový malej blonďák. To je,
2: ale no. Ne, kviz je zkrátka hádankové soutěže.
3: Jo, tahá, no. Já už vím. Jo.
2: Podívejte se, soutěžící dostane otázku, na kterou se kvím. Snaží odpovědět.
3: Ano, ano.
2: A kdo
3: ano.
2: Má nejvíce správných odpovědí, získá body a podle ohodnocení dostane cenu.
3: Cenu, že jo, tak to bych se zúčastnil, ano? To já dovedu. Dobře. Samozřejmě. To není žádný.
2: Tak já vás ovšem nejdříve seznámím s otázkami, bude jich celkem 6. 3 otázky pro vás budou z oboru, který věřím, že... To se otáčíte pořád.
3: Ne, koukám, jsou ty ceny, víte?
2: To donese pořadatel po skončení soutěže.
3: Aha, tak potom, no. Dobrý.
2: Tak začněte třeba vy, dejte mi nějakou otázku a já se pokusím ji správně zodpovědět.
3: Ano, ano, takže já se vás něco zeptám, že jo?
2: Ano.
3: Hned můžu něco vyhrát.
2: No ne, no. Počkejte, to je na zkoušku.
3: Jo, takhle,
2: až vy budete odpovídat, pak můžete vyhrát.
3: Jo, takhle, aha. Takže se něco zeptám, cokoliv, to je jedno,
2: no,
3: že jo?
2: No to je jedno, co vás zajímá, nebo co chcete vědět, tak na to se můžete zeptat.
3: Ano, co mě zajímá, nebo ano. Tak. Tak mě třeba řekněte, to by mě zajímalo, kdo mě včera vypil ten rum ve špajzce.
2: Podívejte se, pane, to já přece nemůžu vědět.
3: Jste říkal, že se můžu ptát cokoliv, no.
2: No cokoliv, ale cokoliv ten soutěžící může znát. Podívejte se, abyste přibližně pochopil, o jaké jde soutěžní otázky.
3: No.
2: Tak nejdříve já se budu ptát vás.
3: No, tak se něco zeptejte, no, teda.
2: Tak řekněte mi například, kde je Zanzibar.
3: Zanzibar?
2: No, ano, Zanzibar.
3: Ano. Tak Zanzibar tedy, a to jako přesně, že jo?
2: No přesně, to je Zanzibar, no, přesně.
3: Tak Zanzibar přesně, já nevím, já tady tak ty putiky neznám, takže nevím, přesně tady jako...
2: Podívejte se, pane, Zanzibar není žádná putika, ale no. Ostrov u Dar es Salaamu.
3: Ano, u jakýho salámu?
2: U Dar es Salaamu, to je město v Africe.
3: Jo, v Africe, ano. No ale jak já můžu vědět, že Zanzibar je u nějakého města ze salámu, když jsem tam v životě nebyl?
2: Podívejte se, to nehraje roli. Otázku se správně nezodpověděl. Nemáte žádný bod, ptáte se vy mě a je to.
3: No jo, žádný bod, tak to nemůžete dát takovýhle divný otázky taky. Salámový, že jo? To se zeptejte něco lehčího, že od ceny, a ne no, takovýhle...
2: Dovolte, já se domnívám, že to nebyla těžká otázka. Ale když se tak vám dám jinou podobného druhu.
3: No něco, co vím, a ne takovýhle divný.

0: Abychom si trochu vysvětlili, jak se vlastně potkal František Budín s Felixem Holzmannem, měli bychom začít právě u pana Holzmanna. V roce 1949 jako herec u Ochotnického divadla se dostal třeba i k hlavní roli v Charlievě tetě, což prý tenkrát bylo něco jako bomba. Holzmann měl prostě štěstí. Takové hry se už v tehdejší době nehrály, ale jejich ochotnický režisér se dobře znal s jedním soudruhem, který jisté hry tenkrát nepovoloval nebo povoloval. A tak hráli Charlievu tetu, ale jen po dobu 2 měsíců. Sice bylo denně vyprodáno, někteří šli dokonce 5krát a fronty se stály i přes noc, jenže nakonec bylo představení zakázáno s odůvodněním, že prý na lidi působí jako morová nákaza. Proto potom hráli takové veselohry jako Těžká Barbora, Balada z hadrů a podobně. I ty ale byly brzy staženy. Úspěch se prostě nepromíjel. Po těchto malých divadelních úspěších napadlo Felixe Holzmanna dát dohromady nějaký komický monolog a jezdit s ním jako komik po estrádách, které byly v tehdejší době velice žádané. Rozhodl se, udělal to a uspěl. V estrádní skupině z Ústí nad Labem, ve které účinkoval, vystupoval taky tenkrát jako konferenciér a manipulátor František Budín. Hned po svém druhém vystoupení mu Felix Holzmann navrhl, jestli by se s ním nechtěl dát dohromady a vytvořit nějaký ten komický výstup. On na to přistoupil a tak Felix Holzmann napsal jejich vůbec první společný dialog s názvem Benjo.
1: Vážení přátelé, já vám budu hrát, ale současně i zpívat.
2: Šmitec jste si nechal tady vzadu. Šmitec, zapomněl jste si tady šmitec vzadu.
1: No ale na co smyčec?
2: Nechal jste ho ležet tady vedle. Jste nechal ležet šmitec.
1: No ale na co smyčec?
2: No chcete hrát tady na housle a nechal jste si tady šmitec vzadu.
1: Prosím vás, přece tohle nejsou housle.
2: To nejsou housle?
1: No ovšem, že ne.
2: A co je to?
1: No to je banjo.
2: Co?
1: Benjo.
2: Benjo?
1: No ano.
2: Tohle to?
1: No to je benjo.
2: To je benjo tohle?
1: No samozřejmě.
2: Podívejte, benjo. Hezký benžínko to je, co?
1: No je to takový lahodný hudební nástroj.
2: Ano. No tak trošku tvarem skoro jako taková basa bych řekl, co?
1: Ale prosím vás, banjo a basa to jsou rozdílné nástroje.
2: No ne, je to menší, je to menší, ne, já myslím jako taková mladá basa, víte, že to je mladě.
1: Banjo a basa,
2: to no ne, je to menší, já říkám, že to je menší, ano, je to menší. No.
1: Koukám jako blázen.
2: Co říkáte?
1: Ale že koukám jako blázen.
2: Je tak? A víte, že jsem vám to chtěl zrovna taky říct? No, je to menší, je to jako housle, no proto jsem si to popletl.
1: Prosím vás, housle, dejte to.
2: Kdyby to nemělo housle. Tady tu bublinu, tak to jsou
1: no jo,
2: housle.
1: Bublinu. Dávejte dobrý pozor, já vám to vysvětlím. Tak na housle se hraje s tímto smyčcem.
2: Ne jo. No. Nebo s jiným taky, že jo?
1: No nebo s jiným, jo. To je jedno.
2: To je jedno, ano, prostě ze smyčcem.
1: No. A na banjo se brnká.
2: Brnká, no.
1: A v tom je právě ten podstatný rozdíl.
2: No jo, tak v tom je rozdíl, ano. No ale taky se může hrát na banjo se šmicem, jako na housle.
1: Tady je vidět, pane, že vy tomu ale vůbec nerozumíte, víte, ale vůbec ne.
2: Vy tomu nerozumíte, pane, já jsem z hudební rodiny, tak mi neříkejte, že tomu nerozumím.
1: Vy jste z hudební rodiny?
2: No, bodeď. Táta hraje taky.
1: Váš otec také.
2: No.
1: Celá rodina hudebně nadaná. No.
2: Táta je taky ladič pijan.
1: Ladič pijan dokonce.
2: No tak on je víc pijan než ladič, víte. Všichni jsme hudebně nadaný. No. Teď je syn taky už začíná, tak trošku.
1: Vy máte syna.
2: Syna
1: máte. Jste se ani nepochlubil, že máte syna.
2: No. Kluk je to.
1: No když je to syn, tak je to kluk. No, tak prosím.
2: A chytrej kluk je to.
1: Tak. Jako táta, no. Že jo? No jo.
2: To vám je tak chytrý dítě, víte. Vy jste nevěřil, jak ty děti už jsou někdy chytrý. Představte si, že loni vám bylo takový studený leto, jestli pamatujete.
1: No tak zima, sichravo.
2: A my jsme takhle seděli doma, v tom sichralu.
1: V té zimě, ne?
2: V té zimě zkrátka. Je. A já vám tak povídám najednou, bože, to je zima. A jak on vám kluk slyšel, že říkám zima, to slovo zima,
1: no,
2: víte?
1: No, já chápu, jo.
2: Tak vám hned povídá, bude padat níh, povídá.
1: No,
2: a uděláme hulála.
1: To je ale roztomilý. No,
2: tak vám hned poznal, když jsem řekl zima, že by mohl padat níh a že by mohl dělat hulála.
1: No, to je ale chytré dítě, no jo. A kolik pak je mu roku?
2: Teď mu bude 14 let. on má právě kluk taky takové hudební sklony, víte? A já bych ho chtěl taky nechat učit hrát na nějaký podobný hudební nástroj. Co byste tak doporučoval, něco podobného, jako je tohle banjo?
1: Jako banjo, nějakou brnkačku?
2: Co takovou brnkačku?
1: No tak
2: nějakou...
1: jako znalec hudebních nástrojů vám mohu doporučit, jako je kytara. A kdybyste ovšem chtěl, tak můžete chlapce nechat hrát ukulele.
2: U koho myslíte?
1: No to u koho? Ukulele.
2: Ukulele?
1: No.
2: No jo, ukulele, ano. A kde bydlí ten pan Kulel vlastně?
1: No člověče, jaký Kulel?
2: No ten, jak říkáte, abych ho nechal učit hrát ukulele.
1: Vy mě nechápete, ukulele je hudební nástroj.
2: Je tak, ano.
1: No.
2: Tak on vůbec nevyučuje, u něj jenom nějaký hudební nástroj. A kde on bydlí?
1: Podívejte se, zrovna jako je banjo hudební nástroj, tak je ukulele hudební nástroj, chápejte to?
2: Já rozumím, ano. U toho kulele je takový nástroj jako banjo, jo? Ale jak si je ten pan kulele bydlí?
1: Ten vůbec nikde nebydlí, ten neexistuje.
2: No neexistuje, když je u něj nějaký hudební nástroj, tak taky musí být nějaký pan kulele, ne?
1: Věče, podívejte se, já vám přece neříkám u kulele, ale u kulele.
2: No to je jedno, jak to říkáte, ne? Já taky neříkám banjo, já říkám banjo, jo? Kde ten pan kulele bydlí?
1: Ten vůbec nikde nebydlí.
2: No prosím vás, vy si se mě děláte legraci už od začátku.
1: No jak vám to mám vysvětlit?
2: Poslyšte, Bůh ví, jestli je tohle to nějaký banjo. Já vám něco řeknu, já se teď půjdu zeptat, jestli je tohle nějaký banjo a jestli existuje nějaký pan kulel. Ale běda vám, jestli to není pravda, vy. Tady si zatím hrajte na šmitec, vy ukulenej.
3: Český rozhlas Hradec Králové.

0: Řeč je tu dneska o úspěšném tandemu Felixe Holzmanna s Františkem Budínem. A právě na toho druhého se dnes trochu víc soustředíme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jejich první výstup, nazvaný Banjo, který jsme slyšeli před písničkou, měl hned na poprvé obrovský úspěch. A tak začal Felix psát pro Františka a sebe hned další dialogy, taky úspěšné. Začali prostě pracovat ve dvojici. Nejprve jezdili po estrádách v Ústeckém kraji, později, když už měli dobré jméno, začali účinkovat i v různých varieté v Čechách i na Moravě. Třeba ve varieté Orfeum v Karlových Varech, ve varieté Rozmarín v Brně nebo v Praze u Drahňovských. Povídali si například nad domácími úkoly syna, třeba o ptácích. Co o nich ví Felix Holzmann?
2: Je, ale jo, to jo. Jo. No jo, ptáka já poznám na první pohled.
3: Jak by ne?
2: No já.
3: A co takhle papouškům, rozumíte?
2: Papouškům jestli rozumím?
3: Jo.
2: No tak, když mluví pomalu, tak jo.
3: Ale ne, já myslím jako, jestli máte nějaké znalosti, totiž kluk tady má napsat něco o papouškovi, víte, jestli něco nevíte bližšího, nebo tak.
2: Aha, no tak to jo, to vím, no tak vím například bezpečně o nich, že jsou špatně k sehnání. Já jsem si chtěl právě taky koupit papouška, víte?
3: No tak jestli chcete, já vám ho seženu.
2: Jo, vy byste mohli.
3: No ovšem.
2: Aha,
3: no. No a vy máte papoušky rád?
2: No tak já jim všecko, což to chtěli.
3: Pane Šlaušek, přece byste nejet papouška.
2: No ty nechutnají špatně, nemyslete.
3: Pro Krista pána,
2: jsou dobře nadívaný, chutnají dobře.
3: A vy už jste jedl papouška.
2: No vy děláte, jako by to bylo něco jedovatýho. Ten chutná jak kanárek, prosím vás.
3: Nevíte, co takový papoušek stojí?
2: No to já nevím, já ho dostal zadarmo.
3: No, ale ten stojí několik tisícovek.
2: Několik tisíc papoušek, jo? No. Je to možný? A že mi to ten papoušek neřekneš samozřejmě?
3: No, aby jsme se vlastně dostali k tomu úkolu, pane Šlaušek. Tady má ještě kluk něco, nějakou otázku, kde je nejvíce rozšířen tučňák patagonský. Nevíte náhodou?
2: Tučňák patagonský?
3: Jo.
2: No tak to vám můžu říct, ano. Ten je, myslím, nejvíce rozšířen na zadní části.
3: No, dobře, ale to je jako míněno, kde se nejvíc vyskytuje.
2: Jo, kde se nejvíc vyskytuje. No tak ten ano. Se vyskytuje nejvíc, kde je ho početně nejvíc, víte?
3: No dobře, ale kde to jako je, to chtějí vědět.
2: Aha, kde to je, no tak přesně to nevím, ale myslím, že to je někde u Tábora dole, nebo kde to je.
3: Ptáci, jak je vidět, vám taky asi moc nejdou. No. Tady má kluk ještě nějakou otázku o zajících. Nevíte něco bližšího o zajících?
2: No tak o těch vám můžu říct dost o zajících.
3: No tak aspoň to.
2: Ano. No tak zajíc například, ten je zase nejlepší na smetaně.
3: Ale ne. To není míněno, já myslím jako, že zajíc je hlodavec, ano. Že je divoký a tak, víte?
2: Jo, zajíc,
3: no,
2: jo.
3: No přece zajíc není domácí zvíře.
2: Ne, to není zvíře domácí zajíc, pak. Zajíc je zvíře přespolní. No ten se stravuje venku na polích zajíc. Ano, takhle venku v přírodě a v přírodě taky hlavně se na něj pořádají medvědí hony.
3: Prosím vás, pane Šlapšek, snad zaječí hony, ne?
2: A nebo zaječí hony, no. Protože vlastně medvědí hony se dělají na srnky, že jo?
3: Tak ale medvědí hony se pořádají na medvědy.
2: A nebo na medvědy, no to je jenom může dělat každý, jak chce, že jo? To
3: no a kdy takový zajíc má hájení, to náhodou nevíte.
2: No tak hájení, to vám můžu říct, ano. Jo. Zajíc má hájení přesně v době, kdy se ty zajíci nesmějí střílet.
3: No to já vím, ale kdy to jako je, kdy se nesmějí střílet?
2: No to je právě v době toho hájení, víte? To se smějí střílet jenom samci, protože samičky jsou březí.
3: No tak to ani nevím.
2: No jo.
3: No jak se pozná, že to je sameček, anebo jestli je to samička?
2: No to se pozná, když běží von, víte, tak je to samec, a když běží vona, tak je to samička.
3: No. A jakýho věku se takový zajíc dožije, to náhodou nevíte?
2: No tak ten se dožije věku podle toho, v jakém věku se zastřelí, víte?
3: Dobře, ale já myslím jako než se zastřelí.
2: No tak než se zastřelí, tak to žije celý život, až potom chcípne potom ten zajíc.
0: Takový. František Budín se stal na dlouhá léta jevištním souputníkem Felixe Holzmana. Jejich projev do sebe padá jako klíč do zámku. Vztah této pódiové dvojce připomíná klasické spojení klauna a ředitele cirkusu. Budín ten zastupuje to věcné chápání, Holzman pravý opak. Jejich scénky jsou propletencem přístupů, co chvíli o sebe křísnou, zauzlují se a Holzmanova nechápavost pak vytáčí vaší bránici.

0: Prosím vás, koho tady hledáte?
1: Co říkáte?
0: Ale koho tady hledáte?
1: Já hledám Frantu, Františka Joudu, neviděl jste tady náhodou? Tak,
0: podívejte se, zaprvé žádného Frantu Joudu neznám a pak nemůžete během programu, když vidíte, že se natáčí pořad, hledat tady nějakého Joudu.
1: Já vím, já bych ho nehledal, kdybych ho nutně nepotřeboval, víte, vzpomeňte si, jestli jste ho tady náhodou neviděl.
0: No neviděl, já ho ani neznám, jak vypadá vůbec?
1: No tak, jak vypadá, skoro normálně.
0: Skoro normálně?
1: Ano. Takový malý blonďák je to.
0: Malý blonďák?
1: Ano, obarvený na černo.
0: Přece podle toho já ho vůbec nemohu poznat. A co jste mu chtěl vůbec?
1: Ale po mně jsem měl přinést takovej ten, jak se to jmenuje, ten otazník.
0: Otazník?
1: Ano, ano.
0: Jaký otazník?
1: No ten formulář, jak se vyplňuje, když se nastupuje do nového místa, víte?
0: Jo, počkejte. Vy myslíte dotazník?
1: Vlastně dotazník.
0: No, jo, tak to je něco jiného, no tak ten váš kolega vás tady hledali to asi půl hodiny.
1: Byl tady?
0: No ptal se po vás a když jste tu nebyl, tak mi to dal, abych vám to předal.
1: Jo, takže jste to neřekl ne, člověče. A vyplnil mě to všechno?
0: No tak to já nevím.
1: No nevím, jak to víte jen tak na půl, jak to, že mi to celý nevyplnil.
0: No, tak to já nevím, na to mě se nemůžete ptát, prosím vás.
1: No nemůžete ptát, musíte přece vědět, když něco převezmete, jestli je to v pořádku, ne? Víte jen tak na půl, jak mi to můžete takhle odevzat. Ale víte co, když už jste tady, tak já bych to tak trošku prolít, kdybych náhodou něco nevěděl, že bych se vás zeptal, jo?
0: Prosím vás, ale dělejte, abychom nezdržovali program.
1: Ne, to je hned, to je celkem jasný tady všecko, ano.
0: Přece vidíte, že každá otázka je v tom dotazníku jasně formulovaná.
1: Jasně formulovaná, takže vás nebudu ani potřebovat, ano, to je samozřejmě, ano.
0: Ano.
1: Já to vidím, ano, tadyhle, kde je příjmení a jméno, sem napíšu jméno a příjmení, že jo?
0: Ano.
1: Ano, tak
0: sem přijde jméno.
1: Jméno, ano. To myslím jako moje jméno, že jo?
0: No vaše jméno.
1: Samozřejmě, ano, ale já to jen tak prolítnu, víte. Tadyhle, kde den, měsíc a rok narození, sem napíšu kdy, kde a jak jsem se narodil, ne?
0: Ne. Jenom kdy a kde.
1: Vlastně kdy a kde,
0: no,
1: ano.
0: No, podívejte
1: ano,
0: se,
1: to,
0: tady...
1: Ano, to jak tam oni psát nebudu, že jo, to jak.
0: No, no, všem,
1: jenom, ale já rozumím, ale takhle.
0: Tady, kde máte den, měsíc a rok narození,
1: ano.
0: Sem napíšete, kde jste se narodil.
1: Ano.
0: A tady, kde je místo...
1: Tady.
0: Vlastně obrácení tady, že
1: jste se narodil. Vy jste mě chtěl, já už tadyhle. Tak tadyhle, kde je místo, no ono je vlastně tady místo, tady je taky místo, ono je tady místa předost, co?
0: Ne, kde je místo, tady, kde stojí místo.
1: A jo, jsem na to místo, ano, to je jasné, to je jasné.
0: Kde jste se
1: narodil? Já to tak prolítnu, kdybych náhodou něco, no. Ano. Jo, hlíte, co je tady tohle? F cheese obč prů.
0: No to je zkratka.
1: Jo?
0: No.

0: Vaše manželka, tak tam napište družka.
1: Co?
0: Družka.
1: Družka?
0: No ano, to je žena, se kterou prostě jenom žijete. Není to vaše manželka. Podívejte se, tady na to máte manželka, druh, družka, snoubenec.
1: A jo, tady to je, ano, ano. No jenom, že tolik nás není, víte? Například snoubence já vůbec žádného nemám.
0: Podívejte se, to tady škrtnete a necháte tam tedy jen tu družku.
1: Ano, tu družku a tu manželku, že jo?
0: Co pak vy máte mimo družky ještě manželku?
1: No samozřejmě, přece nemůžu mít jenom družku, ne?
0: No já jsem si myslel, že vy nejste žena.
1: No tak sem a nejsem, no jak se to veme, že jo? No, to...
0: Jak to sem a nejsem?
1: No já jsem to, víte, já jsem v rozvodovodu, ne v rozvodu.
0: Jo, vy se rozvádíte, no jo. A už jste dlouho žena?
1: No už dlouho, ano. Skoro půl roku.
0: A proč se dáváte rozvádět?
1: No tak z různých důvodů, no. To víte, že bych se pro nic za nic nenechal rozvíjet.
0: No jo, no tak to je pravda, no.
1: A přijela manželka, víte, chce na mě pořád jenom peníze, víte, peníze, nic než peníze. Prosím, moře peněz na mě chce pořád, no.
0: A na co vaše manželka potřebuje tolik peněz?
1: No to já nevím, no já jsem ještě žádný nedal, to víte.
0: A kvůli tomu se rozvádíte?
1: No tak ne, jenom kvůli tomu jsou tady ještě jiný důvody, že jo, jsou různé, no.
0: Ne.
1: A přijde manželka, víte, chodí celý noc jenom po hospodách a tak.
0: Prosím vás, ona tolik pije?
1: Ne, ona mě hledá.
0: Podívejte se, ale rozvádět se má člověk jenom, když má nějaký pádný důvod. Kdyby vaše manželka byla nějaká divná nebo nesnesitelná žena,
1: je
0: budíš,
1: pravě.
0: Ale...
1: Divná. Jo. Jako tuhle například, víte, se manželku políbil. Ona se hned urazila, nemluvila na mě, zlobila se, no tak co?
0: Kvůli tomu, že jste políbil vaši manželku?
1: Ale mou ne, já nevím, či to byla, ale...
2: Český rozhlas Hradec Králové.

0: Český rozhlas a jeho vysílání teď patří i skvělé dvojici František Budín a Felix Holzmann. Felix se už znáte z našeho vysílání dobře, ale dokázali byste to samé říct o Františku Budínovi?
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: František Budín byl dříč a jak o něm kamarádi říkali, dělník kultury. Hodně věcí, které s Felixem pak použili, také vymyslel on sám. Měl skvělé nápady, byl nekompromisní a vždycky připravený. Byl to takový motor, všechno organizoval, Felix se dokonce na představení vozil autem. Holzmann pak všechno dokonale vymýšlel, secvičil a dal dohromady. Prostě šlo jim to geniálně, jen si to poslechněte.
2: Co kdybych třeba tady řekl ještě jednu báseň, když už jsem tady?
3: Vlastní nějakou básně?
2: Já jsem sám složil, ano.
3: Jo, vy jste skladatel.
2: Já jsem skladatel uhlí a brambor.
3: No počkejte, říkáte, že jste složil básně.
2: No to mě mimo to, ano, ještě to.
3: No tak jste skladatel.
2: Ano, skladatel.
3: A já nevím ovšem, o jakou báseň jde, vy si to uvedete sám?
2: Mám to teda, myslíte tu?
3: No ano, tu vaši báseň.
2: Jo, tak já řeknu tu báseň.
3: No, prosím.
2: Já řeknu celou, já mám čas, jo, a to řeknu celý. Vážení přátelé, zarecituju vám báseň, kterou jsem sám složil a kterou jsem nazval Loučení. Loučení. Báseň ode mne. Sakra, jak ono to jenom začíná. Dneska ráno v posteli jsem to ještě věděl. Já se přece zase nemůžu lenout do postele, sakra. Jo, já to mám někde napsaný tady. Vážení přátelé, Loučení. Báseň ode mne. Ne, to není ono. Potvrzení, že jsem normální. Vážení přátelé, Loučení. Báseň ode mne. Nezaplatíte-li i hned činži. Ty není ono, sakra. Tady to mám. Loučení. Báseň ode mne. Oh, damn it. Blbý písmo tohle. Dejda. Ne. Dejdu. Jo, odejdu. Odejdu stranou. Naschledanou.
3: Vidíte, že to mělo hodnotu. Jsem vám říkal přece, poezie se tady líbí. Nemáte ještě nějakou vlastní báseň?
2: No já dovedu ještě za něco vážného jenom.
3: Vážného? Je to hodně vážný.
2: Smutný.
3: No tak já se domnívám, že zrovna tak hodně smutný to je.
2: Hodně.
3: No tak můžou taky jednou plakat.
2: Já řeknu tu smutnou.
3: Jo.
2: Vážení přátelé, jelikož vidím, že se zde poezie líbí, dovolte mě, abych vám ještě zarecitoval baladu, kterou jsem sám složil a kterou jsem nazval Balada půlnoční. Půlnoc byla z věže dolů. Bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim. Bim. Bim. A když zazněl zvonku tepot, bylo slyšet lásky šepot. Hromníkova dcerka mladá v podvečer svatého rocha vítala tam svého hocha. Milenci si v náruč vlítli a tma byla jako v pytli. A když táhlo skoro k ránu, v dálce bylo slyšet vrán. Jaký nocí temnou křídla šuměli, milenci dolů, dolů z věže čuměli. Zlý a zlý se měla v noci trudý, seš pro mě jak příliš chudý, vece hrobníková dcerka. Neboj se, má milá, já dotáhnu to na kaprála a pak všechny nápadníky zaženu a vezmu si tě za ženu. A jak dořekla to slova, někde v dálce houkla sova. Milá se jí tolik lekla, že se přes žvrmblení smekla a pak jako stádo volů zřítila se z věže dolů. Milenec křik, Ježíš, ty tam mrtvá dole ležíš. A pak ke své záhubě skočil dolů ponou. Roztáh se tam jako dřevo. Konec balady a odchod vlevo.

0: František Budín ale nevystupoval jenom s Felixem Holzmannem pro to dospělé publikum. Pracoval i s dětmi. Jeho dětské pořady prý neměly chybu. Měl jich spoustu a děti uměl vždycky zaujmout. Na ty své pořady vodil i své děti. A mezi jeho další dovednosti patřila kouzla. Hrál si na kouzelníka. Vždy byl ochotný, velice slušný, takový ten člověk ze staré školy, jak se říkávalo. Každé pracovní jednání bral velice poctivě. A Holzmanna na začátku dost táhl, než se z Felixe stala ta úplná televizní hvězda. František Budín byl zásadový. Některé věci ze současnosti nemohl překousnout. Tedy to, co se týká morálky a mezilidských vztahů. Ještě ve svém pozdním věku, když s dětmi dělal představení, tak pak říkával, no a teď udělejte stojku. Já už nemusím, já jsem starý. Když pak děti křičeli, musíš, taky pochopitelně udělal. A jeden čas taky uváděl ústeckou country skupinu Severní stíny s Jindřichem Šťáhlavským a Petrem Hořejším. Ale my se vrátíme zase za Felixem Holzmannem.
1: Prosím vás, zpívat, tak mi ale řekněte, co tady chcete dělat. Zpívat.
2: Jo, jsi zakouřil, nemáte tady vajgle nějaký.
1: Dovolte, nemůžete na jevišti a během programu kouřit. Ale vám bych kouření ani vůbec nedoporučoval.
2: Proč?
1: No proč? Co pak vy nevíte, že kouření zkracuje život?
2: Kouření?
1: No ovšem, kouření zkracuje život.
2: Jo?
1: No.
2: Jo, to nemůže zkrátit.
1: Podívejte se, víte, kolik jedna jediná cigareta obsahuje nikotín?
2: No ale to nemůže zkrátit
1: ale
2: život.
1: Ale ten nikotín je škodlivý zdraví. Kupte si například krabičku cigareta, co tam máte napsáno? No, škodí zdraví.
2: No jo, no to víte, na lopatu vám to nenapíšou, že jo? Ale to nemůže zkrátit život, prosím vás, já vám můžu na příkladu různých. To byly například dva bratři,
1: no.
2: Ten jeden kouřil a dožil se 98 let.
1: Tak to je čirá náhoda.
2: No, náhoda, ten druhý nekouřil celý život a umřel, když to bylo 6 měsíců, že jo. S tím vůbec nemá nic společného s kouřením, nehledě na to, že já nemám strach, že bych umřel. My už máme takový zdravý rodinný kořen, že jo, já mám například dědečka, tomu je 103 let.
1: Kolik?
2: 103.
1: 103 roku?
2: No.
1: Ty ale požehnaný.
2: No, vidíte, teď se bude ženit.
1: Prosím vás, takový nesmysl, 103 roku a on se chce ženit.
2: No, on nechce, no, ale on musí.
1: Podívejte se, já už jsem vám říkal několikrát, že mě nezajímají vaše rodinné záležitosti, pochopte to.
2: No jo,
1: mě zajímá, co budete dělat na jevišti.
2: No jo, a co já tady mám dělat? Já nejsem žádný zpěvák, vy jste mi tady uvrtal. Jo, já jsem vynálezce, tak si tady dělejte, co chcete, já teďko...
1: Cože jste?
2: Vynálezce, jako...
1: Jste vynálezce?
2: Zlepšovatel, jako...
1: No dobře, a na jakém poli?
2: Co?
1: Na jakém poli?
2: Ne, na poli ne, já takhle...
1: Já myslím, v jakém oboru máte nějaké praktické vynálezy nebo patenty?
2: Je to různé, všelijaké praktické a nepraktické.
1: Tak vysvětlil obecenstvu, o jaké vynálezy
2: no,
1: asi...
2: No to různé věci jsem vynalez, ano, všelicos, no teď jsem vynalez například takovej tendononc je to. No zkrátka, aby se to nemuselo věšet nahoru, tak se to nechá ležet dole. Různé takové, no. Nebo jsem vynalez například takový hrníček, který má to ouško dovnitř.
1: Prosím vás, nač takový vynalez hrníček a ouško dovnitř to nechám?
2: No to by se to neurazilo právě. Různý, no, nebo jsem vynalez například umělé kuří voko.
1: Umělé kuří voko?
2: Umělé kuří voko.
1: To je váš vynález?
2: No, to je.
1: No, ale k čemu takové umělé kuří voko může sloužit?
2: No to je, to vy neznáte.
1: No to já neznám.
2: Vy neznáte.
1: No tak neznám.
2: To je taková malá kulička skleněná.
1: Ano.
2: A tu, když si dáte do boty,
1: no.
2: Tak vás to tlačí jako opravdový kuří voko.
1: A to jako vy si myslíte, že ten váš vynález nosí tu skleněnou kuličku v botě,
2: no?
1: Aby to někoho tlačilo, že to je nějaká slas?
2: No, slas, co myslíte, když tak celý den nosíte v botě a večer, když se pak můžete zout, jak to dělá dobře.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Ještě vás k smíchu probudí František Budín. Aspoň v krátkém povídání a taky ukázce, kterou máme připravenou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Musím ale také říct, že ve svém životě měl i smolné okamžiky. Kdysi totiž přejel opilého muže a šel za to i do vězení. Pech měl také tehdy, když jeho byt na Střekovském nábřeží v Ústí nad Labem zaplavila voda. Přišli povodně. Vytopili mu garáž a zničili archiv fotografií z jeho uměleckého života. Velká voda mu v podstatě pohřbila jeho vzpomínky. Všichni v jeho okolí o něm tvrdí, že je zosobněním profesionála v umělecké branži. Svému kumštu dává vše. A diváci ho za to měli vždycky rádi. A on zas byl rád, že mohl hodně dlouhý čas tvořit 50% slavné komické dvojice Felix Holzmann, František Budín.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den. Jak se vede?
2: Ale no tak, děkuji. A vám?
3: No tak mě celkem taky děkuju, no.
2: To by tak chtělo někam k moři.
3: Ano. Hlavně dost blízko k moři, že ano.
2: A jo? Já tam asi letos pojedu.
3: Jo? A kam jedete?
2: Ale tam co loni.
3: Jo, tam je krásně, no jo, tam je krásně. A kde jste byl?
2: V Jugoslávii.
3: Jo, no tam je krásně, no jo. Tam bych chtěl taky zase jednou bejt.
2: A vy už jste tam jednou byl?
3: No tak to ne, ale chtěl jsem tam už jednou bejt, víte?
2: No tak, jel jste tam jako namířeno.
3: A co?
2: Jel jste tam namířeno, ne?
3: Ne, já jsem chtěl jet, víte?
2: No to jsem myslel, jako na dovolenou.
3: Ne, já jsem se tam chtěl léčit.
2: Aha, a co jste si tam chtěl léčit?
3: No tak hlavně nemoce, víte?
2: No, to já vím, ale jaký?
3: No tak já toho mám víc, víte, no.
2: Jo.
3: Já tam je kornatěj a ledvina mě tvrdne. A puls mě vynechává. A mě samotnému taky není nějak dobře.
2: Zlý. A já myslím, že máte snížení žaludku.
3: No to taky to už dlouho.
2: Jo. A léčíte si to nějak?
3: No jo, samozřejmě, no. Jím černou tlačenku.
2: Prosím vás, na snížení žaludku černou tlačenku?
3: No jo, to, já totiž vždycky, když jím tu černou tlačenku, víte, tak on se mě u toho zvedá žaludek.
2: Jinak vypadáte dobře.
3: Jo?
2: Jo, dobře vypadáte.
3: Tak já se jí zrovna nevidím.
2: Ale jo. To víte, to se bohužel o mě říct nedá.
3: No jo, no tak já vám nechci nějak lichotit, ale jste nějakej takovej sešlej. Jo.
2: To víte, to dělají ty nemoce.
3: No jo, taky jo.
2: No jo. A
3: co je vám vlastně?
2: Ale já vám ani správně nevím. Jo. Já nemůžu ani sedět, víte, ani ležet, ani stát, zkrátka nic.
3: Jo. A zkusil jste se už pověsit?
2: Jak pověsit? Myslíte za krk?
3: No já bych vám to dělal nejlíp, víte?
2: To už jsem taky zkusil, ale nějak mě vám to škrtilo.
3: Asi jste špatně vysel nějak. A nebo jste nějaký cimbrlík, víte?
2: Tak to je možný. Mě třeba někdo šlápne na nohu, víte, já hned zařvu.
3: No jo, to musíte něco vydržet, jo? Pojďte, já například měl známýho, tomu přijel parní válec hlavu a ani nepíp, jo?
2: Tak to se mi bohu dík ještě nestalo.
3: No to buďte rád, prosím vás.
2: No jo, to je pravda.
3: Až přijel to hlavou, byste mohl taky být mrzákem na dosmrtí, no, jo?
2: To jo. A na můj ušní katar to by taky nebylo.
3: No můžeš by jo, prosím vás. A vy máte ušní katar nějaký?
2: No jo, už dlouho.
3: Jo. A ty, jak je to kašlete ušima, nebo...
2: Ne, jel mě tam tak píchá, takový píchání.
3: Jo,
2: no.
3: Píchá, jo.
2: No, buďte rád, že to nemáte.
3: No jo, tak já zas mám jiný potíže, víte, a starosti mám taky.
2: Prosím vás, jaký pak máte starosti?
3: Ano, tak různý věci, no, teď mám taky nemocný dítě. A...
2: Nemocný dítě? A jak je starý?
3: Ale starý je dobře, jenom dítě mám nemocný.
2: Myslel jako, kolik je tomu dítěti let?
3: Jo, takhle, ale no. Teď asi za půl roku mu bude 3,5 roku.
2: na co stůně?
3: Ale mám takový horečky a tak, víte.
2: Jo, tak fantazíruje.
3: Taky ano, no. Dneska už třikrát, ano. Ale jenom docela říce, víte.
2: Já myslím, jako jestli je blouzní z horečky, víte?
3: No já nevím, z čeho blouzní, to víte, to je...
2: Jo? No, a jakou má teplotu?
3: No tak ve stínu má 37 stupňů Celsia.
2: No tak to nic není. Ať se trochu vypotí a bude to dobrý.
3: No jo, tak to on stejně bude, víte. Ono přece nám dobře, když tomu člověk rozumí trošku, že?
2: To bych teda řek.
3: No já už budu muset pomalonku, páč, já mám ještě nějaký učení.
2: No já musím taky letět. No. A co pak se učíte?
3: Ale studiu dálkově medicínu.
2: Medicínu, no. Já taky, tak jsme kolegové.
3: Taky jo.
2: Ale to víte, já to ještě moc nevím.
3: No jaký pak nevím, prosím vás, neblázněte. Toho snad víme dost, ne?
2: No jo, no, to je pravda.
0: A jak se tihle dva vlastně rozešli? Na začátku měl každý z nich, Felix Holzmann i František Budín, své zaměstnání. František Budín byl účetním u Československých státních drah v Ústí nad Labem a Felix Holzmann reklamním malířem v Litoměřicích. Proto také nemohli přijmout nějaká dlouhodobá angažmá v divadle nebo na nějakých výjezdních estrádách. Nejčastěji proto jeli za prací jen na estrády po Ústecku, což ovšem bylo velmi vyčerpávající. Z nich se pak vraceli domů většinou po půlnoci a brzo ráno už zase vstávali do práce. A tak se jednoho dne Felix Holzmann rozhodl, že se zaměstnáním sekne. Bude se živit jako komik. Františku Budínovi se to tehdy ale zdálo příliš nejisté. Takže zatímco Holzmann se ocitl na volné noze, on zůstal i nadále u svého zaměstnavatele. Jenže po čase to začalo být pro oba nevýhodné. František Budín totiž nemohl díky zaměstnání brát dlouhodobější angažmá a Holzmann se tak začal dostávat do finanční tísně. No a protože s Františkem Budínem účinkovali často také s orchestrem Karla Vlacha, tak se na další turné nemohl František Budín z práce uvolnit. Proto se oni dva rozešli. Felix Holzmann si tehdy našel v Praze ubytování a jezdil pak celá 60. léta s Vlachovým orchestrem. Čas od času si ještě nějaké to představení spolu střihli, ale Felix Holzmann pak začal objevovat další nové kolegy. Ale to už je zas jiný příběh. Mějte se pěkně a příště naslyšenou s úsměvem na tvář.

0: Manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
3: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
4: A 17 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: V Česku přibývá kvůli horku nehod na silnicích. Hygienici v regionu prověřili 90 táborů, padly první pokuty. Nejstarším občanským průkazům dnes končí platnost. A počasí zítra bude převážně slunečno, teploty až 35 stupňů. Zprávy a Radek Půlkrápek, hezké odpoledne. Tropické počasí zvyšuje riziko nehod, varuje ministerstvo dopravy. Vysoké teploty způsobují větší únavu, nepozornost i častější zdravotní potíže řidičů, vysvětluje vedoucí oddělení bezpečnosti silničního provozu Tomáš Neřold.
5: V dlouhodobých statistikách vidíme, že právě ty dny, kdy je největší teplo, tak se projevují na silnicích vyšším počtem nehod. To souvisí s tou zdravotní kondicí, s únavou řidičů a nepozorností. A řidiči by na to měli myslet, měli by si dělat velmi často přestávky, doplňovat tekutiny, případně se nějak venku protáhnout.
4: Na českých silnicích jen v sobotu zemřelo 5 lidí, 9 bylo těžce zraněno, vyplývá to z policejních statistik. Doposud nejtragičtějším dnem v roce byl 27. červenec. Hygienici v našem regionu zkontrolovali během července 90 dětských táborů a jídelen. Podle mluvčí krajské hygienické stanice Veroniky Krejčí udělili 2 pokuty v celkové výši 10 000 korun. Další závady museli provozovatelé táborů i hned odstranit.
6: Při kontrolách táboru byly zjištěny nedostatky v zajištění podmínek pro osobní hygienu účastníků, ve stravování a ve 2 případech v oblasti zásobování pitnou vodou. Závady jsme odhalili také v samostatné provozovně stravovacích služeb, kde došlo k nedodržení teplotního řetězce při výrobě pokrmů. Další pochybení se týkala skladování potravin a provozní hygieny.
4: Dnes končí platnost nejstarším občanským průkazům, které byly vydané do konce června roku 2000. Jde o knížkové nebo zalaminované doklady. Podle ministerstva vnitra je může mít zhruba 4700 lidí. Mluvčí rezortu Adam Razler říká, že úřady je budou měnit i po skončení platnosti.
7: Neplatný doklad může seniorům zbytečně zkomplikovat každodenní život. Platný občanský průkaz je potřeba v řadě běžných situací, například na úřadech, u lékaře, v bance nebo na poště. Sport.
4: Tenistka Darja Vidmanová si dnes poprvé v kariéře zahraje finále turnaje WTA. V americkém Memphisu postoupila přes Mexičanku Zarazuovou, kterou porazila ve 2 setech. O titul se utká s 16-letou ruskou Kristinou Ljutovovou.
0: Počasí.
4: Noc bude polojasná až skoro jasná s teplotami do 18 stupňů. Zítra čekáme převážně slunečno. Teploty na východě Čech 32 až 35 stupňů, na horách kolem 28. Vítr slabý, východní až jihovýchodní. Biozátěž bude zítra na Trojce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: Na dálnici D11 ve směru Jaroměř-Praha pozor na nehodu před exitem 84 sedlice. Je to u sjezdu na Olomouc. Srazila se tam dvě auta.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Dobrodruhá cestovatele Leoše Šimánka, jeho poslední cestopis, který zpracoval pro rozhlas s režisérem Pavlem Krejčím, si připomeneme po 18. hodině. Vydáme se světem křížem krážem vstříc životu plnému dobrodružství už za hodinu. Do té doby to bude o těch vašich, třeba i víkendových dobrodružstvích, která jste zažili, a třeba budete mít chuť nám o nich něco říct a nechat si zahrát. Nebo jen tak se osvěžíte hudebním dárkem. Pavla Kindernajová zdraví od mikrofonu a těším se na vaše pozdravy. Dobrý poslech.

0: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
1: Jako první se dovolala paní Květa ze Dvora Králové nad Labem. Vítám ve vás, paní Květo, v písničkách.
2: Ano,
1: krásné odpoledne.
2: Vám taky.
1: A povídejte, komu bude ta písnička, kterou jste si přála. Chcete k ní něco říct?
2: Ano. Posílám písničku pro moji sestru Martičku a přeju všechno to nejlepší. Přeje Květa.
1: Sestra má asi svátek nebo narozeniny, předpokládám.
2: Má.
1: Tak to krásně oslavte a věřím, že
2: děkuji.
1: Sestru hudební dárek potěší. Mějte se moc hezky, naschledanou.
2: Naschledanou.

0: Vedra na nás útočí v Královéhradeckém kraji. Každý to snáší, zvládá jinak, ale ideální je namočit nohy do řeky. A pan Jirka právě mi prozradil, že volá a ty nohy má v té řece v úpětoje. Veďte, pane Jirko, dobré odpoledne.
1: Je to krásný, paní Paulínko, já vás moc zdravím do Hradce Králové. Ono ty vody jako v té řece není jako extra moc, ale ono pak, když si tam i lehnete, teďka si přes to takový ten vyplavený vorvaň a teď to je prostě perfektní, ty vlny přes vás jdou.
0: Úplně to vidím, krásně osvěžující.
1: Musíme se nějak zkrátka před tím sluníčkem trošku chránit a bránit, takže tady už naštěstí trošku jde přece jenom i stín, tak už je to pohodě.
0: No komu věnujeme písničku? Veselou, dynamickou, letní?
1: Určitě, ono se to právě ještě nabízí, Pavlínko, tak já bych věnoval písničku nám všem, ať ty vedra ještě nějak přežijeme, však jsme se bavili za pár měsíců, si zase budeme stěžovat, že je moc velká zima,
0: je to tak.
1: Takže zkrátka, ať vlastně začíná druhá polovina prázdnin, takže i všem dětem, ať si ty letní prázdniny ještě užívají, za ně jsem moc rád, že to počasí vychází na jedničku, všem vlastně posluchačům a samozřejmě i vám do Královéhradeckého rozhlasu.
0: Děkujeme, tak krásné léto i vám a příjemné cachtání ve vodě.
1: Mějte
0: se krásně. Je na shledanou.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s

0: Český rozhlas Hradec Králové s vámi a budeme těšit na další místo. Pan Láďa má teď také něco na srdci, tak je to na vás, pane Láďo, vítejte, dobrý den.
1: Já vám moc rád děkuji a chtěl bych touto písničku poslat do nemocnice naší paní Evičce Bohorlíkové. Evičko, tentokrát jsem ti vybral písničku, ale tu mám strašně rád a doufám, že se ti bude líbit. Tak se měj hezky a drž se v té nemocnici. Zdravíte Láďa, neboli Raráček.
0: Panu Raráškovi děkujeme, panu Láďovi, a myslím, že Ovečka se bude líbit i dalším posluchačům.
1: Nádherná písnička.
0: Vám krásné léto a samozřejmě srdečný pozdrav do nemocnice. Naschledanou.
1: Děkuji moc.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Teď písničky u srdce, máte příležitost s námi napsat studio.hradec@rozhlas.cz, to je mailová adresa. Pokud kliknete na webové stránky hradec.rozhlas.cz, je tam k využití i písničkový formulář a do třetice z těch písemných možností můžete poslat i SMSku na číslo 900 1104. Do zprávy, aby se nám tady zobrazila, je nutné napsat nejdříve velkými tiskacími písmeny slovo Hradec, udělat jednu mezeru a za to stručně, protože počet znaků je omezený, takže stručně a bez diakritiky, protože systém neumí rozluštit háčky a čárky, tak připojte to, co chcete, aby u nás zaznělo. A další písnička už bude pro oslavence pana Josefa. Z celého srdce chceme popřát všechno nejlepší panu Josefovi Novotnému, který o tomto víkendu slaví krásné životní jubileum. Přejeme hlavně pevné zdraví, stále dobrou náladu, životní optimismus a ještě spoustu krásných dní. Od celé rodiny přichází jako dárkový balíček tato písnička.

Máte taky pocit, že sobota a neděle mají nějaký zrychlený režim? Pokud ano, nejste v tom sami. Našeho posluchače pana Pavla zastihujeme právě uprostřed víkendové pohody. Určitě si ji, pane Pavle, užívejte, co to jen jde. Všichni moc dobře víme, že zítra přijde to pověstné pondělí a viděna návratu do pracovního procesu pro mnohé. No buďme upřímní, nadšení to obvykle nebudí. Pan Pavel napsal o písničku na přání a my mu ji velmi rádi zahrajeme. Volba je to totiž více než trefná. Možná jste slyšeli o novince od Marka Ztraceného, skladba se jmenuje Modlitba za pátek. Marek v ní s obrovskou nadsázkou popisuje přesně ty pocity, kdy se člověk v pondělí ráno probudí, cituji, zmuchlaný jako papír odsekané. A říká si, jak to v práci zase přežije. No, aby toho nebylo málo, při listování na sociálních sítích na nás vyskakují sami štíhlí, opálení lidé u moře, zatímco stav účtu tak nějak odpovídá nule. Inspirací k písničce tedy byla jedna jediná věta, kterou si během týdne v duchu opakuje možná mnoho lidí, ať už je zase pátek. Tak pane Pavle, držíme palce, ať je ten přechod do nového týdne co nejjemnější. Vám všem ostatním přejeme ještě krásný a nerušený zbytek víkendu. Tady je Marek Ztracený.

0: nejpatrnější slovník v této skladbě, možná nečekaně od Marka Ztraceného, ale jdeme dál. Vracíme se ke klasice od Valdemara Matuška. Kam bude písnička směřovat, to už nám řekne pan Pavel. Pane Pavle, vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych chtěl popřát Standovi a Ireně.
0: Ano. Jste tam? Signál se nám přerušuje. Pane Pavle. Teď se možná zamáčkl nějaký čudlík na telefonu, protože já vidím, že ve spojení ještě jsme, jen to nejde do vysvětlení.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: 17 hodin 35 minut jste s Českým rozhlasem Hradec Králové a s písničkami od srdce. Pan Josef se k nám také dovolal. Je to na vás. Komu budeme hrát a těšit ho, pane Josefe? Dobrý den.
1: Dobrý večer. Tak přání bylo dvojité přání. Zítra oslaví táta Josef Herzan, zítra oslaví své narozeniny. A sobotu 8. srpna oslaví můj strejda Jirka Mikules Trnova. Všem obědám si hodně štěstí, lásky, rádu optimistů, hodně úspěchu, hodně energii a spokojenosti. To přeje můj syn a synovec Josef Ari Herzan.
0: Syn Josef přeje. No, vybral jste burlaky. Burlaci byli v carském Rusku námezní dělníci, nevolníci, kteří byli zapřaženi do lan ze břehu a tahali těžké lodě vory proti proudu, nejčastěji na volze. Říkala jsem si, jestli také mají ti oslavenci těžký život, nebo máte rád zkrátka kabáty, kteří se nechali inspirovat obrazem Burlaci na volze od Ilji Repina.
1: Ano, přesně tak.
0: Máte rád kabáty i oslavenci vaši, tak písničku posíláme samozřejmě. Hezky to oslavte. Mějte

0: Na cestách s Petrem Voldánem.
1: V letní repríze se vydáme s vysokoškolským pedagogem Adamem Horálkem a jeho studenty z Univerzity Pardubice do polárních krajů Švédska na trochu drsné cestování bez mobilů a sociálních sítí. S jinou skupinou bude naším cílem Tajvan a představíme i splněný sen hosta africké Kilimandžáro. Na cesty s pedagogem a sociálním antropologem i cestovatelem Adamem Horálkem v pondělí po 18. hodině.
2: Zdravíme všechny posluchače, kteří si právě užívají víkendový klid na chalupách u vody nebo někde v lese, třeba na procházce. Přejeme, ať hodíte všechny starosti všech dní za hlavu a třeba k tomu pomohou i ty pozdravy v písničkách a hudební dárky. Jedna zpráva plná lásky míří i pro pana Petra, manžela, jak se píše v pozdravu, který i přes víkend musí být v práci. Píše se tady: Péťo, z domova ti posíláme velkou pusu, těšíme se na tebe. A pro lepší utíkání směny ti posíláme tvoji oblíbenou melodii. Zdraví, tvoje Klára.

0: Písnička pro manžela pana Petra, tak věříme, že potěšila. Ještě se bude více chtít domů pravděpodobně, ale teď už paní Eva a její pozdrav. Krásné odpoledne.
1: Krásné odpoledne všem vám, hodně štěstí, zdraví. A tuhle písničku bych prosila pro naši paní doktorku Aničku Dvořákovou, protože má 4. kulaté narozeniny, 6.8. A tak bychom jí chtěli popřát všichni nekonečné štěstí, hodně zdraví, lásky, pohody, radosti z Adélky a z Evelinky. A ať se jí daří. A prostě všechno nej.
0: Je to báječná ženská, o tom žádná,
1: je,
0: jak to tak říkáte.
1: To je naše zlatičko.
0: No, je to z nás to vaše hlasu.
1: Tak to vědí. A máme ji všichni rádi moc.
0: Tak teď už ten hudební pozdrav. Tak báječná tak ženská jo. V podání Michala Tučného, ať potěší. Naschledanou.
1: Krásný odpoledne, děkuji, naslyšenou.

A už opět nalíží mezi písemné pozdravy. Pan Gabriel píše, prosím, zahrajte Věru Martinovou, píseň Rodeo je jako svět. Všem hezký prázdninový den plný pohody a zážitků a řidičům šťastnou cestu. No, ve zprávách jsme informovali, že to teplé letní počasí je zdát a ta soustředěnost není úplně optimální, tak buďte opatrní a určitě pozor na těch všech cestách. Písnička tedy na přání pana Gabriela, ale poletí pozdrav také do Týniště, protože paní Veronika ještě velmi stručně napsala, zahrajte prosím mému Pepíkovi, on bude vědět. Tak písnička i pro Pepíka.

0: minut bude 18 hodin, ještě dorazil pozdrav pro babičku z Kostelce. Nádherný víkend a to nejvroucnější přání posílají vnoučata své milované babičce Aničce do Kostelce. Babičko, děkujeme za tvoji péči, za nejlepší koláče na světě a taky za to, že teď přes prázdniny máme u tebe ten nejkrásnější čas. Posíláme spoustu pusinek a písničku od srdce, kterou máš ráda. Zuzik, Tom a Filip.
1: Ty můj kvítku medový, to se nikdo nedá.

Další písničky u srdce zase zítra. Po zprávách už vás vezmeme na cesty s vyprávěním Leoše Šimánka. Český rozhlas Hradec Králové vám rád bude dělat dál společnost. S přáním hezké neděle.

0: Audioservis představuje
1: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
2: Vodáci na Orlici se musí připravit na omezení. Policisté zadrželi muže, který na Semilsku a Hradecku přepadl poštu. Fotbalisté Hradce Králové hrají ve druhém ligovém kole na hřišti Bohemians. A počasí zítra bude převážně slunečno, teploty až 35 stupňů. Zprávy a Radek Půlkrábek, hezké odpoledne. Povodí Labe od dneška zastavilo plavební provoz na řece Orlici u Týniště nad Orlicí. Začíná demolice mostu z Týniště do Albrechtic. Omezení na 2 týdny se týká i vodáků.
3: Vodáci budou muset vystoupit z lodí 100 metrů před začátkem ochranného pásma. Na lodi se budou moci 100 metrů za oblastí prací. Uzavřený úsek měří 700 metrů. Přenášet lodě bude možné po pravém břehu řeky po vyznačené trase. Práce skončí za 2 týdny v neděli 16. srpna. Provoz na tomto úseku by měl být obnoven od pondělí. Sýniště nad Orlicí, Tomáš Lérinc, Český rozhlas.
2: V Hradci Králové zítra otevřou další část nové křižovatky Mileta u nemocnice. Chodci a cyklisté budou moci využívat podchody. Fungovat začnou i 2 zastávky městské hromadné dopravy. Policie zadržela pachatele 2 loupežných přepadení na pobočkách České pošty. 38letý muž se tohoto činu dopustil před několika dny v Košťálově na Semilsku a v Kratonohách na Hradecku. Pracovnice pošty ohrožoval zbraní. V týdnu ho zajistila zásahová jednotka. Ke všemu se přiznal, říká policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
4: V době zadržení obviněného byl na jeho osobu vydán příkaz k dodání do výkonu trestu, a to za páchání majetkové trestné činnosti. Vzhledem k této skutečnosti obviněný po provedených úkonech do věznice do výkonu trestu nastoupil a nebylo tedy nutné podávat státnímu zástupci podnět na jeho vzetí do vazby.
2: Maďarsko se chystá dočasně odstavit jedinou jadernou elektrárnu v zemi. Hladina Dunaje používaná k jejímu chlazení podle premiéra Pétera Maďara klesla na minus 133 cm. Pokud to bude ještě níž, elektrárna Paks vůbec poprvé za téměř půl století odstaví všechny 4 reaktory. Vládní krizový štáb dnes také rozhoduje, zda zavede omezení spotřeby pro velké podniky.
5: Maďarsko podle premiéra Maďara čeká následujících 5 dní kritické období.
6: Žádám firmy, instituce i domácnosti, aby ve večerní špičce výrazně snížili spotřebu elektřiny. Nákupní centra by měla méně chladit a obce dočasně vypnout nepotřebná a dekorativní osvětlení.
5: Na výzvy vlády k šetření už od pátku reagovala řada velkých podniků. Například chemička MOL, automobilky, obchodní řetězce nebo maďarský operátor Telekom. Úsporné kroky chystají také třeba lázně nebo akvaparky. Vláda navíc už dřív schválila opatření, které umožní velké spotřebitele elektřiny dočasně odpojit. Bára Vránová, Český rozhlas. Sport.
2: Fotbalisté Hradce Králové hrají ve druhém ligovém kole na hřišti Bohemians Praha. Teď před koncem poločasu je stav duelu 0-0.
1: Počasí.
2: Noc bude polojasná až skoro jasná s teplotami do 18 stupňů. Zítra čekáme převážně slunečno, teploty na východě Čech 32 až 35 stupňů, na horách kolem 28. Vítr slabý, východní až jihovýchodní. Biozátěž bude na trojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na výjezdu z Náchoda směrem na Trutnov po hlavní silnici pozor na nehodu v Kostelecké ulici, kde se srazilo osobní auto s motorkářem.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Čas po 18. hodině bude ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové patřit cestování. Připomeneme dobrodruha cestovatele Leoše Šimánka společně s jeho posledním cestopisem, který před 5 lety pro rozhlas zpracoval a natočil režisér Pavel Krejčí. Se vydáme světem křížem, krážem vstříc životu plnému dobrodružství. No a v této hodině budeme mít také novinky z Litomyšle. Po 30 letech se bývalí spolužáci znovu setkají a bilancují své životy, tak přesně o tom vypráví nový seriál Na tělo režiséra Jana Hřebejka. Jeho první dva díly uvedl v předpremiéře festival Litomyšl Fest, takže po 6:30 uslyšíte detaily. Hezký podvečer.
0: Dobré odpoledne a Pavla Kindernajová.

0: Je léto a k létu neodmyslitelně patří i cestování, a tak budeme cestovat i na nedělních vlnách. Během následujících 5 srpnových podvečerů společně zavzpomínáme na velkého dobrodruha Leoše Šimánka. Známý východočeský cestovatel, spisovatel a fotograf žil střídavě v Německu a v Kanadě, aby závěr života strávil právě u nás v Vertyni v Podkrkonoší, kde letos v březnu ve věku nedožitých 80 let zemřel. Svá dobrodružství z četných cest po Austrálii, Rusku, Aljašce, Novém Zélandu nebo Kanadě sepsal do 26 knih. Jednu z posledních je Život plný dobrodružství a neb světem křížem krážem. Snad právě, že je poslední, vymyká se proti ostatním formou, ale také stylem. Autor v ní lehce bilancuje, vybírá to nejzajímavější ze svého bohatého života a zážitky nepopisuje přímo čtenářům, ale vypráví je své početné rodině, kterou přivítal na milované chalupě. Možná i to je důvod, proč tenkrát o sobě Leoš Šimánek prozradil mnohem více než kdy předtím. Život plný dobrodružství a neb světem křížem krážem v roce 2021 pro Český rozhlas Hradec Králové upravil i s hercem Pavlem Soukupem a natočil režisér Pavel Krejčí. Ale ještě než se společně vydáme na ty zmiňované cesty, dejme díky rozhlasovému archivu na chvíli slovo samotnému autoru Leoši Šimánkovi a také redaktorce Ladě Klokočníkové.
1: Poprvé v tomto měsíci hezký podvečer vám, milí posluchači a také cestovateli, spisovateli a fotografovi Leoši Šimánkovi. Vítej v našem vysílání, Leoši.
2: Dobrý den.
1: My se dlouhá léta známe, tak si budeme jako vždy tykat. Já bych ráda přiblížila to, že před námi je život plný dobrodružství, aneb světem křížem krážem. Tak než si budeme povídat, pojďme trochu přiblížit celou historii knížek, protože ty tvrdíš, že kniha Život plný dobrodružství je tečkou v psaní knížek, kterých bylo 26.
2: Přesně tak, to je moje poslední a autobiografická. A je to velice neobvyklá kniha, protože v této knize si totiž povídám se sourozenci, je u toho moje manželka, taky moje borderka Hany, ta je dokonce dneska se mnou ve studiu, ta byla v tom celém povídání, se totiž prolínají ta současnost s tou minulostí, s těma mýma zážitkama. Setkali jsme se na chalupě, kterou jsme zdědili po rodičích manželky Vertyni pod Krkonoší, a tam jsme si 4 dny povídali, 4 dny jsem odpovídal na otázky mých sourozenců. Tam byl můj nejstarší bratr Ivoš se svojí manželkou Líbou, potom moje mladší sestra Majka s Gertou, no a potom další bratr můj jmenuje se Béde s manželkou Marcelou a potom samozřejmě moje manželka Lenka. Takže těchto celkem 8 osobností se tam v té knize objevuje a ty se mě vyptávají, nebo Lenky, později, když jsme cestovali společně, co jsem všechno zažil. Začínám úplně od začátku, vlastně začínám ještě, než jsem se narodil.
1: Znamená to tedy, že se nejedná o cestopis, ale je to jakési interview, krásné setkání u vás na Růžovce. Kam nás vezmeš v tom prvním díle? Bude to tedy to dětství tatínek, potom také sourozenci, možná právě Orlické hory?
2: Já jsem to totiž zažil spoustu jako dítě i neobvyklého. To se všechno v této kapitole posluchači dozví. No a mám nádherné zážitky na to moje dětství. Můj otec totiž se mě vštěpil lásku k přírodě. On byl učitelem v Chocni na, nejdřív na Měšťance a potom v Osmiletce a vedl dřív skauty, potom později se z toho stali pionýři. Takže spolu jsme jezdili na ty různý putovní tábory, jezdili jsme do hor, slézali jsme hory, jezdili jsme na kolách, tedy po celé republice, později taky na Varanovskou přehradu na tábor vodácký. Tu lásku k přírodě, k těm horám, to mě všechno vštěpil můj otec. Za to jsem mu velice vděčný.
1: Takže na dětství se můžeme těšit v prvním díle, no ale můžeme se těšit také na tvoji první svatbu s Maruškou, což jsme mnozí také nevěděli, dokud jsme si knížku nepřečetli. No já si myslím, nebudeme předbíhat. Pojďme si teď poslechnout první díl z četby na pokračování z knihy Leoše Šimánka Život plný dobrodružství a neb světem křížem krážem. Hezký poslech, milí posluchači.
3: Kapitola první. Už v mládí jsem miloval vše neobvyklé. Je poledne 19. dubna, opětně den mých narozenin, když zastavíme před naší růžovou chalupou. Je to historický statek z poloviny předminulého století, jeden z nejstarších v malebném městečku Rtyně v Podkrkonoší. Otevřu bránu na parkoviště, z auta vyrazí naše černobílá border collie Hany a začne běhat po zahradě jako smyslu zbavená. Asi zachytila stopu kočky od sousedů. Po roce dochází na můj plán. Za chvíli se objeví auta mých sourozenců, ti si dali sraz na náměstí a teď přijíždějí za sebou od nejstaršího po nejmladšího. Vedle nás nejdřív zaparkuje Ivoš se svojí třetí manželkou Líbou, dál mladší sestra Majka se svým prvním a zajisté posledním mužem Gertou, v závěru bratr Béda taktéž se svojí třetí manželkou Marcelou. Padneme si do náručí, vždyť jsme se celý rok neviděli, a Majka z nás nejvýřečnější prohlásí, škoda, že nemohl přijet i náš nejmladší bratr Jaromír, budeme si muset vystačit bez něj. Hned jak usedneme, Ivoš se mne zeptá, platí ještě pořád naše loňská dohoda, že s námi kompletně probereš celý svůj cestovatelský život? Kvůli tomu jsme se přece tady všichni sešli, odpovím. Vymyslel jsem to následně. Dnes se budeme bavit o společných zážitcích z dětství a mládí. Další tři dny bych rád vyprávěl o zážitcích po emigraci. Dál o výpravách, kdy jsem cestoval sám, a ke konci o našich společných akcích s Lenkou. Dohromady jich bylo 12, většinou expedic. Přestože jaro nad zimou už na dobro převzalo vládu, je nutné v chalupě zatopit. Stejně jako předloni na Šajtavě, tak si i v této chalupě zatopíme v krbu. Usadíme se na pohovce a křeslech kolem ohně. Lenka otevře láhev australského červeného a tím doladí parádní atmosféru. Vzpomínám na své dětství a vybaví se mi množství už dávno zapomenutých zážitků. Ty jsou z velké většiny spojené se Šajtavou. Jezdili jsme tam s rodiči a sourozenci vždy na celé letní prázdniny. Náš táta dělal hlavního vedoucího letního tábora pro choceňské děti. Jednu z 10 chalup, které otec zabral v 46. pro město Choceň, brigádníci přestavili na kuchyň sídelnou a zbylé byly vybaveny palandami. Nejstarší kluci však mohli spát ve stanech s dřevěnými podsadami na spodní louce u lesa. U nás na chalupě táta víceméně jenom přespával a celý den se věnoval dětem v táboře. Měl na skladě spoustu zajímavých historek k pobavení. Děcka ho doslova milovala a nám záviděla skvostného otce.

To samé léto tatínek s Ivošem odjeli vlakem hledat tábořiště pro putovní stanový tábor na Slovensko do Roháču. Z cesty se vrátili celý nadšení. Příští léto, hned jak byla rozdána vysvědčení, já s tátou a Ivošem jsme nasedli na Choceňském nádraží do nákladního vagónu s nákladem stanu, podsad, nářadí, hrnců, pánví, nádobí a vyrazili na Slovensko. Za 3 dny jsme dojeli do Liptovského Mikuláše. Nákladákem jsme všechno dopravili na louku pod horu Osobitou, nedaleko vesničky Zuberec. Příští den tam dorazili ještě s jedním kantorem osmáci. Postavili jsme tábor spolní kuchyní a zažili léto plné dobrodružství. Tam mě tatínek vštípil první základy horolezectví. Další rok na jaře se táta s Ivošem opět vydali na objevitelské cesty. Bylo to do úplně jiného kraje, na jižní Moravu. Vyrazili tam vlakem, tentokrát s jízdními koly a s představou najít opět krásné místo pro nový letní tábor dětí. Objevili naprosto úžasné tábořiště v místě, kde ústí řeka Želetavka do Vranovské přehrady, kam jsme pak mnoho let po sobě jezdívali na vodácký tábor. Proč nám to říkáš? Vždyť jsme tohle všechno zažili, zeptá se mne Majka. Rád bych, abyste měli představu, jak si náš otec svojí starostí o mladou generaci získal důvěru na krajském školském úřadě, kde byly tyto jeho aktivity velice pozitivně ceněny. A z toho důvodu mu byl svěřen státem dotovaný projekt. Vodácký výcvikový tábor pro středoškoláky na Vranovské přehradě. Mimo jiné jsem se zde naučil plavat, i když výuka probíhala docela neobvykle. Táta rozhodl, že když s ním chci jezdit na kánoji, tak jen v případě, že navždy odložím plovací vestu. U lávky přes řeku měl proběhnout plavecký kurz. Moje představa byla naprosto jiná než skutečnost. Na lávce mne táta vzal kolem ramen se slovy: jak budeš ve vodě, okamžitě začni hrabat čubu, a strčil mne do tůně. Povel jsem hned pochopil, plaval jsem jako pes a tak se udržel nad hladinou. Během času jsem se vylepšil, nikdy jsem se netopil, ale na druhou stranu jsem za celý svůj život nezvládl stylové plavání, přiznám. Vidíš, mne naučil plavat podobnou metodou taky na začátku prázdnin na táboře, ale o pár let později, připomene Béda a hned začne líčit svůj plavecký výcvik. Dopoledne učil tatínek žáky těsně za táborem při ústí řeky do přehrady, jak se na lodích pádluje. Po obědě jsme pak vypluli celá flotila pramic a kánojí na pláž pod hradem Býtov. Tam mne táta překvapil návrhem, že si uděláme malou výjížďku. Plovací vestu prý nebudu potřebovat. Nasedli jsme do kánoje, ujeli jen malý kousek. Najednou táta začal s loďkou tak mocně houpat, že jsme se převrátili. V posledním momentě na mne křikl stejný povel, jako kdysi na tebe. Také jsem hned pochopil, hrabal jsem jako čuba a doplaval bez problému až na břeh. Lenka se zasměje, obrátí se ke mně a řekne: však si vždycky našim dětem říkával, co tě nezabije, to tě posílí. A teď už konečně vím, odkud to má.

Základy horolezectví a lezení po skalách mne táta naučil tenkrát v Roháčích. Za táborem proti proudu Želetavky se tyčila vysoká skála. Kluci ze Zblovic, vesničky nad údolím, ji pojmenovali Vejrovka. V horní části této skály měli totiž víři už po léta své hnízdo. Pozorovali jsme tyto nádherné velké dravce dalekohledem a zjistili, že mají mláďata. Velmi rád bych se na ně chtěl podívat zblízka, ale nikdo z mých kamarádů si netroufal nahoru vylézt, i když jsem nabízel, že si sebou vezmeme lano a budeme se navzájem jistit. Sliboval jsem jim, že se nemůže nic stát, ale kamarádi zklamali. Hodiny jsem proseděl s dalekohledem v ruce na druhé straně řeky a promýšlel nejjednodušší trasu. Nabyl jsem přesvědčení, že výstup bude možný i solo, bez zjištění. Místy to bylo dost problematické, ale když jsem se jednou pustil do lezení, musel jsem prostě pořád výš. Sestup by byl velmi riskantní. A jak to dopadlo? Dostal jsi se k ním? Zeptá se Marcela. No, měl jsem dost nahnáno. Skála byla opravdu složitá, ale viděl jsem pak mláďata z bezprostřední blízkosti. Byla nádherná, měla ještě prachové peří a vůbec neměla strach. Ptáci se na mne zvědavě dívali, točili hlavami a pokyvovali. Díval jsem se na ně snad čtvrt hodiny, než se objevil jeden z dospělých vírů. Se strachem, aby pták nezaútočil, jsem rychle pokračoval v lezení až na vrchol skály. Zpátky dolů k řece jsem se vydal velkým obloukem. Vidíš, nikdy si mi o tom neříkal, řekne vyčítavě má sestra. Maminka by mi určitě hrozně vynadala, tak jsem si nechala raději celou tu záležitost pro sebe. Odpovím. Jestli pak si vzpomínáte, jak kdysi jezdila Helena Vondráčková na tábor se Slatiňanským gymnáziem, zeptal se Béda. Kdo by si na ni nepamatoval, hned se ozvu. Tenkrát jsem chodil už do třetího ročníku průmyslovky. U táboráku zpívala a hrála na kytaru moc krásně. Náš táta si ji velmi oblíbil a říkal jí naše Helenka. Jenže na jaře o rok později vyhrála nějakou prestižní pěveckou soutěž a o prázdninách přijela na tábor úplně jiná Helenka. Přivezla si sebou magnetofon, na kterém nám pouštěla své nahrávky s Matuškou a vysvětlovala, jak se jí s Valdemarem výborně zpívá. Myslela si, jak nás tím ohromí, ale tím vytahováním dosáhla úplně opačného výsledku. Měli jsme chuť se jí zeptat, co dalšího se ještě v showbiznisu naučila, dodá Majka. To jsem už nezažil, přiznávám. Měl jsem po maturitě a s klukama jsme si vyrazili na motorkách do Tater, do Roháčů. Na našem bývalém tábořišti bylo všechno jako kdysi před lety. Přepadly mne tam vzpomínky na mé krásné mládí. Byly to moje poslední prázdniny. Začátkem září jsem nastoupil k firmě Pozemní stavby v Mariánských Lázních, kde pracoval Ivoš jako stavby vedoucí. Dělal jsem mu asistenta. Nic moc mi za moji práci neplatili, ale odpovídalo to mým výkonům. S ukončením stavby tamního sídliště mne přeřadili na stavbu do blízké Plané a brzy potom nastal náhlý zlom v mé kariéře. Dozvěděl jsem se, že se v Plané uvolnilo místo vedoucího stavebního úřadu. Ucházel jsem se o něj a dostal jsem ho. Starosta asi chtěl omladit tým zaměstnanců. Vzdělání jsem na to měl a všechno ostatní se prý brzy naučím. Měl pravdu, vystavovat stavební povolení nebyl žádný kumšt. Ten rok ses taky jako 19letý ženil, přidá se Ivoš. Proč tak brzy musel si? Zajímá Líbu. Bylo to z lásky. A tenkrát se lidi brali mnohem dříve, než dnes, vysvětlím. Marušku jsem poznal v době, kdy ještě chodila na hotelovou školu. Jejím spolužákem byl můj kamarád Schocně a ten nás seznámil. Těsně před maturitou jí zemřela maminka, otce neměla a zůstala úplně sama.
Dostala pak umístěnku jako vedoucí školní jídelny na předměstí Mariánských Lázní. Takže v 19 jste byli oba vedoucími a ještě k tomu s vlastním bytem. To muselo být něco velmi neobvyklého, ozve se Gerta. Ivoš mu dá za pravdu, obrátí se ke mně a přejde na jiné téma. Nezapomeň tady ostatním vyprávět, jak jsme jednou společně chytali na blatech nedaleko od Plané divokou husu. To byl opravdu maximální zážitek, hned odpovím. Když jsem to někomu dřív líčil, museli mne mít za barona Prášila. Tak ven s tím, vybídne mne Lenka, která většinu mých příhod zná. Tuto jsem jí ale nikdy nevyprávěl. Jednou se Ivoš stavil u mne v kanceláři s novinou. Chtěl, abych hned nechal úřadování, sedl s ním na motorku a jel ke stavbě kravína,

Hned jsem pochopil. Vypadalo to jednoduše. Svlékl jsem se do trenek, sako, košili, kravatu i kalhoty jsem přehodil přes sedadlo motorky a vyrazil do močálu. Husa létat nemohla, ale uměla velmi rychle utíkat. Běhal jsem tam za ní snad čtvrt hodiny. Konečně jsem ji uhnal a chytil. Celý schvácený se mi vítězoslavně přinesl k Ivošovi. Společnými silami jsme ji dostali do tašky, že huse koukala ven jenom hlava. Šel jsem se vykoupat, oblékl jsem se a odvezl jsem Ivoše na autobus. O náš úlovek jsem se musel postarat sám. Vrátil jsem se do úřadu, musel jsem ještě 2 hodiny pracovat. Ve 3 hodiny jsem nasedl na motorku a frčel s husou domů. Ivoš převezme další výklad. Přišli jsme k vám hned oba i s mou první ženou Maruškou. Společně s tvojí Maruškou jsme uprostřed kuchyně postavili dětskou vaničku a dali vařit vodu. Ty jsi mezi tím na dvorku husu zabil. Marušky ji spařili a začali se škubáním. Pak přišlo něco, co jsme si později vysvětlovali jako trest boží za naše pytláctví. Venku se strhla bouřka a praštilo to do domu. Po hromosvodu sjel kulový blesk, prošel otevřeným oknem, překutálel se mezi našimi ženami a zmizel kohoutkem od vodovodu. Byl to šok. No ale když se nikomu nic nestalo, tak jsme si s chutí pošmákli na parádní pečince. Rád vzpomínám na ty časy v Mariánkách. A kdyby v 68. do republiky nevtrhli Rusové, asi bych se tam jako ouřada dožil důchodu, přiznávám. Nezapomenu na pražské jaro. Jak jsme byli nadšeni, že se Československo konečně otevíralo svět.

létě jsme dostali výjezdní doložky a naplánovali jsme si výlet do Alp. Za Marušku ale nenašli v práci náhradu, tak jsem jel sám podívat se do hor, o kterých tatínek vždy tolik snil, a přivezl jsem si dokonce valuty zpět. Tak to nám teď musíš vysvětlit, vyhrkne Marcela. Bylo to tak. Asi všichni víte, že jsem byl a pořád ještě jsem jazzový fanda. Dopisoval jsem si s jedním architektem z Pasova a s houslistou z Lugana. Ti milovali českou klasiku. Vyměňoval jsem si s nimi české gramofonové desky vážné hudby za americké jazzové. Českých desek, které jsem jim poslal, bylo víc. Tak jsem je na cestě do Alp navštívil a vybral si dluhy. Nebyl jsem tak závislý na devizovém příslibu, což činilo pouhých $20. Víc peněz si tenkrát v republice nemohl nikdo oficiálně v bance vyměnit. Řeknu, napiji se a pokračuji. No, a sotva jsem se vrátil z cesty, přepadli Rusové naši republiku. Předtím všechno nasvědčovalo tomu, že to někdy u nás bude zrovna takové, jako jsem právě zažil za hranicemi. Konec našim snům. Rusové byli všude, dokonce i v Plané. S kamarády jsme jim štětkou a vápnem malovali nápisy na tanky: táhněte domů, nikdo vás nezval. Naházeli jsme cedule ulice Československo-sovětského přátelství do rybníka a strhli jsme ze střechy domu na náměstí rudou hvězdu. Ta s rámu sem spadla na dlažbu a rozbila se. Na zbytky jsme s potěšením dupali, ostatní nám fandili. Za pár měsíců nás někdo z diváků udal. Začátkem prosince jsem byl předvolán k nadřízenému na okrese, dozvěděl jsem se, že mám výpověď a do konce roku musím předat stavební úřad. Od začátku ledna pak budu přiřazen k partě kopáčů.

To tě naštvalo tak moc, že si jim prostě utekl, hádá Marcela. Přesně. Takovou šikanu a degradaci jsem neskousl. Ale mohl jsem zapomenout na to, že bych mohl odcestovat legálně. Vysvětlím. Dostal jsem však nápad. Starou výjezdní doložku z léta jsem měl jako vzor. Skopírovat velké razítko přes půlku stránky v pase mi dalo hodně práce. Malé kulaté s českým lvem šlo přenést jednoduše horkým, natvrdo uvařeným vajíčkem. Výjezdní doložka Marušky byla od léta pořád ještě platná a tak jsme se mohli vydat do Prahy na německý konzulát, kde jsme dostali kýžená víza. Zabalili jsme si narychlo kufry, s Ivošem a jeho Maruškou se v Mariánkách na nádraží rozloučili a nastoupili jsme do rychlíku směr Širding. Ivoš se přidá. Modlili jsme se, aby jim ten smělý plán vyšel, a když nám Leoš z Německa zavolal, radovali jsme se jako malé děti. Další zážitky? Tentokrát již po emigraci v 68. mám v plánu líčit až příští den ráno.

Slyšeli jste první část pětidílné četby na pokračování z knihy cestovatele Leoše Šimánka. Život plný dobrodružství je neb světem křížem, krážem, kterou v roce 2021 pro Český rozhlas Hradec Králové připravila společně s hercem Pavlem Soukupem, natočil režisér Pavel Krejčí. Na pořadu dále spolupracovali dramaturg Jaroslav Pokorný a mistr zvuku Leoš Sedláček. Další pokračování nás čeká za týden. Opět ve stejný čas.

0: A důle to myšle, teď vyrazíme. Sedm bývalých spolužáků se po 30 letech chystá na třídní sraz. Jejich životy plné rodinných, partnerských i pracovních krizí se během několika měsíců protnou z osudy jejich dospělých dětí. Tak přesně o tom vypráví nový seriál Na tělo, který podle scénáře Martiny Formanové zrežíroval Jan Hřebejk. První dva díly mohli vidět v premiéře diváci na filmovém festivalu Litomyšl Fest v Zámecké jízdárně.
1: Matku Věru to netáhl.
2: On tak může jít tady o maminku někoho jiného.
1: Já jsem sirotek.
3: Inspirací pro vznik scénáře k seriálu Na tělo byly povídky Martiny Formanové. Ty se režiséru Janu Hřebejkovi tak líbily, že nakonec z nich vznikl devítidílný seriál.
4: Ty povídky byly jenom inspirací. Je to vlastně původní scénář. Já jsem udělal takovýho pavouka, jak ty postavy by spolu mohly souviset. A Martina začala, vždycky co napsala, poslala mi to, já jsem to opoznámkoval, jsme takhle docela rychle postupovali.
3: Divák tak může sledovat životní katastrofy padesátníků, kteří kdysi byli spolužáci na gymnáziu. Do jedné z rolí obsadil Jan Hřebejk i Kláru Isovou.
5: Pustí kameru a nechá, aby se ty věci staly a ty nedokonalosti, které se občas stanou, protože to nemáte právě skvěle naskoušeno, tak jemu se líbí. Jemu se líbí, že se stane před tou kamerou ten život. I to, že se někdo někdy přeřekne, do něčeho strčí, něco se převrhne, rozbije a tak dále. Protože má rád tu pravdu, která se odehrává tady a teď před tou kamerou.
6: Třeba jak se tady posmívali, že můj táta ještě po revoluci volil komunisty. No tak to byl člověk z vesnice.
7: Jsme se neposmívali, my jsme se divili, toť vše.
6: Ale to vůbec není vše. Je toho mnohem víc.
3: Do jedné z hlavních postav obsadil Jan Hřebejk režiséra Viktora Tauše.
4: Protože takhle Viktor Tauš je výborný herec, že to je vždycky pro ty diváky, je to i osvěžení, když tam je nějaká tvář, kterou nemají okoukanou.
8: Mě to strašně překvapilo, když mě Honza Hřebejk volal, protože celý život vyprávím takový příběhy lidí na okraji společnosti a dávěč jsou taky jako drsný věci, že jo. On mě zavolal s tím, že tam má jednu postavu, která je v podstatě výhradně dobrým člověkem. Jo, a proč mi voláš?
3: Říká Viktor Tauš. Seriál vypráví příběh o vztazích, druhých šancích a střetu generací s nadhledem a ironickým humorem.
4: Je to nadsázka, je to sranda, jo. Já si myslím, že to je blízko životu, že život, jako jak já ho vnímám, je tragikomický. A pro lidi, kteří se rádi jako zasmějou i tragickým věcem, tak pro ty to je.
3: Dodává režisér Jan Hřebejk. Seriál Na tělo uvidí diváci na České televizi už na podzim. Z Litomyšle, Naďa Kubínková, Český rozhlas.

14. hodina po zprávách už s vámi bude Kateřina Dvořáková s pořadem Cesta k uzdravení, kde se dnes budou věnovat střednímu věku. A noční linka, ta bude o hrách našeho dětství, co jste hrávali, na schovávanou, na honěnou, na kovboje a indiány. No mnozí jsme určitě skákali i panáka přes gumu, hráli kvarteto, prší, pekseso, kluci určitě kopali do balónu nebo hráli hokej a na rodinu jsme si hrávali. O hrách toho vašeho dětství budete moci povyprávět po 23. hodině a třeba se na chvíli do toho času prostřednictvím povídání i vrátit, pokud vám to bude milé. Pavla Kindernajová přeje příjemný čas s rádiem vašeho kraje a taky úspěšný vstup do nového týdne, kdy se vám budeme snažit dodat co nejvíce osvěžení, ať ty tropy všichni zvládneme. Hodně sil, odvahy a hezký večer.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: V Náchodě Bělovsi má vzniknout hasičská stanice. Nejstarším občanským průkazům končí platnost. Hokejisté Hradce Králové hrají v Praze s Bohemians. A počasí zítra bude převážně slunečno, teploty až 35 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek, hezký podvečer. Správa Krkonošského národního parku varuje před vznikem požárů. Turisté by neměli rozdělávat oheň v přírodě. Riziko vzplanutí hrozí v lesích a taky na loukách. Důvodem je vlna veder a současné sucho. Profesionální hasiči v Náchodě budou mít novou centrální základnu. Vedení města podepsalo v těchto dnech memorandum o spolupráci s hasičským záchranným sborem Královéhradeckého kraje. Nový areál má vzniknout v části Běloves.
2: Dosavadní stanice ve Velkém Poříčí už podle záchranářů potřebám regionu neodpovídá, protože zhruba 60% výjezdů směřuje přímo do Náchoda nebo přes něj. Nové umístění u budovaného obchvatu má zrychlit dojezdové časy. V sousedství hasičárny plánuje náchodská radnice také nový zvířecí útulek a případně sběrný dvůr. Náklady na výstavbu se odhadují na stovky milionů korun. Z Náchoda Václav Plecháček, Český rozhlas.
0: Dnes končí platnost nejstarším občanským průkazům, které byly vydané do konce června roku 2000. Jde o knížkové nebo zalaminované doklady. Mluvčí rezortu ministerstva vnitra Adam Rezlar říká, že úřady je budou měnit i po skončení platnosti.
3: Neplatný doklad může seniorům zbytečně zkomplikovat každodenní život. Platný občanský průkaz je potřeba v řadě běžných situací, například na úřadech, u lékaře, v bance nebo na poště.
0: Záchranné stanice pro volně žijící zvířata hlásí rekordní počty přijatých tvorů, zatím zhruba o 20% víc než za první půl rok loni. Důvodem jsou hlavně vysoké teploty. Ochranáři ale naráží na personální a finanční kapacity.
4: Praktikant Vítek se snaží otevřít malému ptáčeti zobák a pomocí pinzety ho nakrmit. Záchrannou stanici pro volně žijící zvířata ve Vlašimi vede Alena Konvalinová.
5: Máme nárůst už vlastně poslední 4-5 let.
4: Stejný trend hlásí celá národní síť záchranných stanic.
5: Jsme se dostali na číslo 22 tisíc přijatých zvířat do 36. Je to o více než 4 tisíce víc než v loňském roce.
4: Propočítává Marta Kroča-Brindová, předsedkyně Rady národní sítě záchranných stanic při Českém svazu ochránců přírody. Před rozhodnutím záchrannou stanici zavřít na konci loňského roku stála dvě zařízení. Postupně se ale do problému dostávají i stanice další. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté Hradce Králové hrají ve druhém ligovém kole na hřišti Bohemians Praha. Teď ve druhém poločase je stav v duelu 0-0.
1: Počasí.
0: Zítra bude převážně slunečno, teploty 32 až 35 stupňů, na horách kolem 28. Biozátěž na východě Čech bude na trojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na příjezdu do Nechanic od Nového Bydžova pozor na nehodu, havarovalo tam osobní auto.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zase zrychlil se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Druhá polovina života. Místo konce nový začátek. Mnoho žen po 40 pocítí zvláštní druh únavy. Děti odrůstají, kariéra je v určitém bodě a najednou se dostaví pocit neviditelnosti a také otázka, to už je vážně všechno? Dnes budu hostit v Cestě k uzdravení dvě výjimečné ženy. Dámy, které se tady spolu vidí poprvé, a já se skoro vsadím, že během chvíle spolu najdou společnou řeč. Obě ženy jsou v podstatě v důchodovém věku. Já tam mířím za pár let taky. A obě dámy rozhodně do důchodu nejenom nepatří, ale oni tam ani nechtějí. Jsou prototypem ženy, která nestárne, kterým vrásky i roky sluší, které milují svůj věk v moudrosti a které předávají vnitřní krásu i zkušenosti dál. Těší se Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Dobrý den. Dnes budeme mluvit o okamžiku, kdy se žena kolem 40 nebo 50 podívá do zrcadla a má pocit, že se stává neviditelnou. Pro rodinu je servisní organizací, pro trh práce často za zenitem. A zda je to pravda? Tak to se dozvíme dnes, protože moje pozvání přijali dvě dámy, které tento mýtus anebo fakta možná rozbourají. Je to profesionální koučka a mentorka Iveta Clark a modelka, která dobývá světová mola, Hana Janata. Dámy, obě vítejte. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dnešní díl bude, já tomu říkám, o uzdravování sebevědomí tam, kde se člověk vnímá jako méně cenný. Hana Janata je lékařkou duševního zdraví a paní Iveta Clark, jak už tady zaznělo, je mentorkou a koučkou, která v podstatě pomáhá lidem zbavit se pocitů, které je limitují anebo jim třeba i některé věci zakazují. A když se vás právě teď zeptám na to, co je vlastně midlife, co to pro vás znamená? Začnu u Ivety Clark.
3: Já mám, Kateřino, radost, že říkáte midlife. Já mám takový pocit, že jsem se s tím setkala vlastně s tím slovem asi před 3 lety nebo před 4 na univerzitě ve Spojených státech, kde jsem studovala ty aspekty a symptomy toho, co to období životní přináší. Takže v češtině je to vlastně střed života a mně se na tom názvu nebo na té terminologii líbí, že tam je ten život. Že tam není ta krize, že často my máme tohle období spojený s tou krizí středního věku, hodně se to takhle značí u mužů, ale ani my se tomu nevyhýbáme a mně se vlastně zdá, že když tomu období dáme nový slovník, takže začneme taky o něm jinak přemýšlet. Takže já bych řekla, že midlife je takový okamžik, kdy si všimneme, že se něco mění. A ono to vypadá jako, že se něco bortí nebo že něco končí a trochu nás to znejistí. Vlastně nás to trochu znejistí anebo někdy i více znejistí. Takže asi bych chtěla říct, že midlife není období, ale že to je okamžik, kdy si všimneme ty změny. A co se potom začne dít, je vlastně příprava na ten druhý poločas.
1: Paní Janato.
2: Je to tak, to slovo příliš nepoužívám. U sebe jsem si toho midlifeu nikdy nějak moc nevšimla sama na svém životě, ale možná je to ten moment, to se mi líbí. Byla to nějaká definice konce století, takže staré ideály se přežily a nové nebyly nalezeny. Takže je možný rezignovat, toužit po těch starých, aby se to vrátilo, anebo prostě otevřít oči a srdce těm novým.
1: Milé dámy, dovolte mi tuto otázku. Ona je poměrně důležitá a vím, že vám nebude dělat žádný problém to říct veřejně. Kolik vám je let?
2: 68.
1: A vám, Iveto?
3: 63.
1: Já jsem tady v úvodu vlastně mluvila i o tom, že se vás důchod netýká a ani do něj nechcete jít. Dnešní cesta k uzdravení je vlastně o veliké inspiraci, jak to v životě nezabalit. My jsme ale začali krizí středního věku. Milé dámy, prošli jste krizí středního věku, jedna z vás?
2: Já jsem tomu říkala tak, protože když mě bylo těch 50, zbavila jsem se dětí, nebyla tam ta každodenní péče, tak jsem měla pocit, že mám takovou tu druhou mízu, jako se připisuje mužům. Jo? Oni zakládají ty nové rodiny, mají nové děti a já najednou jsem se cítila svobodná. Zašla jsem dělat strašně moc věcí, které jsem dřív neměla na ně čas ani peníze. Týkalo se to teda hlavně fyzických aktivit, že jsem začala běhat, tancovat, líst na stěnách umělejch. Naučila jsem se jezdit na koni, střílet lukem. To období trvalo asi 5 let a skončila jsem pak u toho baletu. Ten mi tyhle ty moje pokusy zastavil. Ale zároveň jsem začala i malovat a hrát na flétnu, jo, protože jsem měla najednou prostě strašně moc energie. Takže to bylo moje krize středního věku.
1: Ale to asi není ta typická krize.
3: A to je naprosto přesně, co se děje. Protože ten problém s tím, že to nazýváme krize, je v tom, že si představujeme, že to je nějaký jako těžký období. A tohle ten příběh je vlastně ukázkou toho, že to nemusí být těžký období. Že to je vlastně období, kdy jako jdeme ven, že rozkveteme nějak. A rozkveteme, nemyslím úplně třeba fyzicky, ale rozkveteme z hlediska možností, které se nám jakoby objeví. A k té vaší otázce, Kateřino, jestli mám životní krizi, tak já jsem podobně jako Hana asi ji nějak nevnímala, ale vlastně čím víc se tím tématem zabývám, tím víc vidím, že jsem ji měla. A to se mi asi zdá důležitý, protože vidím, že i ty ženy, s kterýma pracuju, procházejí něčím, co si vůbec neumějí někam zařadit, pojmenovat a teprve, když se o tom něco dozvědí, tak řeknou, aha, tak tohle se mi dělo. A proč jsem na začátku řekla, že to není nutně věk, nebo není to prostě nějaký číslo nebo období, je, že vidím, že se ty změny, kterých se ten náš život dotýká, opakujou v takových intervalech, že to vlastně není o tom, že to někdy skončí. Ta druhá půlka je hodně o té transformaci a ta vlastně nekončí.

0: Do našeho pořadu o zdraví jsem pozvala mentální koučku Ivetu Clark, která získala praxi v Americe a své zkušenosti a znalosti po revoluci přivezla k nám, do velkých firem mezi manažery. Dnes koučuje individuálně a zajímá se o krizi středního věku. Inspirací je nám v cestě k uzdravení naše nejstarší modelka Hana Janata. Když jí bylo 63 let, přihlásila se do modelingové agentury a vzali ji.
1: Cesta k uzdravení.
2: Paní Janata vlastně si s krizí středního věku za mě teda poradila velice dobře a velice aktivně. Ona si našla způsob, jak nebýt sama, jak jít mezi lidi, začala s baletem, jak už tady zaznělo, začala cvičit. Zkrátka, vy jste se asi necítila sama.
3: Ne. Měla jsem ráda společnost, byla jsem i vůdčí osobnost, ale měla jsem třeba sen, že bych chtěla bydlet sama od 17 let. Ono to nešlo, že jo, v té době vůbec. Byty se přidělovaly, takže já jsem si splnila ten sen v těch 50, že jsem se konečně odstěhovala. První noc byla těžká, není to úplně jednoduchý, ale pak se mi to samozřejmě zalíbilo a jsem pořád sama. Chce to trošku odvahy a nebát se toho, ono to fakt přijde, zjistíte, že jste vlastně svobodná. No.
2: Jenomže každý paní Clark tuhle sílu v sobě nemá, anebo potřebu. Co vlastně poradit lidem, kteří to skutečně po té 50 tak trošku balí? Jo. A možná je to i tím, že jsou třeba propuštěni z práce, neumí se přenastavit, mají pocit, že už o ně nikdo nestojí. A podle mě se to netýká jenom žen, zase abychom úplně neopomenuli muže. Přesto, co s tím?
4: To je taková otázka, která vede k nějakému návodu, který bych ráda posluchačům nabídla, ale bohužel to neumím, protože to období má spoustu vrstev, ve kterých se odehrává hodně věcí a to je proč je pro nás tak náročný, že to, co běžně v životě zvládáme jako běžný životní situace, se najednou nahrne v jednom časovém jakoby horizontu a my se v tom trošku boříme jako do nějaký bažiny. A co vidím, že pomáhá, je, že je dobrý, když ty lidi dostanou nějaký slovník, protože jak to téma je tabu a vlastně se o něm nemluví, tak ty lidi vlastně nemají ty slova, kterými by ty věci popsali. Takže mně funguje, když začneme mluvit o tom, co se děje a nějak to, odpusťte mi to slovo, normalizujeme. Že vlastně to není něco, co se děje Kateřině nebo Haně nebo Ivetě. To je prostě součást životního cyklu. Já bych řekla, teď mě to tak napadlo, že to je takový jiný stav, který se nám děje, když jsme matky a pak se nám děje v tom středním věku a je to pasáž. Pro mě je fascinující, že když mluvíme o demografických skupinách ve společnosti, tak mluvíme o dětech, mluvíme o teenagerech, mluvíme o generaci X a Y a pak mluvíme o seniorech. Ale vlastně mezi tou generací X a Y je 30 let života, který vůbec nijak nepojmenováváme. A my mluvíme teď tady o tomhle období. Takže já bych řekla, že nám chybí slovní, že nám chybí osvěta, že nám chybí rozhovory s lidmi, kterých se to konkrétně týká, který v té demografické naší struktuře teď nabývají hodně velkou sílu.
2: A proto dnešní rozhovor. Souvisí se středním věkem třeba i strach? Začnou se lidé víc o sebe bát, o svůj život, o svoje zdraví?
4: Já jsem si všimla, jak jste řekla, strach, že mi trochu jako se roztřásl hlas, ještě než jsem promluvila. Protože jeden z důvodů, já si myslím, proč je to tabu, to téma, je, že my vlastně nejsme staří, ale ubývá nám ta energie, to tělo prostě přirozeně stárne a najednou ty naše profesionální cesty, které jsou vystavené směrem výkonu, odevzdávání nějakých výsledků, se protne s tím osobním, zatím čím je ten strach z té smrti. A z toho, že se to blíží, že už jsme vlastně na té druhé straně. A ten strach začne být trošku limitující. Takže zase, když máme nějaký slovník, když o tom mluvíme v nějakých kolektivech, skupinách, v rozhovorech, jako je tenhle, tak si dodáváme nějaký podpory vzájemný, že se nás to týká všech. A že je vlastně na nás, jakou cestu zvolíme, abychom těch dalších 30-40 let, který máme před sebou, užili v nádherném prostoru životním, který je plný plnění snů a radosti z toho, že si něco můžu dovolit, co jsem dřív nemohla.
2: Hezky jste ukázala na lékařku duševního zdraví, naší zatím nejstarší českou modelku, Hanu Janatu. Neměla jste strach, když jste se přihlásila do modelingové agentury, Hano?
3: Já jsem neměla strach, já jsem se styděla. To nebyl strach jako takový, jako úzkost strach. Já se stydím hodně.
1: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Zajímá mě, jestli krizi středního věku, z vašeho pohledu, koučky, prožívají víc ženy nebo muži?
2: Oba. Když se to vezme z hlediska antropologického, tak jsme lidský bytosti, takže ten život má stejné zákonitosti pro nás. Tak všichni se narodíme, učíme se chodit, učíme se mluvit a máme vlastně všechny ty přechodové fáze. Ale jak to prožíváme, je úplně odlišný. A řekla bych, že to souvisí s tím studem, o kterém jsem mluvila před chvilkou, že ženy se stydí, ale jdou to zkusit a překonají to a jdou vlastně jako ven, kdežto ten muž se stydí a stydí se tak, že jde dovnitř. Takže ten muž se bojí toho vyzkoušení a máme taky samozřejmě jako ženy zkušenost, že my si o těch věcech jako povíme, ale ten muž začne omezovat svůj sociální kontakt s jinými muži, protože se bojí toho srovnání, že on je jediný, který selhává, on je jediný, který už nemá tu energii nebo který má trošku pocity nějaký nerelevance. A to mužský psyché je v tomhle daleko náročnější a to období je pro ty muže, bych řekla, mnohem složitější.
3: Já souhlasím, můžu k tomu něco říct, protože jak já učím, že ten balet v LPD, což je organizace aktivizující seniory, nabízí spoustu kroužků jazykových, vzdělávacích, různých a je tam převaha žen. A není to tím, že by jich bylo v té populaci víc ještě v těch 60, 70 letech, ale já jsem si vždycky říkala, proč tam ty mužský nechodí, protože právě se stydějí začínat něco, hrůza, že se lžou, ještě když je překoná nějaká ženská, že jo. To vůbec nemůžu ještě zkousnout, když je v něčem lepší. Takže úplně je to pravda, jsem ráda, že jsem to slyšela od odborníka, že to byl takový můj dojem z pozorování toho života.
2: Já vlastně si všímám při práci s lidma, že jsou takový tři jako okruhy zábran, který máme. Ta jedna je, co by tomu řekli lidi, ale ta první je, co bych tomu řekla já. Já přeci nejsem taková, já přeci tohle neumím. My máme takový předpoklady o sobě, který nám sami už jako zapřičinují, že něco neskusíme. Takže co bych tomu řekla já a jak to vlastně souvisí s tou mojí identitou, na kterou jsem zvyklá. Pak co by tomu řekli ty lidi, že jo? A pak co by tomu řekla ta moje rodina, ty nejbližší. Takže je vždycky dobrý si vlastně udělat takový testík a projet si všechny tyhle tři jako okruhy, co by tomu všichni řekli a nakonec jako zjistíte, že je to stejně na vás.
1: Já navážu na to, co by tomu řekla rodina. Hana Janata už je babičkou, vnoučatama v zahraničí. Není vám někdy vyčítáno, že se těm vnoučatům nevěnujete víc?
3: Myslíte mojí dcerou?
1: Ano.
3: Ne. My jsme se rozhodli, že já jsem se tam chtěla přestěhovat po té 60, že půjdu babičkou na plný úvazek do Francie a budu tam učit tancování, protože ten jazyk neumím, že jo, a nenaučím se ho tam pořádně. A rozmysleli jsme si to a ona sama řekla, ne, bude lepší, když bude babička pražská, aby tu měli ty kořeny, aby měli kam jezdit, takže nikdo mi to nevyčítá, aspoň teda ne na hlas. Teda moje dcera určitě ne, možná okolí si řekne, ta si žije, má vnoučata tamhle, vidí je 4x do roka. No a já jsem pro ně vzor, že jo, trošku. Oni mě mají rádi a vidí aktivní babičku a je to pro ně vzor takovej, než kdybych byla babička, která by se kolem nich starala, pekla buchty. Něco za něco, no.
2: A vidíte, to je přesně, jo, že vlastně ten společenský tlak na nás pořád je vyvíjený, jo, jako, no, ta si žije, že jo, ta má vnoučata někde, ale ve chvíli, kdy si tohleto jako uvědomíme, tak si řekneme, no, ale my jsme se takhle domluvili a já jsem vlastně pražská babička. Že vlastně člověk se taky trošku musí naučit stát si v tom svým a důvěřovat tomu, že on, jak si to nastaví, tak to chce.
1: Samozřejmě tenhle dotaz padl záměrně, protože já to o Haně vím, že má takovouhle dohodu s dcerou, která se mi moc líbí a vlastně možná tímto dotazem i apeluji.

0: To souvisí s tím, že některý lidi zůstanou v tom prázdnu úplně bezradní a některý udělají to, co Hana, a řeknou, já vlastně teď můžu se přestěhovat a bydlet sama.
1: Cesta k uzdravení.
2: Paní Anato, co vás letos čeká? Mimo to, že jste nominovaná na ženu roku.
3: Nejvýznamnější ženy roku 26.
2: Přesně tak.
3: To je úžasný. Hlasování končí a pak nějak v půlce března se bude vědět. Takže já už jenom tu nominaci beru, že to je vítězství. No. Protože v tom prostoru veřejným jsem strašně krátce v podstatě. A takže budu pokračovat v tom, co dělám, a chtěla bych psát knížku, ale konečně. Už se to rýsuje. Už nebudou se mnou jenom rozhovory, už to napíšu po svým. A tak nějak, nevím přesně, co. Já to mám to takhle den ze dne, jako řeším věci, až přijdou ty výzvy, tak já si nedělám vysloveně plány.
0: A mě ještě k tomu napadá, jestli můžu zase navázat na to, co říkáte, jako co budete dělat, že vlastně co je taky specifický pro ten věk, je, že se nám zkracuje ten horizont, kdy my si jako něco plánujeme. Že se vlastně docela hodně učíme zůstat s tím, co je, a koukat, kudy to povede dál, a nechat se tím překvapit. A to je taková fáze, která je založená na takový jako už dobrý sebedůvěře, že ať to bude jakkoliv, tak se něco prostě stane, já se v tom nějak zorientuju, já to nějak využiju, anebo se to prostě nepovede. A vidím, že kejváte, že prostě pro tyhle ten věk je to přirozený. A člověk se tím strašně osvobodí od takových zklamání, že si projektujeme do těch plánů nějaký výsledky, které vlastně se často nestanou. A my máme možnost být v tom mnohem lehčí v tom našem životě.
2: Já myslím, že to je úplně nejkrásnější závěr dnešního rozhovoru. On to byl spíš dialog, milé dámy, já vám za to velice děkuju. A teď se vás zeptám a začnu zase u Ivety Clark, protože ta je tady dnes za tu odbornici, mentální koučka, která vlastně se potkala s lékařkou duševního zdraví, zároveň s českou modelkou Hanou Janatou. Jaké to pro vás bylo setkání, Iveto?
0: Já jsem nadšená, že to, co vidím v té spolupráci s lidmi, se děje i mimo tu spolupráci. Že když se jako rozhlídneme, tak máme tu inspiraci všude, já ji mám teď po levý ruce.
2: A pro vás, Hano?
3: Pro mě to bylo zajímavé, protože já jsem o tom midlifeu v podstatě ještě neslyšela, nebo slyšela, ale nezamyslela jsem se nad tím, co to znamená. Takže pro mě to bylo obohacující pro můj osobní duševní rozvoj, nebo budu se nad tím i zamýšlet dál. Já z každého slova, z každé věty, kterou slyším, si potom něco přetransformuju, to, co je dobrý pro můj život třeba.
2: Děkuju a přeji vám oběma mnoho elánu, síly a duševního zdraví.
0: Děkujeme.
2: Naschledanou.
0: Naschledanou.
3: Naschledanou.
1: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
2: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

0: o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom alejchem. Za dveřmi je Den židovských památek. Ohlédneme se za festivalem v Holešově a pozveme na návštěvu židovského Náchodska. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Finkerlandová. Desítky židovských pamětihodností po celých Čechách i na Moravě se otevřou už příští neděli 9. srpna. Bude se totiž konat 9. ročník Dne židovských památek. Zájemci se mohou těšit na řadu míst, která nejsou běžně přístupná nebo v posledních letech prošla nákladnou opravou. Podrobnosti nám prozradí koordinátor cestovního ruchu z židovské obce v Praze Pavel Veselý. Dobrý večer, Den židovských památek se letos koná už po 9. Jsou nějaké novinky?
2: Novinek je docela dost. Zhruba každým rokem, zhruba každou tak pětinu, čtvrtinu těch objektů různě nahrazujeme, takže letos je to asi 10-11 objektů. Mezi nimi například synagoga v Divišově nebo židovské hřbitovy v Květuši, Mirotici nebo v Čičkovicích v severních Čechách.
1: Kdybyste mohl doporučit tři místa, která letos speciálně stojí za návštěvu, která by to byla?
2: Já si myslím, že by to byla určitě synagoga a židovský hřbitov v Neveklově, protože v Neveklově navíc je ještě poměrně široký doprovodný program ke dni židovských památek, který začíná tuším už v pátek. Samozřejmě, že stojí za to navštívit i právě tu zmiňovanou synagogu, kde v loňském roce byla dokončena unikátní oprava synagogálního stropu. Další například v Pacově, protože pacovská synagoga také vlastně podstupuje dlouhodobou rekonstrukci díky spolku Tikun Pacov. A ze židovských hřbitovů asi třeba židovský hřbitov ve Zběšičkách v jižních Čechách.
1: Jak se lidé dozví, která místa mohou navštívit? Je potřeba si také nějak zajišťovat vstupenky?
2: Prakticky na všechna místa je vstup zdarma nebo vstup dobrovolný. A pokud je někde něco spoplatněno, jsou to pouze nějaké například komentované prohlídky ještě navíc. A seznam všech míst, která jsou zapojena do Dne židovských památek, najdou zájemci na našem webu www.denžidovskýchpamátek.cz, kde je nejenom seznam s otevírací dobou a přístupností jednotlivých objektů, ale také interaktivní mapa.
1: Den židovských památek se letos koná už po 9. Jak je o něj zájem?
2: Ono se to velmi špatně odhaduje, protože na spoustě těch, zejména třeba regionálních hřbitovů, nemáme možnost, jak spočítat, kolik tam přijde lidí, ale z našich nějakých průzkumů a odhadů se každým rokem pohybujeme v řádu tisíců návštěvníků, mezi 5-10 tisíci návštěvníky, což si myslím, že je docela zajímavé číslo.
1: My dnes žijeme v době narůstajícího antisemitismu. Setkáváte se i s negativními reakcemi na Den židovských památek?
2: Fyzicky asi ne. Zatím tuhle zkušenost nemáme. Jsme za to rádi. Ale samozřejmě v tom virtuálním světě občas pod nějakými příspěvky, které třeba propagují Den židovských památek, najdeme i komentáře, které samozřejmě jsou nenávistné. Ale jak říkám, ten samotný Den židovských památek jsme zatím, a je to tak dobře, nenarazili zatím nikdy na žádný problém.
1: Vy už jste trochu nakousnul, že mezi zpřístupněnými objekty jsou i místa, která nedávno prošla nebo procházejí rozsáhlou rekonstrukcí. Je ještě hodně míst, která takový nějaký větší zásah potřebují, nebo se dá říct, že vlastně většina židovských památek u nás už je víceméně opravená?
2: Ono se to přesné číslo asi nedá úplně vyčíslit, protože je potřeba rozlišit, jsou to židovské památky stále ještě ve vlastnictví židovských obcí, potažmo Federace židovských obcí, nebo památky, a není jich málo, které jsou už dnes v rukou soukromých majitelů nebo obcí nebo jiných církví. Ale dá se říci, že asi většina, pokud to budeme brát statisticky, tak většina těch objektů je nějakým způsobem opravena, rekonstruována, ale zase na druhou stranu jsou tady objekty, které na tu rekonstrukci třeba čekají. Některé z nich jsou také do Dne židovských památek zapojeny, například synagoga v Písku.
1: Říká Pavel Veselý z židovské obce v Praze. Děkuji moc a ať se Den židovských památek vydaří.
2: Moc děkuji a naslyšenou.

Vyuč mě, Bože, jak mám jednat s lidmi, ať vím, jak zlo proměňovat v dobro. Na text básníka v jidiš z přelomu 19. a 20. století Avroma Reisena zpívá ostravský soubor Adaš.

0: Šoulet, chala nebo šakšuka, to jsou názvy tradičních pokrmů. Některé z nich byly na jídelním lístku v Holešově, kde se konal festival židovské kultury Hamakom. Kromě besed a koncertů dal totiž také možnost nahlédnout pod pokličku židovské kuchyně. Jaká jídla mohli ochutnat návštěvníci zámku, zjišťovala Blanka Kovandová.
1: Matce, poprosila bych dvakrát játra a jednou šakšuku.
2: Ano.
1: Děkuji.
2: Máme nachystané polévku Zlatý Jojich, jejich klasickou, je to slepičí silně tažený vývar.
3: V kuchyni zámecké restaurace mi šéfkuchařka Marcela Kopecká ukazuje, co připravili pro dnešní den.
2: Pak tady máme krutí játra, šakšuka, jejich klasický pokrm, zelenina zapečená z vejci, anebo jejich klasický pokrm kašu varniškes, to je pohanka s houbami a sýrem.
3: Restaurace na Holešovském zámku se do festivalu židovské kultury zapojuje každoročně.
2: Ze začátku se podle mě lidi toho báli trochu, protože jsou ty názvy pro ně cizí. Chodilo třeba 10-15 lidí ze začátku, teď chodí třeba v průměru 40-50.
3: Na jídelním lístku ale upozorňují, že jídla nejsou připravená košer. Filozofii židovského vaření považuje ale šéfkuchařka Marcela Kopecká za prospěšnou.
2: Oni nejí vlastně to mléko a mléčné výrobky s masem dohromady a myslím si, že je to vlastně správný způsob stravování.
3: Rozhodující slovo nakonec ale mají vždycky strávníci, třeba paní Dana a Erika.
4: Jsme se tady zastavili jako v rámci té židovské akce jako na to jídlo, že vyzkoušíme.
5: Polka byla asi židovská, hodně hustá slepičí polévka, byla moc dobrá.
3: A vy jste si teda vybrala?
4: Kuřecí stehno a šoulet. Tak jako, je to taková pro mě jako nezvyklé jídlo, jakože doma si nepřipravuji kroupy s fazolí, ale chutná mě to určitě.
3: Kavárna Pepe se naopak do festivalu Hamakom zapojila poprvé, vysvětluje majitel Petr Křížek.
6: No, my se nesnažíme být jakože vyloženě košer kuchyně nebo hrát si na něco, co nejsme. My jsme se chtěli vyloženě jenom přiblížit jejich kultuře. My jsme se snažili udělat moderní kuchyni s izraelskými motivy. Nakoupili jsme i vína izraelská.
3: Čím je to pro vás zajímavé, nebo čím si myslíte, že je třeba ten festival pro Holešov zajímavý?
6: Je to zajímavý v tom, že už je to tady opravdu dlouho a chtěli jsme to podpořit. Chceme podpořit kulturní dění v našem městě.

V repertoáru ostravského souboru Adaš a klezmerové kapely Naches je i jidiš píseň Ale Brider, neboli Všichni bratři. Její slova napsal židovský básník konce 19. a první poloviny 20. století Moris Vinčevský.

0: Pozoruhodné předměty, které jsou spjaté s židovskou historií, má ve svých sbírkách Muzeum Náchodska. Pocházejí i z bývalé náchodské synagogy. Najdeme mezi nimi evropské unikáty. Historička Mariana Poláková je představila redaktorovi Karlu Sladkému.
1: Předměty, které se vztahují k náchodské židovské obci, má také Muzeum Náchodska. A já, když se tady dívám, tak jsou docela i unikátní záležitosti, paní doktorko.
2: Ano, máme to dokonce jeden unikát střední Evropy, možná celoevropský, což je kožené vědro na vodu ze synagogy, kde je jak hebrejský nápis, tak je tam i křesťanské datování. Židé totiž datují malinko jinak než křesťani, oni datují od stvoření světa, takže dneska už mají nějaký rok 5800, nevím přesně kolik, ale my ho máme datovaného jako 1781. A nikde jinde po Evropě takovýto předmět zatím nebyl objeven nebo doložen.
1: A to je přímo z náchodské synagogy?
2: Tady tohle vědro. Je přímo ze synagogy, víme to podle toho hebrejského nápisu, kde je vlastně napsáno židovská obec Náchod.
1: Já vidím, že jsou známy pouze dva kusy.
2: A ten druhý máme v depozitáře, oba máme u nás.
1: A co víme o té náchodské synagoze?
2: Náchodská synagoga, máme ji doloženou, víme, kde se v Náchodě nacházela, ale byla zbourána v 60. letech, protože její stav byl dost neutěšený. Za války se do ní svážely předměty židovské, které pak putovaly dál do synagog v Praze, kde se dělaly obrovské soupisy. A tím, že náchodská židovská obec nebyla po válce nikdy obnovena, tak ta budova chátrala. Nicméně ze vzpomínek pamětníků víme, že ten výbuch přišel nad ránem v ranních hodinách, aby lidi se tam neschromažďovali a tak, a že nebyla ani moc dokonale vyklizená, že přitom lítaly do vzduchu nějaké papíry a z té synagogy se podařilo zachránit jenom pár kusů textilií, právě tohle vědro. A něco malinko z toho tady máme právě v Náchodském muzeu.
1: Odkud pocházejí ty další exponáty, exempláře, které tady máte?
2: Něco máme ze sbírek, třeba ty šábesové svícny, což jsou teda vždycky dvojice svícnů, která se zapaluje při svátku šábes, a máme tady i nějaké půjčené předměty.
1: Já tady vidím i hebrejskou knihu. Mm-hmm,
2: to je z naší knihovny.
1: Pokrývky, také pokrývka hlavy tady je.
2: Taková to, co asi lidé znají. My tomu většinou říkáme jarmulka, ale může se tomu říkat i kipa.
1: Svitek.
2: A ukazovátko na Tóru. Protože Tóra je tak posvátný svazek vlastně, že se člověk nesmí dotýkat jí holou rukou. Tak proto ukazovátko.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechem ještě zprávy z židovského světa. V ukrajinském Hadiači zničil požár hlavní synagogu a poškodil poutní areál u hrobu Šneuera Zalmana z Liady. Ten založil dnes rozšířené chasidské hnutí Chabad. Hadiač jako druhé největší židovské modlitební místo na Ukrajině navštěvovali i po jejím napadení Ruskem tisíce židovských poutníků. Na pražských Olšanských hřbitovech bylo slavnostně odhaleno pamětní místo věnované židovským výsadkářům Chavivě Rejkové a Rafaelu Rejsovi. Jejich život byl spjat s předválečným Československem. Oba se jako příslušníci britské armády zapojili do slovenského národního povstání a po jeho potlačení byli nacisty zavražděni. Zájem o židovskou výuku roste, uvádí to kyperská filantropická nadace Jael na základě analýzy údajů ze své celosvětové sítě o židovském vzdělávání ve 48 zemích. Zahrnuto bylo 145 vzdělávacích institucí, ve více než polovině z nich se během uplynulého roku zvýšil počet žáků. Šalom Alejchem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika. Hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: U ženy na Bulovce, která předtím byla v Ugandě, se nebezpečná nákaza neprokázala. V Praze na Vinohradech zasahovali policisté, v bytě se tam zabarikádoval psychicky nemocný muž. Zítra bude převážně slunečno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 36 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. U ženy hospitalizované v pražské fakultní nemocnici Bulovka se nepotvrdila nákaza nebezpečnou nemocí. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí ministerstva zdravotnictví Naďa Chatová. Žena byla na Bulovce od včerejšího odpoledne, kdy ji tam zdravotníci ve speciálním bioboxu převezli z Hradce Králové. Předtím se totiž vrátila z Ugandy a měla zdravotní problémy. Laboratorní vzorky vyhodnocoval přes noc Kochův institut v Berlíně, říká Naďa Chatová.
2: Laboratorní výsledky z Berlína potvrdili, že u ženy, která se vrátila z Ugandy a byla včera převezena do fakultní nemocnice Bulovka, byla vyloučena vysoce nebezpečná nákaza, a to včetně eboli. Pacientka zůstává nadále v péči lékařů fakultní nemocnice Bulovka, kteří pokračují v dalších vyšetřeních s cílem upřesnit konečnou diagnózu.
0: Psychicky nemocný muž se zabarikádoval v bytě na Vinohradech v ulici Čáslavská v Praze. Na místě zasahovali policisté i hasiči. Muž jim nakonec dveře otevřel a nikomu se nic nestalo, potvrdil mluvčí pražských policistů Richard Hrdina.
3: Na místo vyrazila i zásahová jednotka a policejní vyjednavač. Vyjednávání bylo po několika desítkách minut úspěšné a muž se nakonec z policie vzdal a nyní je v péči záchranářů, který jej převezou do nemocnice na vyšetření.
0: Začala několikaměsíční výluka vlaků mezi Krnovem a Jeseníkem. Část trati vede přes Polsko. Tamní dopravce bude rekonstruovat trať. Až do 12. prosince proto budou zrušené spěšné vlaky v úseku Jeseník a Jindřichov ve Slezsku. Osobní vlaky na trase Jeseník, Mikulovice a Zlaté hory pojedou bez omezení, potvrzuje mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
4: Po dobu výluky zajistí České dráhy za všechny spěšné vlaky z Jeseníku do Krnova a Moravského Berouna v úseku Jeseník, Jindřichov ve Slezsku náhradní autobusovou dopravu, skupinové přepravy jako turistické akce, výlety a podobně. Je nutné nahlásit kontaktnímu centru Českých drah nejpozději 72 hodin před odjezdem vybraného spoje. Sport.
0: Hokejisty Litvínova povede v nové sezóně Robert Reichl. Asistenty mu budou dělat Jakub Petružálek a Slovák Ivan Švarný. Klub o tom informoval na webu. 55-letý bývalý útočník a olympijský vítěz z Nagána už v závěru minulé sezóny šéfoval realizačnímu týmu.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno. Odpoledne se místy objeví přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na jihu Moravy až 39.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D1 před Prahou z Brna je silný provoz od sjezdu na Sázavu. Na 27. kilometru se zastavuje a pomaleji se jede nesouvisle až na 16. kilometr. Celé je to asi na 20 minut. A na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Kroměříž omezují průjezd následky nehody. Na kilometru 255 je průjezdný jen levý pruh. Zdržení je na 15 až 20 minut. Oběd to můžete přes Postoupky a Bezměrov. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A po zprávách už je tady zámecké léto.
1: Zámecké léto.
5: Zdravím všechny milovníky historie a lidských osudů. Budu vám společně se svým příbuzným vyprávět příběh dvou vážených šlechtických rodin a jedné stavby plné symbolů. Zvu vás do východních Čech, do Chlumce nad Cidlinou, na zámek Karlova Koruna, který projektoval architektonický mák Jan Blažej Santýny Eichel. Celých 300 let ho s výjimkou krátkého období druhé půlky 20. století využívá chlumecká větev Kinských. A já vás zvu za jedním ze současných majitelů.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Naše výprava míří do východních Čech, kde na tradiční cestě z Prahy do Hradce Králové v Chlumci nad Cidlinou stojí na jednom z kopců nádherná stavba zámku Karlova Koruna. Dnes stejně jako v historii patřilo panství do rodiny Kinských a Patrik Rozehnal si tam dal schůzku se současným zámeckým pánem.
1: Zámecké léto.
2: Jaké celé vaše jméno? Se vším všudy, i s křestními, kdyby to mohlo být po šlechticku.
3: Francesco Alessandro Kinský Dalborgo.
2: To Alessandro máte po kom, nebo proč?
3: Protože si to přála mamka. Já jsem měl se jmenovat minimálně Flaminio, protože to je tradice u Dalborgově, že všichni muži se jmenovali buď Giovanni Saladino, nebo Flaminio, nebo Pio, ale z nějakého důvodu prostě jsem byl Alessandro.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
2: To Dalborgo, odkud to je rod?
3: Čistě z Pízy, z Toskánsko. Ale ty Dalborgové se pak spojili s Netolický, to bylo 150 let zpátky, a to je důvod, proč moje babička měla důvod strávit léta ve Vlčí pole, blízko Jičina, protože Dalborgové vlastnili hrad Kost a kostecký pánství a takhle se moje babička a můj dědeček potkali. Jo, a moje babička i sice, že byla rozena v Toskánsko, v Pízi, ona mluvila česky, protože přišla tady jako každý rok a strávila tady čas jeho dětí.
2: Jednoduše řečeno, jako by jsem jezdila na prázdniny a zakoukala se do svého muže, který tady prostě žil normálně?
3: Takhle, Norbert Kinský žil na zámku, samozřejmě, protože prostě byl, kdo byl. No, a zámek Karlova Koruna vždy patřilo Kinských. Je to jenom za mě vtipný, že ty dvě lidi, moje babička, moje dědeček, se potkali tady v Čechách, i když prostě dvě starobylí rodí, jedna z Toskánsko, jedna z Čechách, pak se spojili. A bylo čistě z vůli mýho dědečka, že ten jméno Dalborgo se přidal ke Kinským, protože on nechtěl, aby to jméno vymřel. Moje babička byla jediná dcera a v tom případě, kdyby to nedělal, prostě už o Dalborgově ani nemluvíme.
0: Podle tradičních šlechtických pravidel rodu Kinských by byl Francesco oslovován jako hrabě, doma v Itálii pak conte. Rod Kinských získal hraběcí titul v 17. století a část rodu byla později povýšena do knížecího stavu. Počátkem 19. století se pak knížecí větev rozdělila na choceňskou, kosteleckou a perutskou část. Chlumecké větvy byly velmi dobří politici, vojáci, osvícenčtí učenci a pedagogové.
3: Tak kinští se začali usídlit v Chlumci už před 30letovou válku. Jo, byl Jan Dlask, že první, že držel statky u Chlumce, ještě jsme drželi zámek Zásmuky u Kolína, ale bylo to těsně během 30letovou válku, že nám ten chlumecký pánství byl potvrzen. Jo, takže my sedíme u Chlumci od té doby. Ale ten dnešní společný předek, který všichni žijící kinští mají, je Václav Norbert Octavian. Ten se narodil v 17. století a je považován dneska jako společný předek všem kinských.
2: Máte ještě kromě toho, řekněme, předka číslo jedna, Norberta Octaviana, někoho z těch předků, na kterého jste hrdý, nebo kdo třeba nějak pomohl Kinským, nebo tady se zasadil v Chlumci o to, že to tady tak nějak vypadá, nebo že si ho rádi připomínáte?
3: Jako určitě, ale nejenom jeden, protože si myslím, že skoro každý z naší předkové nechali nějaký otisk. A můžu zmínit o František Ferdinand, postavitel zámku. Pak máme Octavian, Josef, my jsme mu řekli Taffy, který byl zakladatel tradice parforsní honu podle anglického stylu tady v Čechách, ještě založil první steeplechase, což je dostih na koně po krajině v Chlumci nad Cidlinou, ta zvaná Velká Chlumecká, a ještě se podílil k zakládání Velká Pardubická, jako známe dneska. Pak máme Zdenko Raclav, moje pradědeček, který byl hlavní iniciátor těch třech deklarací pro ty nacistickou okupaci, což byl nemalý a nelevný krok, který konal, ale myslím důležitý, protože měl potřebu projevit svoje názor a to jim stálo konfiskace veškerý majetek už od Němců.
2: Pak taky po roce 1948 vlastně přišli kněžti vůbec o ten majetek a museli jste odcházet. Vyprávěl dědeček nebo babička nebo tehdejší kněžti vám, nebo donesli se vám nějaké zprávy o tom, jak to prožívali, jaké to pro ně bylo?
3: Moc ne. Moje dědeček, když bydlel v Itálii, moc nemluvil. Ale v podstatě to bral ta smůla, která se mu stála. On to bral, jestli se dá říct, jako sportovně, on to bral jako smůla, uzavřená kapitola života. Byl z názoru, že život jde dál a udělal si nový život a moc nekoukal zpětně, zpátky, což za tomu docela obdivuju. Protože moje dědeček podstatně, on šel do Itálie v roce 1948 ještě těsně před, než ty komunisty převrali moci, protože on se chtěl oženit. Ta svatba z Anna Maria dal Borgo, netolická, se měla vykonávat v tom roce 1938, tak on šel přímo ten den, než uzavírali hranice v Československo, se dostal za hranice do Itálie, aby mohl se ženit. Ale s myšlenkou, že se bude vrátit a pokračovat ten příběh. Ještě jeho rodiče dostali speciální povolení, aby se mohli zúčastnit na tu svatbu v Itálii. Za podmínku, že měli tady nechat mladšího syna Raclav a dcera Ženilda. A až pak byli v Itálii a po svatbě, bylo jasný, že nebudou se vrátit. No.
2: Takže on nemusel prchat, on odcházel v podstatě na svatbu zcela běžně. Byl pak někdo z rodiny, kdo už ty hranice musel překračovat na tajno nebo utíkat z tehdejšího Československa, aby se tak trochu zachránil, když už ne ten majetek, ale sebe?
3: Ano, to byla právě Ženilda. Ta uprchla hranice přes les a s dvěma malýma dětma pěšky se dostala do uprchlický tábor v Německo a pak dál do Švýcarsko a konečně do Itálie, kde měla bratr a rodiče.
2: Co pak dělali? Čím se živili, když byli v té Itálii potom prarodiče?
3: Norbert žil na začátek u tchyně, matka mi babičky, a i když nemusel shánět práce, protože ještě v té době ta šlechta neměla pracovat, ale on nechtěl žít jen tak, jako z majetek tchyní, nebo prostě. On si našel práce v Pízi, normální práce, potom ještě šel pracovat do Miláně a dá se říct, že žil jako normální život. No, ještě platil pro svoje rodiče, kteří byli v Římě a neměli práce, neměli zaměstnání, takže ještě platili jim.
2: Pak přišli tedy děti na svět. Čím byli vaši rodiče, když to skočím?
3: No tak táta a jeho bratr, moje strýc, jako se začali starat o rodinný majetek v Itálii, i když otec nejdřív pracoval v Miláně pro jednu firmu, myslím, že ta firma vyráběla tramvaje. A takže pracoval, měl normální zaměstnání, byl obchodní zástupce, pak začal pracovat pro rodinu jako zemědělec, no, podstatně, starat se o majetek. A moje mamka pracovala jako učitelka, ta učí, dodnes učí angličtinu, protože je Američanka, a oni se potkali v Itálii, myslím v Castiglioncello, což je u dům její matky, mamky, matka, moje babička.
2: Vy jste se narodil kdy a kde?
3: Já jsem se narodil v Píze 26. září 1983.
2: Co jste vystudoval? Co jste dělal do té doby, než jste přišel sem do Česka?
3: No, tak já jsem strávil moje dětství v Toskánsku, v Itálii. protože ani jsme se netušili, že bude tady něco, nějaký důvod se vrátit. A pak jsem studoval v univerzitě v Píze, 3 roky zemědělská univerzita. Šel jsem do Holandska, tam jsem dokončil studium, jsem udělal takzvaný master. A já jsem chtěl pracovat jinde. Jsem chtěl pracovat pro nějaký velký korporát. Ve finále, to bylo v roce 2010, si pamatuju, že jsem si maturoval a jako já jsem nebyl ani inženýr, ani ekonom, něco mezí, takže to nebylo úplně jednoduchý. Ve finále jsem našel nějaký práce v Bruselu a měl jsem příležitost řídit jeden projekt tady v Čechách, takže začal jsem tady pendlovat jednou za měsíc. Mezitím otec jako mě přál, říká, dobře, můžeš samozřejmě pracovat kam chceš, ale aspoň jedno za měsíc na těch porady přijď se podívat, přijď se zajímat, aby si věděl, co se děje.
2: Jsem na zámek.
3: V Chlumci, ano, tady v Čechách. A mně to i pak došlo, že lepší pracovat pro sebe, pro svoje rodinu, než pracovat jinde. A od té doby prostě dělám.
1: Zámecké léto. Příběhy

0: rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představuji vám rod Kinských z Chlumce nad Cidlinou, který dnes užívá jméno Kinský Dalborgo. Na stovky let svázala tato větev hraběcího rodu svůj život se zámkem Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. V roce 1948 odsud museli prarodiče současného zámeckého pána odejít. Návratu domů se dožil v roce 1989 už jen Václav Norbert Octavian. V italském exilu se stal profesním rytířem řádu svatého Jana Jeruzalemského. V roce 1992 restituoval hrad Kost, Žehuňskou oboru a zámek Chlumec nad Cidlinou. Zemřel v roce 2008 a správu rodinného majetku převzali jeho synové a později vnuk Francesco Kinský Dalborgo. V jakém stavu našli zámek po návratu do Čech?
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Zámek jako hlavní budova byla docela v dobrým stavu, protože a teď musím zmínit o tom, že v roce 1943 byl velký požár. To znamená, že celý horní patro zámku zhoršel.
3: Vinou čeho?
2: No tak já jsem slyšel dvě verze. Jo? Ta jedna verze, ta asi pravděpodobně, byla omyl, protože v té době bylo zima a rozmražené trubky na půdě lidi se snažili roztopit a chytlo krov. Jo, to je prostě asi to právě pravda. Ale pak jsem od jednoho příbuzného slyšel verzi, že prádědeček ho nechal spálit na schvál, protože ten stejný den se měla tady instalovat, teď nevím, jestli Wehrmacht nebo Gestapo, protože to bylo těsně po konfiskace celého majetku od Němci. Takže a už můj pradědeček hned po válce zahájil rekonstrukce. Jenomže ta rekonstrukce nemohl dokončit, protože v roce 1948 šel do Itálie a už se nevrátil. Ale za štěstí pro nás komunisti se rozhodli tu rekonstrukci dokončit a ještě tam do zámku stěhovat různé sochy. Tam byla výstava baroko v Čechách.
3: Pamatujete si, kdy jste tu byl poprvé fyzicky?
2: Ano, já si pamatuju, že tady fyzicky jsem přišel poprvé, když mi bylo asi 10 let, to bylo v zimě, a obecně si pamatuju, že tady bylo všechno šedý. Aha, uhlí. Jsem cítil hodně jako uhlí, protože se topilo všude v uhlí, takže na to jsem nebyl zvyklý.
3: V Itálii se netopí?
2: Ne z uhlí. ale už dneska je tady jinak. Ale to, že bylo šedý, si pamatuju. Pak jsem přišel znova třeba v létě a už všechno bylo zelený. Si pamatuju, že poprvé, když jsem si všimnul, že něco se mění, že asi něco je jinak, bylo to, když na nějakou vesnici jsem viděl, jak se lidi začali malovat domy. Dřív všichni měli stejnou barvu, že? Ty domy byly všichni šedivý. A tam najednou je vidět, že prostě nikdo má potřebu prostě si namalovat dům. A už pro mě bylo, aha, tady je něco jiný, tady se něco mění.
3: Mimochodem, jakou oficiální barvu má zámek Karlova Koruna podle nějakého katalogu nebo název barevního vzorníku?
2: Já to nevím, ale vím, že to trvalo aspoň 3 měsíce, než s památkářmi jsme se domluvili na jakou barvu fasádě. Takže to doufám, že si ho napsali.
3: A jak ji říkáte, když někomu vyprávíte o tom, jaký máte zámek, jakou barvu?
2: Perlovou, protože to je barokní perla.
3: Kdy jste spal poprvé na zámku?
2: Já na zámku jsem nikdy nespal.
3: Ne,
2: maximálně na apartmán, na budovu proti zámku, v tzv. Lichtensteinský trakt, to je budova spojena s jízdárnou a dneska tam žijou rodiče, když přijdou na návštěvu, ale věřte mě, na zámku dneska byste ani nechtěl spát.
3: Je to nepohodlné?
2: Je to nepraktický, zmizely veškerý kachlový kamna, který se sloužily k topení, takže maximálně byste mohl tam spát jako v létě, ale no, nemám na to potřebu.
3: Nelákalo vás to nikdy, zůstat přes noc uvnitř?
2: Já jsem jednou tábor žil přímo na hradě Kost ve stanu a to bylo docela báječný, ale jako na zámku jsem žil asi rok, jako v té budově proti zámku a nebylo to úplně komfortní, protože já jsem pracoval, já jsem byl nahoře v bytě, dole jsem měl kanceláře a během sezóny, vám řeknu, aspoň těch 10 lidí denně přišli u mě, že se ptali, kde jsou záchody a jestli jim můžu prostě razítkovat něco. A pak já mám dva jezevčici, že jo. Takže oni mě vždycky jako zdrhli v parku, jednou prostě utekli do města, po druhý prostě se prali z jiného psa, ještě se stalo, že roztrhali pavice, to bylo zajímavé. Takže ne, já jsem brzo přišel na to, že na zámku není žádná pohoda a radši bydlet v lese.
3: Slyšíte to, jo? Kinští si stěžují na to, že zámek není žádná výhra na bydlení.
2: No takhle, kdyby to zavřel a nepustil mufloní, no tak dobrý, ale prostě to takhle nejde. Nechcete bydlet, kde pracujete, že jo?
3: Váš současný byt, to bydlení tedy není na zámku?
2: Ne.
3: Máte tam aspoň něco, co ten zámek připomíná, nebo je to normální, běžný byt, jako známe všichni, a pan Kinský bydlí v tuctovém bytě?
2: Počkejte, já v bytě bych nevydržel, já nebydlím v bytě, já bydlím v domě, sice v poloroubence, v lese, protože jsem přišel, že lepší být pán ve své zahradě, než pán v parku zámku, který je otevřený věřenosti.
3: Máte rád doma modernu, nebo spíš takový ten starší styl, když máte poloroubenku, je to tomu upraveno, tomu stylu toho domu?
2: Jako my jsme přišli na, jako já s manželkou jsme přišli na to, že chceme si postavit poloroubenku, protože nám ten styl se líbí. Je to takový venkovský, patří to v krajině, já jsem z názoru, že ty poloroubenky patří do krajiny, je tady v Čechách víc než ty sruby, ale no tak každý si dělá, co chce. My jsme si volili poloroubenka a zalíbili jsme se v místě u naše obora a tam je opravdu krásný. Každá sezóna má svoje kouzlo. Já mám jiný vztah z jiného zámku v Itálii, v Toskánsku, kde jsem skutečně vyrostl. To pro mě má jiný vztah, protože tam jsem vyrostl. Já jsem tady nikdy nevyrostl.
3: Je italský a český zámek hodně jiný?
2: No jasně. Jako je to jiný styl, jiná doba. Ta teplota možná je jako ta konstantnost. V létě v pohodě, jako je to příjemný. Ale v zimě já si pamatuju, že jsem měl třeba v ložnici, kde jsem stával ráno, těch 14 stupňů a moc se mi nechtělo z postele.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Tohle místo je spojené nejen s rodem Kinských, ale také s chovem koní, které k naší rodině patří od pradávna. Plemeno kůň Kinský patří mezi nejvýznamnější původní plemena koní v Česku, a to hned vedle staroklad drubského koně, jak hrdě připomíná i Francesco Kinský dal Borgo.
2: Je věc, který děláme fakt dlouho. Existují zmínky, že kinští chovali koně a začali vyšlechtit koně, aby měli specifický charaktery typu barvu a tak dále, ještě před 30-letou válku. Víme třeba Václav Norbert Octavian, bavíme se o otec toho Františka Ferdinanda, který nechal postavit zámek. On založil fidecomis, to znamená, že dělal to tak, aby určitý část jeho majetku, Chlumec, lesy, Řepčín, ostrov, se stálo nedělitelný ani podle tehdejší zákon o dědictví. A víme, že do fidecomis založil i koně. A to bylo znamení, že pro nás ty koně byly opravdu cenní.
3: Jakože se dědili konkrétní koně?
2: Ano, ano. Protože třeba když máte řebec, je ten, který vám ten krev předá dál. A když ztratíte ten řebec, už nemůžete prostě vyšlechtit ty koně, jak chcete, protože ztratíte ten genofond.
3: Co na to dámy kinské, že pánové se tolik věnují koním? Ten genofond je tak důležitý.
2: A ty dámy taky jezdili. Jak to říkala moje prateta, když oni tady žili na zámku, každý den nebylo nikdy otázka, jestli jezdit na koně, ale vždycky bylo, kdo na koho. Není to náhoda, že Lata Brandisová vyhrála Velkou pardubickou s Normou, která byla od naší stáje.
3: No tak pozor, vy jste se starali a šlechtili koně, vy jste si vymysleli parforzní honi, udělali jste velkou chlumeckou, pak i pardubickou, vy jste si to tak jako vymysleli, abyste mohli i vyhrávat, ne?
2: No tak takhle se to nedá říct, nikdy nevíte, ale je pravda, že existovaly v době Octaviana, existovaly repliky z každé skok, lavice, včetně velký taxis, za kolesa, aby jsme mohli na to trénovat.
3: Když jste na koni, přibližte to těm, kteří na koni nikdy neseděli. Jaké to je vlastně mít pod sebou živého tvora?
2: Záleží, jaký máte pod sebe koně. Určitě, já si nepovažuji za dobrýho jezdce, občas jsem měl skvělý pocit, když jsem říkal, že jo, dokážu ovládat to zvíře, který je silnější a větší než já. A občas mám takový pocit, že ten ovládá mě, anebo úplně na mě kašle a musím dělat všechno možné, aby tam držel. Každopádně musí být symbioza, protože není to, že jeden bez druhý, jestli mi rozumíte.
1: Už za působení Ferdinanda Kinského v 18. století se na chlumeckém panství chovali z královského pověření koně pro vojenské a hospodářské účely jako součást majorátu a už v té době to byly koně plaváci a klisny Izabely. Popularitu těchto koní rapidně zvýšila Kateřina Kinská, když se se svými Izabelami ve čtyřspřeží objevila na oslavách pořádaných u příležitosti Vídeňského kongresu v letech 1814 a 1815. Do roku 1948 patřili koně kinští k elitě dostihových překážkových koní.
3: Teď se ocitáme úplně někde jinde. Tohle jsou původně stáje?
2: Ne, původní jízdárna.
3: Jezdecká jízdárna. Takže co tady byly piliny, písek původně? Nebo co?
2: Písek a na ní se jezdilo. Víme, že byly dvě balkóny, dvě strany a z balkóny byste mohl prostě se dívat na rajtování.
3: Proč se jízdárny dělaly?
2: Ty jízdárny se dělaly, protože ta šlechta potřebovala se učit toho stylu jezdění elegantně, bez násilí, podle tzv. Škola manéž. A jak víte, vznikly různé školy. Ta vídeňská škola, španělská škola, italská škola.
3: Vy jste jeli podle které školy?
2: Životní škola. Já jsem si naučil s těžkou životní školu.
3: Bylo

0: povinností každého kinského naučit se jezdit na koni?
1: No jasně, jako i ve středověku příležitost šlechty byla, že můžou jezdit na koně, jenom ta šlechta podle zákona. Tak, každý rytíř, každý šlechtic musel umět jezdit, musel umět bojovat, musel umět tancovat.
0: Umíte všechno?
1: Nějak však. Já jsem šermíř, já jsem dělal šerm 3 roky, tancovat nějak podle náladu a jezdit taky nějak se držím na koně.
0: Co z toho vám jde nejlíp teda?
1: Asi toho tancováním. A vemte si, možná legrace, jo, ale všichni ty obrovský trámy, které tady vidíte, byla doba, můj prapradědeček, že ji nechal všichni vyřezat. Protože tady se stálo tenisový kurt a ten potřeboval víc prostor na míč, takže vyřezal veškerý trámy, dával tam ocelový
0: táhla
1: a takhle to stálo další 80 let, no možná víc. Což samozřejmě, když přišel statik, málo šílel, ale ta statika vydržela.
2: A ještě jedna zajímavost, kterou v Chlumci nad Cidlinou ukrývají v kočárovně. Pamatujete ještě na pohádku Z čerty nejsou žerty? Kdysi pro zlou Angelínu přijel samotný pán Pekel a odvezl si ji v černém kočáře? Tak tenhle kočár patří kinským.
0: Je to on. Je to ten kočár z pohádky. Úplně to vidím, jak jede po tom nebi.
1: Je trošku jiný.
0: Ano. Tak nebudeme říkat, jaký. Ať se na to návštěvníci a naši posluchači přijedou podívat.
1: To je originál model coupé z Francie. A coupé znamená po dvou, protože to je určený pro dvě pasažery. To je jako dneska bychom si představili sportovní auto, Spider. V té době bylo sportovní kočár.
0: Jako můžu za váma?
1: Unikátní příležitost, jak si to vyzkoušet a teď se budete stát kníže pán.
0: Jako fakt můžu dovnitř?
1: Jasně.
0: Ježíš, to mi budou doma závidět. Já jsem velkočáru z pohádky, Z čerty nejsou žerty. Vy jste tak jako vyložil ty schůdky, to fakt udrží, mluvíte jako koženkový a tak.
1: Jo, zkuste to, já udržím kočár.
0: To je hodně houpavý.
1: Ano.
0: On je jako opérovaný. Je to útulný tady.
1: Jasně, vy jste museli strávit nemálo času tady, tak proč si udělat život těžký?
0: Je to v červené barvě uvnitř, je to takový trošku šmajchl kabinet.
1: Ano, ano.
0: Tady jsou žaluzie, ty kryjou ten pohled na kočího.
1: Ano, ano.
0: A bylo soukromí.
1: Kdybyste potřebovali, kdybyste chtěli, jsou žaluzie i tady. Ale.
0: No takže opravdu šmajchl kabinet. Polstrované, pěkné, krásně zrekonstruovaný, zrestaurovaný, nádhera. A ta červeň záměrně, protože červeň kinští?
1: Nevím. Já asi dokážu si představit, že to takhle vyráběli ve Francii. A nevím, jestli jsme si to vysloveně vybrali, tu barvu, ale takhle.
0: Já teď úplně slyším toho Luďka Munzara, jak na konci hovoří, že nevím, jestli peklo bylo nebo nebylo, ale bylo vymyšleno správně.
3: Ať už peklo bylo nebo nebylo, vymýšleno bylo dobře. Když se kolem sebe rozhlédneme, vidíme, že ještě dneska spoustě lidí peklo chybí. To víte. Nikdy nedělá dobře, když si někdo může myslet, že zlo zůstane nepotrestáno.

0: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes vám chceme s Františkem Kinským dal Borgo představit nejen rod Kinských, ale i zámek Karlova Koruna. Jeho stavba se uskutečnila v letech 1721 až 1723 a na počest návštěvy císaře Karla VI. A díky tvaru tříosé koruny dostal nový zámek jméno Karlova Koruna.
2: Postavitel zámku byl František Ferdinand. A on to nechal postavit, protože potřeboval nový reprezentativní sídlo, kam vykonávat svoje funkci jako nejvyšší lovči. Nejvyšší lovči se dá srovnat jako dnešní ministr zemědělství. On byl najednou nejvyšší kancléř, to znamená ministr, premiér a ještě ministr zemědělství, protože měl se starat o krajinu, o lesy, tak, aby ta zvěř vždycky byla v dostatečné množství, aby císař mohl přijít tady a udělat ty parforční hony. Takže potřeboval reprezentativní sídlo, kam udělat ten hon. Jo? A volil si ten kopec, ještě ten kopec byl ručně zvýšen o 7 metrů, takže ho zvýšili a tak si zaměstnal architekt Santini, významný architekt v té době, aby jim vymyslel něco jako výjimečný, grandiózní. A Santini prostě si vyprojektoval a vymyslel ten tvar, jako vidíme, když znáte Zelená hora, že jo, je to něco podobný. Santini rád pracoval s tím tvárem opakující hvězda. Jo, a u zámku to najdete taky. Zámek Karlova Koruna je výjimečný, protože je jediná stavba od Santini, který není náboženská stavba, církevní stavba. A ještě bych řekl, že je výjimečný, protože je jeden z málo zámků dneska, který furt patří ten stejný rod, který ho nechal postavit.
3: Platí to, že to jsou tři osy, podle kterých je postaven ten zámek a každá ta osa vede nějakým směrem? Já jsem kdysi slyšel, že jedna osa na Prahu, jedna osa na Vídeň, jedna osa do Polska.
2: Ano, dá se to takhle říct a i ty tři brány odpovídají ty tři směry a tři cesty, ano.
1: Jak dobře zná svůj zámek jeho současný majitel, to se snažil zjistit vtipnými otázkami Patrik Rozehnal.
3: Je to nějaké zvláštní místo, kam dopadá slunce během letního slunovratu, když už je to tak symbolická budova?
2: V koupelně.
3: Které dveře nejvíc vržou?
2: Všichni.
3: Kam vám říkali, když jste přijel, hlavně tam nechoď, tam ne?
2: Všude.
3: Kolik máte balkónů a teras?
2: Jeden velký balkón na zámku a to je všechno. Nemáme terasy, mám jeden velký balkón.
3: Měl někdy zámek vězení?
2: Ne, ne.
3: Vy to říkáte tak jako ne, o tom mluvit nebudeme.
2: Ne, když prostě se postavili sedláci, prostě jí šoupli do jízdárně chvilku.
3: Už jste někdy na zámku omylem zamkli návštěvníka?
2: To se mi ještě nestalo. Stalo se mi, že jsem ztratil klíče, že jsem přišel a vybouchlo alarm, ale ještě se mi to nestalo. Ale bylo by to dobrý způsob získat nový průvodce.
3: Bylo tu někdy patro pro služebnictvo?
2: No, jako ano, ty budovy kolem zámku, některé patra byly pro služebnictvo. Nad konírnou, nad stáje, prostě tam bylo služebnictvo.
3: Bez čeho byste se na zámku neobešel?
2: Klíče?
3: Máte obyčejné, nebo dnes už nějaké moderní elektronické karty, nebo tak?
2: Ne, ne, ne, mám spousta klíče, obyčejný, a jako myslím, že to je dobře. Tak ta jedna karta bych rychle ztratil a bylo by malér.
3: Kde parkují auta? Pro ty zámek se nekonstruoval.
2: Auta by měly parkovat dole, v parkoviště vedle pokladně, a jako naše privilegium v dnešní době je, že můžeme parkovat nahoře.
3: Stala se někdy na zámku v historii třeba nějaká vražda nebo nějaká taková událost?
2: Jako stačilo nám požár. O vraždě nevím.
3: Kde je oblíbené místo na svatby?
2: No, mramorový sál.
3: O čem si říkáte, že tohle už musíte vyhodit, tohle půjde z domu?
2: Teda to nevím. To teda jste mě chytil. Asi některé koberce, které jsou tam příliš dlouho. A...
3: Jsou prošlapaný nebo smrdí nebo co?
2: Ne, spíš prošlapaný, ale jako najít nový koberec, jako zkusný, to je boj. Tak si to necháme.
3: Kde to tady na zámku nejvíc smrdí?
2: Když fouká vítr z prasečák.
3: Tři věci, které vás napadnou, když se prostě řekne Karlova koruna.
2: Krása, pávy, práce.
1: Na prohlídku zámku Karlova koruna v Chlumci nad Cidlinou můžete přes léto vyrazit od úterý do neděle mezi 9. a 16. hodinou. A vybrat si můžete ze dvou prohlídkových okruhů. My teď ten základní projdeme s Frančeskem.
3: Na té špici, na té středové části toho domu je, jak to říct, no, to je jak na kostele špička báň. To plní funkci hromosvodu, nebo je tam uložena nějaká zpráva pro budoucí generace ukryto?
2: Teda byste mi dali dobrý nápad.
3: Tak jak palice to vypadá.
2: Jo, možná, že něco je, ale dostat se nahoře...
3: Byl jste někdy nahoře? Tam je úplně malinké okýnko.
2: Ano, tam jsem byl, ale...
3: Co tam je?
2: Nic. Mrtvý holuby.

0: Dneska mi to jde, najdu ty klíče.
1: Kde to jsme?
0: Hlavní sálu zámku, my dneska říkáme sloupový sál. A to byl první prostor, kde byste přišel na návštěvu. A už tady by se rozdělila ta dámská společnost do dámské salony a pánská společnost do k salony určený pro pánové.
1: Vlevo, vpravo a proti?
0: No a naproti byl v době mého pradědečka koupelna.
1: Jako pro ty, co přijeli, nebo pro ty, co tu bydleli?
0: Já to nevím. Jako, já vám řeknu, dneska, já když jsem tady docela i často, protože ty dveře vypadají všichni stejní, občas i já si pletu.
1: Jako kdybyste se tady zatočili, zavřeli vám oči, protočili vás, tak nevíte, kudy ven.
0: Můžu se plést.
1: Je to ta symetrie. Vlastně.
0: Ano, ano, všichni vypadají stejní.
2: V každém patře zámku najdete 10 místností a pak centrální kruhový sál. V přízemí sloupový, v patře pak větší mramorový.
1: Tak to je nádhera. Ta ozvěna, vy zapnete jenom vypínač a už jenom to, jak je slyšet.
0: Ještě takový vypínač se jste dlouho neviděl.
1: Jo, stiskem zapni, tahem vypni, ano. Velký kruhový sál, tohle jsme tedy ve druhém patře?
0: Ano.
1: Ochoz, balkón do toho třetího, nádherná, jednoduchá klenba s velkým lustrem, zdobená, vykládaná mramorem podlaha. A tady máme symbol hvězdy uprostřed.
0: Ano, Santini měl rád hvězdy. A ještě vám prozradím, ta podlaha, na které stojíme, je docela mladá, protože ta se udělala po požáru. Dřív v době mého pradědečka ta podlaha byla dřevěná. A pak potom se udělala podle původního plánu Santini a je dneska, jak ji vidíte.
1: Ten zvuk je nádherný, to slyší i posluchači teď díky tomu našemu mikrofonu. Mně napadá, protože vy původem rodina z Itálie, v takovém hezkém znělém prostředí. Řekl byste nám něco italsky, třeba pozvání na zámek Karlova Koruna, jenom ať slyšíme i tu italštinu, nebo něco pár slov.
0: Dobře, tak co můžu říct? Gentili ascoltatori, è con piacere che vi invito il 10 di ottobre all'evento che organizziamo al castello di Karlova Koruna.
1: Co to bylo? Překlad.
0: Pozval jsem všem posluchačů 10. října na zámku Karlova Koruna na krásný věřený event, který připravujeme. Koně a tradice. A ještě jedna věc je, když mluvíte tady a když půjdete ve prostředu toho hvězdu a řeknete něco, tak uvidíte, že to bude znít jinak.
1: Mám to zkusit, jo? Posloucháte Český rozhlas Zámecké léto ze zámku Karlova Koruna a provází nás Francesco Kinský dal Borgo. Uklonili jsme se, asi připadám jak v dobách historických úplně.
0: No, super, děkuju moc, že jste tady.
1: Je to krásný zážitek a každý se ho může dopřát, když k vám vyrazí a podívá se. A je to vlastně nejenom ten zámek jako takový, je to spousta dalších budov.
2: Základem erbu Kinských je sytě červené pole a v něm tři vlčí zuby, někdy popisované jako kančíkly. V heraldice je červená barva tradičním symbolem statečnosti, odvahy a krve prolité za vlast, což odpovídá také rodovému heslu Kinských Bůh, čest, vlast. Od roku 1905 měli příslušníci této rodiny Kinských právo na oslovení vaše jasnosti. Co by si tedy pro chlumeckou větev Kinských přála jeho jasnost Francesco Kinský dal Borgo?
0: Určitě bych si přál, aby jsme pokračovali vůbec, protože to není samozřejmost. Takže na to je potřeba čistě mít mužské potomky. Takže to bych si přál, aby naše jméno pokračoval. Bych si přál, aby byli jsme schopni reagovat na ty časy, které se změnějí. Protože je pravda, že co fungovalo před 200-300 let, dneska buď nefunguje, anebo méně funguje. A jo, obecně, že se nám bude dařit. Tak.
1: Dokázal byste pojmenovat, proč by si Češi měli vážit své země nebo sebe samých?
0: Stačí vzpomínat, jak jsme žili před 30 lety. Já jsem vyrostl v Itálii, já si pamatuju, jak to tady bylo před 20 let a ten posun, já považuji ten posun za neskutečný, za obrovský. Já si pamatuju, že jsem měl spousta známí, spíš ve věku mý rodiče, z Belgie, z Holandska, z Anglie, z Německa, z Itálie, že kroutili hlavu v té době a řekli, no ty Češi, víš co, jako jo, tam se bude zlepšit, ale vždycky to budou takový, vždycky se bude krást, vždycky ta korupce, nikdy to nebude na takový úroveň, blá, blá, blá. Jo. A podívejte dneska prostě Češi, máme silnější ekonomiku než prostě Německo, než Francie, než Anglie, jo? Určitě než v Itálii. Takže ten posun je obrovský. To, co se řeklo, myslelo před 20 lety, se ukázalo za úplně blbost. Máme se dobře.
1: Našel byste tři silné vlastnosti Čechů, na kterých by mohli stavět?
0: Češi jsou pracovití. Češi jsou hrdí. A co vím já, většinou lidí jako jsou i jako rozumní.

Rod Kinských je staročeský, rytířský a později panský, hraběcí a knížecí rod, pocházející z počátku 13. století. V 18. století patřili k přední středoevropské aristokracii. Proslavili se jako diplomaté, vojevůdci, mecenáši umění, vlastenci a chovatelé koní. Jsou hrdí na své kořeny a pečují o své dědictví. Zkuste to také. Je krásné být hrdý na svou vlast a ušlechtilé se o ní starat. O tom je přesvědčen František Kinský.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Vysoké teploty můžou ovlivnit fungování některých léků. Teplárny Brno po víc než 15 letech prací zruší parovodní síť pod městem. Zítra bude převážně slunečno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 36 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Vysoké teploty můžou znehodnotit některé léky. Konkrétně můžou způsobit třeba rozpad účinné látky. Lidé by proto měli dbát na to, aby léky uchovávali na co nejchladnějším, ale zároveň suchém místě. V případě například inzulínu na stabilním místě v lednici. Dlouhodobě špatné skladování léků a jejich následné požití by nemělo být život ohrožující. Podle Ludmily Bezdíčkové ze Sdružení praktických lékařů ale můžou nastat komplikace.
2: Za sebe jako praktickou lékařku se domnívám, že žádné extrémní riziko nehrozí, možná ohrožení té stability, tedy zejména účinnosti u některých léků, ale i tak si myslím, že to je spíše nepravděpodobné, že by to vůbec někdo pocítil. Pokud si nejsme jisti, tak doporučuji lékárníka a s dotazem na ten konkrétní lék, ale pokud už jsme ho použili, tak si myslím, že to není na to, aby člověk byl nějak znervózný, že to mohlo uškodit.
1: Podle lékárnické komory jsou na teplo nejvíc náchylné čípky nebo masti. Dělníci v Brně dokončují předposlední etapu výměny parovodů za horkovody. Práce za 3 miliardy korun začaly v roce 2010. Hotové mají být podle plánu příští rok. Brněnské teplárny teď nahrazují starou technologii za novou třeba u autobusového nádraží před hotelem Grand. Letošní práce tam skončí na podzim, upřesňuje mluvčí tepláren Radka Mistrová.
3: Ten projekt pokračuje už v podstatě více než 15 let, je to právě rozděleno na jednotlivé úseky a za tu dobu vyměníme, až bude dokončeno, více než těch 56 kilometrů starých parovodů a nahradíme je horkovody, kde budou jednak nižší tepelné ztráty, jsou tam i úspory pro koncové zákazníky a ve finále po nějaké optimalizaci to bude zhruba 67 kilometrů trasy.
1: V Hradci Králové se zítra otevře další část přestavované křižovatky Mileta na městském silničním okruhu. Chodci a cyklisté budou moct využívat nové podchody a v provozu budou i dvě zastávky městské hromadné dopravy. V Dolánkách u Turnova je pro veřejnost přístupný nový rekreační areál s biotopem. Na místě bývalého koupaliště vzniklo přírodní jezírko se zázemím a místem k odpočinku. Stavbaři tento týden odstranili zábrany, zprovoznili technologie, sprchy a veřejné osvětlení. Práce stály 25 milionů korun.
4: Mluvčí radnice Marcela Jandová na webu upozorňuje, že je biotop přístupný pouze pěšky, na kole nebo na koloběžce. Kiosek provozovatel otevře během srpna. Lidé se můžou v jezírku na vlastní nebezpečí koupat. Voda se ale čistí pouze biologicky. Kvalita vody proto není zaručená. Studnova Johana Tománková, Český rozhlas. Sport.
1: Olomoučtí fotbalisté remizovali ve druhém kole šance ligy s Mladou Boleslaví 2-2. A utkání mezi Bohemians a Hradcem Králové skončilo bez gólu. Počasí. Zítra bude jasno až polojasno. Odpoledne se místy objeví přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na jihu Moravy až 39.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D35 dejte pozor na kilometru 166,5 směrem na Hradec Králové. Stojí tam osobní auto po nehodě. A na silnici 53 se u odbočky na Dyje srazila dvě auta a je tam jeden neprůjezdný pruh. Přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A teď už začíná pochoutkový rok.
0: Pochoutkový rok.
5: Hezký den z naší kuchyně. Už jste si dnes dali hořčici? Je totiž den hořčice. Tenhle svátek má sice původ v Americe, ale my bychom ho měli vzít za svůj. Hlavně teď v létě, když se grilluje a hořčice je potřeba. Věděli jste, že ročně každý Čech sní půl kila takovéhle pochoutky? Aby ne, ta naše hořčice je prostě dokonalá. Ale my si dneska povíme taky o loveckém salámu, o krájení masa, budeme soutěžit o kuchařku Sladké Česko a s Jaroslavem Sapíkem si uděláme jedny skvělé masové závitky. No a za ním vyrazíme hned. Zve vás Patrik Rozehnal.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: My jsme se dostali s pochoutkovým rokem do kuchyně Jaroslava Sapíka v Klokočné. Už jsme se přesunuli po té písni. Jarda si tu chystá věci. Opřený o stůl, sleduje, jestli si všechno nachystal, jestli máš všechno připravený. Ahoj, Jardo.
1: Ahoj, zdraví naše posluchače.
0: Mističky, ty si to vždycky tak jako chystáš hezky, jak v televízi.
1: Tak něco nezapomněl.
0: To je kontrola.
1: No, tak to musí být.
0: Kontroluje tě ještě někdo v kuchyni?
1: Ta manželka většinou. Degustuje.
0: A ví tak třeba Marcela, tvoje žena, u čeho je tě vždycky nutné kontrolovat? Radši přijít a zjistit, jestli je všechno OK?
1: To nebudeme rozebírat.
0: Jo. Zůstaneme u toho, že jsou takové chvíle. Ano. Dobře. Ano. A ty kontroluješ někdy svoji paní?
1: Nemám čas na to. Ona je furt v zátahu, tak jej nenervuješ, víš?
0: Ona je taková dobrá duše toho podniku tady, viď?
1: No tak to víš, no. Někdo to musí hlídat.
0: Jo.
1: No.
0: Ona je ten vrchní krotitel všeho.
1: Tak já nevím, jestli to není za rohem, abych toho řekl víc, víš.
0: Máte s Marcou taková ta rána, kdy se probudíte a řeknete si, Ježíš, zase do práce, nebo a nelehnem si zase?
1: To tě rychle odnaučí, tohle slovo. Tebom to nejde, no.
0: My se dnes vrhneme na přípravu záhoráckého závitku. Když si to dělala Jana Černá v našem pořadu, vyhrála s tím, byl to jeden z oceňovaných receptů, proto si to připomínáme letos, abychom posluchačům dali nápad, jak se to dá udělat i trochu jinak a zároveň upozornili na to, že na konci roku se bude hlasovat a hledat ten nejlepší recept za celé desetiletí našeho pořadu. Změnil ty si něco u toho záhoráckého závitku? Je tam nějaká změna?
1: On je skoro daný. Tam jako moc změnit. Buď se dělá z chrkovice, někdo je udělá i z buču. A jestli se vyklepe, kysaný zelí, trošku voleje, cibule, slanina dovnitř, aby to bylo, vyložit, zamotáš jako závitek, dobře zatáhnout a pomalinku ho upíct. A cibulo česnekový základ se udělá, v tom se to dodusí, je to takový přírodní, vlastně svým stylem je to taková napodobněná skoro vepřový, když nás zamyslíš, jo? Tedy až tam třeba chlupatý knedlíky nebo bramborový knedlíky a máš to zelí v tom mase a je to úžasné, já to mám hrozně rád. Já jsem to kdysi dělal pod názvem Ledu v kotle z kotletu a plnili jsme kotlety s tím a tady to uděláme z té žlidovice. Jo?
0: Dobře, domluveno. I posluchačka, i soutěžící Jana Černá nás určitě bude bedlivě poslouchat a vzpomínat na tu naši návštěvu u ní doma. Jarda krájí cibule, ale kdybyste viděli, to není nůž, to je sekáček, to je malá sekerka kuchyňská.
1: Ale cibuli nekrájím zatím na naše recepty. Zkrátka posádka, která to nahrává, tak mají chuť na chleba se sádlem a s cibulkou. No, takže proto to krájím tak rychle teď.
0: No, takhle, občerstvení ještě před začátkem.
1: Tak, výborný. Milujem to.
0: Ano. Miluješ sádlo, já vím.
1: Sádlo, výborný.
0: Tak za malou chvíli začínáme, ještě vydržíme jednu písničku.
1: Tak jdeme na to.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Začíná teď už naplno další díl pochoutkového roku toho narozeninového a příprava receptu záhoráckých závitků s chlupatými knedlíky podle Jany Černé, která s nimi obsadila druhé místo roku 2023 podle tehdejšího rozhodnutí poroty, kde byl i náš dnešní tvůrce receptu a předělávač Jaroslav Sapík, šéfkuchař, který je doma v Klokočné, jsme u něj a já se tedy ptám, čím změníme nebo obohatíme ten původní recept záhoráckého závitku? Je tam něco, co použiješ za surovinu nově nebo uděláš v přípravě něco jinak?
2: On se může dělat z bučlu, my ho děláme z krkovice, dáváme porci na 200 gramů pěknou, pak kysaný zelí půl těla, k tomu cibule, špek, česnek.
1: Kolik?
2: A to, ty cibule já dávám 4 na každou porci, aby to mělo sílu, grády. Špek se dává na sádle, to restujeme, krásný. 8 složků česneku, pepř a sůl a silný pro mě, my vždycky máme i vepřový vývar, nebo hovězí, tak samozřejmě se dá vepřový a dáme to tam, já nevím, přes půl litru a pak podlejváme dál.
0: Pochoutkový rok.
2: Jdeme dělat recept, budeme dělat záhoracký závitek, děláme ho z krkovice a teď si uděláme prvně základ, pak budeme dělat závitky, jo? Takže jdeme na to. Nakrájím si cibulku, takovou trošku polohrubou, půlka cibule, aby byla na ten jeden.
1: Prosím vás, cibule má velikost tenisového míčku.
2: No skoro větší, no. No sádlo si dáme, domácí sádlo kvalitní.
1: To jsou tak 3-4 lžíce.
2: Ano. Každý si to má udělat trošku podle sebe, jo, tu chuť, ale jinak základ se nemůže šidit.
1: Teď jsme tam dali teda cibuli. Ježiš, už teď to voní. Jenom kmín, sádlo a cibule.
2: Základ, tak.
1: Na jakou barvu čekáme?
2: Taková do zlatová by byla udělaná, jo?
1: A teď si připravíme tedy závitky, to znamená máme krkovici, nakrajíme na plátky?
2: Plátky uděláme a budeme pak naklepem.
1: Už víme, kde Jarda vybíjí přebytečnou, případně i negativní energii.
2: No. Tak to již někdy bych to zkusil na kuchařině některých, no ale... To je dneska už trestný čin, takže lehce prosolíme.
1: Samozřejmě pepř. Takže popepříme stejně jako posolíme, jenom z jedné strany stačí?
2: Jenom ten vnitřek, jo? Tak. To zelí krásně proto, aby to nebylo dlouhý.
1: Překrájet, aby nebyly dlouhé fousy, jak se říká.
2: Tak. A Patríku, ochutnej to zelí. Co tomu řekneš? Ochutnej ho.
3: To je zelí.
4: Mm-hmm. To je zelí. Zelí.
1: Bereš další cibuli?
2: Další cibulku a tu dáme do toho zelí.
1: Ta bude takhle čerstvá?
2: Ano, to se bez tak jako pak uvaří, víš? Ta se protáhne, tak. To mám nad čerstvou.
1: Z jarní cibulky?
2: Z jarní cibulky. Taky dáme dovnitř. A teď lehce osolíme. Malinko cukru dáme. A znovu trošku toho pepře dáme, jo? Dovnitř. Aby to bylo takový jako říznější malinko, jo? Tak.
1: A na závěr do té náplně zelné ještě přidáme na kostičky silnější plátek nakrájeného špeku a ještě trochu olivového oleje?
2: Stačí sluníčnictvo, ale já mám radši ten olivový, ale ne moc, jenom tak lehce, ono se ty chutě daleko víc uvolně, jo?
1: Tomu říkáš lehce, ty 3 lžíce, jo?
2: A teď budeme tak, že si to hezky propracujeme a promačkáme, dobře promícháme, jo? A já si teď půjdu umýt ruce.
1: Jo, no jasně. Uslyšíte zvuk tekoucí vody. A do těch rozklepaných plátků krkovičky teď přijde ta náplň.
2: Každýho takhle kousek toho špeku dovnitř, takhle přímo dovnitř, jo.
1: Jako bychom dělali španělské ptáčky, položíte no, plátek je. Prostě špeku.
2: A ještě dávám buď anglickou, nebo takový styl pršutu, ale to není pršut, je to takový jako...
1: Tohle švarcvaldská možná, ne, šunka?
2: Ano.
1: Aspoň dva plátky té švarcvaldské šunky a na to pak přijde kopeček té zelné náplně?
2: To je tam to nejhlavnější, jo, samozřejmě. To...
1: Právě. Myslím, že takhle z toho původně záhoráckého závitku děláš zaalpský závitek.
2: Já myslím, že to je záhorák. Teď jde o to, si to hezky zabalí, jo. To znamená, je to stylem španělského ptáčku. Takhle co nejvíc zatáhnout a pak to takhle vzít.
1: ze strany přihrnout. Ježíš, jak to popsat, Jardo? Tak Jarda veme z jedné strany ten závitek, přeloží vlastně celou tu náplň, ale utáhne to jako v prstech rukama.
2: Přijíš přes dlaň.
1: Pak to samé uděláte ze stran, zase jako přihnete a přitlačíte dlaněma dovnitř a ten zbyteček masa, který tam zůstává na to překrytí poslední, tak ho krásně jako převalíte a pak to v těch dlaních obou stisknete, jako kdybyste chtěli zmáčknout nějakou kuličku v dlaní a ono to samo drží.
2: Vůbec není na vadu, když si to zatáhneme tím provázkem někdy. Teď zavařím ten, pořádně ten základ, lehce políjet, aby nám to krásně zlátlo a my si tam uděláme ještě česnek, jenom na plátečky, ale uděláme ho. Já dávám 4, na každou porci vždycky, aby byl jeden aspoň.
1: Ten česnek nakrájený přihodíme k té cibulce, která už nám poměrně zezlátla.
2: A tohle už nám ta barva bude stačit. A teď to zalijeme, když máme vývar, nebo to, já to tady mám takový napůl vývar, trošku i vody tam dám, hezky zalijeme takhle. A necháme teď krásně vařit.
1: Předtím, než do toho základu provařeného přijdou ty závitky, tak tam přidáme ještě nadrobnou nakrájenou čerstvou majoránku, případně to dochutíme. A teď ty závitky.
2: Můžou se opít, ale já je neopíčám. Protože ta chuť daleko víc přijde i do toho sosu, jo?
1: Potom, co tam ty závitky vložíme, tak je necháme pěkně zavařit zpora, protočíme, aby z obou stran byly jenom tak jako zatažené, povařené a pak se to přiklopí.
2: Přiklopíme a necháme do měka hezky udělat, jo?
1: Kolik času asi?
2: Tohle, protože to krkovice, to bude tak půl hodinky, 3/4 hodinky. Ale pozvolna, ne, by to už vařilo, jako nechat to táhnout, jo?
1: A pak co? Pak budeme mít hotovo, nebo pak jako zredukujeme tu šťávu?
2: No, vyndáme si ty závitky, dochutíme šťávičku a malinko ji zajišťu. Jo, taková, aby to byla ale přírodně, jenom lehce.
1: To znamená trošku jíšky a provařit tak 20 minut. A pak už teda knedlíka jíme.
2: Ano, a budeme mít šlupáče k tomu, uvidíme. Je to jídlo, i na svátek si ho můžeme dát.
1: Už můžu jíst.
2: No, já teda to doufám, ochutnej.
5: Bomba.
1: Já jsem v 7. nebi. V 70. 7. 77. 7.
2: Ale Patriku, víš, co řeknu? Jestli vám zbyde to namíchaný zelí, tak si ho klidně dejte vedle jako sládeště a jestli ho syrový k tomu. Mm-hmm. Tím se nic neskazí.
1: Víš, to je tak dobrý, Jardo.
2: Já vím, ale Patriku, máme tady naši fotografku, ta bych taky chtěla, že musíš všechno snít sám. Pak je tady kamerman, ten má od Jana Hlačeka na to, tak zabrzdí.
1: Tak jo.
6: Ale je to fakt moc dobrý.
2: Tak si to vychválíme, viď.
1: A uděláme si to podle receptu, který všichni ale najdeme teď na pochoutkovémroce.cz.
2: Ale samozřejmě je to takový recept, že ho zvládne každý. Na tom není složitý. Jo.
1: Jana Černá poprvé v soutěžně v pochoutkovém roce, teď po druhé Jaroslav Sapík. Oba recepty najdete na našem webu pochoutkovýrok.cz. Můžete si je srovnat, vybrat si ten svůj a pak nám třeba taky dát vědět. A držíme palce samozřejmě v soutěži, protože i tenhle recept bude bojovat o ten titul Recept desetiletí pochoutkového roku. Příště nás čeká výherní recept z roku 2023 z prvního místa. Vyhrály tehdy tvarohové taštičky plněné mletým masem. A připravovat podle Rudolfa Cibulky bude tenhle recept Roman Paulus.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: V téhle chvíli vyrazíme v pochoutkovém roce, který slaví 10 let trvání téhle soutěže. Za loveckým salámem, za tradiční českou pochoutkou, která byla na žádost Českého a Slovenského svazu zpracovatelů masa a z rozhodnutí Evropské komise, zapsána už v roce 2011 do seznamu zaručených tradičních specialit. Proč je vlastně lovecký salám plochý? A jak dlouho už se u nás vyrábí? To všechno zjišťovala při svých cestách naše kolegyně z pochoutkového roku Soňa Jindrová.
1: Lovecký salám je tradiční český výrobek, který spatřil světlo světa na začátku 20. století. Kdy přesně a kde, tak to se bohužel neví. Co se ale ví, je to, že se v počátcích vyráběl v zimě. Proč, to popisuje výkonný ředitel Českého svazu zpracovatelů masa Jan Katina.
2: Aby bylo dosaženo toho ideálního zrnění té suroviny, tak je lepší tu surovinu zamrazit před jejím mělněním. A protože v tu dobu nebyly ještě průmyslově vybavené podniky, neměly možnost i v průběhu letních měsíců tu surovinu zamražovat bez problémů, takže z toho důvodu se hlavně vyráběl lovecký salám spíš v zimě.
1: Způsob výroby loveckého salámu je dodnes téměř stejný. Nicméně drobné rozdíly tu jsou.
2: V té době tam byl o něco větší procentický podíl hovězího masa a určitě se nepoužívaly startovací kultury. Přídavek vlastně těch kulturních mikroorganismů do masných výrobků začal výrazně později. Co je samozřejmě neopomenutelnou součástí výroby, je zahuzení studeným kouřem. To bylo používáno tehdy i nyní.
1: A nezměnily se ani základní suroviny, tedy pepř, česnek a hřebíček a taky trochu cukru.
2: Tím, že to je fermentovaný trvanlivý masný výrobek, přidávají se i startovací kultury, kulturní mikroorganismy, které vlastně zabezpečí proces té fermentace, kdy z toho původního čerstvého masa, které se použije při výrobě, vznikne zpracovaný masný výrobek.
1: Loveckému salámu se údajně říká lovecký proto, že si ho pro svou dlouhou trvanlivost brávali lovci sebou, když vyráželi nadlouho mimo civilizaci. Výroba loveckého salámu je poměrně složitá věc a musíte na to mít potřebné průmyslové vybavení. Takzvanému lovečáku se věnují například v rančerských specialitách v

0: Dobrý lovečák je podle majitele rančerských specialit Josefa Houžvičky prakticky nemožné.
1: Do toho salámu musíte kousnout, poznat tu chuť a od toho pohledu se dá lecos poznat, ale jestli je opravdu dobrý nebo nedobrý, fakt je potřeba do něj kousnout a vyzkoušet a až potom poznáte kvalitní a dobrý lovecký salám.
0: Standardní kvalitu loveckého salámu zajišťuje podle Jana Katiny, výkonného ředitele Českého svazu zpracovatelů masa, vyhláška o mase a masných výrobcích.
2: A vy se můžete zaměřovat při srovnání mezi 3-4 druhy, třeba podle deklarovaného složení, které je uvedeno na obalu. Co se sleduje v poslední době zejména, je obsah soli. Běžná slanost u tohoto typu výrobků se pohybuje někde od 3,5 do 4,5%.
0: Šťastnou ruku při výběru dobrého lovečáku a taky dobrou chuť vám přeje Soňa Jindrová.
3: Ať trefíte na ten správný lovecký salám. Třeba vám pomůže i článek na stránce pochoutkovýrok.cz. Jsou tam i fotky a taky jeho složení. Za malou chvíli si o jídle a o chutích popovídáme s herečkou Janou Švandovou a bude u toho i naše kolegyně Naďa Konvalinková.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Maďo.
1: Ano.
0: Jsi připravena?
1: Jsem.
0: Jsem rád. Po písnice si teď dáme rande s jednou známou českou herečkou, kterou vyspovídáme o jídle v pochoutkách. Kdo pak to je?
1: Je to moje kolegyně Jana Švandová. Ahoj, Jani.
2: Ahoj, ahoj. Těším se na vás.
0: Které chutě vás tady chytí vždycky? Hořká, sladká, slaná, kyselá.
2: Mě chytí zajímavá chuť. Mě chytí jídlo, které je zajímavé právě tím kořením, tím ochucením. Takže to mě vždycky naláká. A musím říct, že třeba naši čeští předkové měli spoustu těch bylinek, které si pěstovali a vlastně tím dochucovali svoje pokrmy. A jsem ráda, že se dneska k tomu zase vrací, že vlastně každá žena má doma spoustu koření a dokonce si je už pěstuje.

0: Když nemáme zahrádku, tak květináčích a je to hrozně fajn, protože si vlastně ty jídla můžeme dle své chuti a dle svých představ dochucovat.
1: Takže i Jana Švandová chodí s konívkou a zalévá někde majoránku?
0: Chodí, ano, na chalupě a mám vždycky hroznou radost, že se prostě těm bylinkám daří a tak si je opečovávám a učím se prostě, kde mají přesně stát, aby na ně svítilo sluníčko, aby byly ve stínu, aby byly v chladu. Takže mám pár bylinek, které si vždycky přes léto pěstuji.
1: Jano, jste někde štamgastkou v nějakém podniku?
0: Takový ten vyloženě štamgast. Jo, jsem štamgast u nás na chalupě, protože tam je taková venkovská hospoda, která je velice dobrá, protože tam dělají právě ty české recepty, které my už zapomínáme dost často.
1: To je ta chalupa, o které se říká, že vypadá jak benzínka nebo Titanic?
0: Jo, to je ta chalupa, ano, ano.
2: A proč se to může tak říká?
0: Protože to stavěla naše kamarádka, architektka z Holandska. A je to vlastně takové, je to přízemní dům, kde jsou okna bez záclon, protože tak to v Holandsku je, že jsou to okna bez, že Holanděni vlastně nepoužívají záclony, takže máme tam, když chceme zatemnit, tak tam máme žaluzie. No a je to prostě jiná, je to taková typická stavba, tak to místní tak vymysleli, že nejdřív si mysleli, že tam stavíme benzínku nebo nějakou loď. Jenže jak bychom si ji pak odjeli, že jo?
1: No a když jste poprvé přišla potom na vesnici do té hospody, kde říkáte, že jste štamgastkou, jak to brali místní? Ne, no Jana Švandová takhle jako přijde na guláš,
0: no,
1: nebo?
0: No já si myslím, že jsou hrozně fajn, člověk si musí s těmi místními vytvářet dobrý vztah a být s nima kamarád a oni vás pak mezi sebe vemou. A musím se přiznat, že jsem dokonce svoje výroční narozeniny, nebudu říkat kolikáté, slavila v létě tam a že to bylo hrozně fajn a přijelo spoustu kamarádů z Prahy a byli právě nadšení tou českou kuchyní, že jo, tam byl bramborák a nastavovaná kaše a husička, jo, takže vlastně ty lidi si gulášek, že žádný takový ty bochutinky, jak se říká, takový ty atypické.
1: Jano, co jste jedla v době studií? Kam se chodívalo, co se jedlo?
0: No tak to jsme jedli opravdu špatně. Chodili jsme do jídelny, takový ty školní, nebo když to bylo na univerzitě, tak do univerzitní jídelny. Ale musím říct, že tam ty jídla byly strašný. A do dneška mám teda vzpomínku, mám averzi na guláš, ježišmane, no, ze zelím, no. Segedinský guláš, protože jsme dostali guláš a na tom mase byla kůže ještě z chlupy.
3: Jejda.
0: A od té doby prostě já, když vidím segedinský guláš, tak koukám, jestli tam není to maso s těma chlupama. Takže takhle jsem třeba dostala averzi na segedinský guláš, no jako to jídlo bylo hrozné, ale musím říct, že jsme si dost často vařili i na koleji a Eliška Balcrová, ona byla z Moravy a dostávala od maminky takový výslušky, že jo, takže občas jsme měli jitrničky nebo nějaký klobásky a to jsme vždycky udělali mejdán a všechny jsme zvali na večeři a jednou dostala taky ze zabíjačky bíčí koule a jo. My jsme si říkali, tak to dáme, to uděláme z toho, udělali jsme z toho takový jako ledvinky, jo, něco jako na způsob ledvinek. A jsem si říkala, tak budeme čekat, co to s těma klukama udělá. No, s klukama, kluci usnuli a my jsme s Eliškou vyrazili do světa.
1: Říká Jana Švandová, to byla krátká návštěva v našem pořadu. Děkuju moc, ať se daří.
0: Děkuju a nashledanou.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Stále je tu pochoutkový rok, ten narozeninový. Slavíme 10 let trvání této soutěže. Připomínáme si to soutěží receptů z předchozích 9 let a taky našimi reportážemi a povídáním s kolegy. Na řadě je teď rada z etikety, tedy prostor pro Ladislava Špačka, mistra bontonu. A chci se ho zeptat, když už přinesou třeba na talíři nějaké jídlo s větším kusem masa, jak velké kusy máme podle etikety ukrajovat? Platí i tady nějaká pravidla?
1: Tak není to exaktní pravidlo, že bychom měli rozměry 1x2 cm, ale krájíme jenom tak velká sousta, která nám umožňují je velmi rychle rozkousat a spolknout. To proto, protože u stolu se především konverzuje, ne jí. To jídlo je pouze kolorit našeho setkání. Je to takové příjemné pozadí a příjemná záminka k tomu, proč jsme se u toho stolu sešli. Ať už to je rodinná oslava, nebo rodinná večeře, a nebo je to setkání s přáteli u stolu v restauraci. Takže krájíme malé kousky. Jestliže bychom vložili do úst velký kousek a teďka by se nás někdo na něco zeptal a my bychom teďka začali huhlat s plnými ústy, tak je to absolutně, absolutně nespolečenské. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Za těch 10 let trvání našeho pořadu jsme vydali už 5 krásných kuchařek. Tou poslední je Sladké Česko. Je to ta vůbec největší kuchařka, kterou jsme kdy dali dohromady. Je naprosto jiná. Plná sladkých věcí, těch, které se objevily ve vysílání, které jste nám poslali, my je vyzkoušeli a přidali tam i své recepty porotci, kteří se za celou tu dobu vystřídali ve svých rolích právě v našem pořadu. Dohromady je to 170 úžasných domácích sladkých receptů. Žádné kudrlinky, žádné cukrářské specialitky. To, co děláme doma, ale ve verzi, kterou ověřili i naši profíci. Tuhle kuchařku si můžete objednat přes stránky pochoutkovýrok.cz, pokud ji ještě nemáte, vydal ji Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu a objednávat ji můžete také přes telefonní číslo, ale pozor, jenom ve všední dny a v pracovní době. Pište si, telefon je 724 819 319. O tuhle kuchařku se u nás i soutěží. Minule jsem se ptal, jaké ovoce bylo v původním receptu na piškotový zákusek od Jiřího Pospíšila. Byl to angrešt. A věděli to. Hana Bolečková z Velešína, Vladislava Uksová z Nýřan a Františka Trlifajová z Provodic. Tahle fanfára je tedy pro trojici vítězů, kteří od nás poštou dostanou podepsanou kuchařku Sladké Česko. Další tři kuchařky jsou připravené do dalšího kola soutěže a ptám se na recept, který tu dnes byl. Pamatujete si, jakou šunku přidával do závitku Jaroslav Sapík? Za A krutí šunku nebo za B sušenou švarcvalskou šunku? Jakou šunku přidával kromě špeku do závitku Jaroslav Sapík? Pokud si myslíte, že to byla krutí šunka, posílejte soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že Jaroslav Sapík přidal do závitku kromě špeku i švarcvaldskou šunku, pošlete nám SMS-ku Pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 011 04. Posílat své zprávy můžete až do půlnoci z úterý na středu. Pak se soutěž uzavře, výsledky oznámíme příští týden. A nebojte se, otázku i pravidla najdete už teď na webu pochoutkovýrok.cz. Tak držím palce.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
0: Blíží se nám velká oslava 10 let trvání naší soutěže. Ten narozeninový pochoutkový rok oslavíme 29. srpna. Přes den v Kostelci nad Orlicí v rámci tamního food pikniku. U Františka Kinského budeme mít velký stan, mobilní kavárnu, budeme nabízet i zmrzlinu, budeme soutěžit a pozor, i podepisovat knížky Sladké Česko. A to všechno i se známými osobnostmi, mezi kterými bude třeba Naděja Konvalinková, Vojtěch Vrtiška nebo Ivan Vodochodský. Naplánujte si výlet v sobotu 29. srpna na food piknik do Kostelce nad Orlicí. Tam oslavíme všichni společně 10 let trvání pochoutkového roku. Už teď se na to těšíme. A nebojte se, ovšem se ještě zavčasu dozvíte i s podrobnostmi v našem vysílání. Stačí poslouchat i ten příští pochoutkový rok. A na vás i na něj se těší Patrik Rozehnal.

0: větší.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
3: Web Státního zdravotního ústavu od včerejšího večera nefunguje, napadli ho hekři. V Česku chybí v lázních pracovníci na různých pozicích. Zítra bude převážně slunečno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 36 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Hekři napadli web Státního zdravotního ústavu, který od včerejšího večera stále nefunguje. Instituce o tom informovala na síti X. Podle mluvčí ústavu Štěpánky Čechové nejsou v ohrožení žádná citlivá data, laboratorní údaje ani provoz ústavu. Web totiž provozuje externí firma. Útok teď analyzují odborníci, pokračuje Čechová.
4: Napadení webových stránek Státního zdravotního ústavu jsme nahlásili Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Probíhá forenzní analýza útoku. Z důvodu forenzní analýzy bude web nedostupný pravděpodobně minimálně dalších 48 hodin.
3: Lázním v Česku chybí zaměstnanci na různých pozicích. Poptávka je po zdravotnickém personálu nebo po fyzioterapeutech. Chybí ale taky lidé v gastroprovozech. Vypomáhají proto třeba brigádníci, říká provozní ředitel společnosti Františkovy lázně Aquaforum František Nedbalý.
5: Samozřejmě, že se potýkáme s problémy zaměstnanců, to jak kvalifikovaných, tak i nekvalifikovaných, a já myslím, že to je všeobecný problém České republiky. Na každý pracovní pozici nám někdo jako chybí a pak se to snažíme samozřejmě saturovat buď agenturou práce nebo brigádníkama, a to převážně v době prázdnin.
3: Autobusy na Pelhřimovsku a Humpolecku jezdí ode dneška podle nových jízdních řádů. Přibyla i nová přímá linka z Pelhřimova do Prahy na zastávku Rostyly. Nový přímý spoj povede i mezi Prahou a Pacovem. Pokračuje náměstek hejtmana pro oblast dopravy Vladimír Novotný ze SocDem.
6: Ta obslužnost vlastně celého Pelhřimovska směrem na Prahu se hodně zlepší, ale celkově z hlediska počtu kilometrů se zlepší dopravní obslužnost Pelhřimovska a Humpolecka.
3: Zámeckou zeď na Pernštejnském náměstí v Hranicích znovu zdobí 5 erbů bývalých majitelů tamního panství. Restaurátoři je obnovili v rámci celkových oprav zdi. Investice vyjde na bezmála 2 miliony korun. Radnici se podařilo na akci získat dotaci. Pokračuje památkářka města Martina Cvešperová.
7: Kolem těch erbů byly takové šambrány, takže zedníci teď musí dotvarovat ty rámečky a potom budeme čekat asi ještě na vrat. Ta, která se vyrábí nově, a po osazení vrát dojde k finálnímu barevnému přetření celé zdi.
1: Sport.
3: Fotbalová Olomouc získala další posilu. Ze Slovácka přivedla mládežnického reprezentanta Daniela Baráta. 19-letý křídelní hráč se Sigmou podepsal víceletou smlouvu.
1: Počasí.
3: Zítra bude jasno až polojasno. Odpoledne se místy objeví přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů. Na jihu Moravy až 39.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na dálnici D35 opatrně na kilometru 166,5 směrem na Hradec Králové. Stojí tam osobní auto po nehodě. V Příbrami ve Fibichově ulici se srazila dvě osobní auta. A na silnici 381 u Křepic na Břeclavsku došlo ke střetu osobního auta se zvěří. A na místě tam teď zasahují záchranáři. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A teď už začínají hvězdné návraty.
1: Hvězdné návraty.
8: Legrace a dobrá nálada, jak se říká, léčí, otevírá dveře, získává přátele, potěší, zažene chmury, nic nestojí a všichni po ní touží. Proto vám je nabídneme i dnes a protkáme to vzpomínkami jedné dámy, doajenky České televize. Představí vám ji Patrik Rozehnal. Ta dáma se narodila 29. července roku 1946 na Slovensku, takže mluvila i slovensky.
0: Velmi málo, ale občas ano.
8: Je to Češka. Hlasatelka, moderátorka, autorka jednoho z nejdéle vysílaných vzdělávacích pořadů a mohla být herečkou.
0: Asi.
8: Na to všechno budeme společně vzpomínat.
0: Ty mozkový buňky už jsou opotřebovanější.
8: Pustíme si ukázky z televize, rozhlasu a různých vystoupení.
0: Dělali jsme si prostě takový pořad, kde vzpomínáme jednak tedy na svoji práci v televizi, ale také dáváme posluchačům možnost nahlédnout do zákulisí.
8: Bavit vás prostě bude Saskia Burešová. A čeká vás i trochu legrace.
0: Veselé historky z natáčení se tomu pejorativně říká.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty.
1: Ten dnešní příběh o Saskii Burešové začneme 29. července roku 1946 na Slovensku ve městě Tornala. Tam se totiž Saskia narodila během služebního pobytu svých rodičů. Své mamince vděčí za mnohé, třeba i za to své atypické jméno. Maminka se totiž chtěla věnovat malířství a inspirací byla Rembrandtova manželka, která se jmenovala právě Saskia.
2: No, maminka byla trošičku prchlivá, ale jinak měla takovou tu otevřenou, vřelou, prostě jižanskou povahu, to bylo báječný, ale nelítali tam talíře, to zase ne, ale jako dovedla se rozčílit a to já naštěstí nemám, protože můj tatínek byl spíš takový stoik, takže po něm jsem zdědila povahu a po mamince možná vizáž. Já jsem zrozená ve znamení lva. A ten lev, že jo, ten má rád sluníčko a pohodu a společnost. I když na druhou stranu já jsem zase v ascendentu Panny, tatínek byl Panna, tedy ne proto, ale shodou okolností tedy lev v ascendentu Panny je strašný spojení, protože lev by si rád vyskakoval, ale ta Panna ta ho zase táhne dolů, jo. Takže se to ve mně prostě takhle trošičku tluče.
1: Saskia Burešová se také přiznala, že maminka byla opravdu úžasná. Ve všem ji podporovala. Měla obrovskou vitalitu a elán, takový ten zdravý temperament i názor na život. Byla optimistická a nebrala se moc vážně. Vždycky chtěla být slušným člověkem a takhle vychovala i svou dceru. Kde se vlastně její rodiče potkali?
2: Někde se potkali na Moravě a upřímně řečeno, jak si přesně nevím, jak to bylo. Nikdy se mi v tomto směru nesvěřili, ale výborně jim to vycházelo. Neměla jsem rozvedené rodiče.
3: Tatínek byl překladatel a tlumočník a někde jsem četla, že měl státnice snad z 8 jazyků.
2: Ano, ano. Bohužel to jsem nezdědila. Já jsem zdědila schopnost nasát vždycky jaksi tu zvukovou stránku té, které řeči. Takže když jsem uváděla filmový festival v Karlových Varech, tak jsem samozřejmě musela to uvádět v několika jazycích. Ta angličtina ještě prosím a němčina, ale z francouzštiny jsem neovládala jediné slovo, ale já jsem si to prostě naučila foneticky s tím správným přízvukem. A pikantní bylo, že ta francouzská filmová delegace poté za mnou přišla, vysekli mě obrovskou poklonu, jak báječně mluvím francouzsky a nechtěli věřit mu, že vůbec tu řeč neovládám.
1: Mimochodem své znalosti nejenom cizích jazyků, ale ve všeobecném přehledu předvedla Saskia Burešová už kdysi v 80. letech ve slavné televizní soutěži 6 ran do klobouku. Soutěžili tam s ní třeba Zdeněk Podskalský, Jitka Zelenková a další.
4: Prosím dvojici, Saskia Burešová a Felix Slováček, aby vybrali první otázku.
5: Tak co si na ně vymyslíme, Felix?
6: Co?
5: To nejtěžší, vyber něco nejtěžšího.
4: No tak já se domnívám, že těžké jsou všechny, ale...
6: To je hrozně těžký.
7: Nedělejte si starosti, my to víme všechno.
6: Všecko víš.
5: To budou vedle, víš?
6: To jsou vedle. Jo.
5: Jaká měna se používá v republice Andorra?
8: Zase mám myslet.
4: Tak dávejte dobrý pozor.
6: Řekni.
4: Může se tam používat francouzský frank, může se tam používat španělská peseta, ale také se tam může používat obojí, to znamená francouzský frank i španělská peseta. Tak co říkáte?
7: No, ono je to tam na hranici.
5: No.
7: Tam
5: je...
4: Teď ještě otázka.
5: Já se tam používám jinak.
7: Prosím?
5: Buď franka nebo obojí.
7: Já bych řekl, že v obojí, ale potom vy se na mě budete zlobit, když to budeš.
5: Ne, to jsme dvojice prostě. To...
4: Tak co říkáte, no žena má pravdu, pokud se nedohodnete.
5: Ale...
7: Zkusíme to v obojí.
4: A máte pravdu. První míčky a první otázka od vás, kterou vyberete.
7: My jsme se... No. Asi.
5: No ano, ano, tak.
7: Jak
5: tak.
7: Jsme předtím už uvažovali, že my jsme takhle mohli...
5: No. Tak, ano, tak my jsme se dohodli, že vám položím otázku číslo 1. Co je to prampouch?
4: Co je to prampouch? To je velmi jednoduchá otázka. Buď je to typ krápníku z ledových jeskyní,
5: to není.
4: Nebo je to zděný rozpěrný oblouk, anebo je to zvláštní grafický tisk.
6: No. To je výborný.
4: Jednoduchá otázka.
5: To není, to je jasný, je tam plná věc. To je jasný.
6: To by nás, já ti nevím, ale
5: mě ti říká vnitřní hlas, mě pořád říká, řekni, že je to tisk.
6: Já
5: nevím, nevím, jestli ho mám poslechnout.
6: Tak.
5: Co?
6: Já ho poslechnu.
5: Jo?
4: Posloucháte?
5: Nevynadáš mi potom.
6: Ne, no prosím, to se bych ti nedával.
4: To znamená, říkáte, je to zvláštní grafický tisk.
6: Řekni to.
4: Říkáte to, ano? Není to zvláštní grafický tisk. Je to zděný rozpěrný oblouk a tady je druhý míček.
6: To má vědět, jaký oblouky. Tak,
7: nejnebezpečnější jsou ženský vnitřní hlasy.
6: Teď jsem se o tom přesvědčil, Zdaňku.
1: Rodiče Saskie Burešové by jistě potvrdili, že mladá Saskia byla takové to poslušné, vychované dítko, taková ta roztomilá panenka.
2: Byla prý jsem strašně hodný dítě a vím, že když jsem byla holčička, tak jsem měla takový Tiziánový vlasy a vždycky říkali, to je taková hezká holčička, počkejte, až vyroste. A vždycky říkali, to jí neříkejte, neříkejte jí to. A já jsem se vždycky strašně styděla a říkala jsem si, proč mi to říkají. Jo, a bylo mi tak stydno, jo. Mě chválili, tato si přesně vzpomíná.
1: Útlé dětství a vlastně i to mládí prožila Saskia Burešová v kultivovaném rodinném kruhu, kde se mísil už zmíněný tatínkův klid s maminčiným jižanským temperamentem. Z části to totiž byla Italka. Možná to ji nasměrovalo k zájmu o umění a vystudování pražského gymnázia Jana Nerudy. A už tehdy, už jako malá, milovala třeba básničky.
2: Maria, snad už v mateřské školce, pamatuju si, že tam byl rozhlas a už tenkrát jsem recitovala, nevím, jak jsem to zvládla, asi už jsem měla trochu číst, už si to moc nepamatuju. No a pak ve škole pod základní gymplu, já jsem chodila do Helichovky, což je taková dnes už velmi významná škola, kde absolvovali Klára Jerneková, Petr Štěpánek, Martin Štěpánek, Jaromír Hanzlík, Jirka Štěpnička, to jsou vlastně všichni moji kamarádi, my jsme hráli divadlo v takovém velmi proslulé dramatickém kroužku pana profesora Novotného. Měli jsme velké úspěchy. Tam vlastně jsem se, jak se říká, tak nějak chytla drábkem, takže původně jsem chtěla studovat herectví.
1: Nakonec se z ní stala ale jedna z nejslavnějších televizních hlasatelek. Jaká byla cesta do televize, o tom si ještě budeme vyprávět.
0: Vážení přátelé, a nyní dovolte, abych se vám v tomto krátkém vstupu představil jako rozhlasový hlasatel. Dobrý večer, vážení přátelé, nastává čas, abych vás alespoň stručně upozornil na některé dnešní večerní rozhlasové pořady. V 19.30 uvádíme první část četby na pokračování z románu Viktora Huga Iga, opravuji, Chlípníci, opravuji, Bídníci, v rozhlasové úpravě Ubožáci. Potom vás provedeme klasickou operetou Florimorda Hervé. Je to Francouz, tak asi Žervé to bude. Mám zelený touch. No, česky asi manžel nic netuší. Pořad vysíláme se sníženou kvalitou zpěvu. Pak uslyšíte rozhlasovou hru podle románu Lionela Feuchtwangera, Ošklivá vévodkyně. Je to příběh ženy toužící pomoci. Není jí pomoci. Pořad vysíláme barevně. No a na závěr jsme pro vás připravili hru z prostředí americké mládeže hippie, paní Marianka, matka pluku.
2: Já teda ten potlesk taky někdy sklízím a to, když dobře uvařím, tak třeba tleská celá rodina a nejkrásnější vyznamenání pro mě bylo, když manžel mi jednou řekl, holka, po dobrém obědě, tebe je pro tu televizi škoda.
8: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Už jako malá se zajímala o divadlo, rozhlas, recitaci. Bylo to multitalentované dítě. A tak není divu, že do dramatického kroužku chodila už na gymnáziu.
2: Já jsem se už zmínila o tom, že do toho dramatického kroužku chodila taky Klára Jerneková, ona byla o 2 roky starší. A občas nám dělal supervizi její otec, což byl velice známý a proslulý divadelní režisér pan Karel Jernek. No a on mě několikrát viděl samozřejmě při představeních a jednou za mnou přišel a řekl mi, jaký máte plány do budoucna, co chcete studovat. A já jsem se tenkrát strašně styděla vlastně říct, že jsem si nebyla jistá, říct mu třeba, jak si studovat herectví, a on řekl, no to nemáte, že jo, takže jsem to nechtěla prozradit, nicméně nějak mě k tomu prostě dokopal a já jsem říkala, no já mám strašně ráda divadlo. A on mi řekl, určitě jděte studovat DAMU, máte velký talent. Tak tenkrát mě strašně povzbudil a já jsem skutečně se pokusila dostat se na divadelní fakultu. Dostala jsem se až do toho nejužšího kola, ale pak nějak to nedopadlo.
1: Krátce poté se dokonce Saskia zúčastnila konkurzu na roli Barunky v připravované filmové adaptaci Babičky. Toho konkurzu se tehdy účastnili stovky dívek a Saskia v něm dokonce zvítězila. Jenže projekt byl nečekaně zrušen a žádná Barunka se netočila. Pro tehdy 18-letou dívku to mohl být konec nadějí. Ale opak byl pravdou. Talentované recitátorky si totiž všimli filmaři. Maminka jejího kamaráda, hereckého kolegy Jaromíra Hanzlíka, tehdy pracovala v televizi jako asistentka režie. A díky této známosti se jméno Saskia objevilo v hledáčku konkurzu Československé televize.
2: A vlastně tam jsem se zachytila a už jsem začala moderovat v poštovní schránce a tak dále v těch dalších pořadech.

0: našem cyklu 100 českých filmů ke stému výročí kinematografie. Dnes uvidíte první zvukový film s Vlastou Burianem, C a K polní maršálek. Tento film natočil režisér Karel Lamač v roce 1930 podle stejnojmenné divadelní hry Emila Artura Longena. No a protože film byl natočen v roce 1930, kdy záznam zvuku byl opravdu v plenkách, tak doufáme, že omluvíte i technické nedostatky.
1: Psal se rok 1967 a Československá televize tehdy hledala nové tváře pro moderování zábavných pořadů. To byl rozhodující konkurz v kariéře Saskie Burešové. Jaký byl její první den v televizi?
2: No, víte, já jsem nezačínala jako programová hlasatelka, ale vlastně jako moderátorka. Já jsem se zúčastnila konkurzu, to má taky takovou zajímavou historii, na pořad Poštovní schránka, což byl takový zábavný pořad pro vojáčky. A tenkrát ten pořad uváděl Eduard Hrubeš a k sobě hledal partnerku. A já tedy po nějakých peripetích, které jsou trošku delší, nebudu to tady rozvíjet, jsem nakonec se toho konkurzu zúčastnila, i když už byl v plném proudu. A dostala jsem se do posledního kola, kde byly 4 dívky, každá si měla vybrat nějaký obor, jedna vařila, jedna tančila, já jsem si vybrala obor samozřejmě jaksi z té herecké profese a předvedla jsem tam slavný monolog Rosalindy ze Shakespeareovy hry Jak se vám líbí. Pamatuju si, že to byl takový trošku rozverný monolog, kdy teda ten ubožák Hrubeš za mnou lítal s tím mikrofonem, že ta dívka byla taková hodně temperamentní a on potom posléze po mnoha letech mi říkal, já jsem si tak strašně nepřál, abys to vyhrála, protože jsem tě v tu chvíli úplně nenáviděl, že jsi mi tam znemožnila. No ale nakonec jsme se velice samozřejmě zpřátelili. No a dostala jsem se vlastně díky tomuto konkurzu do té profese nehlasatelské, ale moderátorské. Pak si mě všimli v zábavném vysílání, takže jsem dostala možnost dělat s Mirkem Vaštou takové pořady, které se jmenovaly vždycky Novinky suprafonu, suprafon na jaře, v létě a tak dále. Pak pan režisér Paukert mi dával mnoho možností. Ale posléze se ozvaly i jiné redakce, zábavné, dětské, publicistické. Tenkrát, víte, ten záběr toho moderátora, tenkrát se říkalo konferenciér, byl velmi široký. Dneska jsou úzce specializovaní třeba na obor hudební, na obor zábavní, publicistický a tak dále, ale my jsme mohli vlastně dělat všechno.
3: Kargel et alim ošas inen sebuf itkin zot, juslit otorps ituch adžib, i džakšan i návstok zot.
4: No to je! Přečetla bys nám ještě, co jsi to vlastně četla?
3: Samozřejmě. Legrace té milá Sašo není vůbec nikdy dost, svůj díl proto s chutí přidá každý náš pozvaný host.
1: Zajímavé je, že Eduard Hrubeš stojí za ikonickým vzezřením Saskie Burešové, protože ona původně do televize nastoupila s krátkými vlasy.
2: Ano, já jsem byla krátkovlasá a Eda jednou mi říkal, hele, víš co, nech si narůst dlouhý vlasy, mně by se to hrozně líbilo. A já jsem opravdu si nechala narůst dlouhé vlasy, já jsem měla dlouhé vlasy vlastně až po ramena. Teď už jsem vlastně de facto málem Mikádu, jo, proti tomu, jak jsem byla dlouhovlasá. No a od té doby jsem se vlastně nebo stříhala, nebo jenom přistříhala.

0: Sašo, mě vždycky zajímalo. Televizní hlasatelství, to je disciplína, kterou dneska už vlastně nevidíme v televizi. A já jsem si nebyl nikdy jistý, vy jste to četli, nebo jste měli, jste to museli dát z koule, jak se říká lidově.
1: Ano, všechno jsme se učili z paměti.
0: Vážně.
1: No a někdy jsme texty dostávali těsně před tím vstupem, takže to bylo docela náročné, ale což to, my jsme si to někdy mohli upravit a eventuálně na svátky jsme si ty texty psali sami, ale když přišla taková plachta, kde byly červené čáry, že neměrné, že se muselo prostě to odříkat slovo od slova, tak to byl tedy mazec. Pane. Já si vzpomínám, jeden kolega, to byl takový strašný nervák a ten právě dostal tuhle tu plachtu s těma červenýma čárama, tak se to chudák držel celý odpoledne. Ovšem, on tam měl jedno kritické místo a to bylo, že ty diváky měl pozvat na Blízký východ. Všecko mu šlo, ten Blízký východ mu nešel. Aha. Takže chudák chodil jako lev v kleci před tou hlasatelnou a furt říkal Blízký východ, jenom to nezblbnout, Blízký východ. No a když nastala jeho chvíle, rozsvítila se na kameře ta červená, nádherně odmemoroval ten složitý text, si odechnul, dostal se k tomu kritickému místu a povídá, no a teď už mě zbývá pouze jediné, pozvat vás do centra problému na dálný západ.
2: A já prozradím, že tím kolegou byl Jiří Ptáčník. Tohle byla ukázka z pořadu To byl náš hit z televize Barrandov v režii Romana Petrenka. Správná dikce, tempo, dobrá čeština, to všechno byly podmínky, které museli splnit všichni hlasatelé tehdejší československé televize. A Saskia Burešová na to byla vždycky hrdá.
3: Já jsem hrozně ráda, my jsme, když jsme dělali ty programové hlasatele, tak jsme měli neustálá školení. Já jsem jednak chodila k panu profesorovi Haladovi na DAMU, kde nás učil správně mluvit, retoriku, posazovat hlas, správné dýchání a tak dále. Posléze k paní profesorce Vondrovicové, taky profesorka na DAMU. Neustále jsme nad sebou měli jistý dohled. Paní profesorka Palková se každý týden, to už jsme byli ostřílení hlasatele, psala, kde je jaká chyba, a protože samozřejmě i profesionál dělá chyby, někdy ujede a tak dále. No a to mě mrzí, že to dneska neexistuje.
4: Vážení, já tu mám dopis, který skutečně do televize došel. To je dopis, který zvedne jistě sebevědomí zejména televizním hlasatelkám, protože já cituji. Omlouvám se, že se teď na televizi moc nedívám. Není mi dobře, pořád mě bolí hlava. Ale v pátek mladá paní Millerová uváděla tu anglickou detektivku. To je ale detektivka seriálového typu a na seriály já se vůbec nedívám. V sobotu uváděla paní Kopřivová film Hombre. Na ten film jsem se vůbec nedíval. Přepnul jsem na druhý program a díval jsem se na paní Vávrovou. Protože už jsem jí dlouho neviděl. Pak jsem se ještě podíval na paní Kopřivovou, jak uvedla pořad, možná přijde kouzelník a šel jsem spát. Takže... Jistě uznáte, že toto je pro televizi ideální divák. Nelíbí se mu pořad, vypne. Pokud se tito diváci dívají podle tohoto návodu na dnešní pořad, tak následují sami spokojení diváci. Spokojený divák, náš cíl.
5: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Jak se z mladé recitátorky, dívky, která toužila stát se herečkou a nakonec i moderátorky, stala hlasatelka? To se teď dozvíte v dokumentu o Sasky Burešové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Po tom, co byl po srpnových událostech roku 1968 zrušen televizní pořad, který moderovala s Eduardem Hrubešem, z televize nezmizela. V době, kdy řada známých novinářů a hlasatelů z obrazovky kvůli politickým postojům mizela, dostala Saskia Burešová nabídku stát se stálou televizní hlasatelkou. Tehdy to znamenalo číst před kamerou krátká ohlášení před a po každém pořadu, vítat a provázet diváky večerem. Televizní hlasatelé té doby byli pečlivě vybíráni pro kultivovaný projev a příjemný vzhled. Do domácností vstupovali každodenně a budovali si téměř rodinný vztah s publikem. Saskia Burešová mezi ně brzy zapadla. Dodatečně si doplňovala i vzdělání. Docházela na hodiny rétoriky k profesoru Františku Haladovi na DAMU, aby si zdokonalila techniku mluvy. Pomáhal jí ale i kolega.
2: Byl to Vladimír Dvořák, který mě velmi dobře radil, já říkám, to byl takový můj guru. A pamatuju si na jednu památnou větu, kdy mi říkal, nikdy divák nesmí poznat, že se vám trémou potí ruce. To se mi hrozně líbilo. A pamatuju si Milan Friedl, když jsme spolu jednou něco dělali, tak já jsem se ho ptala, co děláte proti té trémě, to jsem byla opravdu takový začátečník. On říkal, správně dýchat. To se všechno upraví a ta tréma přejde. Já jsem trémista teda, i když jako to nebylo vidět, ale samozřejmě jak si ze stářím se ta tréma zvětšuje, protože trošku se zavedete a víte, že si nemůžete dovolit prostě žádnou chybu, jo. O to větší je ta zodpovědnost. Ale vždycky si vzpomenu na toho Milana Friedla, jak říkal, správně dýchejte a ono to pomáhá.
3: Tak doufám, že jste se dobře pobavili. Pro vaši informaci ještě dodávám, že film Četník a mimozemšťané byl natočen v roce 1978. Ale nyní mám na vás jednu otázku. Také jste poslali svůj hlas do ankety o televizní rolničku a vyšlo vám to? Možná jste měli jiný tip, nebo jste třeba vůbec nehlasovali, ale přesto doufám, že naše pozvání k randevu s rolničkou neodmítnete. Tak prosím, právě začíná.
2: Já jsem se to nikdy neučila slovo od slova, já jsem šla vždycky po tom obsahu, takže i když třeba nějaký slovíčko mi ulítlo, tak jsem věděla, o čem mluvím, což je strašně dobře, protože vím, že třeba některé kolegyně, které měly takzvanou geniální paměť, když jim třeba potom vypadlo slovíčko, no tak to byl trapas, jo. Vlastně oni to měli naučen jako básničku. A když máte naučenou básničku a vypadne vám slovo, tak je to špatný. Ale když znáte obsah a víte, co říkáte, tak se vždycky zachráníte.
0: Saskia Burešová se tak na obrazovce střídala s mnohými kolegyněmi. Třeba s Marií Redkovou, s Táňou Lekešovou, Marií Tomsovou nebo Anou Vetlinskou.
4: Dobrý den, vážení diváci. Nedělní dopoledne má něco do sebe, nejen proto, že nemusíme vstávat podle budíku, ale možná jste se poslední týdny taky těšili na panoptikum města Pražského. Dnes se bohužel s Radou Korejsem a jeho podřízenými rozloučíme. Uvidíme příběh Laková krabička na čaj a příští neděli v tomto čase už budeme sledovat seriál Sanitka.
0: A teď ještě jedna historka od Marie Tomsové, když už mluvíme o kolegyni.
5: Jednou jsem měla opravdu radost, protože jsme poprvé v životě s malými syny letěli do Řecka na Levkádu. Dlouhá cesta z letiště o půlnoci autobusem do místa určení. Já jsem netušila, že na tom letišti, na té Levkádě si nemůžeme nic koupit ani k jídlu, ani k pití. Nebyla jsem vybavená prvně v životě letadlem s malými dětmi. Z každého pokoje vedly dveře na tu společnou terasu, která nebyla oddělená žádnou zábranou, žádnou bariérou a byla dlaždicová. Takže se všechno šíleně rozlíhalo, šíleně neslo a tam sedla parta Čechů, kteří byli trošku hluchoněmí, trošku, někteří víc, někteří míň a možná to znáte, hluchoněmí velmi nahlas.

0: Vás negestikulují, prostě křičí. A oni se dohadovali v jednu v noci, ve dvě v noci. Na rozdíl od nás měli ty nápoje, ty becherovky a podobného druhu. A já jsem neměla ani prášek na spaní. Ve dvě jsem vylezla a říkám, prosím vás pěkně, my tady máme malé děti, my bychom potřebovali usnout, spát. Pod vlivem. Ve tři vylezl můj slušný manžel Miloš a říkal, prosím vás pěkně, my už opravdu nemůžeme usnout. Nic, pořád se to stupňovalo. V pět jsem vylezla já a zařvala. Víte co, už jděte do... Doslova. Normálně vůbec nejsem vulgární, ale to bylo doslova. Zalezla jsem za ty dveře, strašně jsem se bála, jestli na mě tou společnou terasou nevlezou. A teď jsem šmírovala, co říkají. A tam bylo. Slyšeli jste to? Ona nás poslala někam, přímo tam. To byla ta hlasatelka, ta Redková.
1: A teď ještě nějaká historka přímo od Saskie Burešové.
2: Vzhledem k tomu, že naštěstí jich nemám tolik, když jsem se dostala do úzkých, tak ji tedy zopakuju. Pamatuju si, že to je teda před lety, kdy jsme nějak budovali byt a já jsem natáčela kalendárium a měla jsem v bytě řemesníky a pořád jsme si volali, protože se mě ptali vždycky, kam mám umístit, prosím vás, tady tu vanu a tohle, tak jsem tak nějak to koordinovala vždycky v přestávkách toho natáčení. A ti řemesníci říkali, prosím vás, a co tady s tím bidetem, tak já jsem furt jako říkala, prosím vás, zleva tohle změřte. On tam sice byl manžel, ale muži jsou někdy nepraktičtí, že? No, a když pak přišla ta chvilka, kdy jsem měla divákům prozradit tu naší soutěžní otázku, jak jsem byla prostě tak ovlivněná těma všema bidetama, vanama a kohoutkama, tak říkám, no a teď už vážení diváci, je na mě, abych vám prozradila správnou odpověď na naši minulou soutěžní otázku. Ptala jsem se vás, jak se jmenoval autor velice slavné opery Carmen a vy jste správně odpověděli, že to byl Georges Bidet. Naštěstí ono se to točí. Jinak by prostě pan Bizet mě asi pronásledoval.
1: Abychom nezůstali jenom u televize, Saskia Burešová moderovala i mnoho zábavných pořadů na vlnách českého a československého rozhlasu. Tady je jeden kousek. Stolní kabaret.
2: Mé jméno je Saskia Burešová a já jsem velice ráda, že vám mohu představit také své milé kolegy kabaretiéry. A také dnes musím prozradit vlastně princip toho našeho stolního kabaretu. Bude to taková, řekla bych, zábavná, doufám, že i roztomilá, přesilovka čtyř kabaretiérů na jednoho hosta. A tím mým hostem je paní doktorka Olga Krumlovská.
3: Dobrý večer.
2: Paní doktorku Krumlovskou známe z televizní obrazovky, z pořadu Sama doma, ale samozřejmě i z mnoha dalších pořadů i konkurenčních televizí. Napsala celou spoustu knih, například Yoga prstů, myslím, že tři díly to byly, nebo dokonce více?
3: Byly tři a pak to vyšlo jako souhrnné vydání, ještě doplněné. Já myslím, že těch knih už bylo... Tuhle jsem to počítala, nezbylo mi nic jiného, 32, ale řekla jsem si, že už mi to snad mají zakázat.
2: Ale já přeci jenom některé z nich připomenu, třeba Místa, která léčí pavučiny a dalších, 77 pověr a zázraků, Barvy a léčba, Šťastný domov, Věřte, nevěřte. Ještě na vás také prásknu, že připravujete horoskopy nejenom pro naši republiku, ale vůbec i pro jaksi naši populaci na každý rok, ale k tomu se samozřejmě dostaneme. Takže já bych se chtěla zeptat, že už jsem tady se zmínila o knize Yoga, která léčí. Jak jste vůbec přišla na to, že postavení prstů na ruce může nějakým způsobem ovlivňovat nejenom naše fyzično, ale také duši?
3: To byla taková zvláštní souhra náhod. Já jsem přemýšlela, jaký nový seriál vymyslet pro jeden časopis, kde jsem dělala zástupce šéfredaktora. Byl ten časopis zaměřený právě na tyhle ty různé duchovní záležitosti. A v tu dobu přijela naprostou shodou náhod do Čech minská lidová léčitelka a lékařka zároveň a ona vydala takovou malinkou brožurku, kde bylo nějakých 8, možná 10 takových pozic a shodou náhod jsme se prostě potkali. A já jsem si vzpomněla, že můj dědeček, který pobýval 2 roky v Mongolsku, vlastně mě nějaké takovéhle ty pozice a cviky učil, protože já jsem musela bohužel nerada chodit hrát na housle. Tak dědeček mi právě, aby samozřejmě se ty prsty rozhýbaly, tak mi doporučil prostě různé takové ty cviky. Tak mě to přivedlo na tuhle myšlenku a odpíchla jsem se vlastně od těch základních pozic, co měla tato paní doktorka ve své knize. A odezvu to mělo neuvěřitelnou. Lidi
2: jste to vyzkoušeli
3: vědět.
2: I na sobě?
3: Ano, já jsem to měla jsem to vyzkoušený na sobě. A lidé v čtenáři prostě chtěli vědět, jestli existuje nějaká pozice na tyhle zdravotní problémy, na tamty zdravotní problémy, a mně nezbylo nic jiného.
2: Už jsem viděla, jak Vaškovi Čapkovi přímo blízklo v očích. Ty určitě budeš chtít vědět, že nějaký neduch, ne? Že by se objevil u tebe, nebo ne? Ne, promiň, ty jsi zdravý jako
3: žít. Já tam mám různé hezké pozice i třeba na potenci.
2: No pouze pánové, ano, takové jako
3: každý.
4: Pardon, na potenci jakou? Všeobecnou i duševní?
3: I duševní,
4: a
3: na krásu a na různé, jo, na to, aby ty vrásky se pomaleji nějak jako dělaly a takové jako záležitosti.
4: Prosím vás, paní doktorko, já se vás něco chci zeptat. Já jsem, když mluvíte o těch prstech, slyšel, že mnozí lidé třeba nosí prstinky na různých prstech, že nectí to, že má třeba sumní prstem i na prostředníku, že ho nosí třeba někdy i na maličku. A mě jeden můj kolega, který to takhle mi říká, no jo, člověče, já jsem stloustul a ten sumní už si mi nevyjde, tak já to musím dát na maliček, aby mě lidi věděli, že jsem ženatý.
2: A nebo si se zeptáme, proč se vlastně musí nosit na prsteníčku?
4: Na prsteníčku nebo na středníčku,
3: no,
4: jo?
3: No. Já si myslím, že tady to nemá nějaký jako význam z toho mého pohledu, že v podstatě je to asi...
4: Z vašeho ne, ale jako...
2: Zdeněk Posíva se nás prosím.
5: Tak to náhodou vím.
3: Ano.
5: Schválně. Tento prst je zbytečný.
3: Ano. Poseknout, já bych navrhovala.
5: Myslím to vážně.
3: Ano.
5: Skutečně, nemá funkci.
2: Proto se tam nosí prst.
5: Tak proto se
2: snublý
5: tam nosí
2: prst. Kromě hudebníků. Pozor, jo.
5: Ale
2: to je zavádějící.
5: Lidi,
2: to když domyslíme jako pozor, jo.
4: A co kytaristé ti potřebují taky? Do klavirist, teď to říkáš, no já.
6: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Nic neříkejte, ale navrhuji, že bychom si mohli pustit písničku, kde zpívali hlasatelky a hlasatelé.
7: Z pochopitelných důvodů nechce být... Ne, která nechce být z nepochopitelných důvodů jmenována. Tady prostě navrhuje, aby se programová hlášení zpestřila tancem a písněmi. No já nemám tu pravomoc, ale pro dnešek... My si pamatujeme, to už spousta věcí se odtancovávala. Tam, kde nestačí člověk, tak začne zpívat, nebo tohleto. Povím to tancem a písní, že ano. No co, já ti můžu říct, Saskie, zkuste to.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Náš pořad vás bere do minulosti a připomíná si okamžiky, na které vždycky rádi zavzpomínáme. Dnes hlavně u té televizní obrazovky. Díky hlasatelce Saskii Burešové. Spolehlivě sloužila celá 70. a 80. léta 20. století. Provázela televizním programem v době, kdy se vysílalo ještě jen na dvou kanálech. Měla charakteristický účes a elegantní projev, který neměnila s módními výstřelky doby. Získala si pověst profesionálky, která nikdy nechybí ve studiu, za kamerou neznervózní a neudělá přeřek. Koncem 80. let, kdy se společnost začala měnit, patřila k veřejně známým osobnostem, ale politických funkcí a gest se vyvarovala. Listopad 1989 tak pro ni neznamenal náhlý pád ani nucený odchod z Československé televize a pokračovala bez přestání dál. 90. léta pro ni naopak přinesla další úspěchy. Zavedené tváře televizního vysílání se těšily respektu diváků a popularita Saskie Burešové byla zřejmá i z anket. Jenom TT získala 5x. V té době už se kolem ní také začal šířit i jakýsi milý mýtus, že nestárne. No a v roce 1993 se rozhodla přijmout i novou výzvu. Dramatik a režisér Petr Obdržálek, který byl shodou okolností jejím manželem od roku 1972, připravil pro Českou televizi vzdělávací magazín Kalendárium. Saskia Burešová se stala jeho tváří.
2: Dobrý den, milí diváci, vítám vás u dnešního kalendária. Albert Einstein kdysi prohlásil, existují dva způsoby, jak žít život. Ten první je myslet si, že nic není zázrak. Ten druhý je myslet si, že všechno je zázrak. Chaim Weizmann, izraelský prezident a vědec, zase tvrdil, že zázraky se někdy dějí, ale je třeba pro ně tvrdě pracovat.
1: Věděli jste třeba, že kromě toho, že milovala vždycky citáty, byla taky pověrčivá?
3: Já jsem opravdu strašlivě pověrčivá nejenom vůči své vlastní osobě, ale vůči celé své rodině. Takže když náhodou něco někdo zapomene nebo se musí vracet, tak říkám, musíš se posadit, podívat se do zrcadla, pak teprve můžeš odejít. A takhle prostě oblbuju celou rodinu, chudáci. No.
1: Když v roce 1998 nastoupil do České televize nový generální ředitel, začaly se hlasatelky střídat v týdenních cyklech. To bylo už Saskii Burešové přes 50 a takový režim jí nevyhovoval. Proto se později roku 2000 rozhodla i odejít. Česká televize nakonec během pár dalších let hlasatelskou službu zrušila úplně. Definitivně skončila v roce 2005. Přišli jsme tak o jednu z legendárních profesí. Mnohé z tehdejších hlasatelek natrvalo zmizely z očí veřejnosti. Saskia Burešová se vrhla do podnikání. Spolu s manželem zkusili rozjet malý kosmetický salon. V Praze na Smíchově si ho otevřeli. Nějaký čas ho provozovali vedle svých aktivit v médiích, ale nakonec, protože podnik nevynášel, konkurence byla velká a manželé neměli příliš zkušeností s biznisem, po několika letech skončili. Saskia Burešová ale nadále připravovala Kalendárium, jezdila po štacích, vyprávěla o své hlasatelské činnosti a vzpomínala na to, co měla ráda. Přidávala k dobru vždycky svoje historky právě z té zlaté éry hlasatelství. Třeba i o dárcích od fanoušků.
3: Nejenom teda květinové dary, ale jednou mě opravdu dostal jeden divák, mimo jiné pak tady mám od něj krásný dopis, možná to dám k dobrému, protože mě volali z vrátnice, říkal, máš tady dárek, tak já jsem běžela, předpokládala jsem, že bonboniera nebo něco podobného. Představte si, on ten chudák lítal asi celý den po lese a přines mi kýbl borůvek. Ale víte, to já prostě beru, protože to je od srdce. Mm. Ta představa, jak s láskou trhá ty borůvky
4: a
3: říká si, to bude mít koláč. A jednou taky tam byl zabitej králík a to jsem se dost lekla. Teda přiznat, máš tady něco krvavýho ve vrátnici. Ale... Takže to je od toho divák, on byl z Krkonoš, to je ten, co mi přinesl ty borůvky, byl rozkošný. To jsem ještě nevěděla, že mi přinese ty dárečky, když jsem dostala první dopis. A ten začínal takto. Milá paní Saskio, děkuji vám za zaslanou fotografii. Udělala mě velkou radost. Dokonce větší, než když od nás prchla má zlá žena. Když se tak dívám na vaši fotografii, musím konstatovat, Darwin neměl pravdu. Vy přece nemůžete pocházet z opice jako většina našich spoluobčanů. Ale druhý dopis, ten bude opravdu, ten je velmi zábavný, to bylo zase od něj. Vážená a milá paní Saskio, dovolte, abych vám napsal příhodu, která se mi s vámi stala. Moji dva synové zjistili, že se mě líbíte. V létě jsem vás asi měsíc neviděl na obrazovce, asi proto, že jste měla dovolenou. Dával jsem svou nelibost, že vás nevidím najevo tím, že jsem nadával, že odhlásím televizi a tak podobně. Moji kluci si toho všimli a vymysleli lest. Když jsem se koupal a byl jsem namydlený, přiběhl můj mladší syn s křikem: tati je tam a moc jí to sluší. Nestrácel jsem ani vteřinu. Vymrštil jsem se z vany, v chodbě jsem sebou praštil na dlaždicích, v kuchyni na linoleu a v obýváku se dívám na Alexandra Hemalu. Byl jsem tak zklamaný, že jsem je ani nezmlátil.
1: A co dělalo Saské Burešové radost mimo její obor? Byla to zahrada.
2: V podstatě od mládí, protože moje maminka milovala květiny, milovala zahrádku a tak mě k tomu vždycky nějakým způsobem měla a já jsem už od malička prostě si sázela kytičky a byla jsem šťastná, když mi z toho semínka něco vyklíčilo. Mm-hmm. Takže postupem času, když jsme měli potom chalupu a zahrádku, že jo, tak jsem tomu úplně propadla. Dokonce bylo období, kdy jsem pěstovala naprosto všechno, protože víte, jaký byl výběr, no vy jste mladá, ale opravdu velice špatný výběr v zelenině a ovoci. Já jsem pěstovala dokonce i mák, brambory, na co si vzpomenete, prostě všechno. Ale byla jsem otrok zase, to je pravda.
1: Když v roce 2025 Petr Obdržálek, její muž, zemřel, zůstala Saskia Burešová poprvé v životě na všechno sama. Ale zvládla to dobře. Tak ať se drží. Zdraví je pevné a ještě ji dlouho slýcháme na vlnách Českého rozhlasu. To si přeje Patrik Rozehnal. A jakým citátem se rozloučit?
2: Tak jeden se mi zvlášť líbí, já bych řekla, že je pro mě jako stvořený. Stáří je zlozvyk, na který opravdu zaměstnaný člověk nemá čas.

0: rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Vážení posluchači, především vám přeju krásný závěr neděle 2. srpna. Z ní zbývá vlastně už jen jedna jediná hodina. A tu věnujeme noční lince, stejně jako tu první hodinu srpna 3. Dvě hodiny našeho povídání na jisté téma. To je před vámi na rozhlasových vlnách. U mikrofonu je Borek Kapitančík a posílám vám pozdravy do celé republiky a možná ještě dál právě za pomoci rozhlasových vln. A podobně jako Patrik rozehnal hvězdných návratech, i já vás v noční lince, která začíná ovšem za pomoci vašich příběhů, vezmu do minulosti. Na schovávanou, nahoněnou, na kovboje a indiány, skákání panáka přes gumu, anebo třeba kvarteto, prší, pekseso, halma, dáma, mlínek, vrchcáby, anebo ten takzvaný hokej s tenisákem na plácku před domem. Jak jste si v dobách, kdy ještě nebyly mobily, kdy jsme ani nesnili o internetu a kabelové televizi, hrávali s vašimi kamarády a kamarádkami? Bylo to, jak jsme si kdysi hrávali inspirací třeba při prázdninovém pobytu vašich vnoučat? O tom, jak jsme si hrávali, o hrách vašeho dětství, můžete buď napsat na webovou stránku rozhlas.cz/linka, anebo telefonovat, jako obvykle. Číslo je 731 800 900. A už jsem to jednou řekl a znovu to zopakuju. Na vašich příbězích stojí noční linka. Bez nich by nebyla tou správnou noční linkou. Budu čekat na vaše příběhy na téma Takhle jsme si hrávali. Tak ještě jednou dobrý večer, hezký závěr neděle. No a těm, kterých se to týká, zítra plno elánu do nového pracovního týdne.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Nerušený poslech Noční linky Českého rozhlasu. Máme pořád ještě 2. srpna, i když během těch 2 hodin našeho společného povídání na téma Takhle jsme si hrávali, se to změní. Ale jak říkám, zatím ještě stále mají svátek Gustavové, tak věřím, že jste jim pogratulovali. Ale teď k tématu. Naše posluchačka, která čeká na telefonu, nám chce říct, jak si hrávala v těch dávných, možná ne tak dávných dobách. Jano, váš hlas zní mladistvě, takže se omlouvám, pokud jsem se vás dotknul. Pěkný večer.
1: Pěkný večer, zdravím všechny, je mně 63 roku.
0: No tak to jsme asi tak stejně velcí, tak to jsme si hrávali určitě podobně. Ale víte co, než mi povíte všechno to, co jste říct chtěla, tak se zkusím odrazit od toho, co možná naši posluchači slyšeli ještě před 23. hodinou. Pokud jste poslouchala Hvězdné návraty Sasky Burešovou, hrála jste si někdy na televizní hlasatelku, když jste byla malá?
1: Tak to zrovna ne. To určitě ne, hráli jsme si úplně na všechno, ale na televizní hlasatelky a na herečky ne. Za to jsme byli princezny a máma, táta a dítě.
0: To asi no, jenom do určitého hlavně věku, že?
1: Ano, ano. To jsme si hráli, když jsme byli malí a mysleli jsme to vážně. Já jsem měla v domě za sousedy zrovna sourozence, to byla holčička a kluk, no tak já jsem s tím klukem byla máma s tátou a holčička byla naše dcera a říkali jsme jí holko. Tak jsme na ní volali, jakože je naše holka a měli jsme krásný prostředí k tomu hraní, protože jsme bydleli ve starým činžovním domě a tam bylo takové romantické, bohaté prostředí, byl tam dvůr a velikánská zahrada pro všechny a všelijaká krásná zákoutí, takže tam se dalo hrát na všechno. No a hlavně jsme byli venku, hlavně jsme chodili ven a tam to všechno probíhalo a byly to takové ty klasické hry nahoněnou nebo naschovávanou, Honzo vstávej. Taky jsme si hodně hráli na písku a vždycky jsme do těch her byli velice zapálení. Vlastně byli na nohách a taky k nám chodili ještě děti z ostatních domů nebo my k ním na zahradu. Bylo to takové velice družné, uměli jsme si vyhrát, každý den jsme se nadýchali čerstvého vzduchu a i naši rodiče se stýkali. Já si hlavně v té souvislosti vzpomínám na tu vzájemnou družnost a taky, jak jsme se setkávali, když bylo hezky, tak jak jsme se setkávali vždycky v sobotu všichni my děti, který jsme si tam hráli i dospělí u táboráku večer. Jak jsme to chystali a pak jsme tam běhali a povídali si a poslouchali jsme, co říkají ty naši rodičové. Bylo to moc krásný, no ráda na to vzpomínám.
0: Paní Jano, mě by zajímalo, říkala jste, že jste bydlela v činžáku, předpokládám tedy, že tam bylo vícero, jak se říká, partají.
1: A tím sedm.
0: Sedm, no. A tím pádem taky vícero vašich vrstevníků či vrstevnic. Kdo svolával?
1: Ano.
0: Kdo svolával ke společnému hraní po té, co třeba skončili školní povinnosti, hodili jste aktovku do kouta? Kdo vlastně byl tím, kdo svolával k hrám u vás?
1: No hlavně případě? Já.
0: Jo, a jak jste to dělala? Zvonila jste na zvonky, půjde Kája
1: to
0: ven?
1: Taky. Zvonila jsem na zvonky, ať jdou ven, a nebo někdo už třeba venku byl, tak jsem se jala hned organizovat ty hry, nebo i společně a prostě byla jsem taková vedoucí tam, ale byly tam i starší děti zase, takže když my jsme byli maličký, tak ty se nás třeba ujali. Bylo to hezký prostě, no, byli jsme takový jejich hračky, jako těch starší, když jsme byli malinký. No, když jsme trochu povyrostli, tak jsem to vzala já zase pod svoje křídla. No a když jsme prožívali nějaký hraní, já si pamatuju, že na tom dvoře byl takový vrak auta a já jsem si s tím kamarádem, sousedem do toho vraku jednou takhle o sobotním horkým poledni sedla. A my jsme si s takovým zápalem vypravovali o tom, jak to vypadá na jiných planetách ten život, že tam lidi mají zobáky a jak to tam všechno je a tak se rozbujela naše fantazie, to bylo nádherný, jo, takový prostě, co si jenom děti dokážou vymyslet, no ale pak nás bohužel rodiče zavolali k obědu, ale prostě my jsme se měli moc rádi, jako kamarádi, a bylo to takový, bych řekla, trochu jiný než dneska, no.
0: Něco podobného mám teď před sebou, je to jednořádkový vzkaz našeho posluchače Bedřicha, já se k němu hned dostanu. Ale když už tedy spolu mluvíme a vy jste říkala, že jste si hrávali i na schovávanou, zkuste třeba těm, já vím, že to je velmi nepravděpodobné, ale kdo ví, zkuste těm, kteří poslouchají a nedokážou si vybavit to, ne zaříkávadlo, ale to, co se odříkávalo, když jste vlastně čekala na to, až se vaši spoluhráči, protihráči, já nevím, jak to říct jinak, schovají. Co jste říkala u toho, počítala jste 10, 20, 30?
1: No tak, počítala, ale když byla třeba honička, tak se říkala, že jsme si hráli na babu.
0: Ale počkejte, vy mi sem taháte. Vy mi sem taháte honičku, já myslím tu schovávanou. Jaká přesně byla ta formulace? Jak jste počítala? Po desítkách?
1: To bylo nějak 10, 20 a teď se řeklo jméno, já už nevím přesně, ale při té honičce, já bych to chtěla říct, to bylo piky, piky na hlavu, že na babu nehraju.
0: Jo, tak to si pamatuju taky. A my jsme měli ještě takové zaříkávadlo, když se tedy při hře na schovávanou stálo třeba u zdi a počítalo se 10, 20, 30 a tam byla taková pojistka. 2 metry za mnou nebo všude okolo mě nikdo nesmí stát.
1: Protože, jo, nebo nebudu hrát.
0: Nebo nebudu hrát, protože byli i tací, kteří vám stáli za zády a okamžitě vás zapikali.
1: Tak tohle my jsme nedělali, no. My jsme byli takový nevinný.
0: Já vám moc krát děkuji, paní
1: Ano. Si, nebo nebudu hrát, jo.
0: Nebo nebudu hrát. Já to používám do dneška.
1: Tak jo.
0: Dobrou noc vám přeju a krásné
1: děkuji
0: léto.
1: Děkuji vám tež.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Když jsem tady zmínil to, co napsal Bedřich, musím přečíst. Dobrý večer, mě hodně bavilo hra na schovávanou. To byl život. Ne jako dneska, že jsou celý den na mobilu. Asi má být krátké, to je hodně špatný. No Bedřichu, já děkuji i za ten zdvižený prst a můžeme si pustit další písničku. Věřím, že po kapele Elán bude čas pro váš další příběh.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Za zvuku vzdalujících se bubnů dávám prostor naší další posluchačce. V noční lince je to Lidka, která nám chce říct, jak ona si v dobách, kdy měla věk, řekněme, jednociferný, anebo jen z počátku dvouciferný, jak si hrávala. Já vás zdravím, Lidko.
1: Já vás taky, Borečku, ráda vás slyším po dlouhé době.
0: Vy jste nevypnula to rádio, že jo?
1: No tak skoro, úplně.
0: Teď nám to dělá vždycky ten dozvuk, ale to bude mást především vás.
1: No jo.
0: To je přesně ono.
1: Je to chrašo?
0: Teď už je to lepší.
1: No.
0: Tak jak jste si hrávala?
1: Už je to tak dlouhé, ale na to člověk nezapomene, že? Říkám, jsem 16 nebo 15 let v důchodu, takže konečně přežila jsem covid, já říkám, už přežiju všecko, protože manžel bohužel zemřel za 2 dny v nemocnici. Říkal mě primář, že ta nemoc už byla v takovém stádiu, že už mu nemohl někdo pomoct. Jsme byli druhý týden.
0: To mě mrzí, to mě moc mrzí, paní Lidko.
1: A on už to ten druhý týden v pondělí ráno se zbudil a nevydržel a utekl, že musí jít do práce. On se staral o čistotu města. On byl zaměstnanec magistrátu.
0: Rozumím, ale paní Lidko, pojďme si říct, jak jste si hrávala, když jste byla malá.
1: Jo. No, takže smutné věci, na to nerada vzpomínám, ale bohužel, co nás lepšího čeká, už to nebude. Takže dneska, jak si ty děti hrajou, mě je jich líto, upřímně vám řeknu líto, protože oni vůbec netuší ani na které děti, které vyrůstají ve městech, jak vypadá, já nevím, koza, jo, nebo takové zvířata, co nám byly blízké. Já jsem vyrůstala vedle kravina na vesnici. No hned přes dvůr jsme měli kravín, tak jsme chodili za tou jednou tetičkou, ta nám dávala mlíčko přímo od kravičky. Takže to dneska děti neznají.
0: Dobře, tak je poučte. No, jak se dá hrát, pokud by to mělo být z vašich zkušeností?
1: Nejradši jsme si natrhali pampelišky. A hrávali jsme si na školu, víte? Měli jsme takové ty paličky a jsme vyvolávali jako žáky, no, nebo na učitele, nevím, co to dá být. Potom jsme si hrávali na honěnou, na babu, na schovávanou a já nevím, škatule, hej, bejte se a takové. Říkám, to byly hry, které dneska ty dnešní městské děti neznali. A ani nemůžou znát. A mě jich opravdu líto, protože já jsem třeba hrozně ráda četla, jo, mám i fotografie. Maminka večer bylo 9 hodin, zhasla a žádné čtení spát.
0: No jistě, abyste si nekazila oči, pochopitelně.
1: No právě, ale já baterku a četla a jdu tři do rána. Dneska se které ty děti opravdu neumí ani čít, nebo nemají na to čas prostě. To jenom čumí do mobilu, no. Tak si to kazí, si to zdraví. Je mě opravdu líto, no. Tak krásně.
0: Já myslím, že já nemůžu tohle bědování si ještě dneska několikrát vyslechnu, ale pokračujte, no. Prosím, dál.
1: No tak říkám, já nejradši jsme si hráli na vojáky, že jo.
0: Na vojáky?
1: Já jsem dělala bezmaně mrtvoli umírající, to mi šlo. Ale dneska je taková doba, že když vidíte ty pohádky, jo, ten samý den, se to jmenuje, no, ten lítající, asi nějaké ty obrudy, když to člověk vidí, jo, ty pohádky kreslené, mě se dělá špatně. Já když si vzpomenu na ty pohádky, co my jsme na nich vyrůstali, Čelka Mája, že motel Emanuel a prostě takové pohádky, to dneska ani ty dětka neznají.
0: No víte, robot, já myslím, že když třeba... že když třeba vám bylo 10, 15 roku, tak ti, kterým bylo o 60 let víc, tak možná si říkali, ty dnešní děti si vůbec neumí hrát. To už není jako za nás ty hry. Ne, myslím, že se to neustále posouvá. Že když my jsme byli malí, tak nám zase nerozuměli ti o 50, 60 let starší.
1: No samozřejmě, no.
0: No a takhle se to pořád motá dokola.
1: Svět se úplně říká, všichni říkají, svět se zblávnil a svět je na ruby. Na podzim, jak se začíná pomalu podzim, tak už se ochlazovalo, že? A teď je to naopak. Teďka vlastně už 40 stupňové vedra je začátek toho srpna, že? No a já říkám, no všecko je na ruby,
0: kdyby to mělo být jenom počasí, zajděte si někdy do takového toho velkého nákupního centra a už včera jsem tam viděl sešity, tušky, pera, no, měsíc před začátkem školy. A až bude září, tak už tam pro změnu budou svíčky na dušičky. Lidko, já vám děkuju a přeju vám krásné léto. Mějte se hezky.
1: Vodou bývá, vyšichají řeky a říkám, a co nevyschne, tak zhoří. No a já říkám, co nás čeká, já bych dneska nechtěla mít 20 a nikdy by mě k tomu dali 3 miliony.
0: Tak paní Lidko, děkuji, rád jsem vás slyšel. Přeju vám dobrou noc a zase někdy naslyšenou v noční lince.
1: Přeju dobrou noc. A pevné nervy, až to vydržíme, to, co nás čeká.
0: Ty potřebujeme
1: dobré,
0: vždycky.
1: To není.
0: Mějte se hezky, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Docela zajímavé je, že v originále tuhle písničku zpívá byť skoro až falzetem muž, takže to byla právě Hana Zagorová, která se jí ujala pro tu, řekněme, českou verzi. Ale teď naspět k noční lince, ale především k tématu. Takhle jsme si hrávali. A Radka, která čeká na telefonu 731 800 900, k tomu má co říct. Radko, pěkný večer.
1: Dobrý večer, vám taky pěkný.
0: Tak já bych si teď dovolil jednu prosbu. Jistě byste vyjmenovala několik her, několik možností, jak jste trávila čas, když vám bylo 8, 9, 12 roků se svými kamarády a kamarádkami. Ale kdybyste měla vybrat jenom jednu hru, venkovní hru, kterou jste měla nejraději, která by to byla?
1: Tak venkovní by byla asi naschovávanou na naší zahradě v Bítouchově, vlastně u Semel, kam jsem se teďka vlastně po 20 letech asi vrátila. Tak mě to tady úplně tak na mě dejchlo a zrovna to vaše téma mě tak oslovilo, protože jste zmiňoval i tu halmu, kterou podle mě už spousta lidí dneska ani nezná. Hmm. Tak jako říkáte, venkovní teda tu schovávanou, ale vnitřní právě tu halmu.
0: Jo, takže vy jste byla spíš na ty deskové hry?
1: No moc ne, právě, že jinak jsme vždycky co nejvíc lítali venku, ale právě tu halmu, zrovna jak jste od ní začali mluvit, tak mě to oslovilo, protože jsem jí hrávala se svojí sestřenicí, která mě ji naučila. Dneska si myslím, že už bych ji asi ani nezvládla hrát, ale vlastně jsme ji hrávali v domě, ve kterém právě teďka jsem se tam byla po 20 letech podívat.
0: No já bych si taky musel připomenout pravidla halmy. Já jsem to hrával s Jirkou Kouřilem, ale taky už si nepamatuju, on mě to naučil, taky už si nepamatuju přesně, jak to tam vlastně, jak s tím přeskakováním. No, tak si to budu muset nastudovat. Takže venku na schovávanou, možná nahoněnou. A jaké byly další hry, které jste provozovala, co by, řekněme, předpubertální jedinec?
1: No tak skákali jsme gumu samozřejmě, to byla taková ta klasika. A taky jsme hráli takový to krvavý koleno teda samozřejmě.
0: A tak vysvětlete těm, kteří vůbec neví, protože jsou třeba mladších ročníků, jak se hraje na krvavý koleno.
1: Teď si taky nejsem úplně jistá, jestli to řeknu 100% správně, ale vím, že se cirkol první hodina odbyla, druhá hodina odbyla a pak se určila ta nějaká konkrétní hodina, ve který mělo udeřit to krvavý koleno, který pak běhalo a chytalo teda ty ostatní, takže ono je to vlastně taky určitě způsob jako hry nahoněnou, když se to tak asi vezme.
0: Navíc ještě hororový.
1: Tak, přesně s hororovou zápletkou.
0: Radko, já vám moc krát děkuju, vy jste mi připomněla opravdu právě tou halmou doby, kdy mě bylo nějakých 8 roků. No, děkuji
1: no,
0: vám za to.
1: No, to právě taky.
0: Díky, ale dnes už nehrajete na schovávanou na té zahradě, že?
1: No na téhle zahradě ne, protože v botu jsme jakoby přišli, ale jinak právě tím, že vlastně už mám jako děti, tak jako pořád ta jako naschovávanou, ta naštěstí mi přijde jako jedna z mála her, která se opravdu drží jako pořád, tak jako naschovávanou to jako pořád ještě jako funguje, i když teda s obměnou zombí dnešní děti, takže s obměnou zombíků, ale jinak pořád jako naschovávanou to se drží naštěstí.
0: Radko, děkuju a přeju vám krásné léto.
1: Já vám taky všem posluchačům a dobrou noc.
0: Dobrou noc. Nejen telefonáty, ale i vaše psané příběhy, vzkazy, glosy, připomínky. Pokud se týkají noční linky a tématu těchhle dvou hodin našeho povídání, tak v jednu hodinu všechny taky uvidíte na už zmíněné adrese rozhlas.cz/linka. Pavel napsal: my jsme jako děcka stavili s matrací a dek všelijaké bunkry a místnůstky. A s bráchou jsme stahovali od multiservisu obrovské bedny od televizorů. A nehráli jsme si na hlasatele, ale stavili jsme z nich různé domečky a takové krabicové příbytky. Taky s bráchou jsme ze stavebnice stavili domky s vyskladněnýma žolíkovýma kartama, jsme vytvářeli silnice mezi těmito domky. Poté jsme se Angličákama navštěvovali a oba jsme se jmenovali Jura Novák. Bylo by toho mnohem víc, ale na to by nestačila noční linka. Krásný noční poslech přeje Pavel ze Židlochovic. A ptáte-li se, když jsem zmínil Židlochovice, zde napsal František, napsal. Uslyšíte během noční linky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Když jsem před malou chvilkou četl to, co napsal Pavel ze Židlochovic na téma Takhle jsme si hrávali, on stavil s bráchou z těch obrovských beden od televizorů různé domečky a podobně, no tak na tom je jasně vidět, že muži občas i něco postaví, nejenom, že si hrají nahoněno, tedy mám tím samozřejmě na mysli v tom věku, o kterém se dnes bavíme, tedy, který je důležitý pro naše téma. V těch 8, 9, 10 letech si děvčata natahovali gumu, jo, skákali gumu, skákali panáka, no a my jsme stavěli, ať už to byly bunkry, domečky, anebo aspoň ty branky k pomyslnému hokeji před panelákem na plácku, no tak stačily k tomu dvě lavičky, to byly takový ty šprušlový, co já si pamatuju. Laťové, tak jsem to měl říct. Jak si hrála Mirka? Chce nám to říct, právě teď čeká na telefonu. Mirko, zdravím na Šumavu.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače. Já bych chtěla jenom takový malý příspěvek, když jsme byli taková parta děvčat, která měla krabici od bomboniéry, v té jsme měli udělaný malý pokojíček pro panenky a soutěžili jsme, která když navštíví nějakou švadlenu tady místní a dostanou ostřižky látek, která už je pro tu panenku, byť byla malička, 10 cm, maximálně 15 cm, kdo už je hezký obleček. Měli jsme zbytky vln, šili jsme, háčkovali jsme a soutěžili jsme, která pro tu svoji panenku utvoří ty nejhezčí šatičky. A když jsme se sešli s partou kluků, kterých bylo tady na vsi taky dost, tak jsme věděli přesně, teď je doba zrání ovoce, na které zahradě mají dobré hrušky, kde mají dobré švestky, kam se podívat, který zemědělec má třeba velký stoh, kde jsme jezdili, skákali ze stohu a byly to takové ty hry v přírodě, v partě a bez zášti, kdo co měl na sobě, čí, která maminka pracovala, nebo který tatínek byl ředitel, nebo obyčejný traktorista, ale byli jsme parta, která jsme se měli rádi. Hrozně moc jsme si užili přírody a takový ty soutěživosti, takový ty zdraví. A teď je mi těch dětí líto, že vlastně ručním pracem se nevěnují, mají jenom takovou tu ruční práci, že jsou sami, hledají něco na počítači, na telefonu a taková ta soudržnost těch dětí stejného věku se prostě v dnešní době vytratila. To je jenom můj malý příspěvek. Hrozně bych jim přála, aby se mohli vrátit do té naší doby, která je zhruba před 50-60 lety. A aspoň na jeden víkend zažili to, co jsme zažívali my každodenně, když jsme hodili tašky do kouta.
0: Já si z toho, co jste říkala, vyberu jenom jednu věc. Vy jste říkala, že v dobách, kdy jste byla malá, tak jste přesně věděli, kdy, v jaké zahradě, kde dozrává, dejme tomu, hruška, kde je rybíz a tak dál, a tak dál, a tak dál. V Brně proto máme, řekněme, nářečový výraz. Jak jste tomu říkali vy, když jste šli do cizí zahrady na ovoce?
1: Došli jsme se podívat, co tam zraje.
0: My jsme chodili na pajkl.
1: No, tak to my jsme teda neměli, tenhle výraz my jsme neměli, ale věděli jsme, která plaňka je uvolněná, no, kterou zítku nejdřív přelezeme a zase třeba o Velikonocích jsme, byť jsme chodili i na farskou zahradu, tak na tu farskou zahradu jsme o Velikonocích chodili vyhazovat vajíčka všichni.
0: Paní Mirko, já vám děkuju.
1: Takže pan farář o nás věděl.
0: Mně to bylo jasné. Já vám moc krát děkuju. Nejenom mě jste, myslím, vrátila o hodně let nazpět. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Takhle jsme si hrávali. Téma noční linky, kterou posloucháte. Přispět svým příběhem do ní můžete na 731 800 900 anebo tím, že napíšete na rozhlas.cz/linka. Ale ne vždy to vyjde tak, jak si představujeme. A já se už dopředu omlouvám paní Daně z Blatné, protože když ji slyšíte v telefonu, tak já si moc vážím jejich příběhů, jejího rozhledu a v žádném případě to nemyslím nijak zle. Ale asi jste si, Danu, nevzala brýle. Takže já teď ten vzkaz budu muset mírně luštit a mírně upravit. První věta ta by ještě šla. Krásný večer a noční linku z Brna s díky za téma a pohodu i zdraví. Ale už ta druhá věta, tam mám problém. Pokračuju. Všem posluchačům i vám, Eli, jsme měli jsme mnoho fantazí.

0: Je. A tady už jsem v koncích. A dětství pestré predobila mi. Dodmes nosím bzpinku jak frajovené kinky. Cáp, zita... Čáp ztratil čepičku, to bych ještě pochopil, jakou měla barvičku. Honzo, bstávej, kolik je hodím. Sochy a moče i žbihadla. Jrama, infoany i vojáky. Prostě fantastické dětství, no to věřím. Panák a skaláni, to bude skákání, kuličky a tak dál. Leta byla parádní a já dnes s nostalgií vzpomínám a lituji dnešních dětí, závislých na mobilech bez vztahu k přírodě. Vedra mi berou hlas a sílu energie, proto raději píšu a prosím o blahodárný déšť. Paní Dano, já vám děkuji za váš vzkaz, moc se omlouvám. Neměl to být v žádném případě ani ironie, neměla to být ani ironie, ani výsměch, ale ten váš vzkaz je tak roztomilý, že jsem ho prostě musel přečíst, tak jak jste to napsala.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a povídáme si o tom, jak jsme si jako malí hrávali. Ať už to bylo před 20, před 30, před 50 nebo možná před 60 lety. Tady bych poprosil vlastně i paní Drahušku, aby nám umístila tu dobu, o které chce hovořit, trošku přesněji, tedy označila ji trošku přesněji. Zdravím do Prahy, paní Drahuško.
1: Dobrý večer vám, pane Borku, i všem posluchačům. No, všichni, kteří prožili dětství po válce, většinou jsme měli stejné hry. A to by bylo naschovávanou, nahoněnou. Ale protože v Praze jsem si tady hrávala s kamarádkami z jedné ulice, kde jsem bydlela, ty hry se opakovaly hlavně i v Orlických horách, kde bydlel můj dědeček s babičkou. A dědeček měl hospodu a krám, který se potom změnil na jednotu a tak dále a to zaniklo. A my jsme si hráli nejenom na prodavače, nejenom v létě jsme vozili, když jsem byla úplně malá, panenky v kočárku, ale i koťátka místo panenek. Také jsme šili, také jsme vyšívali, hráli jsme si v zimě na bledky, protože jsme jezdili na rybníku, v létě jsme tam plavali. Když jsme trošičku povyrostli, tak jsme s místními chlapci, to už bylo takové to, na doktora.
0: Jo.
1: Čaj, na vojáky, na honěnou, rybičky.
0: Rybáři tak, jedou, ano.
1: Bychom se mohli chytnout v řadě za ty ruce a tak dále. No a já si hrozně ráda vzpomínám a všichni na svatbu jsme si hráli. Soused měli velké kluky, asi o 3 roky starší než my, no tak ty už si nás vůbec nevšímali. Ale když už se jim pak zapalovala lítka jako i nám, tak
0: velice to si zase rád začali všímat, že jo?
1: Samozřejmě, na schovávanou ceně, na schovávanou ve stohu slámy. Bylo to tolik her, které ty děti dnes bohužel opravdu si hrát nemohou.
0: A už zase bědujeme.
1: Když mám vnučku a sousedovi chlapečka a oni, babi, pojď si hrát, tak na co si hrají? Na policajty. Já musím být ve strážnici, no ne ve strážnici, já musím být rozhodčí a pořád se někde schovávají, střílí tamhle za rohem garáže. Já jsem říkala, pojďte si postavit bunkr, aby jsme třeba, je pravda, že jsem to taky hodně organizovala já, hráli divadlo. A hráli jsme divadlo pro půl vesnice, protože babička měla takové dlouhé stoly, které nám dala na zahradu. V tu dobu prázdnin byl rybíz, byla limonáda, tak to jsme tam měli pokladnu, teď jsme to všichni připravovali. A Hrubínovi básničky jsme hráli jakoby divadlo, operníkové chaloupce a tak dále, tak jak to bylo. No a i ty děti vždycky přišly, vstupenka byla zadarmo anebo za korunu, ale než jsme namalovali plakáty, než jsme to roznosili, aby ty ostatní děcka také za námi přišly. Prostě jsme si to obrovsky užívali a když se tam po letech se vracela třeba na Velikonoce, které se tam krásně prožívali, tak všichni ti koledníci vzpomínali na to, jak to bylo hezké, když jsme zimně si udělali iglu ze sněhu. Jezdilo se na kře. Pamatuju se, jak brácha z té kry spadnul a no ale měli jsme tepláky, zamrzlé, vůbec to nevadilo. Nikdo nemarodil, všichni jsme se z toho dostali. Jezdilo se takzvaně na šlitář. To znamená, že jeden z vesnice zapřahl koně, saně a my jsme si dům od domu za ty saně svoje sánky zapřahli. Jelo se do kopce a tam odtud my jsme teda sáňkovali až při měsíčku. To nám rodiče dovolili. No a užilo se tolik legrace, že opravdu ještě po těch letech si na to moc rádi vzpomínáme. A o těch deskových hrách to pamatuju si, že tenkrát moje teta namalovala vlastnoručně a slepila, kde se tomu říká biznis. Ale my jsme na to měli namalovaný náš dům, naši vesnici, hotely, Vary, Mariánk, kde si hrálo kostkami, kdo který hotel si koupil, autíčkem se vždycky popojelo a byl úkol. Zaspívej písničku, řekni básničku, nebo udělej chyby, nebo cokoliv jiného. Takže tam byla velikánská takový třeba 20-30 vystřižených papírků, na kterých byl úkol. A vy, když jste se dostali do čtverečku, kde bylo napsáno jako stát, tak jste třeba nesměl, já nevím, několikrát házet kostkou, anebo jste musel za úkol zaspívat nebo něco přednést, jak už jsem říkala. No a na to už si taky moc ráda vzpomínám.
0: Drahuško, vy jste měla tu výhodu, že jste vlastně domů do Prahy mohla přivést od dědečka z Orlických hor třeba i nějaké nové hry. Stalo se to někdy, že jste, řekněme, něco svým kamarádům a kamarádkám v Praze potom předváděla, co jste byla zvyklá si hrát s ostatními dětmi u dědečka na prázdninách a oni to neznali?
1: No, také se to stalo a teď vám přesně řeknu, co to bylo, protože tady v Praze jsme si převážně hráli. Máme tady takový lesík, takže tam jsme chodili a dělali si různé chaloupky z meku a honili se s kulkama, samozřejmě na honěnou, na skovávanou, to je klasika, ale hrála se vybíjena. Když jsme přišli ze školy a bylo nám těch asi 12, tak vybíjena se hrála neustále. Kluci hráli kopanou samozřejmě, ale když potom viděli, že a to se nás sešlo třeba 5-6 a hráli jsme to třeba hodinu, protože nás to velice bavilo. No a tady jsme měli různé ty bunkry, to si staví dneska děti také rádi, lezli jsme po stromech, ale to všechno patřilo k tomu dětství, jak tady, tak v těch Orlických horách.
0: Ono v Praze a vůbec ve větších městech, tam, kde se třeba v 70., 60., 70. letech stavilo, bylo hodně těch míst, které se daly využít, i když samozřejmě to bylo mnohdy nebezpečné. Takže na těch stavbách jsme si taky občas hrávali, třeba na schovávanou v nějakém rozestavěném domě.
1: Tak a to u nás nebylo.
0: To nebylo.
1: Že Praha z nás se stala až po několika letech, takže my jsme byli okraj Prahy, které se potom teprve po letech připojili k Praze a stala se z toho Praha 9, Praha 14. Takže my jsme bydleli jakoby na venkově, se dá říct.
0: No já jsem byl na okraji Brna, na sídlišti v Žabovřeskách a tam se stavila mateřská školka, jesle, takže tam bylo kde si hrát i v tomhle smyslu.
1: Byl ten lesík a kolem něj byla velikánská pole, takže jsme přes to pole vždycky běhali k rybníčku, kde jsme se koupali a to bylo v létě, že jo. V zimě jsme tam bruslili a hráli jsme si na krasobruslařky a kluci hráli hokej. Bylo to velice pestré a nikdy jsme se nenudili. Slovo nuda, to jsme vůbec neznali. A já bych přála všem, aby teda na takovéhle dětství se i ty naše vnoučata a jednou pravnoučata aspoň částečně dostala, užila si to stejně jako my. Pane Borku, mějte se moc krásně, ráda vás poslouchám a dám slovo zase někomu dalšímu. Budu ráda poslouchat i dál.
0: Drahuško, děkuji vám a zdravím do Prahy. Přeju krásné léto.
1: I vám.
0: Naslyšenou. Děkuji. Dobrý večer vám přeje i Sváťa z Brna, který píše: tak na co jsme si hráli? No, jak bylo řečeno, na schovávanou, na honěnou, ale hráli jsme i kuličky, stříleli z praku i z luku, dělali jsme z kůry lodičky a z vrbový zase píšťalky. Na břehu řeky Sázavy, pokračuje Sváťa, byla v Kácově poměrně velká písčitá plocha u fotbalového hřiště. Tak jsme na ní vyryli půdory s větší lodi s kabinami, kapitánským můstkem, strojovnou a rozdělili jsme si úlohy a poslouchali kapitánovi pokyny. Vydrželi jsme u toho včetně koupání celé odpoledne. Postavili jsme si malou nádrž na vodu a po naplnění jsme ji dole propíchli a sledovali, jak voda bere sebou to, co jsme jí přichystali do cesty. Bylo to období radostného života a nic na tom neměnili ani škrábance, ani oděrky. Rodiče u nás věděli a my jsme dodržovali dohodnutou dobu návratu domů. V září budeme mít sraz po 70 letech od ukončení základní školy. Těším se na to, i když to bude zřejmě sraz poslední. Z 32 nás zůstalo asi 10. Sváťo, děkuji za vaše psaní, děkuji za to, čím jste rozmnožil příběhy našich posluchačů v noční lince na téma Takhle jsme si hrávali. A v té příští hodince budete mít znovu šanci dovolat se na 731 800 900. A nemyslete si, pořád vedu v patrnosti i to, co jsem slíbil, například Františkovo psaní ze Židlochovic, ale dívám se, že vás přibývá docela hodně. Takže těch vzkazů, těch příběhů na téma Takhle jsme si hrávali bude víc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Ještě sice neodbyla půlnoc, ale stane se to za pár vteřin a tím pádem vás vlastně už teď můžu přivítat nejen v novém dni, ale také v novém týdnu. Takže teď už opravdu platí nové datum 3. srpna 2026. U mikrofonu v brněnském rozhlasovém studiu Borek Kapitánček a před námi další hodina noční linky na téma Takhle jsme si hrávali. Musím konstatovat, že v té předchozí hodině to byly vlastně jen samé dámy, kterým se to poštěstilo dovolat si na 731 800 900. Ale podstatné není ani to, jestli jsou to muži nebo ženy, ale vaše příběhy na téma. To je vlastně každý den trošku jiné. Třeba ta příští noční linka, která začne vlastně za nějakých 23 hodin, tak ta bude mít co by téma Můj rodný dům a moderovat i pro vás bude Jitka Lukešová. Nicméně teď si povídáme o tom, jak jsme si hrávali, když jsme byli menší. No, možná hodně malý. 7, 8, 10, 12 roků. Tam někde bych viděl všechny vaše vzpomínky umístěné. Ale možná mě překvapíte, možná si hrajete dodnes venkovní hry, ať už na školu, nahoněnou, naschovávanou. Ale já se v úvodu té další hodiny budu spíš věnovat tomu, co jste napsali. Moment, musím se podívat, jestli na klávesnici je vedle C-čka klávesa X. Ano, je tam. Takže to zřejmě byl Michal, který napsal jenom tři slova. Na slepou bábu. Tu jsme ještě nejmenovali. Ono to potom s přibývajícím věkem je tahle hra mnohdy oblíbenější a oblíbenější, tedy pokud se jedná o smíšené publikum herní. To víte, děvčata vyspívají, takže potom ta na slepou bábu, víte, co myslím. No, ale další vaše vzkazy, třeba Olga. Já jsem ročník 55, já si vzpomínám na hry s míčem, třeba na prostředního, nebo třeba s malým míčkem, kdy bylo potřeba míček odrazit od zdi, tlesknout a pak míček chytit. Těch úkolů byla celá sada. Nebo skákání přes gumu. Těch pohybových her bylo také hodně. Chodili jsme domů docela uběhaní. A zdravím všechny ponocující, napsala Olga z Brna. Mimochodem, ta hra na prostředního mě docela zaujala, já ji do dneška neznal, takže jsem se zkusil poradit s umělou inteligencí, ale protože my se sice navzájem respektujeme, ale moc si nevěříme, tak jsem se radši podíval na web předškoláci.cz a víte, jak se hraje hra na prostředního? Dva hráči si stoupnou naproti sobě, jeden z nich vezme do ruky míč, mezi tyhle dva hráče si stoupnou ostatní hráči a hráčky a ten, kdo má míč, se ho snaží přehodit právě přes ten, řekněme, chumel prostřední svému protihráči, respektive tomu, co stojí naproti němu. Prostřední hráči míč chytají a když se jednomu z prostředních podaří míč chytit, vymění si místo s hráčem, od kterého míč chytil. A hraje se to pořád dokola, dokud tahle hra hráče baví. Cílem hry je procvičit si házení a být rychlý. Nebudu vám radit, abyste byli rychlí. Hlavně, abyste měli štěstí, abyste se dovolali na číslo 731 800 900. Nejde o rychlost, ale o tu dávku fortuny. Takže možná po písničce Petra Muka uslyšíme další váš příběh na téma Takhle jsme si hrávali.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: tak na tenhle okamžik si ještě počkáme. Zatím platí časový údaj 6 minut po půlnoci a je tu noční linka, ve které si povídáme o tom, jak jsme si jako malí hrávali. Paní Zdenu, zdravím do Pardubic, přeju dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Jak jste si hrávala, když vám bylo 10, 12 roků?
1: Tak já nejdříve pozdravím pro všechny posluchače. A jak jsem si hrála, nejradši jsem měla míčovou školku, to právě před chvílí tady paní taky říkala. Potom lezení po stromech hlavně, protože jsem vyrůstala v podhůří Orlických hor, takže kolem dokola samý kopce, samý lesy, takže do lesa hrát na vojáky, všechny ty hry, které už tady byly vyjmenované, a jednou, to vám řeknu příběh, maminka pěstovala husy, všechno možné, to, co se na vesnici dříve pěstovalo, a měli jsme malý kačata a říkala, běžte s nima na potok, za barákem nám tek potok skrze les, a tam byla taková prostě jenom písek a trochu vody, tak ať se tam ty kačata jako pobrouzdají. No tak dobře, tak jsme je tam šli hlídat, a jenomže kluci řekli, budeme hrát na vojáky. Tak jsme hráli na vojáky a všechno kačata, jako jsme občas koukli, byli. A pak jsme se tak zahráli, že jsme zapomněli na kačata, a když jsme skončili, tak tam leželi chudáci všechny mrtví, protože tam byla asi lasička nebo něco takového a zakouslo je. Takže bylo po kačatech.
0: To jste asi doma měla vojnu potom, že? Když jste si hráli na vojáky, tak jenom na to navazuju. Od maminky jste asi nebyla pochválená.
1: No tak maminka byla dost přísná, takže jako denní vejprask jako byl pomalu jako oběd.
0: Já si vzpomínám, jak jsem vzal druhou od futer, ale pokračujte dál, já se znovu nořím do vzpomínek.
1: Potom, co se nám líbilo, když tatínek šel sekat louku u lesa a my jsme tam museli za ním jako rozhrabovat tu trávu, a to víte, v lese světlušky, tak my za nima jsme běhali. A to bylo taky hrozně pěkný. Jinak to víte, lezení po stromech, různý tyhle hry, které už tady byly vyjmenovány všechny, skákání, když se dovezlo seno na půdu, tak jsme vylezli nahoru na trám a skákali jsme do toho dolu. Nebo se tam uskladňovala sláma. No tak to bylo to samé. A jednou můj brácha, o 5 let starší, tak když mě bylo 10, jemu bylo 15, a to už teda on vymýšlel takový hry, že jako pro nás už byly dost nebezpečný, protože vymyslel, že si uděláme na půdě, kde byly složený jako sláma, tak jsme pod tím dělali tunel a tam jsme prolejzali, a teď si představte, kdyby se to bývalo, jako aby za námi ten tunel spadnul, tak jsme se tam udusili, jo. Takový hry on třeba vymýšlel.
0: No to si ani nemusím představovat, protože já jsem si taky hrával na těch, no, stozích. Ano, byl to stoh vlastně se balíky se slámou, že kdo vyleze nahoru, skočíme dolů do té slámy, tam už byla taková hodně, tam už nebyly ty balíky, tam už byla taková rozňahňaná, když to řeknu nespisovně.
1: Jo.
0: Ale tím, jak jsme tam neustále lezli nahoru, tak se uvolnilo to horní patro a jednou do skoku dolů, krásně jsem to zvládl, skoro jako s Kristiánkou na závěr, tak na mě jeden ten balík spadnul. Au, do dneška to cítím, jak mě křuplo v hlavě.
1: Pánečko.
0: Od té doby dělám moderátora. No. Paní Zdeno, moc krát vám děkuju. Vy jste mě znovu vrátila do dětství a Mám už jenom jednu otázku. Lezení po stromech, chápu. Pohybové aktivity, chápu. Míčová školka, chápu. Ale když jste si hráli na vojáky, jakou jste měla hodnost nebo funkci? Byla jste aspoň zdravotnice nebo radistka?
1: Ne, my jsme v lese prostě nazbírali šišky a házeli jsme to po sobě, jako že to jsou střely, jo.
0: Rozumím, takže vřava, to... jako vždycky.
1: Jo, jo. A jinak ještě vám řeknu, to jsme měli, tatínek udělal, že jo, to se jezdilo do lesa, dělalo se dříví na zimu a udělal tyčovinu, protože dělal plot takovej okolo baráku. No a my jsme si vždycky tu tyč vzali a prostě jsme skákali přes potok. Jako třeba skáčou do vešky, že jo, přes tyčku, tak my jsme skákali tak, takovýmhle způsobem přes potok.
0: Jo, jo, jo.
1: A to bylo taky pěkná hra.
0: A co třeba, chůdy? Zkusila jste někdy?
1: Jo, tak chůdy jsme taky měli, no, to víte, že jo. A v zimě jsme na dvoře prostě, to byl takový velký dvůr mezi barákem a stodolou. No tak tam bylo vždycky hodně sněhu, že jo, na horách. A to tak kluci udělali kluziště. Prostě to polili večer, v noci mrzlo, že jo. A my jsme měli pánečku kluziště a jak se hrál hokej, no to byly boje. Takže takových šelijakých her bylo. Krásný téma dneska. Děkuju vám za něj.
0: Paní Zdeno, já děkuju vám. Mějte se pěkně a přeju krásné léto.
1: Vy taky. Všem posluchačům přeju taky krásné léto a mějte se moc hezky. Hlavně zdravíčko.
0: Děkuju.
1: Dobrou noc.
0: Naslyšenou. My jsme si hráli, píše Inka, na Honzov stávej, kolik je hodin, ale taky na tichou poštu, na schovávanou, na vybíjenou a hráli jsme badminton. Ale zatím nikdo nezmínil, že by si hrál na Vinetu a Old Shatterhanda. Nám rodiče postavili srub v lese. My si vyráběli tomahavky, luky, čelenky z péry a hráli si na indiány. To bylo venku, ale doma to byly karty, halma, Člověče nezlob se, Mikádo, Město, moře, řeka, jméno a tak dále. No měli jsme pestrou zábavu. Všechny zdraví, Inka z Hradce Králové. Takhle jsme si hrávali. To je téma Noční linky, kterou posloucháte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a dnes je to jedna hra našeho dětství za druhou. Ptám se samozřejmě proto, jak jste si hrávali i pana Mirka, který čeká na telefonu a je to vlastně první muž, který nám přijde, nebo už je tady, řekne, jak si hrával on, když mu bylo 10. Mirku, dobrý večer.
1: Dobrý večer. No já jsem byl velice rád, že paní přede mnou řekla, že třeba indiáni a kovbojové nebo takhle, jo, to si hrála moje máti v roce tam 70, jo. A jinak já jsem to měl jako všichni ostatní takhle ty hry, jo, karty, všechno, ale já bych vám spíš radši řekl, co mi povídal můj táta. Oni měli taky hry, oni byli tři bratři, ale oni si hráli trošku jinak, jo. A oni třeba leky na obíři a oni třeba někde ukradli slepici, no i když nebyli hladem, ale taky podle receptu nasolili, oblali plátem, upekli pod zemí, že jo. No a pak to rozbili a ono to bylo spálené na uhel, takže se nenajedli. No tak zkoušeli ty různý věci, to byli prostě kluci, no.
0: To jako jo. Skutečnou živou slepici upekli?
1: Ne, tak oni samozřejmě ji předtím zabili. Jo.
0: Tak to je, to už není hra, to je příprava na život, jo.
1: No tak oni byli takový, no když vám řeknu další, tak třeba to už bylo zakázané v té době, tady u nás postrání chytali vždycky, našli někde na hrnec starý a nazbírali si raky, jo, a prostě uvařili vodu i bez soli, prostě uvařili si raky. A vždycky, že tam chodil mladý myslivec z lesa a kluci, to vy nemůžete, ale to se nesmí. No a tak oni, ježišme, tak smíte s náma, tak si dejte. A tak on vždycky sedl, tak mu dali za pár raků, že to byla strašně dobro, to krásně. On to krásně prej voní, když se to vaří, tak on vždycky je prej vyčuchal, jo, teď ten myslivec. Vždycky mě přišel kluci, ale to už je naposledy. To už je naposledy, to už nesmíte.
0: Ano, a to oni, je 685. vážné varování, je to naposledy.
1: Tak si za náma sedněte, ano, a vždycky ho dostal si taky, že jo, klepíčka, tam je to nejlepší, že jo.
0: Ano, ano.
1: To masíčko, a takže jo, to jsme tak dali takhle, jako, že jo. No, a samozřejmě to bylo tady, no, tady bylo za to, tady utíkali Němci, takže oni místo myčulí, kolikrát našli německou helmu, takže oni si kopali německou helmou. To byl taky takový malý příběh krátký. No a taky jednou našli jednou brašnu a tam byla malá německá pistole.
0: Jej.
1: Nábojníci do toho, oni si chodili, tata byl nejmladší ze tří bratrů, a oni si chodili po baráku tady o kilometru a půl dolů, do lesa střílet do stromu, jo. No ale pak přišel jedno za tatem jejich, za panem Zouharem, přišel pan myslivec a člověče, tam těmi kloci, oni tam střílili do stromu. Pistola. Ježiš, to byla ale pre. On jim to zebral z mrskalie a on dělal tenkrát tady nebudu říkat kde přímo, ale byl ve fabrice, on to nažavil, dal to do toho a udělal jim z té pistole krásnou kostku, kovovou malou kostku, jo, on to s bucharem nažavil a bucharem to stval do kostky, tak teď si hrajte, kluci. Jo. Takhle to bylo takový moje otce dětství. Jinak třeba, když byly ty vozy, tak oni si udělali z toho pružidla kuš. No a u sousedů, oni to už to poprvé zkoušeli, blbci, tak normálně to vystřelilo a proletilo to oknem sousedům do druhého patra a bylo to zaseklý půl metru ve stropě, jo. Takže kdyby tam někdo stál, tak taky taková blbá hra, no.
0: No a to jsem si myslel, že dáme mladým, kteří třeba nějakou náhodou zaslechnou aspoň kousek Noční linky, dáme návod, jak si hrát. No tak tohle teda ne. Tohle radši ne.
1: Ale ještě teda mám jednu. Oni našli, když jsem si stěhli tady k nám do baráku, tak oni našli ten nejstarší hrabal v sedně a říkali, dívej, člověče, co tady je. Člověče, tady je toto. Oni vyhrabali celou motorku postupně, protože ono asi za války to někdo zkoval, aby to Němci nenašli, jo. A oni to postupně složili. A pak se Srnec, naproti, ona to sedlo, že to zkusí, jo. No mu si zasekl plyn a on projel u vrata o stole s tím, jo.
0: Ale to sice...
1: motocykl takový ten starý, že se ještě řadilo pravou rukou od pod motoru. Nějaký ten Triumf nebo prostě.
0: Jo.
1: No teďka by to mělo strašnou hodnotu a pak dědek se na ně nasral, prodal to někomu na traktůrek.
0: No, Mirku, já vám moc krát děkuju. Chtělo to sice trošku dávku představivosti, ale já přímo vidím toho chlapíka se zaseklým plynem, jak proráží vrata. Děkuju.
1: Jo, a to byl malý kluk, to bylo tenkrát asi 12-13 roku, jo, nejstarší ním, asi 15, jo. To byli malí kluci, jo, a to stejno s tou pistolí,
0: no. No, to už je trošku horší zábava.
1: Říkám, ale... ono, dívejte, ve městě po válce, děti hráli jinak, ale tady na venkově se válelo. Jak to bylo v tom filmu, se sedím na konáři a je mi dobré.
0: Jo, anebo v obecné škole.
1: Děti hráli, jakože s tím vším možným, ano, tak tady vlastně, oni místo míčů, kde si kopali do německé helmy, no.
0: Jo, jo.
1: A ještě vám řeknu jednu věc, víte, na to se nejlépe hodí německá helma?
0: No, na...
1: No, dáte na ní takhle ze strany, asi tak 3-metrovou, 4-metrovou, pěkný dlouhý klacek a s tím vybíráte senkrovňu a dáváte to po stromy.
0: Ano, ano.
1: Protože to hodí nejlíp.
0: Ano.
1: Německá, no. Tak se na mě nezlobí, že jsem
0: ne, vůbec. Takhle trošku přijel. Absolutně ne.
1: Protože všichni mluví o míčích, ale můj táta si hrál i takhle.
0: Já vám naprosto rozumím, no tak po druhé světové válce, já to mám z mnoha míst a z mnoha zdrojů podobné příběhy, některé skončily bohužel tragicky, ale v tomhle případě konec dobrý, všechno dobré. Mirku, mějte se hezky, dobrou noc. Dobrý večer vám přeje i František, já vám slíbil, že bez jeho vzkazu prostě nemůže být noční linka. Jako kluci jsme si dokázali vyrábět různé hračky, na které jsme byli patřičně pyšní. Byly to hlavně praky, luky a taky šipovky. To bylo vyřezané z desky, píše František. Trochu to připomínalo jakoby pažbu. Místo hlavně tam byl vyřezaný járek, rozumíte rýha. Do toho járku se vložila jehlice na pletení, která měla na konci dřevěný špalíček. Potom se tam připevnila guma, která se natáhla za ten špalíček. A ještě tam byl kohoutek na spuštění té gumy. No a ta jehlice letěla tak 15 metrů, třeba po slepici. Byla to dost nebezpečná zbraň. V Kupšicích je kus lesa, kterému se říká džungla. Tam jsme si hrávali na vojáky. Nakonec jsme se i poprali. Hračky jsme si hlavně dělali ty, které bouchaly a dalo se s nimi střílet. A taky jsme uměli chytat holuby a vrány do řitice. Tak tady bych potřeboval vysvětlení. Bylo toho mnohem víc, ještě dneska bych to mohl dětskám ukázat, píše František ze Židlochovic a dodává, mimo zmíněného jsme skákali přes gumu, myslím, že to byl trénink na důchod. Vždycky si na to vzpomenu při venčení. Vodit dva psy a ještě potkat kamarády je dost náročné.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Právě nám odbíjí 12:30. No, takže už jen necelou půl hodinku na noční linku. Mám tím na mysli na tu aktuální noční linku na téma Takhle jsme si hrávali. A v té první části, když se dovolali samé dámy, jsem si o to vlastně řekl sám, že jsem si říkal, a vlastně i nahlas jsem říkal, to jsem zvědavý, jestli se ozvou pánové. No, ozvali se, ale v těch jejich vzkazech a příbězích a všem tom, co zmínili, ať už Mirek, anebo citovaný František, to hodně bouchalo a střílelo. Tak jsem rád, že se nám znovu dovolala dáma. Paní Marie, jak vy jste si hrávala, když vám bylo 10, 12 roků?
1: Tak, víte co, já jsem totiž tady už všechno vyslechla, takže všechny ty hry docela znám, ale ještě se tady nemluvilo o školce ve skákání na švihadle.
0: No tak to musíte vysvětlit, jak se to hraje, protože já to nikdy neuměl.
1: No tak vidíte, tak 10krát musíte skočit s nožmo. 10krát. 9krát jednou nohou dopředu. 8krát druhou nohou dopředu. 7krát střídavě nohy. 6krát po jedné noze. 5krát po druhé noze. 4krát dozadu. 3krát se skříženýma nohama.
0: Smímu ta hlava.
1: A potom dvakrát. Dvakrát, že se to švihadlo jenom tak jako to se dalo, že se s ním jako zametalo a to se přeskočilo a jednička byla to vajíčko. No a potom to šlo od devítky, od osmičky a takhle jsme se naskákali až. Tak o tom se nemluvilo. Pak se tady nemluvilo o přehazované, což je teda přes volejbalovou síť, ale protože tady byli akční rodiče, kteří hráli volejbal, tak ta přehazovaná, to znáte, to se...
0: Ne?
1: Hraje tak, že jako vybíjená, že se přehodí ta síť a musí to někdo tam chytit. Čili jako volejbal, ale není to pinkání, je to házení. A tam to někdo buď chytí, nebo nechytí. Když to chytí, tak je to dobrý, přehazuje zpátky. Když to nechytí, tak jako to mají bod špatný. Tak.
0: Něco podobného jako hra na prostředního, kterou jsem tady citoval.
1: Ano, to jste citoval. No. Pak jsme hrávali na sochy. To je taky velice inteligentní hra. To jsme prostě jako se nějak, vždycky jeden je roztočil ty sochy a každá socha něco dělala. A taky ta socha se mohla potom, přišel nakupující a říkal, dobrý den, prosím vás, máte nějakou sochu, tady se podívejte, máme jich habaděj. A co ty sochy umějí? Tak on jako je natáhl ty sochy a pak třeba tam vodník začal chodit a říkal, jako rozumíte. Takový docela blbý, ale...
0: Vy to máte v živé paměti, Marie, to je krásný.
1: Kdo si to vymyslel? A pak jsme ale taky ještě zimní hra. V zimě, aby tady jsme měli činžák u lesa, že nás tady bylo vždycky hodně těch dětí. Jsme hráli, to byl ještě sníh, to už ani vy nepamatujete. A ten sníh, prostě jsme hráli na stopovanou. Ale ne po cestách, ale v tom lese. A to už jsme měli taky finty, že třeba ten sníh nebyl u stromu. Těsně u stromu ten sníh nebyl. Tak jsme takhle vymýšleli trasy, aby nás ty druhý jako nemohli najít. No. Tak to bylo pěkný. A pak jsme hrozně rádi jsme hráli ještě to země město, to teda to jsme hráli spíš doma. Jako to mě hrozně bavilo. A na pikolu, to taky nikdo neříkal.
0: Jak se hraje na pikolu?
1: Na pikolu stojíte někde u stromu nebo někde a teď počítáte 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Před pikolou, za pikolou nikdo nesmí stát nebo nebudu hrát.
0: No to je schovávaná.
1: Ostatní, no dobře, ty ostatní se rozběhnou, no ale my jsme tomu říkali na pikolu.
0: Jo, no tak no, takže, krajová specialita.
1: Takhle si, a víte, že to děti neznali, tak já jsem potom jako učila a když ty děti to hrozně milovali a když vám něco řeknu, jak se tady naříkalo, že děti dnešní nebudou jako mít, děti dnešní budou mít krásné vzpomínky na dětství, jako máme my. Víte, o co já spíš mě jde? Mě jde o to, že dneska děti mají všechno, na co si vzpomenou. To se mi nelíbí, jako my jsme třeba si stany postavili dvě kůly, přesto pro vás, přesto deky, ale my jsme v tom i spali. A dneska to by děti snad ani, já nevím, prostě každý toho má hodně. Hraček, habaděj a všeho dost. A bojím se jenom, aby jednou v životě jim ten luxus neskončil a měli potom třeba, jako nepřeju to nikomu, ale mám obavy, aby prostě se neměli potom nějak hůř, než se mají teď. Neříkám, že to mají všechny děti, ale někdo opravdu má všeho moc už, no, tak.
0: Já vám moc dobře rozumím, paní Marie. Konec konců ukrajinské děti taky asi měly víc hraček, než jsme mývali my. A teď už nemají nic. Mají tam občas nějaký dron, to jo. Ale sem se radši nebudeme pokládat.
1: Nebudeme se o tom bavit, protože to

0: ale potom strašný, když se s tím setkáte takhle jako v realitě. Když si představíte tu maminku, že jo?
1: Přesně. Paní Marie, já vám děkuju. Vrátíme se k tématu, takhle jsme si hrávali. Noční linka končí za 25 minut. Ještě další dostanou šanci. Ale vám,
0: proto vám
1: samozřejmě patří dík.
0: Nashledanou.
1: Mějte se hezky. Všechny posluchače zdraví Zdeněk z Ostopovice píše, jak jsem zjistil téma, hned jsem si vzpomněl, jak jsme trávili čas venku po škole. Prakticky každý den venku, fotbal, kolo a pak byly speciály. Jsem ročník 68 a bavili jsme se tak, že se jednou za týden jsme se sešli se všemi vrstevníky ve Velké Meziříčí a třeba hráli turnaj v pingpongu. Taky Ameriku kolem stolu, to je taky vlastně varianta pingpongu. Nebo každý donesl svou autodráhu a dělali se závody na čtyřech pruzích a podobně. A jak jsme byli starší, tak se nosili fošny, tedy LPčka, LP desky, a kopírovali se Beatles a ABBA z desek na pásky a později na kazety. Jo, to byly doby. Taky pamatuji poslech desek na VKV a nahrávání třeba AC/DC. To dnešním mladým nevysvětlíš. Jo, Zdeňku, tohle si pamatuju. A ještě Kája. Na hry v dětství se nedá zapomenout, i když je to téměř 70 let. Na slovácké vesničce, kde jsme měli jako děti absolutní volnost, jsme se scházeli a hráli jsme hry Už je půcka v důlku, na krvavého dětka, na četníky a na zloděje, vybíjenou, na ovečky a na vlka a skákali jsme panáka, hráli jsme kuličky. Zabavili jsme se až do večera, kdy se dospělí vraceli z polí a nás vzali domů. Dnešní děti neznají žádné venkovní hry a ani neví, o co přichází. Všechny zdravím a přeju dobrou noc. Kája.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Kolem jsem připsal Františkovi to, co napsala Blanka, a hned se to taky pokusím napravit, protože Blanka se ozvala vícekrát, tedy mám tím na mysli písemně. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu, dnes na téma Takhle jsme si hrávali, a nejen telefonáty na 731 800 900 už čeká další posluchačka, ale i to, co napíšete na rozhlas.cz/linka, je přínosné. Blanka píše: přestože jsem už usínala, tak jste mě rozesmál tím vzkazem od paní Dany. Musela jsem tím pádem napsat. Já jako malá holka jsem si většinou hrála s klukama na indiány, na policajty, a lezla jsem po plotech a s partou jsme vyráželi krást třešně. Taky schovky, švihadlo a různé bunkry. No a pak už jen to, co jsem omylem připsal Františkovi. Mimo zmíněného jsme skákali přes gumu, myslím, že to byl trénink na důchod. A teď jsem se dopustil dalšího omylu, protože to napsala Eva z Litvínova, a Blanka píše ještě jednou: možná by bylo dobré téma noční linky nepovedené a zkomolené vzkazy. Sám jsem si teď jeden lajznul. Jano, dobrý večer nebo hezké ráno.
1: No, hezký večer nebo dobré ráno, to už je jedno jak.
0: Jak jste si hrávala, když jste byla malá? To znamená tak před 10 lety.
1: No, tak já jsem 90. ročník a chtěla bych se pochlubit, že jsem asi ta poslední generace, která nebyla postižena, když to řeknu blbě, internetem a tou virtuální realitou. Já jsem ještě zažila, co to znamená plné sídliště dětí, a hrali jsme si takové ty klasické hry, co tu zazněly. To už bych se nerada opakovala, že mnohé posluchačky to tu říkali, to jsme hrávali taky, ale já bych se chtěla pochlubit, že já jsem měla takovou speciální panenku, jsem si dokázala vyrobit, a to z toho, když jsem mamině pomáhala utírat nádobí, tak jsem si pak vždycky odložila takovou vařečku, a tu vařečku jsem jí udělala šatičky, my jsme měli takové pestrobarevné utěrky, pěkné, květované, tak z toho jsem jí omotala šatičky.
0: Ale to já si vlastně pamatuju, to bývalo v televizi, to bylo v pohádkových dívánkách, kdy Pavlína Filipovská dělala návod, nebo vykládala dětem, jak se dělá právě z vařečky a jak se to musí... Ano, to jsem...
1: No vidíte to?
0: No, si pamatuju, jsem viděl.
1: No a v lásky, co mi udělala, jestli pamatujete, to se ještě prodává, myslím, že dnes, jak jsou citrony v takové té žluté síťce, nebo cibule, ty oranžové, takové ty, tak z toho jsem mi udělala vlásky, a to jsem si šeli, jak třeba omotala gumičkama, no a musím říct, že mě to teda stačilo ke hře, no, měla jsem takovou pěknou panenku z toho a vyhrála jsem si teda pěkně, no, s tím.
0: No, vy jste šikovná, Jano, podle toho, co říkáte.
1: A tak ještě toto taky nikdo nezmínil, a to myslím, že taky spoustu hlavně holčiček zažilo, a to bylo to, že když jsem si chodila hrála k babičce na zahradu, tak tam měla spadaný jabka, a já jsem z toho udělala takovou vždycky moji specialitu, jsem to říkala, že jsem si vzala ty jabka a na to jsem nakydala rozředěnou hlínu s vodou a říkala jsem tomu, že to jsou jablka čokoládě, no. To
0: jabka v županu.
1: Specialitka. No tak, s čokoládem v županu třeba, jo.
0: Okoštoval někdo, tedy ochutnal někdo?
1: No, tak jako doslova ne, ale přikládala jsem to k ústům babičce a mamce, no, tak jako by dělali a tak, ano. No.
0: Jano, já vám moc krát děkuji za váš telefonát a přeju vám krásné léto.
1: Vám taky, pane Borku, naslyšenou zase někdy.
0: Naslyšenou. Dobrá zpráva, Dana už si nasadila brýle. Ano, dětství je kouzelné a dětská tvořivost nemá mezí. Píše na rozhlas.cz/linka. Učím vnučky mnoho her a odstup od mobilu a návrat k přírodě. Z krabic od margarínu jsme stavili domky a šili na panenky. A na pastvě stavili posedy a vařili. No prosím, Jana pekla, Dana vařila. Co kdo donesl, a hlavně tvořili mnohé. Halmu a prší hrajeme dodnes. Děkuju moc krát, Dano. A děkuju vlastně i za jedno vysvětlení, protože jsem potřeboval pomoct s tím, co je to řitice. Tak František znovu napsal: řitice je kulaté síto, se kterým se přesívala třeba čočka, fazole. Síto jsme dali na zem, jednu stranu jsme zvedli, tu druhou jsme podložili kolkem, na kterém byl přivázaný provaz, ten vedl někam bokem, a pod tu řitici jsme nasypali pšenici. Jak tam přišel třeba holub, tak jsme cukli provazem a holub byl náš. Ti muži, ty jejich hry. Schovávaná v kanalizaci.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: No to už byly potom hry od zhruba 15 let, tedy mluvíme-li a zpíváme-li o laciném víně. Ale mě spíš zajímá, jak jste si, když vám bylo dejme tomu 10-12 roků, hrávali v těch dobách, kdy bylo Hinkovi 10-12, tak to byla 60. léta, že Hinku? Dobrý večer.
1: Asi tak, dobrý večer, Bolku, tobě i všem. Já vzpomínám na to, protože dneska jsem se zúčastnil pouti v mých různých na Loučanech a byl to zážitek zase tak jako vždycky, co máme, stačí nám to na rok. Protože tam jsme se sešli všichni kamarádi, nebo většina, někteří už mezi náma nejsou, ale většina těch kamarádů, s kterými jsme to mládí trávili, a pochopitelně, jako ti dědoušci jsme seděli pěkně na lavičce a klimbali a kecali o tom, jak vzpomínali jsme opravdu to naše mládí, co jsme tam zažili, kde jsme co vyvedli. Takže to byl dneska zážitek, já jsem to ještě plnej, protože to byla zase nádherná neděle a jak říkám, nejenom, že jsme si vzpomněli na ty hry, ale taky jsme si vzpomněli na to, že jsme taky museli pracovat. Že i jako děcka, tak aspoň ty kozy jsme chodili pást, že jo?
0: No,
1: takže
0: no.
1: I to byla práce, anebo chodili jsme králíkům na trávu, takže to byly povinnosti, které dneska děcka moc neznají už, že se taky něco muselo dělat. To, když přišel pro mě kamarád, jestli můžu jít ven, tak automaticky zaznělo, a máš už obraný brambory na vaření na pařák, no a to prostě, to se muselo udělat. Mm. Když jsem přišel k němu, tak tam to bylo, oni měli hospodářství větší, takže tam to bylo ještě větší záhul. Ale prostě všechno se udělalo a pak se šlo ven. A šli jsme taky, ještě nikdo to neříkal, no to, že jsme chodili třeba na ryby. Mm. Jo, takže chodili jsme chytat u nás jako potok Jasinka a tehdy byl plný pstruhu, takže nebyl problém prostě, když se vyrazilo na pstruhy, tak dokud jsem neměl 10 pstruhů, tak jsem domů nešel.
0: A chytali jste do ruky?
1: Prosím?
0: Chytali jste do ruky nebo na udici?
1: No, oba dva způsoby. Kde byly větší tůně, tak tam se muselo chytat na udici, ale samozřejmě nejkrásnější bylo to šáhnout pod kořeny nebo pod kamen, to obstruhat a namakat, říct si, a to se, když se zadařilo, tak i dva najednou jsem vytahl.
0: No jako tak to byl větší frajer než já. Mně se to nepovedlo nikdy.
1: Jedna z ryb, který vydrží, dotek. Jo, on neuteče. Jak si ho pod tím kamenem ošaháš a až jsem ho držel tak, aby mě nemohl utíct, tak samozřejmě jsem ho vytáhl a bylo to hotový, no. A tohle už se nemá cenu opakovat to, co všechno tady zaznělo. Já jsem jenom zoufal, dovolám se nebo nedovolám, abych se taky tady do toho zapojil, protože to naše mládí, ale ještě nikdo neřekl, že třeba když přišla bouřka, tak jsme si stavili hrázky, protože tekla voda po silnici a stavili jsme hrázky a dělali jsme takový malý přehrady a nic nám nevadilo, že prostě jsme byli špinaví, protože jsme se cechtali v blátě. A přišlo se domů, nebo se skočilo ještě do řeky vykoupat a aby byl člověk čistý a bylo to hotový, no. Takže takhle jsme vzpomínali dneska právě v těch Naloučanech na to naše mládí.
0: No tak ty jsi to vlastně natrénoval, Hinku, a teď už to jenom zopakoval. No.
1: To je pravda, ano. Je to tak, jako, protože sešli jsme se a vzpomínali jsme na to, co jsme tam vyváděli. A my jsme nevyváděli jako žádný špatný věci. Ono tak nikdo se nezapojil, že by vyváděl něco špatného. Ale
0: mnohdy si to děti neuvědomí, že třeba to, co dělají, není zrovna bezpečné. Jo? To už byl ten mnou zmíněný skok ze stohu a na mě potom spadl ten balík slámy. No. Ale pády ze stromu můžou být velice nebezpečné třeba, jo, ale prostě neuvědomí si to děti.
1: Protože jsem skočil do slámy a on tam byl vahadlo, jak se dávalo na zvůz a já jsem padl zádama na to vahadlo, vyrazil jsem si dech a chvilku jsem o sobě nevěděl. To se taky stávalo, to se dalo dělat. To by patřilo už k tomu, no.
0: Hinku, děkuji za tenhle exkurs do tvého dětství, do dob, kdy jsme si nejdřív museli splnit povinnosti a teprve potom byl čas na zábavu. Mimochodem, na čem sáňkoval jsi? Já jsem to už tady chtěl někomu položit tu otázku, ale nedostal jsem se k tomu. Měl jsi vlastní sáňky, protože tehdy asi boby nebyly. My jsme jezdili třeba i na igelitech, protože jak se žabovřesky tehdy stavěly, tak tam bylo vůbec plno stavebního materiálu a odpadu. No a ty igelity k tomu sváděly.
1: Já už jsem tady to zmiňoval v několika těch nočních linkách. Pamatuješ, že jsem vykládal o tom, jak jsem jezdil na Slavněnkách?
0: No právě proto se ptám, abys to znovu řekl.
1: To bylo ono. Můj táta byl pekař, a takže ty vyřazené Slavněnky, to byly prostě ošatky, na kterých se dával kynout chleba, aby potom se pekl. Takže to bylo to, co jsme používali. Samozřejmě jsem taky tátovi občas šlohl nějaký tu, která ještě nebyla vyřazená, no a to už patřilo k tomu. A on to toleroval.
0: Slaměnky.
1: Bezbytová byl kopeček, tak jsem se polil, to jsem taky jedna paní vykládala o tom, že se udělalo kluziště, my jsme polívali ten kopeček a z toho kopečka jsme jezdili. Takže takhle a ty Slavněnky, to si pamatuju, že se mi ptával, co to vlastně je, no.
0: No právě proto jsem si to chtěl zopakovat. Hinku, děkuju moc krát a protože se blíží jedna hodina, budeme muset ukončit náš hovor stejně jako noční linku. Byl s tím posledním, kdo řekl, jak jsme si hrávali.
1: Já děkuju, že jsi mě zvedl a chtěl bych tímto pozdravit všechny ti naučáky, kteří poslouchají, protože i o tom jsme se bavili, že mě slýchávají vlastně v té noční lince, takže zdravím Zona Loučan do mý rodný jediny.
0: Díky a naslyšenou.
1: Hezkou dobrou noc, ahoj.
0: Vzkazy, které jsem stihl přečíst, i ty, které jsem nestihl, tedy to, co jste napsali k tématu na rozhlas.cz/Kolinka, už za chvilku na zmíněné webové adrese uslyšíte. A pokud jste se dnes nedovolali, patří vám moje omluva, ale 2 hodiny nejdou nafouknout. Víc toho nešlo slyšet. Nebylo možno přijmout a tím pádem nebylo slyšet. Takže zase příště naslyšenou a ta další noční linka, začínající za 22 hodin, bude s Jitkou Lukešovou na téma Můj rodný dům. Dobrou noc přeje Borek Kapitančík.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. Divadlo pro vaše uši je tu opět, aby oprášilo trochu zasuté zvukové vzpomínky z rozhlasového archivu. A i když ani tentokrát nepřijdete o zajímavé herecké tváře a hlasy, tak hlavní slovo bude mít někdo docela jiný. A víte vy co? Nechte se překvapit. Možná vám už ta první písnička trochu napoví.

0: Milování, směřování, láska. To všechno jsou témata nejenom pro písničku Hanky Zagorové, ale taky, no, přiznejme si, často pro psychiatra. A jestli se někdo věnoval lásce, milencům a manželství v rozhlase po léta, v mnoha pořadech a ještě navíc s notnou dávkou humoru, byl to doktor Miroslav Plzák. Jeho první zvukové stopy najdeme v 60. letech v magazínu Pojďme se mít rádi.
1: Voláme milence, dvojice, jednotlivce. Voláme nešťastně zamilované, ty, co chtějí milovat, váhavé, stydlivé, průbojné, brunety, blond i zrzavé. Voláme všechny, co si ještě chtějí mít rádi. Tento vysílací čas, tato vlna, toto ladění bude každých 14 dní patřit jen vám. Jednoho dne seděli redaktor a lékař u malého kulatého stolku a povídali si. A když byla láhvička s vynětou třikrát na půl prázdná, hovor se stočil k tomu, že snad na všechno na světě jsou návody, předpisy, recepty. Když chcete, dovíte se, jaký příbor k rybě, jak se chovat na recepci, na 5 o'clock tea, zda má dáma jít první se schodů, zda druhá. Jaké plavky se hodí na riminy, jaké do Podolí, jak se dělá kachna po portugalsku, jak se otevírá kompotová sklenička 25. Ale o tom, jak se seznámit, jak pozvat dívku do garsoniéry podívat se na sbírku motýlů, zda kytičku sněženek nebo norka k jmeninám milované, o tom se nikde nedočtete. A tak vznikl náš pořad Pojďte se mít rádi. Budeme si povídat, budeme vám hrát. Tak nejdřív hrajeme a pak má slovo lékař, doktor, psychiatr, asistent, to všechno jeden pán.

0: Pozoroval jsem paní, tedy mě dobře známou paní, jak si vybírá boty. Vybírala si 20 minut a nevybrala. Tatáž paní si po dvakrát vybrala manžela během 10 vteřin. Říkala, já ho prostě cítím, jak stoupí do dveří, a to neomylně poznám, že to je ten, který musí být můj. Tato paní se tedy neomylně dvakrát rozvedla a nyní 20 minut vybírala boty doprovázena třetím mužem, opět neomylně poznaným během 10 vteřin. Tak, jak ovládala eleganci pohybu nohy před tím podivným zrcadlem, upevněným v obchodech s obuví u země, přesně tak neovládala mechanismus výběru svého manžela. 20 minut vybírat obuv a 10 vteřin manžela. No to je podle mého názoru školský případ žensky půvabného omylu, jemuž by se snad přece jen bylo možné vyhnout. Domnívám se aspoň. Jsou módní návrháři, kteří vám řeknou, co sluší línii vašeho těla, a jsou odborníci, kteří vám určí barvu vaší rtěnky. A my se pokusíme hledat cesty, jak nacházet patřičné manžele a manželky. Nejen poučováním, ale diskusí, střetnutím smělých hypotéz a všedních zkušeností. Prostě, pořád pojďte se mít rádi, bude jakousi dialektikou lásky. Bylo mi dopřáno cti, abych zval k mikrofonu své příznivce a také své odpůrce. Budeme se hádat a budeme si poklepávat po ramenou, lichotit i spílat. S tím prosím počítejte. Láska je ožehavým polem samého lidského jsoucna. Pro lásku lidé skáčou v zimě do studené vody pod vlak, jedí neuvěřitelné množství prášků. Snězte 20 tablet uspávadla a nechte si pak vypumpovat žaludek a uvidíte, jak zžíravý cit to musí být. Vezměte jen tak někdy v plné pohodě a radosti žiletku a řezejte se do zápěstí a pochopíte, kam se nám to zakutálel, lépe řečeno, kam se umí zakutálet citový prožitek, který má být zdrojem radosti především. Já budu s napětím čekat na vaše dopisy, které zodpovím, jak jen bude v mých silách.
1: Vážený pane doktore, se zájmem jsem přečetla vaši knížku a zjistila, že moje manželství je vlastně velký omyl. Pane doktore, ani nevíte, jak jste mi pomohl tím, že jste mě před týdnem vyhodil z vaší ordinace. Pochopila jsem naprostou nicotnost a bezvýznamnost svých starostí.
2: Doktore, jestli pak víš, že tě platí za naše peníze. Místo toho svýho věčného kecání uděláš líp, když budeš pomáhat zedníku.
0: Otevřeme katedru lásky, jakousi školu tohoto mezilidského citu a v ní způsobem elementárním, ale v duchu tradic Jana Amose Komenského objasníme základní pojmy tak, aby naše debata a naše dorozumívání náležitě rostlo a mělo žádoucí úroveň. Pomáhat nám budou žáci této školy Jan Láska a Květa Toužící. Jedním z poznatků obecné psychologie jest, city, pocity a emoce jsou vůlí neovlivnitelné. Řekněte, slečno toužící, co z toho vyplývá pro naše téma, to jest pro lásku.
1: Že cokoliv provedu pod vlivem tohoto velkého a něžného citu, je předem omluveno.
0: Takže zamiluje-li se váš manžel do své sekretářky a opustí vás pro tento svůj nový a něžný cit, je omluven?
1: Ne, to ne.
0: Dávejte pozor. Mohu mít rád škubánky posypané mákem a mohu k smrti nenávidět špenát. Je možné, abych si nařídil, že od dnešního dne budu mít rád špenát a že budu k smrti nenávidět škubánky s mákem?
3: To jistě nemohu a bojím se, že tím chcete říci, že přestane-li mě mít moje manželka ráda, že jsem proti tomu bezmocný.
0: No vidíte, jak jste přemýšlivý, pane lásko. Bojíte se právem, ale já tím chci říci, že bezmocná je proti tomu především ona. Přestane-li vás vaše manželka mít ráda, tak ona za to nemůže a ona sama o sobě si nemůže rozkázat, aby vás znovu milovala.
1: To je ale hrozné.
0: A pomůžete něčemu, když o tom budete říkat, že je to hrozné? Je to prostě tak a táží se znovu. Co z toho vyplývá?
3: Vyplývá z toho, že je vrcholně problematické mít to své manželce za zlé.
0: A tak nějak bude vypadat naše katedra lásky, v níž citlivostí a ohleduplností nám všem vlastní se budeme dotýkat témat, jež naplňují obsah výzvy či snad rozkazu pojďte se mít rádi.
4: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
5: Vedle mnoha jiných rozhlasových pořadů byl v 70. respektive 80. letech doktor Miroslav Plzák také hostem Chalupářů. Nepravidelného setkání skupiny, do které patřili třeba Adolf Born, Ilja Hurník, Zdeněk Podskalský nebo Ivan Vyskočil. Ale jednou chyběli skoro všichni a naopak zase Adolfa Borna a Miroslava Plzáka doplnil host jako na zavolanou Miloš Kopecký.

0: No, já si myslím, že když se sejde jeden doktor, jeden malíř a jeden herec, jo, s odpuštěním, že by v tom byl čert, aby si neměli co vyměnit. Myslím, jako zkušenosti, že ano. Ne?
1: No,
0: já vám čtu na očích, že máte žhavý téma. Když se nejíváte na mě, tak to bude o čem?
2: Ano, bude to o žárlivosti.
0: Ano, jsem expert.
2: Protože nikdo z vás byste možná neřekli, že ač jsem napsal o žárlivosti knížku, jsem prožárlil jeden rok svého života, kdy jsem se choval jako úplný a totální blbec.
0: Ale já vám to věřím. Nedovedu si vás představit jako totální blbec, to je fakt. Ale věřím vám to. Věřím, kdybyste to neřekl. Já můžu potvrdit, že je to svá pravda. Co já všechno vím, jak je to nesmyslný, hloupý a dole ponižující, jak se člověk schazuje. Dokonce ještě vyhodnocujete svého soupeře, jo, když žárlíte. On je o to zajímavější. Přehodnotíte. Jo. Teď jim to ještě osladíte. Místo, abyste těm dvěma, na kterých žárlíte, abyste jim to podrazil tím, že neděláte nic a že na to kašlete. A oni se začnou smažit ve svým vlastním štěstí po nějaký době, jo. A musí se usmažit, to je zákonitý. Vy žárlíte a oni jsou na tom o to líp. Děsivý.
3: A mě by zajímalo, jestli žárlivost vyprovokuje k intenzivnější činnosti, eventuálně pracovní, sportovní, umělecký.
2: Jenom taková ta malá. Ono se to dá odstupňovat, jenom taková ta mírná.
3: Ano, takový já jim ukážu, že jo?
0: To netroufám si pronést usudek o komkoliv jiným než o sobě. Jak je to u jiného? Já můžu říct, že když jsem žárlil, nebylo to moc krát v životě, ale párkrát jsem žárlil. To už dřív jako mladý kluk jsem třeba žárlil, že jo? A pak jsem hned na to zapomněl druhý den. Ale když jsem žárlil, tak naopak to bylo až psychopatický, že jo? Já jsem všechny schopnosti byly v útlumu. Roztěkaný, nemohl jsem se na něj soustředit. Stále zajatec jedné myšlenky. Zajatec jedné jediný utkvělý myšlenky. Fantazie vám pracuje, představ. Ono to nikdy není tak krásný, jak vy si to představujete, že?
3: To právě na tu fantazii, to bych chtěl navázat, že vlastně žárlivost je projev jaksi nespoutaný, to jsou prostě kaskády fantazie, že? Člověk s malou fantazií si asi to žárlení prostě zjednodušuje, že? Prostě ta jeho je někde s někým, že? A člověk, který má fantazii, ten si vymýšlí přesně to též, ale ještě k tomu něco navíc třeba, že?
2: Člověk vymýšlí totiž detaily, ale před tím nejzávažnějším se zarazí, jo? Tam si myslí, toho by
3: to
2: asi
3: ne.
2: Schopne, jo? Ale nejhorší je, že člověk žárlí, takže si říká, ale ona by možná ráda.
0: No jo, ano, ano. Jo? Mě to připomíná, vy to znáte, tu starou anekdotu, jak ten žárlivec sleduje svou ženu. A vidí, ona jde před dům, jiný dům, kde nebydli, k tam přijde nějaký muž, co se říká, pak jednou nahoru, on za nima, že jo, do bytu se dostane a oni jsou v ložnici, on se dívá klíčovou dírkou a tetelí se žárlivě, najednou oni zhasnou a říká, hergořím je ta trapná nejistota. A to je starý.
2: Ano, ale poslyšte, já vám můžu říct skutečnost, neřekli byste, že žárlivci často tedy dopadnou svoji oběť in flagranti? A to se podívíte, když dopadne muž ženu in flagranti, co, jak se chová. On chce od toho milence vždycky občanský průkaz.
0: No jo, to znám taky tu nádhernou, jak manžel překvapí ženu s jiným mužem. Naloží, že jo, říká, ven okamžitě, já mu říká, počte, moment, ten koberec, co víš, to je od něj, ten košík, co nosíš, to je od něj. On říká, tak ho přikrej, ať se nenastýlá.
3: Ale zajímavý je, že každý, kdo žárlí, jako vidí toho svého protivníka spíš takovým skeptickým pohledem, že říká, co ona, myslíte,
0: to
3: že...
0: To říká, to pane Borne to říká, ale v duchu se bojí, že je lepší. Ano. Jo, kdybyste měl zaručeno, že je horší, ano, tak ji tam ještě pošlete.
2: Ano, aby se přesvědčil. Ano, aby to bylo...
0: Samozřejmě, ano. Ale zase jsou lidi jako třeba režisér Roháč, který tvrdí, že není láska bez žárlivosti. Že to patří prostě do tomu. Já řeknu, že to tak úplně není. Dovolíte malé expoze?
3: Ano.
0: Já si říkám, že to není totiž láska, ale sebeláska. Jo? Lidi snadno řeknou, miluju tě, no protože vy ne, ta huba se zavře stejně, nebo otevře stejně, to nic. Ale to není láska, protože lidi třeba říkají, já miluju švestkový knedlíky. Miluje někdo švestkový knedlíky? Ne. K švestkovým knedlíkům mu fuk, ale chutná mu, že jo? Milovat švestkový knedlík by znamenalo ptát se, jak je švestkovým knedlíku, když jde jícnem dolů. Rozumíte, jak je jemu? Kdybych někoho miloval, tak to by znamenalo, že je mi dobře, když jemu je dobře. Ale žárlivě se právě na druhým pólu.
3: A z vás mluví moudrost, jak
0: staletí,
3: si určitý...
0: Staletí, já vím, že jste chtěl říct, že jsem strašně starý.
2: Já vás musím doplnit. Vy jste se přiblížil jaksi k nejmodernější teorii lásky, která tvrdí, že miluje-li člověk v skutku, svoji ženu nad tou nejvyšší, takovým tím třetím stupněm horké krvavé lásky, tak jí dokonce nevěru přeje.
0: No ano! No. Ano, asi, ale já to nedokážu. Ano. Já to nedokážu. Se přiznám, že taky vím, jak je to.
3: A to je moderní teorie.
2: Ano, no tak je to možná, že jenom módní. No, možná, že jenom módní. A, myslím, a ne moje tedy.
3: A ta se objevovala v literatuře.
0: No ne, ale ono něco na tom je. Něco na tom. Skutečně, když to domyslí, to nemůže být jenom. Je to na tom něco. Přece nemůžete, víte, to je jako s tím voširným slovem věrnost, že jo? Máte rád slovo věrnost? Já to považuji za strašně snadno to slovo používá, často se používá a je nedomyšlený, co zase znamená. Jestli se obudeme vymáčknu, někdo řekne, tak já jsem věrnej té a té myšlence, já jsem věrnej té a té ženě. Já si myslím, že není o co stát. Když jsem s nějakou ženskou, tak jsem s ní, protože se mi s ní chce bejt a tudíž jaká pak věrnost. Ano? Jestliže už s ní nechce se mi bejt, tak proč bych jí byl věrný? To znamená, že bych se z jakéhosi principu nutil k tomu s ní. Ale proč? Kde je ten příkaz, ten zákon, který praví, že s ní musím bejt? Kde to je?
2: V té ženě.
0: A lidi, kteří říkají, že jsou věrný myšlence, tak říkají, že ta myšlenka už je nepřitahuje? Že jsou jí pouze věrný? Rozumíte to? Myslím, jdu s touto myšlenkou, protože je pro mě stále živá, žhavá a drží mě. Ale co, já jsem jí věrnej?
3: Ano.
0: To je předsudek, to je příkaz, to je nějaká povinnost.
3: Vy popíráte vlastně to sloveso. To,
0: ano.
3: Ne ten fakt, ale to
0: ano,
3: sloveso.
0: Mě, ano, proti tomu slovu ne, proti, ano, ano. Naopak. Ježišmarja,
3: to není sloveso vlastně.
0: Jít s nějakou věcí, ať už je to s člověkem, nebo s myšlenkou, co je krásnějšího. Ale to slovo věrnost je mi podezřelý. A všimněte si, že není náhodou, že nacisti tak milovali slovo věrnost. No. Ano, no i z SS-áku, odznak za věrnost, prsgot, za věrnost vůdci, prsgot, už měli medaily, že za věrnost, bo by nemusel být věrný, pak jsem měl myslet.
2: Vy jste mě úplně rozložil.
3: Já jsem rozložený.
0: Já se vás složil.
3: Já taky jako zimu, ano.
0: Dal bych se ještě cigaretu.
2: Já vám dám cigaretu, ale ještě bych vám s tou věrností, dejte pozor, když, co je to platné, když, teď dávejte, teď prosím, ano. Soustředíte se tak, jak já jsem se soustředil, je v povaze muže, a to si jednou řekněme, z očí do očí, že jaksi kontakt s novou ženou má v sobě mnoho lákavého, čili ve své už vlastní vaší psychické podstatě může být zakomponována nevěra. Vy byste pak nemohl udržet žádný vztah jako trvalý.
3: Já bych to dodal, nevěra je taky někdy konvence. Víte, jak si prostě já znám, budu hovořit o přátelích, že jo, teďko. Ale nebudu je jmenovat, jako samozřejmě. Jako. Já mám několik dobrých známých, kteří vlastně jsou už vlastně nějak tak příliš pohodlní z různých důvodů na ten akt té nevěry, ale donutí se k ní, aby sami sobě dokázali, že jsou pořád mobilní.
0: Ano, to je už to je velice špatný, ale to je skutečně špatný.
3: To je špatný, no.
0: Myslím si, že všechno, co člověk dělá z nějakých důvodů, které nejsou z té věci samé, jo, je to vždycky špatný. Aby si dokázal, že není starý, nebo aby jí jak si dal ostruhy a vyprovokoval k lásce, to je vždycky vedle. Nutně musí vedle. Jestliže ten ideální člověk, protože na to má strašnou chuť, tak to je přece vadný, ne?
2: Co no a teď, co uděláme s tím faktem, že v tuto chvíli jsme tady tři muži a nikdo z nás neví,
0: co dělají ženy.
2: Ano.
0: Je doma a je-li doma, je doma sama.
2: Ano.
3: No, že bychom si šli za
0: to. Není sama s kým je.
2: A dozvíme
0: a jestli,
2: se to.
0: A jestliže s někým je, jaký je.
2: Ano.
0: A jestliže je takovej, co dělají.
2: A uvědomili jste se, že se nikdy do konce svého života nedozvíte, co teď v tuto chvíli vaše žena dělá.
0: Jistě, že no jistě.
2: Zatímco ona to ví, pokud není v bezvědomí.
0: Ano. Nikdy tak, se to velmi správně.
3: To je a naplně vás to
0: o některých věcech se nikdy nedozvíte.
2: Ano, to je nejistota nikdy. A věřte mi, že žárlivost je neschopnost vyrovnat se s nejistotou vztahu.
3: Člověk bez obrazotvornosti to má vlastně dobrý. Až nepřemýšlí o tom, co jeho žena dělá zrovna v momentu, kdy on je v rozhlase.
2: Jenže už lehký stupeň debility umožňuje malou obrazotvornost. Takže normální člověk, zvlášť muž, tvrdí se, že muž má více fantazie, než žena ten jí má. Proto taky muži jsou strašnější.
3: To se nejsem jist,
0: já si, Pardon, abych vám...
3: Jenom s tím nábojem té fantazie si nejsem zcela jist. Tvrdí se to skutečně? Vy to tvrdíte?
2: Ne, ne, ne, pardon, to netvrdím já. To se všeobecně tvrdí,
0: co jste,
2: že...
0: Já jsem neposlech,
2: já vám to řeknu ještě jednou. Cituji, schovávám se za autora Eysenck například. Tvrdí, že fantazie muže je větší, že ženy musí všechno prožít, kdežto mužům stačí, že si to představí.
3: Fantazie muže je morbidnější. Já myslím, to je ten základní fakt. No, oni, ženy jsou jaksi zdravější i v úvahách.
0: Vyjdeme-li z prastarých, skutečně prastarých, až faktů z odpuštění. Vyjdeme-li z toho, že žena je příroda, ale muž je duch, který má být, že? Duch. Tak je logický, že to, co říká doktor Plzák, asi tak je. To není že o to, že by ženská inteligence je jiného druhu.
2: Ano, to není méně.
0: Nesrovnáno, ne, to není méně, naopak. A je prostě jiná, že, než mužské. A ženy jsou reálnější. Realističtější tvorové.
2: Ano, ale jsou taky tím nákladnější, protože ano. Všechno musí prožít a pokud možno nákladně, ano, ano, ano. Když to my si to velice ano. Levně představíme.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Jak víme, zdaleka ne všechno, co se natočilo před lety, se nakonec taky odvysílalo. Cenzura byla bdělá, a to nejenom, prosím, z hlediska politiky, ale i morálky a mravů. Takhle se třeba do silvestrovského vysílání nedostaly některé lékařské historky. I když takzvaná medicína v županu, anekdoty z lékařského prostředí byly vždycky velmi žádané a oblíbené. No a Miroslav Plzák nemohl samozřejmě chybět.
2: Vážení přátelé doktoři, tak vás srdečně vítám na naší silvestrovské besedě. Jak vidíte, víno i káva jsou na stole a můžeme tedy začít. Poněvadž zřejmě půjde o vyzrazování lékařských tajemství, a sice ve velkém, nebudu nikoho z vás oslovovat jménem. Poprosím tedy jako prvního toho, kterého docela určitě nikdo z posluchačů nepozná. Nuže, pane doktore P., začněte, prosím.
3: Já vám mám jeden silvestrovský příběh, který se hodná vždycky může stát až po silvestru. Mě psala jedna paní o tom, že jak strávila silvestra s žárlivcem. On prostě nechtěl, on za žádnou cenu nechtěl do společnosti, tak byli spolu. A ona mě napsala, vypadalo to takhle. Chvíli se pokoušel o milování, chvíli o sebevraždu. Nedařilo se mu ani jedno, ani druhé. Tak se mu navrhla, že budeme hrát Člověče, nezlob se. A představte si, i v tom prohrával.
4: My ve své praxi potřebujeme ku správné diagnoze našich pacientů také zjistit informace z jejich prostředí domácího, ze zaměstnání, z bydliště a tak dále. A tak když jsem se snažil získat zprávu o jednom svém pacientovi, tak jsem trochu k svému úžasu četl v jeho zprávě z pracoviště. Opilý do práce nechodí, když se ožere, nepřijde vůbec.
3: Měl bychom podotknout, že kolega je psychiatr.
2: Tak? Ano.
3: Já se vám ještě k těm dopisům, mě to pořád láká. Za ta léta člověk dostává všelicost, ale lidé, kteří mě píšou, jsou někdy taky rozrušení. Takže ten dopis jako začnou psát, ale nedopíšou. Já mám kuriozní dopis, kde je napsáno, pane doktore, buďte tak velice laskav, a pak děkuji vám.
5: No. O bodu jaksi interních velikánem byl samozřejmě také Thomayer, nestorem českého vnitřního lékařství spolu s Pelnářem. A byl někdy ale ke svým podřízeným trochu strohý, někdy lakonický, ostřejší. Takže ti mu také vyváděli různé drobné kousky. A potřeboval pro přednášku studentům nějaký zajímavý případ. Měli tam jaksi pacienta s rozsáhlou rozedmou plicní. Je celkem tato rozedma často typická pro foukače skla, pro profesionální trumpetisty, saxofonisty a podobně. No a mladý asistent Prusík vybral pro přednášku tohoto pacienta. Thomayer rozvinul všechny teorie o tomto pacientovi a říkal, vidíte, tak to vypadají plíce profesionálního hudebníka. A říká, na který nástroj hrajete? A pacient říká, já jsem prosím bubeník.
3: Jsou vám zajímavý způsoby, jak se dostane k nám žárlivec do léčení. To byl jednou přivedl vlastně sám sebe. Pohádal se s manželkou, ona si nechtěla vzít kostým, který on chtěl, a najednou on říká, no snad se oblékáš kvůli mně. On říká, kvůli tobě se oblékám, ale nepřeš si vědět, kvůli komu se slíká.
4: Noční služba je vždy pro lékaře vyčerpávající záležitost. Vzpomínám, jak jsem ještě kdysi v Vojenské nemocnici v Plzni sloužíval noční službu nejenom na oddělení, ale zároveň i příslužbu na chirurgii. A jednou takhle kolem 3 hodiny z rána mě vzbudí imperativní řinčení telefonu. A do telefonu se ozve hlas jinak velice dobrého, vrátného. Pane doktore, spěte klidně. Na chirurgii přivezli děsně rozbitýho chlapíka, ale říkali, že vás k tomu vůbec nebudou potřebovat. Tak snad, abych vás ani nebudil. Naschledanou.
2: Já nejsem sice lékař, ale můžu vám říct, abych vás trošku rozveselil, no. Jeden lékařský vtip.
6: Samozřejmě.
2: No tak no, takový no. Venkovský lékař po těch 100 pacientech odpoledne, pozdním odpoledne v letě si vyjde do luk a hájů, aby se nadýchal.

0: učila.
1: Já si vzpomínám, co všechno dokáže chlap, když jako žena jde nesprávným způsobem. Jedna žena si přečtla knížku o hypnóze a dospěla k takovému závěru, že lze muži vyhypnotizovat, aby jí měl rád. Jo. Tak to byl rybář, tedy musím podotknout. Tak ona se na něj tak dlouze pořád koukala, snažila se mu tedy vyhypnotizovat lásku a on jí řekl, Heleno, si víš na mě jako chcíplá plotice? Co to má znamenat?
2: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
3: Tak se nám to pěkně spojilo. Tahle rybářská hypnóza a další vyprávění doktora Plzáka o rybách a rybářích, které bude právě následovat. Nakonec, jestli se o rybářích traduje, že co rybář, to tichý blázen, tak proč ne? Ale já z toho setkání u řeky před lety vybírám víc než jen zamyšlení populárního psychiatra. Taky třeba povídky spisovatele Jiřího Mahena nebo rybářské historky herce Bohumila Bezoušky. Mimochodem to je ten, kterého jsme slyšeli před chvílí v tom neodvysílaném Silvestru.
4: Já myslím, že to víte právě tak dobře jako já, že rybářům se říká tichý blázni. Myslím, že nikomu se tak nekřivdí jako tímto označením. My psychiatři nemáme rádi to slovo blázen, ale rybáři skutečně s tímto pojmem nemají vůbec nic společného. Já rád o rybářích mluvím, protože jsem kdysi jsem ryby chytal a do dneška si myslím, že to je jedna z nejlepších aktivních zálib. Rozumíte, jsou záliby pasivní a aktivní. Pasivní znamená, že vůbec nedáváte, nic neinvestujete do radosti. Radost přichází sama tedy. Třeba otočíte-li knoflíkem televize, máte okamžitě nějakou radost. Myslím radost v tom našem odborném slova smyslu. Kdežto aktivní záliby, to jsou takové záliby, kde musíte investovat energii, nějaké prostředky, ale především nějakou energii, námahu, úsilí, abyste získal radost. Přičemž ta radost vyjádřena ekonomicky může být velice malá. A to se mi na rybařině hrozně líbí, že to je ryze aktivní záliba, protože musíme investovat obrovskou námahu a energii a výsledky jsou přeci tak chabé. A přece jedna jediná malinká rybička chycená za celý rok se vyplatí za tu obrovskou námahu, kterou to sebou nese. To jistě víte, to znamená, já nevím, schánět ty žížaly a pruty a teď sedět u té řeky nebo chodit podél té řeky. Tak už jenom proto je rybařina svým způsobem ideální, nehledě k tomu, že cvičí trpělivost. Myslím, že mi dáte za pravdu, že cvičí nekonečnou, nekonečně velkou trpělivost. Že člověk přitom je v přírodě a že si rybář může zvolit ten, který se třeba za dne hodně naběhá, že může sedět. A ten zase naopak, který za dne toho příliš nenaběhá, tak ten zase, že může chodit. A proto já vždycky na prvním místě, když mluvím o aktivních zálibách, vždycky cituji rybařinu. Je málo žen rybářů, je málo rybářek. Já tedy nevím proč, ale asi to ženské psychologii nějak nesedí, sedět u řeky a chytat tu jednu jedinou rybičku za rok. Naproti tomu, já mám pocit, že každý muž by tak trochu chtěl být rybářem, a ve své praxi jsem našel mnoho mužů, kteří mi říkali, já bych byl rád rybářem, ale ona manželka by to nerada viděla a tak dále. A to je ta poslední věc, o které bych se chtěl zmínit, totiž, že chce-li být muž, ženatý muž rybářem, tak to musí prosadit. To je zajímavé, že musí svést o to boji. Jsou ženy, které nerady pouští muže chytat ryby. Ty, co se jim posmívají, tak s těma si vědí radit, to nevadí. Ale nechtějí, a to já myslím, to není jako dobrý. Tedy rybář má právo si vybojovat doma, tedy má právo si vybojovat svůj čas na chytání ryb. Já nemám představu, kolik je u nás ryb, tedy, nebo kolik je toků, kde se tedy dají chytat ryby, ale zůstávají-li ještě nějaká volná místa, tedy všem mužům doporučuji, aby chytali ryby. Každý pořádný mužský má rád hru, má trošinku hrát riziko, rád něco vsadí, vyhraje nebo prohraje a i v tom je trošku i toho je trochu v tom rybářství. Ženy mají rádi jistotu a to je, a právě já myslím, že na rybářství je hezká nejistota. Mně se dokonce líbí, uvažte, že opravdu já znám rybáře, který třeba 3 roky nic nechytil. A přesto tam každý den jde na tu řeku, to říká,

každý den tedy tu povolenou dobu. A Jaráta je spokojený. Čím více rybářů, tím bude méně neuroz a tím méně budeme mít my práce.

Kdo jednou okusí, jak krásné je sedět u vody a čekat na rybu nebo jít za rybou, lovit, což se pro nezasvěceného velice těžko dá popsat slovy, kdo to všechno jednou pozná, ten už se velice těžko odtrhuje od těch vodních pout. Jedním z těch, kterého tato záliba provázela životem, je Jiří Mahen. Napsal o tom i rybářskou knížku, ze které si, když dovolíte, dnes budeme trochu číst.

Ryba, která ze mne udělala rybáře, byl pstruh. Rád si vzpomínám na první doby začínající rybářské nároživosti, neboť v tom byly hory, horské louky a horský vzduch. A rád zase, kdykoliv vyjedu si ven na pár dní, jenom na ně. O pstruhu se říká, že je hloupá ryba, ale moje zkušenosti nevědí o tom pranic, stejně jako nevědí nic o pstruhu, jako o rybě příliš chytré. Pstruh je prostě ryba rozmarná a tak se musí také na ní chodit. S rozmarnou vášní, s jemným prutem, jemným háčkem a lehoučkou návnadou. A pak pustit se podél řeky a prošvihovat vodu. Chytíš dva a chytíš jich také třeba 20. A jsou revíry, kde za 2 hodiny nachytáš pstruhů celý baťoch. Zejména rád vzpomínám si na to, jak mě tyto rybky učili být rybářsky chytrým. Rád si vzpomínám na svou první rybářskou hůl, strašlivý bambusový klacek, kterým se mohl tahat candáty z Labe, co jsem se s ním nazlobil a natahal po všelijakém křoví a po skalách, co jsem se s ním namlátil o balvany, když celá hůl zduřela v mosazných kroužcích a nedala se rozložit. Až jsem konečně hůl zahodil a uřízl si pořádný ohebný lískový prut, s nímž to šlo pak zrovna hračkou. Rád si vzpomínám na svoje první parádní splávky, které jsem házel do vírků, co se jich pstruzy naočumovali z dálky. Až jsem jednou dopalen sebral praobyčejný husí brk, pěkně ho zařízl a měl jsem splávek, o jakém se mi ani nezdálo. A později i tenhle splávek jsem zahodil a házel do proudu jenom pevnou nit s jemným brokem. Rád si vzpomínám, jak jsem hledal pstruhy po celé říčce ve všelijakých hlubinách, jenom v obyčejných proudech nikoliv, až mě tam začali sami náhodou brát a já pak už jinam nechodil. Ryba si umí rybáře vychovávat, jak ví každý, zejména kdo vášnivě rád chodí na kapry, což je tak asi největší rozmara mezi rybami.

0: O rybě se říká, že je němý tvor. Kdyby mohla promluvit, kolik by toho napovídala o rybářích a zážitcích s nimi. O krásných dobrodružstvích kolem nalíčených udic, těch udic, za kterými je nutno vidět člověka. Ale bohužel nemluví a tak nám nezbývá, než se ptát rybářů.
1: Já už ani sám nevím, kdy jsem s tím začal. Určitě jako kluk s nití a špendlíkem a s nějakým klackem. A samozřejmě na černo. Jako blahé paměti každý, protože pytláctví v těchto letech se rozumí jaksi samo sebou. A pak já to mám v rodě, protože děda byl nimrod a táta rybařil. Po dětské pytlačině přišla léta sportu, která nepohyblivou rybařinou jaksi opovrhují, protože vítězství nejsou vyjádřitelná počtem gólů a nejhezčí příroda v těchto letech je zelený trávník fotbalového hřiště a lesklá plocha ledu s dvěma brankami. Ale člověk zmužní a prý také zvážní, což se mně dosud nepovedlo, a začne vidět svět jinýma očima a uvidí najednou přírody a jevy v ní v novém světle. A tak jsem se vrátil do dětských let rybařiny před léty na Slovensku, kam jsem jezdil dlouhá léta k Baňské Šťávnici na Počuvadelské jezero. Celé okolí Baňské Šťávnice je dokonalým systémem vodních přehrad. Hodružská jezera, Klinger, Pijarkské, Kolpašské, Počuvadlo, Rozgruň, prostě rybářský ráj. Jezera se zelenou tyrkysovou vodou, položená ve značné nadmořské výšce Šťávnických vrchů, zaklíněná do nádherných lesů a mezi nimi jako klenot Počuvadlo položené přímo pod legendární sitno, opěvované Sládkovičem, s pověstí něco jako český Blaník. Je to nádherný kus země, líbí se mi tam daleko víc než v Tatrách, ať v nízkých či vysokých. Dnes je to státní přírodní rezervace, ale v dobách, kdy jsem tam začínal, se smělo tábořit ještě kolem jezera, přímo u vody. Jezero má několik zátok a poloostrůvků a abych už konečně mluvil odborně rybářsky, jsou tam nádherní kapři, nejvíc okolo 4 až 5 kil, občas štika a candáti, jak se na Slovensku říká zubáči, spousta výtečných okounů tak do půl kila, tloušti, čili jalci, a sem tam duhový pstruh. Já jsem byl vysazený na zubáče, kteří jdou nejlíp časně z rána a s nastalým večerem. Chytají se tam na mrtvou nebo živou rybku, karáska, na které jsme jezdili kousek dál k Šťávnici na jezero Klinger a chytali je na miniaturní háček s kuličkou chleba z vící makového zrníčka, jen co by se zakryl hrot háčku. Šli tam jeden za druhým a vozili jsme jich stovky v kbelících domů, pak do bedničky položené v potoce. Sedával jsem se dvěma pruty, rybičku nahozenou kus od břehu, s prutem ve vidličkách, rásoškách tedy slovensky, s uvolněným navijákem a trpělivě čekal. Když přišel jejich čas, nastal zvláštní vzrušující úkaz. Šňůra se pohnula, odvinuli se 2-3 metry a šňůra zůstala stát. To candát dole rybku vzal do tlamy, popojel s ní a zastavil se, aby jí zhltnul. A pak se šňůra rychle rozeběhla znova. Candát ujížděl pryč. A to byl onen moment. Prut se vyndal opatrně z vidliček, šňůra se nechala chvilku běžet a zaklapl se naviják. Šňůra se napěla, pak se zasekávalo a ryba se rychle přitáhla. Candáti tam nebyli velcí, nejvíc tak okolo půl kila až do kila. Výborní byly jako lovná ryba tloušti, byly tam obrovské kusy, které za slunečních dnů plavaly v hejnech jako polena úplně na povrchu hladiny. Chytil jsem jednou obra, který měl přes 4 kila, ale tloušťům jsem jaksi příliš neholdoval, protože na jídlo dávám přednost rybě s tuším masem, dravcům. Bohužel rybařina chce čas, hodně času, který je zárukou trpělivosti, umění čekat a vyčkat správného času. A toho je, jak se mi zdá, pořád méně a méně.
0: Rybář, který nám tu tak trochu o sobě a tak trochu o rybách povídal, byl člen Národního divadla Bohumil Bezouška.

No tak vidíte, začali jsme u lásky a zamilovanosti a končíme na rybách. No, vlastně taky láska. A mimochodem tahle rybářská hodinka, ze které jsme citovali dnes na závěr, přinesla i jiné zajímavé postřehy rybářů, například Jaroslava Vojty nebo Jana Vericha. A my se k ním určitě zase někdy vrátíme. Do té doby všechno dobré přejí autor pořadu Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan.